0: Molto grazie.
1: Ďakujeme pekne.
2: Sledujete Neočekávaný dýchánek, jsme v plzeňském divadle Alfa. Teď dospívala La Strada z Bratislavy, mohu říkat, já nevím, já to budu říkat z Bratislavy, ano. Petr Ďurovec a Zoltán Miko. Pánové, já vám musím poděkovat za to, že jste dali dohromady tuhle dvojici. To byla náhoda, že jste se takhle sešli, nebo jak jste se potkali vůbec?
3: Tak my jsme se stretli tak, že Petr byl vlastně ten známější z dvojice určitě. A Petr ma vlastne stretol raz dávno u nás v meste a tak sme sa rozprávali spolu s Peťom. A ja som mu navrhol, že či by ma vlastne nezobral do ešte ako štvrtého člena do bývalej svojej skupiny, známej skupiny La Gioia. A samozrejme Peťo povedal, že neboj, Zo, raz príde čas, keď tomu možno raz príde. No a tá chvíľa prišla pred 3 alebo 4 mesiacmi.
0: Áno, my sme vlastne konškoláci. Že sme chodili na Vysokú školu múzických umení, spolužáci. Zolo chodil o rok nižšie. A vlastne, áno, teraz uvediem na pravú mieru, aj keď neviem teda, či je to až také podstatné. Nie sme z Bratislavy, len sme tam študovali, ja som z Nitry a Zolo je zo Šale. Máme to od seba asi 30 kilometrov, takže nie, že to by bolo to, čo nás spojí, to určite nie. Keby sme si nerozumeli umelecky, tak by sme neboli ani v tomto duhu. Čiže bola to jedna veľká šťastná náhoda.
2: Leteli ste niekdy balónem, pánové?
3: Tak zatiaľ nie.
2: Ja třeba, když sa letá letadlem, ne že bych sa bál, jako, ale že bych z toho měl jako vyloženie nejaké veľké potešení, to nemohu říci. A že bych sa nacpal do balónu, a letěl balónem, který se, já nevím, jestli se to vůbec dá ovládat, oni tvrdí, že ano, moc jim nevěřím. Jo. Petr Fejk, člověk, který se pravděpodobně nebojí ničeho, já bych měl říct, že na jevišti je Petr Fejk, bývalý ředitel Pražské zoo, že je tady Martin Zounar, který si za chviličku řekne o mikrofon a tím jsme my všichni skončili, paní doktorka Marie Formáčková a La Strada. A já jsem si dovolil do téhle krásné společnosti pozvat kluka, který mě dneska skoro vynadal do telefonu, no byl strašně hodný, říkal, Petře, prosím tě, já jedu z Chomutova a moje manželka rodí. Je to první dítě, které přichází pomaličku na svět. A já jsem říkal, no ale co budeme dělat? Říkal, ne, já tam za vámi jedu a doufám, že to ještě stihnu zase zpátky. Představte si, ano, dneska, teď v tuto
4: chvíli. Teďka rodí, jo.
2: Teď v tuto chvíli. On si nevypíná telefon, má telefon připravený, ale říká, že si ten dýchánek, když jsem mu, ale teď to fakt myslím vážně, když jsem říkal, bude tady Martin Zouna, říkal, tak to jedu. Vykašlal se na dítě a jel.
4: Ježišmarja.
2: Ano. To je prostě.
4: Žena bude nenávidět.
5: Ne, to všechno dobře dopadne.
2: Já věřím.
6: A třeba ho u porodu ani nechce, ta žena. To ne každá chce u toho mít muže.
2: Mimochodem, ty jsi byl u porodu? Nebo?
5: Já jsem byl u porodu a musím říct, že já bych to samozřejmě respektuju přání žen, to jednoznačně, ale je to tak gigantická nadpozemská věc celkově, že bych to pánům doporučil, aby i ten pohled na tu ženu se vám změní úplně jinak. Všecko je to jinak. Já si myslím, že by to měla být i povinnost.
6: No
5: to
6: jasně, když jste v dlobách někde za plentou.
5: Jak v dlobách? Já jsem držel pohled za ruku. Byl jsem u toho všechno. No nebylo mě úplně to, ale dobrý. Ale musím říct, že je to dítě, když pak držíte, vy ho dostanete jako muž a držíte ho v ruce a teďka ono, je to takový vošky, viď? No ne, jako je to vaše, jo, ale pomuchlaný to je, bílý, mastný, je to takový.
2: Já ho zavolám, aby věděl,
5: co to. Promiň, ne, to čeká tě nádherná chvíle.
6: Aby jsme to balonáři nezvoškli.
5: Ne, je to nádherný, je to krásný, vokatý, ono to už i mluví.
2: Dámy a pánové, muž, který většinu svého času tráví v balónu, aviatik, balónový letec.
7: Dobrý večer.
2: Krásný kluk, to vidíte, že jo, Marie, ano. Daniel Brodský. Dane, prosím
7: tě. Dobrý večer, ještě jednou.
2: Prosím tě, mluvil jsem pravdu, když jsem říkal, že se skoro rodí?
7: No, ono, vesměs ano, teďkon to může přijít každou chvíli, takže mám telefon připraven ve chvíli, kdy začne volat, tak já jedu. Já se tady přidám k Martinovi. Naprosto s ním souhlasím, protože ty se s tomu divil, že bych tam chtěl bejt. Já to beru tak, že manželka si nevybírá, jestli tam může bejt nebo ne. Je to tak.
2: Ano.
7: No, tak aspoň, abych tam byl pro ní jako taková ta psychická
6: podpora. A co budete
7: podpora.
6: Mít, holčičku nebo chlapečka?
7: No, doktoři nám to nepotvrdili, ale my si myslíme, že to bude holčička.
5: Co soudíš, žena trošku jako... Z čeho soudíš? Žena se změnila fyzicky? Říká se, jak to je, že holčička ubírá, bere krásu a muž naopak jako chlapeček, to, tak jak to vidíš?
7: Ne, já jsem teďkon šel za jíma rodičema, potkal jsem sousedku a ta se mě ptala, jestli už jsme porodili nebo ne. A já říkám, že ne. A jestli víme, co to je, říkám, že si myslíme, že to bude holčička, ona, tak to je jasný, ta se ještě strojí. No, takže tady si bere ten čas, nebo já vás
2: Hele,
7: na čas.
2: My ti moc držíme palce. Dá se lítat...
6: Proč jemu?
2: No jemu, no se, víš, co to je pro toho chlapa? Ty Indiáni třeba, jak oni trpí...
5: Jaký Indiáni? Proč by trpěli Indiáni, když jsme v Plzni?
2: Ale dobře... Ale ten Indián, ten cítí tu bolest, jo, ten
5: jo,
2: má...
5: Indián cítí bolest, vy máte někde Indiána?
2: Ale ne.
5: No promiň, tak to
2: ale
5: je...
2: Ale ježišmarja, pan Fejk by ti to vysvětlil, ten jezdil po světě na rozdíl od tebe, ten ví, jsou kmeny, kde normálně prožívají tu porodní bolest muži vlastně.
6: Teda promiň, já jsem si teď vzpomněla na svůj druhý porod, když říkám formáčku, i formáčku, budeš mě muset odvést do porodnice, a on mi říkal, nekecej a spí dál, ty jsi se určitě jenom přežerala zase.
2: Ježiš, to byl starý dobrý...
5: Pořád jsme na obědě, jako je odpoledne poetické, krásné. Je to na neděli?
2: Je to na neděli,
5: jo? Tak jsem to uhodl. Tak to bude opravdu poprask v rozhlase.
1: A já teda bych tě chtěl poprosit, aby si na mě neodkazoval s informacemi, protože já jsem vystudoval literaturu a historii, prosím tě, jo. Takže
2: no já vím, že nejsi gynekolog,
1: stejně
2: no.
1: Jako tady my všichni dohromady a u porodu jsem byl a omdlel jsem, vůbec nic si nepamatuju.
2: Ty jsi mě zradil teď, teda. Já tě mám za světoběžníka, ale teď já se musím věnovat Danovi, protože ten mu cinkne telefon a jede, rozumíš? Takže já ho musím nevíme, vytěžit. Jak... Kolik, dá se říct, kolik třeba hodin nebo dnů si strávil už jako v balónu? Jak dlouho už létáš?
7: Já jsem mladý ucho, lítám asi nějaký 3 roky, jo. Ale vesměs zabírá to hodně spoustu času, no. Pravdu je hlavně v té sezóně, kdy se lítá, že ano? No, tak no. To jsem, mimo práci jsem pořád ve vzduchu.
2: Prosím, a dá se lítat v noci?
7: Můžeš vzlítávat v noci, ale musíš přistávat za světla.
2: Jako ty musíš počkat, až se rozední?
7: No, jistě. Teď on třeba Petr Kubíček, což je mimochodem syn zakladatele firmy Kubíček Balons, druhá největší firma na výrobu balónů na světě, tak ten teď pokořil rekord světovej a vzlítával někdy kolem 3 hodiny raní v zatmy a přistával někdy za 16 hodin.
2: Víš, co tam dělali? Došel plyn.
5: Došel plyn, že? No,
6: teda takhle, oni se u nás vyrábějí balony? To jsem vůbec nevěděla. No, a můžete třeba já koupit balon?
7: No, když má člověk peníze.
6: A kolik stojí takový balon?
7: Hodně.
6: No kolik?
7: Nevím, milion. Cca.
6: No to je.
2: No co to je na Marii, prosím tě? No milion, no ještě 2-3 dýchánky, viď, Marie? Petr se zasmál, ale říkal, ale já jsem si musel koupit lístek na vlak za svý.
5: Ale že ten balon, já jsem viděl, že oni jsou koše jako normálně klasický, jako do čtverce, ale taky jsou jako obdélníkový. Jako velký, že to je třeba pro 8
7: No,
5: lidí.
7: My tomu říkáme autobusy.
5: Autobusy, to je obrovský. Na balón.
7: No, to je
5: ne, teda fakt je pohled ráno, protože člověk, já jsem člověk, který rád brzo vstává, miluju to. A když je opar...
2: Ty miluješ brzké vstávání.
5: Ale musím ti říct v létě, když prostě vstanu fakt za svítání a jedu třeba prostě venčit psy a je beru do auta, když bydlím na Slovensku, kde je příroda, všecko v dobrý, ale jedu vyloženě s nima jako pryč, tak hele, já se otočím, že Brandov je nahoře, že Slivenec, a nad Prahou v té mlze, prostě Brandov je nahoře a Praha je v mlze. A nále, pong.
2: Věže, jo.
5: No a teď to vysel, říkám, jo, to musí být nádhera. No. To jenom je pecka, že to
7: já,
5: je pecka?
7: Já s Martinem souhlasím, protože já jsem spáč docela, jo. Takže já, když nemusím vstávat, tak nevstanu. Ale ty balony mě donutí vstát a opravdu ty rána, to je něco neuvěřitelného.
2: Prosím tě, no Maria, ty si brž
6: no,
2: mikrofon,
6: vy taky
2: skákat.
6: Vozíte lidi, jako takhle lítají
2: no,
6: s váma lidi.
2: A oni kvůli tomu vstávají ještě.
6: Ty zážitkový
7: no,
6: lety děláte,
7: no,
6: jo.
7: Dávaj, ale pak jsou rádi.
2: Tak moment, jo, tak jenom v rychlosti. Jak dlouho trvá takový běžný let pro nějakého pasanta? Kolik ho to stojí? To by mě taky zajímalo. A jestli už někdo rodil v balonu?
7: Ale teďkon poslední let jsem letěl právě tady nad Plzní, jo. A jak už jsem byl takový nervózní, co kdyby, může to přijít kdykoliv. Jak už jsem koukal a takhle jsem si plánoval, tady bych mohl přistát, kdyby náhodou teďkon volala. No, takže jsem takový, ale...
6: Vy jste dneska přiletěl balónem do Plzně?
7: Ne, to bylo před týdnem asi. Ale let trvá tak hodinu, no.
5: Mm-hmm. A... Počkej, ale někdo teda, já jsem vždycky přemýšlel, to je stejný problém, co mám třeba s elektrickými dodavateli. Je to přeci jeden kabel a dodávají ti ho, 6 si můžeš vybrat, ale ten kabel je k tobě jenom jeden. Jak se to rozhodne? No to je jedno, jsem možná by to mají, to nevadí. Ale tohleto...
0: Ty, Martine, to jsem zvědavý, co z tebe teď vypadne.
5: Ne,
0: čo?
5: Já to jsem, čekám. Ne, počkej, ne, to, teď jsem na to úplně zapomněl, co se teď...
0: No hele, byl jsi u Voltů, takže...
5: Ne, cože?
0: No u Voltů jsi byl, nebo u nějaký elektriky jsi byl, nebo...
5: Ne, to ne, ale předtím jsem chtěl s tím balónem, jsem se chtěl...
7: Já bych chtěl Martinovi jenom něco navrhnout. Ty jsi říkal, že jsi vnitřně ženatej.
5: Ano.
7: Tak, ono nejkrásnější je požádat ženu v balóně. Ona je v takový jako pasti, když se tak vezmem, protože ve chvíli, kdy by řekla ne, no tak by bylo hodinový trapný ticho, že jo? Takže ve směs radši řekla ano.
0: Já si vzpomenu, reklamu jsem se a ještě krajší je, keď v balóně vám zaspěla stráda,
6: ale
0: kterou požádáte týmto o zpříjemnění chvíl.
2: Já už to vidím, jak letí balóny. V jednom se žádá o ruku, v druhém balónu zpívá Lástrada, ve třetí
5: počkej,
2: se slíká Zounar.
5: Já jsem si vzpomněl. Ne, počkej, ne, to bylo totiž... Ty
2: jak jsem myslel s tím dodat,
5: tak jsem si říkal, ten balón někam letí. Přece jenom dá se jako nějakým určitým způsobem řídit, jako dobrý. Ale je tam nějaká... Mocná. Ale pozor, když si říkal za hodinu, že to skončí, tak dole po zemi musí jít někdo, kdo říkal. Ty vole, tady je obíška, to nedáme, on letí napravo, do Plzně, nalevo. Ježíš, a teďka on letí sačkou, prosím tě, kadaň, tam to vypadá, že fouknem dolů. Ne, už to není kadaň, jsou to Vary, a je to hřiště. Ne, Ježíši Kriste, to je Kladno. A pod tebou jede to auto, to je to tak.
7: No, já mám svýho doprovoda, který mi jezdí právě pod balónem, Ivánek. A já jsem mu strašně vděčný za to, že mi jezdí, protože to jsou kolikrát nervy se mnou. Já někde přistanu, jelikož balón je neřiditelné plavidlo, tak já nevím, kde přistanu. Jo, a teď, když si vezmem, že letím podél Labe a nevím, jestli přistanu na pravý straně nebo na levý. A teď
0: most.
7: Já přistanu, on přijede a kde jsi to zase přistál?
2: No ale to já jsem si ale myslel, že to řídíš ten balón.
7: Ne, balón je neřiditelné plavidlo.
2: A do toho lezou lidi.
7: No, já se tomu sám divím.
1: Myslím, že kšeft právě skončil.
2: Prosím tě, a kolik je ta blbost stojí teda tohle, jako, že se tam svezou? Kolik? Ne, balón, milion, ne. Jo, ale...
7: Ty letenky jsou kolem 3,5 000.
2: Jo.
7: No, nějak tak. Jakom, jo. Je tak. Jakom, jo. Je to...

0: Ne, já vejšky vůbec, je to opravdu pro mě nebezpečná záležitost. Máme sousedku Andreu, která už 6 let skáče padákem. Říkám, Martine, pojď na tandem. Já říkám, hele, já nevím, já měl jsem i možnost ten jumpy a všechny možné věci. Fascinuje mě to. Ta volnost, že seš ve vzduchu a teďka letíš, musí být absolutně geniální. Tady teda bych v balonu tak asi, ale i tak ten dolů, hele, geniální věc a pocit určitě krásný, ale bohužel já z toho ten pocit nemám, mám strach.
1: Já zkusil všechno, takže jsem i skákal padákem a letěl jsem i balónem. A byl to, ten let balónem byl krásný. Já jsem neřekl ženě, že jdeme letět balónem, bylo to překvapení, že, tak ona se krásně nastrojila lodičky, prostě načančala let balónem, no tak dobrý. Ale do té chvíle, než jsme přistáli, všechno bylo v pořádku a byli jsme přijímáni do nějakého zřejmě vzduchoplaveckého cechu, prostě byli jsme chřtěni, no, jako určitý rituál po prvním letu. Tak vzali moji ženu, říkali země, oheň, voda, všechny živly do toho, takže nejdřív ji vo hlavu rozbili hroudu hlíny, pak ji zapálili vlasy a pak ty vlasy hasili šampaňským. Takže ona odcházela z toho krásného večera jako zapálená, schlíplá troska.
2: Nalakovaný vlasy strašně dobře hoří.
1: No. Já myslím, že to dali schválně, že to je nějaká vášeň.
3: To je strašná parta tohle.
2: Ne, ale strašně krásně je, když křtím, už se mi to jednou stalo, mladí lidi, děti, 16 let jsem tam měl, tak oni se jako bojí, neví co čekat. A když jsem křtil vodou, což se křtí šampaňský mimochodem, jo, na přiťuknutí potom, tak oni mi začali utíkat. No tak jsem tu flašku vzal, tak jsem to tam po nich chlístal. No co, tak nesmím je o to uchudit, ne?
4: No jasně, ať vidí, že na to máme. No.
5: Můžu teda taky přispět svou trošku, já jsem taky letěla balonem, tomu neuvěříš. Ale kdysi svýho času Petr Novotný lítal balonama.
4: No je, ano.
5: A my jsme zrovna v té době psali spolu nějakou knížku, tak mi říkali, letěli jsme na konopiště a pak zpátky. Ale já jsem se šíleně bála. Já jsem tam seděla v tom koši a ani jsem se koukla dolů. Fakt jsem se bála.
4: To já si myslím,
5: strašný, že... strašný pocit nejistoty.
4: No, Dane, říct, přece tam musí lidi brát nervák, že jo, v tom balónu.
2: Jako popravdě, spousta lidí říká, že se třeba jakoby bojí vejšek, což mi řeknou před startem, ne?
4: To oni neřeknou.
2: No, ale jako pravdou je, že potom jsou velmi milé překvapení, že se nebáli ty vejšky. A jednou jedinkrát se mi teda stalo, opravdu, že jsem letěl a musel jsem dát mezi přistání. Se paní bála, tak vystoupila. No a byl to soukromý let, rodinka, jo. Manželka to dostala od manžela k narozeninám. Jo? Manžel si to užil. Manžel byl nadšený.
4: No. Když vystoupila.
0: No tak je to recept, že opak rozvod, všechno v pořádku, tak jak se zbavit. No že to je recept, jako manželka utíká pryč. Ne, je to, víš co, jak člověk nemá takový svůj Twilight Zone, prostě možnost svojí zóny jako úniku, tak tuto chvíli opravdu to by mě asi trošku svazovalo. Já třeba jsem 10 let plaval závodně, miluju potápění, dokonce jsem měl pocit, že ve vodě budu moc jako dejchat.
3: A ty se potopíš? Jako...
0: Já miluju to všecko, jako všecko je dobré. Ježišmarja, ano. Jak člověk, jak jsem bezelstný, jak jsem nečekal záludnou věc. Já to miluju, ale musím říct, že jakmile bych se měl dostat do nějaké prostě jeskyně a nějaká punková prostě dol a vědět, že tak to by mě... To by mě prostě ne. Volnost ve vodě je krásný, to je super, ale někam do prostoru, jo, a do jeskyně a to, tak tam bych asi to nejde.
1: Ale já, jestli dovolíte, abych se ještě zeptal, když tady jako v té knize mám tu pravdu, tak bych požádal o procento nekontrolovaných pádů balónu.
4: Kolikrát už jste takhle spadli, jako prosím tě? Máš za sebou pád balonem?
2: Nemám za sebou pád balonem. Párkrát jsem musel přistávat, nejkrásnější je přistávání mimochodem ve vojenském prostoru. To je zážitek.
4: Jako tam po tobě střílí?
2: Ne, no, nebyl aktivní, jo, naštěstí, ale jsou tam všude bažiny. Takže nás potom tahá traktor a tak. No, je to sranda.
4: A nejstrašnější zážitek nám řekni, jo? Abychom byli naladěni na to, že taky třeba vyrazíme. No. Máš za sebou nějakou hrůzu?
2: Jako... Popravdě ne, protože ono vesměs jako opravdu pilot letí jenom, když je to letový, když ví, že to dobře dopadne. Ve chvíli, kdybych věděl, že to dopadne špatně, tak neletím, že jo?
4: Když jsme tady vzpomněli na Petra Novotného, který to balonové létání velmi propagoval a měl na to nějakou firmu a létal a dokonce v Mongolsku dělal politickou kampaň s tím, že tam lítal a propagoval.

0: jednu politickou stranu v Mongolsku a říkal, člověče, je úžasný kšeft, to budeme mít na dlouho. A já jsem ho pak za půl roku potkal a říkal jsem, jak pokračuje kšeft. Člověče, oni úplně propadli, skončili jsme, jo, takže tam se nechytil s balonem teda. Ale když se ještě vrátím k Danovi, Dane, prosím tě, teď budeš, jako teď máš to dítě, nebo jo, skoro možná, že už ho máš, nebo jo.
1: Nestraš.
0: Já vím, ale jestli tě vůbec manželka pak ještě pustí. Uvědomuj si, třeba Zounar se hrozně těší, že se ožení, netuší, že pak přijdou zákazy, příkazy, doporučení a takovéhle věci. No a co ty? Jako najednou ti vezmou tvého nejdražšího koníčka.
1: Já si myslím, že mám velice tolerantní manželku.
0: To si myslíš ty? No.
2: Ne, člověče, je to, já jsem motorkář a miluji jezdit. Maroko jsem projel na motorce 3,5 tisíce kilometrů Sáru, geniální zážitek.
0: Ty jsi ten James Bond?
2: Ne, no to, samozřejmě jsem skrytý, ale víš co, pak přišlo dítě a musím říct, že s mojí teda bývalou přítelkyní, tak musím říct, že to se opravdu změní, protože nález strach, vrátíš se na výšku a teďka jestli se vrátíš a co, a chceš prostě vyjít vstříc tak dobře, tak motorka šla z domu a já jsem rád, že teďka mám ženu a jsou dvě motorky a je čtyřkolka a chodí s dcerou, teda se jezdíme prostě na tripy a spíme pod čirákem a je to geniální věc. Pak už, když to dítě je v pořádku, tak je to, a žena je v pořádku, tak je to dobrý všecko.
1: Přesně tak, ono totiž, když nechceš přijít o tyhle ty pěkný koníčky, který máš, no tak musíš manželku zapojit. No. Já taky jezdím na motorce a manželka si bude dělat řidičák na motorku, aby jsme mohli jezdit spolu.
2: Pánové, to mě jsem ženě koupil helmu, takže jezdíme taky.
0: Já žasnu. Petře, Fejku, já teď vůbec nevím, jestli ty jsi ženatý nebo nejsi, nebo jak je to s tebou. No, říkal jsi, že čteš ženě ty svoje věci, když píšeš, takže...
3: No, podle toho, v jakém jsme životním období, tak čtu té různé ženě.
0: Vždycky. Jo, takhle. Ty čteš jako ženě, ale vždycky trošičku jako jiné.
3: Takže balonem letěla první žena a současné zážitky jsou druhá žena, za stolik toho není.
0: Aha. Já jsem jenom chtěl Danovi jako naznačit, že se ledacos změní, chlapče, jo, až jako bude, protože, jak říkal Martin Zounar, prostě najednou přijde velká zodpovědnost, najednou přijde něco, že je něco strašně drahé a to myslím jako naprosto vážně, to je tak prostě, ale ty bys se toho asi nevzdal, že jo, balónového létání.
1: No tak já jsem si teď začal dělat ještě kurz na paraglide, takže ono toho bude víc a víc, ale...
0: Čili a paraglide to je ještě něco hnusnějšího než ten balón?
1: To je takový to křídlo, vezmeš si křídlo a letíš.
2: Ježišmarja. No, na nohy se dáš trysky a seš jak Superman.
1: Přesně. Ne, jako já vím, že pravděpodobně až se narodí, tak ten pohled se trošku změní, no.
0: Jo, já ti přeju, aby to dlouho vydrželo a když nemáš za sebou, a to je dobře, žádný špatný zážitek, máš tak nějaký půvabný, krásný zážitek jako z toho létání?
1: Ono vesměs opravdu každý ten let je půvabný a krásný. Ono, když to srovnám třeba s letadlem, letadlo je super, jo, ale tohle to je prostě taková rozhledna, taková vyhlídka a když vidíš ten východ slunce, když vidíš ten západ slunce, to je prostě... To je původně krásný.
0: Já jsem jednou viděl východ slunce, ale to jsme se vraceli teda, jo, takže to jinak, ale opravdu já jinak vůbec nevím, jak vypadá východ slunce. Moc ti děkuju za to, že jsi přijel, poseď s námi, zatím telefon nezvoní, tak je to dobré. A já, víš, skoro lituju, že to s námi nemůže být tvoje žena, protože ta by ty dva krásný chlapy, ale hlavně krásný hlasy, určitě ocenila. Marie, si bere mikrofon.
4: A porod v rádiu ještě nebyl.
0: Jo, to by bylo...
1: Premiéra.
0: No, to by bylo hezký, no. A možná, že až někdo bude poslouchat ten neočekávaný dýchanek, tak řekne, no to byl porod teda, jo. Ale, tak uvidíme. Dane, zatím ti moc děkuju. To je aviatik, balonový letec. Já nevím, jak se vám správně říká vůbec, jako balonáři nebo baloňáci nebo...
1: Pilotujem. Piloti.
0: Pilot, ano. Takže máme tady poprvé, vlastně my jsme tady pilota nikdy neměli a jsem rád, že je tady. A že dal skoro přednost dneska jako před tím největším životním zážitkem, ale já si myslím, že všechno dobře.
1: To abych vás klidně opustil.
0: No to je mi jasné.
2: Děláš dobře.
0: Dan Brodský, děkuju. Co takovému aviatikovi nabídnout, Peťo?
5: Myslím si, že by sa celkom hodilo práve, keď sme aj prišli z toho operného sveta, ktorý je tiež trošičku o tých vzdušných zámkoch, keby sme predvedli aj takú áriu, akú nemusím ani nikomu predstavovať. Nessun dorma.
0: Prosím tě, Petře, a kdyby jako někdo nazbíral co nejvíc bodů, dal bys mu tu knížku?
6: Jo, je to možný.
0: Jo, je to možný, jo. Jako já, no teď už neodmítneš, že jo, no. Jinak, kdyby to nikdo neuhád, tak si to odveze Dan, protože ten chudák jako bude mít teďko hodně času, že jo.
3: Neměl jsem to v úmyslu, obvykle rozdávám hovno, ale jinak... Když už to takhle profláknu, co mi zbývá. No.
0: Já musím našim posluchačům dovysvětlit, protože oni to neví, že rozdáváš ten
3: ano, sloní trus
0: jako, ano, jako hnojivo.
3: To není tak... vulgární slovo. Na
0: ano,
3: není
0: ano.
2: Jak se to vezlo? Jako?
3: Ježiš,
2: kyblík normálně a to v zoologický nebo z té Afriky?
3: To se prodává v zoologický zahradě jako produkt, takže tam aha, si můžete se. Přijít pro kyblík sloního trusu jako pro hnojivo.
4: A zase od Tigera nebo od Lova to odpůzuje kuny, že jo? No.
3: Já spíš můžu říct po dlouholetých zkušenostech, že je to spíš pověra. Je to úplně to samé, jako kdybyste se tam, samozřejmě vy ne, paní doktorko, ale kdyby se tam Martin vykadil. Nevadí, Martine, že jsem...
2: Ne, já jsem po ruce
3: našeho sousedství.
2: Jako kuna pozor, to není žádná legrace. Takže já bych s ní zasoutěžil.
3: Já myslím, kdyby se to Martin zhostil, tak máte po kunách.
0: No.
2: To taky zní divně.
0: Hele, rychle k Puccinimu, Turandot, ano, arie.
5: Nessun dorma. Nikto nespí.
0: La Strada.

0: La Strada, Petr Ďurovič a Zoltán Miko.
1: Hezký jméno, Zoltán, to se mi líbí. A Petr je taky dobrý. No, že jo, Petře, fejku. Mimochodem, Peťo, prosím tě, otevři tu svoji knížku. Teď se pojďme vžít do toho, že jsme na tvém autorském čtení. Máš na to půl minuty, jo? Že by si nám něco z toho.
2: Já jsem připraven, já jsem vybral krátkou ukázku samozřejmě a ta knížka je o povodni a o zvířatech samozřejmě, je i o zaměstnancích. V zahradě pracuje spousty úžasných lidí.
1: Jedním a jenom připomeň, jak se jmenuje knížka.
2: Knížka se jmenuje Jak se dělá zoo, naprosto jednoduše.
1: Petr Fejk.
2: A jeden z těch úžasných lidí je pan doktor Ivan Rehák, kterýmu se, protože je úžasný, je to herpetolog, je to odborník na plazy, tak se mu dějou úžasné věci a on o nich umí úžasně vyprávět a já jsem mu jednu historku ukradl. Historka se stala v roce 1987 při návštěvě ředitele hadí farmy My Tho ve Vietnamu. Sedí v jeho kanceláři a probírají jako dvě kapacity problematiku nižší kvality na farmě odebíraného jedu. Ředitel je vážený muž, guru svého oboru, který je na sebe a na svou farmu náležitě hrdý. A občas, aby se pochlubil, ukáže svému mladšímu kolegovi nějaký ten hadí exemplář. V jedné chvíli takhle vytáhne i kobru monoklovou. Prudce jedovatého hada, jehož si dovolí vzít přímo do ruky, jen opravdoví profesionálové. Wow, povídá si pan doktor pro sebe a s přiměřeným obdivem debatuje dál. Po pár vteřinách kobra změní polohu, vztyčí hlavu, roztáhne krk a milého ředitele kousne do ruky. Pan doktor se samozřejmě dost vyleká, ale protože vidí, že ředitel nehnul ani brvou, nedal nic na sobě znát ani on. Pokračoval v obřadném rozhovoru, jako by jednoho z nich právě klovla do prstu andulka. No, asi ví, co dělá, uklidňoval se pan doktor a usrkl čaj. Zhruba za 15 minut obličej za psacím stolem zblednul, mírně se naklonil na stranu a z koutku úst mu začala vytékat slina. Neboli jasné příznaky uštknutí. Držet v takové situaci dekorum je sice krásná věc, ale tady už přestávala legrace. Neměl byste si vzít sérum? Zeptal se pan doktor Rehák plaše. Nechtěje váženého muže ani v nejmenším urazit. Ten nonšalantně odložil kobru, požádal úklonou za prominutí a důstojným krokem opustil místnost. A než stačil uklidněný host dopít čaj, vstoupí sekretářka a oznamuje, že ředitel vyhlášené hadí farmy My Tho ve Vietnamu právě zemřel.
3: To je strašný.
4: Už chápete ten můj výraz na obalce?
5: Ano, chápu.
4: Ježiš, to je historka o stavovské cti zoologu. O stavovské hrdosti, která jde opravdu až za hrob. Ten ředitel té farmy nedal najevo, že ho kousnul jedovatý had a udržel dekorum i za cenu ohrožení vlastního života.
0: Podívej se, Dan se dal na pití z toho, co teďko.
4: Prosím vás, jsou tam i veselé historky, já jsem vybral krátkou a údernou.
0: No ale já ti řeknu, to byla poenta, já jsem pořád čekal, že to bude legrace. To je, mě trochu
5: vůbec nevím, co se mám o tom.
4: Víte, ale to je historka, když mi vyprávěl v letadle, když jsme jeli někam na Kostariku, já jsem se smál. To je, a pak si říkat, ježišmarja, to jsem takový čuň, že se smíjou takovýhle tragédie, ale to je prostě tak hrozný, až je to...
0: ale ta stavovská čest tam prostě je.
4: No prostě...
5: Ale jestli to má
4: smysl. Těchhle lidí je zoblná.
5: Víš, asi to má jako vyloženě... Já to chápu, že to hrdý buď zase vytrval, ale že o tom nevíš, že jsi byl takhle pak statečnej.
0: No jo, no.
4: Ne, já to chápu. Já jsem mezi těmi lidmi strávil 13 let. Když si povídá kapacita ve svém oboru, a to je zrovna herpetologie, to jsou jedovatí hadi, s kapacitou ve svém oboru, ten člověk nemůže dát najevo, že se bojí uštknutí.
0: To je další stavovská čest, jo, nevím, když ty letíš Dané balonem, tak taky nesmíš dát najevo, teď je malér, že jo, teď to nesmíš, ne?
6: Jako samozřejmě, že ne, protože to by bylo docela blbý, ne? Kdyby se mnou letěli lidi, teď začali jako, že se něco děje, ne? Ale jako párkrát se mi stalo, když jsme se bavili třeba o té termice, když ten balon začne houpat, začne se houpat těma stoupavýma proudama, tak trošku mi klepe zadek, no ale nedám to znát, vždycky se to zvládne.
0: Jo, tak si, no, si teď
6: ale
0: si...
6: lidi to nepoznají.
0: Nepoznají. A teď si poslechl příběh, kdyby se cokoliv dělo, kamaráde, ty musíš vydržet, jo. Ty musíš
6: vždycky,
0: prostě...
6: Vždycky musím vydržet.
0: Ty jsi kapitán.
5: Skočí z toho koše, aby se odlehčil balón a oni popojili.
6: A popřeji jim hodně
5: výborný.
6: Štěstí.
5: Výborný.
0: Tak si prosím tě, máme připraveno, ty máš nějaké zvuky, jo, abychom tu knížku nějak z tebe dostali, tak jestli...
4: No já jsem domluven se zvukaři, ano, že budou pouštět zvuky, které můžete hádat a když uhádnete, tak můžete vyhrát tedy ano, na, když ten uhádnete... náhradní produkt, což je má kniha. A, ale jak to poznám, kdo uhád...
0: Ne, ne, to se přihlásí, kdo uhádne, si může koupit tvoji knížku, je to tak, jo?
4: Ne, ne, to bychom kličkovali. Ne, to musíme být hrdí jako herpetologové, tak postavit se k tomu čelem.
0: Dobře,
4: už
0: dobře.
4: Jsme to řekli.
0: Zkusme to teda, jo?
4: Puste jedničku, prosím.
0: První zvuk. Zounár.
5: Ne? Počkej. Ja.
4: A prosím pěkně, nejsem to já. Jo?
0: Prej Stanislav Neumann.
5: Já si tipnu, ale opravdu... Můžu říct, že to je prasátko Pekary?
4: Není. A já bych poprosil, kdo tuší, že to je, zvedněte ruku a řekněte mi to.
0: Máte někdo tip? Co?
4: Ne. No. Pekary to není?
0: Já vůbec nevím, že Pekary je vůbec...
4: Zvedněte ruku. Ano, je to Hroch. Já vás vidím, máte bod.
0: Máte bod.
4: 3 body znamená kniha. Hezky, ukázka číslo 2. Můžu takhle to říct?
0: No jasně, jedeme dál.
4: Ukázka číslo 2.
0: Tak to se... Je Mirka, ne? Pardon. To... Špatný vtip. Ježmarja, to jsem neměl říkat.
4: A kdo máte tip, tak se hlaste. Prosím? Ne?
0: To není slepice?
4: Ani slepice, ani opice, říkala dáma. Aha, aha. Hlaste se.
0: Takhle se směje Libuna.
5: Ne, já ne... Není to hyena?
4: Je to hyena. Martin má bod.
0: Máš bod? Hyena, ano, výborně.
4: Trojky. Ale Martine, vy jste adept na tu první výhru, ne na knihu, jo?
0: Tak, jedna, jedna.
4: Trojka.
0: Dobře.

0: Kdo to víte, hlaste se.
1: Ne, Jeřáb to není.
2: Dost naštvaný krocan.
1: Ne.
2: Ne? Papoušek.
1: Papoušek, ale jakej? Protože papoušek to je.
2: Já znám okrát kakadu.
1: Je to papoušek Ara, ale nevím, kdo to řekl. Je to papoušek Ara.
2: Aha.
1: Máte bod.
2: Výborně. Pochopili jste systém té soutěže, nikdo tu knížku nedostane, protože jo, každý má tak maximálně jeden bod. Paní ředitelka, pokud se nemýlím, ano, jeden bod.
1: Ale dobrý. Bojujeme dál, dejte dobrý. Čtyřku.
2: Dobrý.
1: To je skupinový projekt, to není jedno zvíře, ale je to skupina.
2: To je návštěva zoologické zahrady od první do páté třídy dětí, že jo?
1: To je to těžký, tohle.
2: Hlodavec, jo? Jo, píská to jako myš, že jo?
1: Ne.
2: Je to pír? Ne, paní doktorka
1: předvádí. Já vám to prozradím, protože je to těžký.
2: No.
1: No.
3: Surikaty?
1: Nejsou to surikaty, jsou to šimpanzi bonobo. Speciální druh šimpanzů, který teď už je samostatný živočišný druh, dřív byly tři druhy lidoopů. Šimpanz bonobo je nejbližší živočišný druh člověku. Tohle to byl skupinový projev šimpanzů. A pětku, prosím.
2: To je normální kráva, ne? Nebo co to?
1: Vy jsi, ne, Petře, ne. Vyřazen ze soutěže.
2: Jelen?
1: Jelen to není. Zebra to není.
4: Není to souložící želva?
1: Ani želva, ani souložící živočich to není.
2: Marie, to byl dobrý.
1: I když pozor, zvuky pářících se želv stojí za to. Paní to, doktorko, máte...
4: No ne, když tam pracuje můj syn, ano. A ten vždycky říká, že hrozně řvou u toho ty želvy.
1: Jakmile se do toho želvy pustí, tak mateřský školky i domovy důchodců směřují všechny tam. To je nezapomenutelný zážitek.
3: Já myslím, že to je úplně mimo, ale kafarský ne.
1: Ne, pusťte to ještě jednou, bude to fakt strašně zajímavý. Čujte. Jo. Znáte, je to pták a jmenuje se papuchálk. Papuchálk.
2: Papuchálek?
1: Je to prostě ze severských krajů. Papuchálk. Speciální pták. Je to těžký.
2: Ježišmarja, v životě jsme o tom neslyšeli, jak to jo, máme no. Poznat, tohle to dej na něco lehkýho.
1: Já pracuji v zoologické zahradě, přeci vám nebudu pouštět krávu, že jo?
2: No jo, no proč? Proč?
1: Ale teď vám dám, teď to obrátím a dám vám strašnou zajímavost nejhlučnějšího ptáka na světě, který vydává nejsilnější zvuk, který prosím má 125 decibelů, je z Jižní Ameriky. Kdyby vám to zakřičel do ucha, tak to je překročí problém. Práh bolestivosti. Jinak prosím vás, tryskáč má při startu 130. Aha. Zbíječka má 110. Tenhle ten pták má 125 decibelů. Puste mi tam, prosím vás, zvonovce bílého, zvonovec. A je to stlumený, aby vám to neurvalo ucho. To je ptačí zpěv.
2: To je ono, jo?
1: Ještě. 125 decibelů. Kdybyste to měli ucha, mluvíte jinak. Ale nebudete se slyšet už. A poslední moje ukázka, ten se jmenuje Lirochvost.
2: Ty už to řekl teda, ty nechceš tu
1: knížku. Ne, to už není hádanka, protože to nemůžete vědět. A to je pták, který umí nejlíp napodobovat zvuky. Konkrétně je ukázka z jedné zoologické zahrady, kde pár dnů opravovali tomu Lirochvostovi voliéru. A po té opravě si ten Lirochvost každý ráno takto prospěvoval. Zaposlouchejte se do ptačího zpěvu.
2: Lirochvost.
1: Počkejte, ještě přijde automatická ta šroubovák. Já jsem dopoledne jsem přednášel v Kolíně a měl jsem tam učňovský obor truhlář, elektrikář. Oni byli úplně nadšený, protože slyšeli sebe při práci. Příroda je geniál.
2: Tohle to, je to možný?
1: Dovolte, abych předal tu knížku jako dárek prvnímu, který uhádl ten zvuk nahoře, což je pán nahoře, poslední řada, třetí odprava. Dovolte mi, abych vám tu knihu věnoval za všechny, kteří se pokoušeli, protože uznávám, že papuchalk a šimpanzi bonobo byli velmi, velmi těžký. Takže aspoň takhle symbolicky a děkuji, že jste hádali.
2: Já vím, že jste spolu domluveni, že ti zase vrátí potom, ale proč ten akt neudělat, že jo? Tak přátelé, další knížka s příběhem Petr Fejk. Šmare, on ještě se skočí z pódy a on si zlomí nohu kvůli tomu. Je to aspoň náš kamarád, kdo to dostal? No, oni jsou to všichni naši kamarádi, no, ale... Jo, prosím tě, jako někdo někdy třeba dosáhl 6 bodů při téhle soutěži?
1: Jo, to bys viděl, jak jsou dneska děti chytrý a vzdělaný.
2: Jo.
1: Takže odpověď zní ano. Dneska na tom učňáku věděli asi 75% z toho, co jsem pouštěl. A pak jsem zjistil, že bylo vidět na monitor počítače, ze kterého jsem to pouštěl.
2: Já děkuju. La Strada se připraví vlastně na poslední árii nebo písničku. Petře Fejku, jak se teda rozloučíš? Příběhem ze zoo, kratičkým nebo o čem to bude? Petr Fejk?
1: Když jsem napsal knížku, nejlepší je asi doporučit tu knížku. Helejte, psal jsem to tak dlouho, že je tam celé moje srdce i nejvýraznější část mýho života, do který jsem dal všechny síly a svoje srdce. Takže já můžu, když jsem přišel s knížkou pod paždí, říct, budu vděčný, když vás ta knížka zaujme, když si ji pořídíte a přečtete.
2: A máš tady ještě nějakou knížku?
1: No, mám, můžu si, já sebou vozím, já všude, kolik chodím, tak mám baťoch a vnímám knížky.
2: Dobře, já jenom informace pro vás, ano.
1: Kdyby se kdokoliv chtěl koupit, můžu to tady vyložit, rozbalit a do půlnoci prodávat.
4: No, v 10 nám jede vlak.
1: V 10 nám jede vlak, my jedeme spolu.
3: A já mám, jak jste viděli, tak já už mám druhou lahev minerálky, pitný režim a já potřebuji strašně čurat.
2: Tím se loučíš, jako
3: nebo? Ne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Tě bude prodávat, ty budeš furt povídat a oni budou zpívat a já se z toho počurám. Jsem rád, že jsem tady mohl být, děkuji vám.
2: Martin Zounár, Petr Fejk. Seď ještě, Zounár, seď. Tak dělej, bude děkovačka. S jeho prostotou. No tak běž. Tak, Dane, ty za chvíli pofrčíš domů a doufám, že všechno bude OK, ráno mi zavolej a...
0: Já bych jenom chtěl říct, že, jak se říká, život je jako bomboniéra. Nikdy nevíte, co ochutnáte. Já mám doma ještě 5letou holku a ta vždycky sídlem třeba, jo? Před večeří říká, to nebudu jíst. A přitom to ještě neochutnala, jo? Takže zkoušejte, poznávejte, protože nikdy nevíte, co se vám zalíbí a co ne.
2: Třeba balónové létání. Dan Brodský, Marie.
4: Dneska to bylo velmi příjemné, mě bylo velkým potěšením slyšet tu krásnou hudbu, to byla opravdu nádhera, zajímavé historky, bezvadní lidé a co lepšího se mi mohlo v životě stát, teď už můžu umřít.
0: Já bych jenom chtěl říct, mě mrazilo po zádech, opravdu úžasný.
2: A prosím tě, vzal by si Marie do balónu?
0: No jistě, proč by ne?
4: Ale už by tam, nezapomeň podotknout, ale už nikoho jinýho, protože to už by se nevzneslo.
2: Maria, teď máme i větší koše.
0: Autobusy.
2: Moc děkuju, no a pánové, vy, kteří jste vážili cestu z Bratislavy, nebo já vím, z těch dalších městeček, šalalí, tak... Vy se rozloučíte samozřejmě písničkou, ale, nebo písničkou, ono se to asi nemá říkat, ale třeba to bude písnička, já nevím, co to bude, ale hezký to s váma bylo, děkuju a jsem strašně rád, že jste přijeli, ale vážím si toho, že jo, no, moc dobrý, La Strada, tak zkuste se nějak hezky rozloučit taky jako bez těch not, jenom tak slovně.
5: Tak ďakujeme ještě raz za pozvanie, jsme velmi rádi, že jsme mohli prísť medzi vás a zpěvat len pre vás.
2: Děkuju, to je tak krásný, v cizí řeči, to je nádherný.
6: Ja samozrejme tiež ďakujem. Som tu po 9 rokoch opäť na tomto javisku. O 9 rokov takisto veľmi rád prídem. Dúfam, že aj v tej istej zostave. Ale chcem povedať, že naozaj to bol pre nás veľmi inšpiratívny takisto večer, pretože sme si vypočuli množstvo životných krásnych ciest. A my vám na záver zaspievame pieseň Mia Strada, moja cesta od nášho dua Strada. Cesta.
7: La Strada.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína, co za nás bude dělat umělá inteligence a jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Country zda speciál.

Vítejte při poslechu Country Zdy Speciál. Před námi je téměř celá hodina country muziky a jako každý čtvrtek touto dobou vám nabídneme to nejlepší z tohoto žánru. Hned první písnička, kterou jste slyšeli v podání Rangers, byla důkazem mých slov a následovat budou další country hity. Teď například uslyšíte El Paso v podání Marty Robinse a hned po něm vám jeden ze svých velkých hitů nabídne plzeňský bluegrassový cop.

plzeňský COP. Písnička se jmenovala Koulí a patří vůbec k prvním úspěšným snímkům plzeňské bluegrassové legendy, která už oslavila 35. Posloucháte Country Zdu speciál, ve které vám teď nabídneme fešáky a jejich písničku Co na fešáky neplatí. Následovat bude americká country legenda Kenny Rogers s písničkou Ruben James. To vystřídá Věra Martinová a na závěr bločku ještě uslyšíte v písničce Král v podhradí Pavla Bobka. Přeju vám příjemný poslech.

teď vám nabídneme také něco folku. Tuto tvorbu budou v dnešní country zde speciál zastupovat nejdříve bratři Ebenové. Jejich písnička Trampská, to je jedna velká nadsázka a Marek Eben v ní jenom potvrdil své textařské kvality a smysl pro humor. No a potom vám písničku Kohout zaspívá Jan Nedvěd.

si deku, spaca celtu, pite, pite. A kdyby nějakej úředník začal ti říkat, co a jak, spališ si deku, spac.

vlnách Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Country jízdu speciál. Dohráli nám KTO. A teď vám nabídneme zpěváka, který dlouhou dobu a nutno říci velmi úspěšně s touto muzikantskou partou spolupracoval. Samozřejmě Valdemar Matuška. A toho doprovodí v písničce Boty toulaví Olga Blechová. Po nich zaspívá ještě Johnny Cash. Písnička se jmenuje Cats in the Cradle.

co sobě létat, snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: pálil archív svých písniček, to se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roch na roch, šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a svítí, že jaro nedělá.
1: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka.

0: Tereza Kostková, Jan Rosák nebo Halina Pavlovská.
1: Vynález omeletky lidstvu přinesl víc štěstí než objev nové hvězdy.
2: Jan Kovařík, Zita Senková nebo Stanislav Motl.
3: Jak se dnes už ví, Janáček, když tvořil, musel se zamilovat.
0: Adéla Gondíková, Aleš Cibulka nebo Ivo Šmoldas.
4: O hosty nouze věru nebude.
2: I to jsou moderátorské osobnosti, které můžete pravidelně slýchat v našem vysílání.
0: Jsme dvojka.
2: Rádio, které vás baví. Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
5: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Věřím, že i když jenom přečtu názvy zvukových záznamů, které vás v následující takřka hodině vysílání čekají, tak vás zaujmou. Zapátráme v historii fenoménu jménem masné krámy s malým, ale i velkým M na začátku. Dozvíte se, co je to a kde je psí koryto a poslechnete si vyprávění Františka Knota, holiče v Českobudějovické nemocnici a Rudolfa Peška, posledního jihočeského zvonaře.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, ve kterém se dnes s Danielem Kovářem, ředitelem Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, vypravíme po stopách mastných krámů. Pokud se totiž třeba v Třeboni projdete po náměstí směrem od zámku k Hradecké bráně a zhruba na úrovni radniční věže uděláte vlevo v bok a projdete podloubím, tak se ocitnete v úzké uličce, která nese název Masné krámy. A tam skutečně vytušíte jeden malý obchůdek vedle druhého, kde kdysi dávno sídlili řezníci. To samé můžete zažít v Českých Budějovicích, když projdete z náměstí Přemysla Otakara II. Krajinskou ulicí směrem na Sady, ale už se zastavíte u té první křižovatky s Hroznovou ulicí a opět vlevo uvidíte budovu, která nese název Masné krámy, a podobně to bylo i v dalších jiných městech. A ačkoliv naše generace nebo současné generace vůbec mají název Masné krámy spojený především ať už z restaurací v Českých Budějovicích nebo z galerií v Plzni, tak původně to bylo doslova nomen omen, čili skutečně obchod s masem. Je to tak?
2: Ano, ta naše známá pivnice, restaurace v Budějovicích je Masné krámy s velkým M, ale původně to byly Masné krámy s malým M, opravdu krámky, drobné obchůdky, kde se prodávalo maso, jeden čas i pekařské výrobky. A podobné masné krámy s malým M byly v podstatě v každém městě nebo městečku. Tady kolem nás byly masné krámy v Trhovísvinech, v Lišově, v Třeboni, v Týně, ve Vodňanech, ale samozřejmě i v dalších menších městech. Zdaleka ne všude se zachovaly, ale tam, kde se zachovaly, tam to stojí za to, protože je to velice pěkná památka. Krom těch budovických můžu jmenovat třeba gotické nebo goticko-renesanční masné krámy v Plzni. Možná ještě lépe zachovaná stavba než ty budovické. Tam sídlí umělecká galerie. Opravdu pěkné masné krámy jsou v Moravských Budějovicích, kde v těch krámcích sídlí muzeum zaniklých nebo zapomenutých řemesel. A velmi pěkné masné krámy si můžeme prohlédnout také v Hraždovicích, kousek za kostelem, kde dokonce jeden z těch krámů má jakoby skleněnou výlohu, dá se tam nahlédnout, je tam instalace, jakoby tam fungoval opravdu řezník a prodával maso.
1: Já když se podívám na stavbu masných krámů v Českých Budějovicích, tak ať mi všichni prominou, ale na mě to působí jako zmenšenina trojlodního kostela. Ono to opravdu takto bylo postavené schválně a přesně k tomu účelu, že tam byly jeden vedle druhého de facto samé malé masné krámy, takové tržiště?
2: Je to přesně tak, byla to taková tržnice a ta podobnost s tím kostelem, chrámem není náhodná. Říkáme tomu bazilika, to znamená, že je tam jedna střední loď, která je vyšší než ty boční a po stranách jsou takové menší teda lodě, bychom tomu řekli v kostele, tady je ta postranní část rozdělená vlastně na malé kóje, ve kterých se dneska v té pivnici dobře sedí, ale původně to byly krámky, kde se prodávalo to maso a bylo jich tam 22 a už od středověku víme, že vždycky majitelem toho jednoho krámu byl nějaký konkrétní řezník, zatímco celá ta budova patřila cechu řeznickému. Když nebylo dost řezníků, tak v některých těch krámcích se prodávaly i pekařské výrobky. Byly tam chlebné krámy, tak se říkalo chlebné lavice, protože každý ten řezník nebo pekař tam měl prostě takový pult, bychom dneska řekli, ale tehdy tomu říkali lavice. I v němčině máme proto výraz flashbang, čili masná lavice. A zatímco tou prostřední částí, tou vysokou lodí, procházeli zákazníci, kteří si vybírali maso, tak v těch bočních krámcích byli ty řezníci a doufali tedy dobrý prodej.
1: Od kdy se dá datovat vznik masných krámů nejenom v Českých Budějovicích, ale vůbec ve všech městech, kde masné krámy byly? Je na to nějaké jednotné období, to znamená, dejme tomu začátek gotiky nebo dejme tomu úderem roku 1200 a podobně?
2: Jednotné období, to bych neřekl. V těch menších městech, městečkách je to řekněme doba baroka, třeba 17. 18. století, kdy se ty krámy staví na náklady místních cechů nebo obcí. V Budějovicích už víme, že ty masné krámy existovaly ve 14. století. A jejich stavbu můžeme datovat velmi přesně, protože původně byly přímo na Budějovickém náměstí. To náměstí je obrovské, ale původně bylo také z části zastavěno právě tady těmi malými krámky. A stalo se, že v roce 1364 byl ve městě císař a král Karel IV. Byl tu v létě a tak si nemohl nevšimnout zápachu, který vycházel z těch krámů na náměstí v tom letním horku. A zachoval se dopis, když se Karel vrátil do Prahy, tak nechal napsat list budějovickým, kdy nařizuje, aby ty masné krámy z toho náměstí odklidili někam do nějaké postranní ulice. A krátce poté tedy ty masné krámy byly přesunuty, bylo vybráno místo na rohu Krajinské a Hroznové, kam se ty krámy přesunuly. A ta dnešní jejich podoba ale pochází až z roku 1554 a to jejich průčelí empírové je ještě mladší, až z roku 1830.
1: Zmínil jste, že masné krámy provozoval cech řeznický. To znamená, když se nad tím zamyslím z dnešního úhlu pohledu, byl to jakoby vlastník budovy a pronajímal to jednotlivým řezníkům?
2: Ono to bylo trochu asi složitější. Ano, celá ta budova patřila řeznickému cechu, ale byla z části hrazena, nebo ta stavba byla financována z části i městem, městskou obcí, takže i město mělo co mluvit do podoby a údržby těch krámů jako takových. Ale ty malé jednotlivé krámy byly zase majetkem toho konkrétního řezníka. Dokonce se prodávaly třeba zároveň s jeho domem. Pokud řezník prodával dům, ať už kdekoliv v městě, tak jeho součástí byl ten masný krám, který ale byl umístěn v těch masných krámech. Takže to bylo taky trochu složitější. Ono se to pak ukázalo třeba v roce 1830. To je rok, ze kterého pochází to známé empírové průčelí dnešních masných krámů, čili vlastně taková až ikonická památka budějovická. Tak to průčelí není původní, původně mělo takový stupňovitý štít, podobně jako ty masné krámy v Plzni třeba, ale ty se potom znelíbily v roce 1830, kdy si lidé, kteří procházeli Krajinskou ulicí, a ta Krajinská byla nejvíc frekventovanou ulicí ve městě, tak si stěžovali, že ty masné krámy vypadají hrozně, že tam jsou namalovány český lev, jak drží sekeru, což byl znak řezníků. Vedle toho je namalován starý vůl. Skutečně na masných krámech býval často namalován vůl, prostě jako symbol toho řeznického řemesla. Dodneška vidíme třeba na masných krámech v Českém Brodě nebo ve Strachonicích toho vola, což nebylo nic jako špatného nebo hanlivého. Nicméně v tom roce 1830 ty budějovické krámy byly už tak zašlé, že byly spíš pro ostudu. Takže krajský úřad tehdy pověřil budějovický magistrát, aby s tím něco udělal. A magistrát nařídil cechu řezníků, aby ty masné krámy opravil a ten štít přestavěl. Cech řezníků se tomu trošku bránil, protože na to neměli peníze. Nicméně magistrát řekl, to nás nezajímá, přestavte to. Udělalo se výběrové řízení, ze kterého vzešel vítězně stavitel Josef Bednařík a ten navrhl nějaké řešení, jak to má vypadat, ty masné krámy. Do toho mu, tak říkajíc, hodil vidle krajský inženýr Krátký, který udělal svůj návrh a to je to slavné průčelí, které dneska známe.
1: A co ty třeboňské masné krámy, jak jsem je zmiňoval na začátku? Tam také skutečně sídlili řezníci?
2: To byly masné krámy a Třeboň není v tomto ojedinělá. Naopak ta uzavřená budova, jako máme v Budějovicích nebo v Plzni, je spíš výjimka. Častěji to bylo řešeno takto, že to byla taková ulička, kde vlevo vpravo byly souvislé řady krámků. Krom té Třeboně můžu upozornit třeba na Český Brod, kde přímo z náměstí procházíte takovou brankou a ocitnete se přímo v úzké uličce, kde také po stranách jsou malé krámky.
1: Zmínili jsme začátek, existovala nějaká doba největšího rozkvětu masných krámů?
2: Tak já bych to takhle asi netvrdil, protože maso, pivo a další potraviny základní se vždycky prodávaly dobře. Takže řezníci patřili k nejlépe situovaným měšťanům, nejenom v Budějovicích. Takže jakoby nějaká doba největšího rozkvětu, to bych si netroufal říct.
1: Přesto ale dnes už masné krámy jako masné krámy nefungují.
2: Ono to souviselo vlastně s novým zákonodárstvím ve druhé polovině 19. století, kdy zanikla cechovní organizace, byla nahrazena vlastně živnostenskými společenstvy, to jednak, a jednak se Budějovice rozrůstaly do šířky, takže ti řezníci dali přednost tomu, že měli ten krám raději vlastně u sebe v domě, tak aby byl blíž k zákazníkům a tak dále. Čili ty masné krámy potom koncem 19. století začaly chátrat, nikdo se o ně nestaral, nikdo o ně neměl zájem a někdy po roce 19. dokonce byly odsouzeny k demolici. Na jejich místě měl vzniknout dům, podobně vysoký jako ta protější budova banky nárožní. Nakonec ani na to naštěstí nebyly peníze, znovu se měly bourat počátkem 50. let 20. století, ale tam naštěstí někoho napadlo, že by to byla dobrá restaurace. A tak byla vlastně ta budějovická památka a jedinečná zvláštnost zachráněna.
3: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím

0: Pokud jste poslouchali předchozí Vltavín, tak víte, že jsme navštívili zvláštní vesničku jménem Ounus. Byl to archivní záznam z cyklu Jihočeské vesnice, natočený pro pořad Vltavín 2. února roku 2005. Čili, co je to Ounus a kde ho najdete, to už víte. Dnes se v pokračování této nahrávky dozvíte, co je to koryto. I když upřímně řečeno, to asi víte. Ale co je to a kde najdete psí koryto, tak to vám řekne architekt Jan Pešta. Záznam natočila v roce 2005 Hana Soukupová.
1: Vesnice je ojedinělá v tom, že to je jedna z mála vesnic celé oblasti toho jihovýchodního Pošumaví, která se do dnešního dne zachovala v prakticky neporušeném stavu. Víme, že celá ta rozlehlá oblast jihovýchodní Šumavy byla v době socialismu dosti výrazně poškozena, za prvé úbytkem původního obyvatelstva, za druhé i zřízením rozsáhlého vojenského pásma v Boletickém újezdu a ohromné množství těch vesnic zaniklo buď zcela, nebo z velké části. I těch, které nejsou přímo v tom vojenském pásmu, ale prostě jsou v těch odlehlých a těžko dostupných horských oblastech. A to koryto se jakýmsi zázrakem do dnešního dne zachovalo prakticky v naprosto nedotčené podobě. V té vesnici zanikla jenom asi jedna usedlost na návsi, takže celou tu obrovskou prostornou náves, tak jak ji dnes vnímáme, celá ta náves vlastně se dochovala prakticky nepoškozená.
2: Do jaké doby se vlastně tady dostáváme, když si prohlížíme tady tu zdejší náves?
1: Ta doba je asi poměrně mladá, i když zdejší lidová architektura dodnes nebyla podrobena nějakému hlubšímu průzkumu, takže vlastně o ní mnoho nevíme. Ty usedlosti, tak jak je dneska vidíme, v dnešní podobě pocházejí převážně asi až ze závěru 19. počátku 20. století, ale to vůbec neznamená, že by některé z nich nemohly mít podstatně starší jádra, protože většinu z těch usedlostí máme již na historických mapách stabilního katastru, jsou zachycené jako zděné, takže je docela pravděpodobné, že řada těch domů by při hlubším průzkumu mohla vydat nějaké zajímavější svědectví.
2: Jaká je náves?
1: Náves je mimořádně rozlehlá a nesmírně půvabná v tom, že je na východní straně otevřená do volné krajiny, takže návštěvník vlastně má před sebou nejenom kulisu těch obrovských patrových domů, ale v dálce mezi nimi vlastně průhled do celého Pošumaví a velice daleké výhledy.
2: Opět se díváme, tak jako na Jindřichohradecku, na takovou podstatně střízlivější architekturu, než je třeba ta blacká.
1: Je to tak. Ty domy mají velice střídmou výzdobu průčelí, v podstatě jenom takové ploché lizénové rámy nebo lemy okolo oken a to je v podstatě všechno. Je to typické pro celou tu rozlehlou oblast jihovýchodního Pošumaví, kde se setkáváme s velmi mohutnými patrovými stavbami, ale výrazově velice strohými.
2: Když se tady prohlížíme některé domy na návsi ve vsi Koryto, tak já si říkám, že to jsou tak veliké domy, že by spíš člověk čekal, že v nich bude škola nebo něco takového, ale jsou to všechno usedlosti. Proč byly tak velké?
1: Já na to nemám jednoznačnou odpověď, ale faktem je, že v celé té oblasti jihovýchodního Pošumaví i Novohradských hor se setkáváme s takto obrovskými domy, které mají často tedy valbové střechy, takže mohou připomínat i, jak říkáte, třeba školu nebo nějakou veřejnou stavbu. Možná bychom měli zmínit, že v oblasti kolem Lipenské přehrady a při česko-rakouské hranici dokonce byly rozšířené takzvané čtyřboké dvorce, firkanty, které jsou snad ještě mohutnější a skutečně jsou to obrovské selské usedlosti, které dokládají asi nesmírné bohatství, ale zároveň i pracovitost těch původních obyvatel. Faktem je, že všechny ty vesnice, zejména koryto, jsou dosti vysoko položené. Koryto má nadmořskou výšku přes 900 metrů a rozhodně to není úrodná oblast. Je to horská krajina s dlouhými zimami a neúrodnou půdou, ale to bohatství bylo bez pochyby založeno na pastevectví hovězího dobytka, takže zřejmě z toho plynuly značné příjmy a i ta prosperita těch vesnic a sedláků.
2: Máte nějaký třeba i soukromý názor na to, proč se právě tahle vesnice zachovala v tak nedotčené podobě?
1: Těžko říct, já proto vysvětlení nemám. Bez pochyby je to tím, že část usedlostí byla využita pro rekreaci, tak jako v jiných částech Šumavy, ale proč tato vesnice nějakou šťastnou shodou okolností přežila v takové úplnosti, to vysvětlit nemohu, ale je to fakt, protože z ostatních se neméně výstavných do dneška třeba dochovalo jenom několik málo usedlostí nebo jenom torzo.
2: Takže když už jsme na to narazili vlastně po několikáté, tak se musím zeptat, znamená to, že jsou chalupáři pro jihočeské vesnice požehnáním?
1: Tak určitě ano, ne možná v takové míře jako třeba v oblastech českého severu, ať už mám na mysli Krkonoše nebo Kukořínsko, Českolipsko, tam tvoří chalupáři nebo rekreanti určitě drtivou většinu dnešního obyvatelstva vesnic. V jižních Čechách přece jenom v těch tradičních oblastech je zachováno ještě dosti výrazný poměr starousedlíků, ale každopádně řada hodnotných domů, zvláště v těch podhorských oblastech, by asi nebýt rekreačního využití nepřežila.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a ve Vltavínu teď zalovíme v rozhlasovém archivu. V letošním roce slavíme 81. narozeniny od prvního vysílání naší stanice a tak se snažím o to více vybrat archivní nahrávky, které u nás v průběhu času vznikly a které jsou skutečně něčím výjimečné. Tu následující natočil redaktor Lubomír Soukup 21. října 1965 s Františkem Knotem. To byl holič, ale ne ledajaký. To byl totiž holič v Českobudějovické nemocnici a svérázný a zajímavý člověk. Ostatně posuďte sami.
1: Já poznal nemocnici v roce 29, když jsem se stal nemocničním holičem. No, tenkrát to byla jenom stará budova. Lékařů tady bylo 7, 2 primáři, bylo tady 5 úředníků, no samozřejmě byla to jenom stará budova, tam dneska kožní, to byla infekce, tadyhle za starou budovou byla takzvaná hospodářská budova, no potom tady byla ta zvaná umyčí komora, že jo, a tam, kde dneska stojí lékárna, tak to byla takzvaná desinfekční stanice. S panem primářem Podlahou se znám nejdýl, protože toho si pamatuju, když medikoval, v prázdninách chodil jako student sem, tak už jsem ho tenkrát poznal a dosud tady s ním pořád pracuju a pořád jsme jaksi dobrý kamarádi, takový dobrý. Na traumačku chodím strašně rád, protože já jsem tady opravdu doma. Já přijdu za dveře, za vrata do nemocnice a jsem doma. Víte, a já musím být mezi nemocnejma, protože ve kšeftách, v holírnách, venku by mě to nebavilo. Já musím mezi nemocný, víte, ale co si jim tak řeknu, víte, to víte sám.
2: Pobavíte, potěšíte, to vykulíte.
1: No, potěším, no, snad.
2: A kolik takových lidí jste asi tady ostříhal a
1: ohodil? Ježíš, pane redaktore, to já myslím, že se nedá spočítat, protože kdyby se měl udělat průvod s těma lidma, co jsem já v nemocnici oholil, tak to by byl krásný průvod. V těch sádrách, víte, v těch dlahách, s těma berlema, to by musela být nádhera. A v nemocnici není jenom to špatný a jenom to smutný, tady je veselosti někdy až moc. To je taková událost ještě za pana Rady Hajma. Ten ovšem nebyl na takové věci háklivý, ten dovedl odpouštět a dovedl se zasmát, ovšem tak jako pod fousy. To se stala taková příhoda, to tady byl nějaký takový pacient, jmenoval se Princ, ale byl to teda ESO. A ty se oblekli večer, panu primáři vlezli do toho jeho kamrlíčku tam a oblekli se ho do bílýho a byli 3, dělali vizitu. A tenkrát tady byla taková mladá novicka, ta epiška budoucí. A pojď, tady byla první den, nevěděla, co se děje, tak se sebrala a šla s nima. Samo sebou, z druhé strany, stará sestra, která to viděla, tak tam ho nemutíkala, jo. Udělala tam velký poplach, ty se museli slet zřejmě. No a ráno to žalovala panu primáři, jo. Pan primář přišel na vizitu a říkala, sestra říkala, to jsou oni, to je ten a tamhle ten a tamhle ten. Tak pan Rada řekl, tak půjdete dneska domů. A ten princ povídal, pane primáři, teď já nejsem vyléčený. On říkal, to nevadí, včera jste mě zastupoval, tak se doma doléčíte. No včera jsem přišel na oční a promluvil jsem tam, ovšem ten můj pozdrav lovu zdar, jak tak obyčejně zdraví vám, vy to víte dobře. A jak jsem promluvil, tak jeden ten starý pán se ptal, je to slepec, se ptal, prosím vás, zeptejte se toho pana holiče, jestli se nemenuje Knot. No, ty se samo sebou řekli, jmenuje. Ježíš, já jsem vás prý poznal po hlase, v roce 31 jste mě tady taky střihal a holil. Je to nedávno, jsem přišel taky na jedno oddělení a tam se ke mně hlásil pacient. Říká, prosím vás, nejste vy ten mladík, jak tady byl s těma velkýma vlasama, takovýma černýma? Já se říkal, no, to možná jsem, ale ty vlasy už dneska nemám. On říkal, víte, já jsem tady ležel v roce 34, a tenkrát jsem byl na chirurgii a vy jste mě tam stříhal. Já jsem z Komářic, Kubata. Já jsem říkal, ježiš, pane Kubata, teď já jsem vás dobře pamatuju. Váš bratr přeci byl počťákem tamhle v tom, ve Velešině nebo... A on říkal, jo, to byl můj bratr, my jsme tady totiž leželi oba dva. No po tolika letech mě poznal. Říkal jsem už předtím, že v nemocnici být musím A budu tady asi až do smrti. Já totiž do smrti nechci být, já tady chci být jenom do 90 let. Potom půjdu do penze.

0: Když jsem přemýšlel nad tím, z jakých nahrávek sestavím dnešní vydání Vltavínu, řekl jsem si, že udělám výběr výjimečných osobností, povolání a míst. A do toho přesně zapadá i další archivní nahrávka, kterou pro vás mám připravenou k našim českobudějovickým rozhlasovým osmdesátinám. Je to vyprávění Rudolfa Peška z 10. prosince roku 1986. Vyprávění posledního zvonaře na jihu Čech, který s ním na Dobré vodě u Českých Budějovic natočila Míla Hermanová. A hned v úvodu se ho zeptala, jaké byly poválečné začátky zvonařského řemesla.
1: No, byly dost těžký, protože se to znovu začalo budovat po válce, tak to nebylo tak jednoduchý. Práce to dalo dost. Ku příkladu, zvonárna ve Vrbným stojí mezi dvěma cihelnami a my jsme na ty zvony nemohli potřebovat tu hlínu ani z jedné ty cihelny, protože ta hlína neodpovídala těm požadavkům, kterými jsme potřebovali. Tudíž jsme pro hlínu jezdili až do Jivna za Rudolfov, kde ta hlína nebyla tak mastná, jak my odborně říkáme, kde ta hlína byla jaksi píščitější a upravenější pro ty zvony.
2: Čili to jsou vlastně už takové začátky výroby zvonu, ano. O čem teď právě hovoříte.
1: Ano. To byla taková stolice, kde byla litěná forma zvonu, na které se nanášela hlína, prodělaná s plevami, jo, ručně. K tomu jsme potřebovali různý materiály. My jsme potřebovali včelí vosk, my jsme potřebovali králičí chlupy a pod ním se topilo dřevěným uhlím, že to bylo pořád žhavé, aby ta forma neustále schla. Jo.
2: Vy už jste tady hovořil o té hlíně a to byla vlastně taková, aby se dalo říci, první vrstva toho zvonu.
1: To byla první vrstva toho zvonu. A když se nanesla ta první vrstva, když uschla, nanášela se druhá, potom byla položena šablona toho zvonu a tím otáčením té formy vznikal ten tvar toho jádra, toho zvonu.
2: Vy jste se také zmínil o těch králičích chlupech. Na co jste je třeba potřebovali?
1: Tak ty králičí chlupy, to když už ta forma byla postavená, ten falešný zvon vytočený, tak se tam dávaly ornamenty anebo písmena. Ty byly z vosku, to jsme měli takový matrice, kde jste ten včelí vosk nalil na tu matrici a vznikla celá ta abeceda a z těch písmen jste představil ten nápis, kdo ten zvon daroval a tak dál. A ty králičí chlupy, ty se brali do jemné hlíny, která se nanášela vlastovým štětcem na ty písmena a na ty vzory, co byly na tom zvonu, aby tu hlínu mázali jaksi. To byla taková vaznost, jo. Ty chlupy byly jemný a ta hlína tak nepraskala. A tím se právě ta forma zlepšovala. Nanášelo se několik těch vrstev té jemné hlíny a když byla jedna vrstva suchá, nanášela se druhá. A když už potom bylo možno, tak se nanášela silnější vrstva té hrubší hlíny už, jo. Aby ta forma měla taky stabilitu nějakou. A nebo drátem se uspevňovala ta forma hlíněná. Vytírala se i pivem, že dostal takovou glazuru lesklou. Bylo to lepší, než kdybyste to bylo dělalo vodou.
2: To by člověk neřekl, co jste všechno na to potřebovali.
1: No, zajímavá práce, je to moc. A když už potom to bylo hotový, ta forma, tak se ten kabát formy rozebral a ten falešný zvon se sejmul, vznikla dutina, síla toho zvonu, pak se ta forma dala zase dohromady, upevnila se řetězí a připravovala se k lití. U té pece vanové se udělala jáma a když jste mělo lít, tak už předem se třeba 12 hodin nebo ještě díl ta pec musela řádně vyhřát, to se stopilo kolik metrů dříví, než se ta pec roztopila. Když byla roztopená, dal se tam kov, měď a cín. Pravá zvonovina se skládá z 78% mědi a 22% cínu. No, když byly zvony odlitý, museli se nechat ponenáhlu chladnout, aby to taky nerušilo ten jejich tón. Pak se zvony za několik dnů vyprostily z té země, formy se rozbily. Ten zvon, ten byl třeba potom vyšlechtit, třeba máslíčkem ty písmena upravit a dráteným kartáčem vyčistit. I pískem jsme to drhli. Ten zvon byl jak stříbrný každý, když se upravil. No, bylo potom třeba ty zvony vyzkoušet, jaký mají zvuk, tak se zavolal od hadce, který ty zvony hladil. Byl to nějaký dobrodinský, který přijel, měl konzervatoř a zkoušel tóny každého toho zvonu. Tak jsme dali ty zvony na takový stolice a on šel takových 200 metrů do zahrady daleko a my jsme tloukli na ty zvony a on z ty dálky zkoušel, i tam měl ty ladičky taky, jestli mu ty zvony ladí správně podle ty objednávky, jak byly objednaný. Když to souhlasilo, bylo to v pořádku. Kdyby to nesouhlasilo, zvony nepřijal a museli se znovu rozbít a rozstavit.
2: A stalo se vám to třeba často?
1: Nestalo se nám to. Ne, nám se to nestalo tedy.
2: Já zatím, jak vás tak poslouchám, si myslím, že k té práci, kterou jste tedy ve svém životě dělal, byla jistě třeba určitá zodpovědnost a hlavně dělat tu práci poctivě.
1: Mě to řemeslo slevačský bavilo, těšilo, dělal jsem ho rád a celý život jsem dělal úkolů. Nemohl jsem dělat zmetky, protože bych si nebyl vydělal a nebyl bych rodinu uživil. Co jsem dělal? Dělal jsem rád a s láskou. A to je důležitý. Kdo nemá tu lásku k práci, tak taky neudělá práci pořádnou.
2: My si vlastně povídáme pro náš pořad s mikrofonem za písničkou. A tak bych se vás ráda zeptala, také jste si při té své práci rád zaspíval? Máte rád písničky jihočeské?
1: Písničky mám rád. Rád ty zaspívám a líbí se mi ty staročeské písničky, ku příkladu taková písnička Chalupky pod horami, jo, ta se mi taky moc líbí a i ty starší písně.

A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Skoro 60% dotázaných nepovažuje za správné konání sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. A na pražském letišti přistálo v noci letadlo s americkým lékařem, který přišel do styku s ebolou. Bude oblačno až polojasno, ráno a večer až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Víc než polovina lidí v Česku nepovažuje za správné, aby byl v Brně sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu, odpovědělo tak 57% respondentů bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Sjezd má být součástí festivalu Meeting Brno na tamním výstavišti. Na českém území bude vůbec poprvé. Z průzkumu vyplývá, že mladí lidé ve věku 18 až 24 let jsou smířlivější než ti starší. Sjezd vnímá jako správný 68% mladých. Pokračuje analytik agentury Median Vojtěch Dufek.
2: Respondenty ve věku 25 až 44 let. Už tato otázka rozděluje na dvě poloviny. A lidé starší 45 let první sudetoněmecký sjezd nepovažují za správný. Negativní postoj nejčastěji zastávají starší respondenti ve věku 75 a více let. Z nich 69% sjezd nepovažuje za správný.
0: Na dotazy agentury Median odpovídalo 14. až 18. května přes 1000 lidí starších 18 let. Americký lékař, který přišel do styku s ebolou, je v Česku. Letadlo, které ho dopravilo z Afriky, dosedlo po 11. hodině večerní v Ruzini. Muže zdravotníci převezli ve speciálním izolačním boxu do nemocnice Bulovka. Tam zůstane v karanténě 3 týdny na pozorování. Muž nemá příznaky eboly, v Ugandě ale léčil nakažené. Česká ovocnářská unie odhaduje, že škody způsobené jarními mrazy se vyšplhají do stovek milionů korun. V celé republice bude letos úroda ovoce asi o polovinu nižší oproti průměru. Šéf ovocnářské unie Moravy a Slezska Ivo Pokorný předpokládá, že se to podepíše i na cenách.
3: Jižní Morava to odnesla dost. Tahle ta sezona jako taková, jako rok 2026, ovocnářský bude podprůměrnej. Budeme se spolehat na import, ale netýká se to jenom České republiky, ale odnesli to i sousední státy, jako Německo, Polsko, takže myslím si, že ovoce jako takový podraží.
0: Praha letos vyčlenila 474,5 milionu korun na účelové dotace pro městské části. Peníze půjdou hlavně do školství, zdravotnictví, bydlení a taky na úpravy chodníků a silnic. Radnice peníze použijí například na výstavbu léčebny dlouhodobě nemocných v Praze 6 anebo stavbu učitelských bytů v Praze 13. Vůbec nejvyšší částka 100 milionů korun poputuje na stavbu domu s pečovatelskou službou v Řepích a rozšíření základních škol v Praze 4.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou vyskytovat přehánky hlavně na východě. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: Na dálnicích a hlavních tazích je zatím mírný provoz bez výraznějších problémů. Výjimkou je ale D8 směrem od Prahy. Kolem 1,70. kilometru se srazila dvě osobní auta. Místem s opatrností projedete bez výraznějšího zdržení. A po noční uzavírce kvůli údržbě už je opět obousměrně průjezdný tunel Mrázovka. To byly zprávy i dnes, si přivstal Kuba Kaloč.
5: Ano, ten vám přeje krásné, ničím nerušené ráno. Studiové kukačky vylezly před 4 minutami 5x ze svých dvířek. No, máme čtvrtek 21. května. Vítám i Pepička Maršála, který samozřejmě... Kolikrát půjdeš před mikrofon dnes? Počítal jsi to někdy vůbec? 5., 6., 6., 6. Půl 7., 7.
6: Do 8. po půl hodině.
5: 8. 9., 10., 11. 9x, takže ještě 8x tě to čeká.
6: To pohodička, no, kamaráde. To už jsem skoro za polovinu.
5: To už jsi, no vidíte, to počítat tady umíme. Lukáš Kamen, ten naopak si za chvíli zase zálehne pod peřinku, vleze, protože táhnu celou noční. Tak přátelé, pojďme se trošku bavit, užít si den, také se pokusíme vám předat pár informací třeba o počasí, anebo docela zajímavých. V Mexiku vymysleli sprej, který nám má pomoci v budoucnu s pamětí. Zatím vše vědci testují na myších. Uvidíme, více se dozvíte po písničce. Pokud jste si třeba před chvílí říkali, že tak nějak málo tančíte, tak si pojďte trsnout. s kapelou Krištof. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

Přátelé, možná nám svítá na lepší časy, co se týká paměti, protože vědcům z Texasu se podařilo vyvinout nosní sprej, který u stárnoucích myší zlepšil paměťové funkce a zároveň snížil záněty v mozku. Přestože jde zatím samozřejmě o experiment na zvířatech, tým věří, že by se podobný přístup mohl v budoucnu uplatnit i u nás lidí. A je to vlastně jednoduchá, neinvazivní alternativa k dnešním léčbám. My bychom si tak v budoucnu mohli pamatovat, kam jsme si dali klíče, nebo jaký máme pin ke kartě, popřípadě nezapomeneme vypnout sporák. Ale já to samozřejmě zlehčuji. Především jde o to, že ty výsledky naznačují nový způsob, jak zpomalit procesy, které vedou třeba k demenci, k Alzheimerově chorobě a podobně, protože jen ve Spojených státech podle vědců by do roku 2060 mohlo přibývat až 1 000 000 nových případů ročně, což je strašně moc. No tak podobné terapie se už zkoumají i u mrtvice nebo poranění mozku a ti vědci z Mexika, alespoň co uvádí, tak si velmi věří, nebo respektive tomu výzkumu věří, říkají, že skutečně by to na těch lidech mohlo fungovat snad, nebo ten sprej, do 5 let. Já nám držím palce, protože co? Mozek potřebujeme. Hlavičku. Ta ovládá všechno. Hezké ráno vám přeji, jenom upřesňuje 5:10, je čtvrtek 21. května a posloucháte Vaše ráno na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A to skoro v 5 hodin a 15 minutek. Já koukám na meteomapy, přátelé, tak teploty mezi 9 až 14 stupni Celsia, to znamená poměrně teplé ráno oproti těm ránům, která jsme zažívala v minulém týdnu, to se teploty pohybovaly i kolem nuly. My jsme zažili v Mikulově, když jsme přijeli za vámi takzvaně, tak teploty, pocitové teploty kolem 1 stupně nad nulou. Takže opravdu zima, myslím si, že už nás to nečeká a ta mapa je taková strakatá, to znamená, střídá se oblačná obloha s polojasnou, převládá ta oblačnost spíše na Moravě ve Slezsku, ale na té krajní Moravě tam byste měli mít i jasnou nebo polojasnou oblohu. Jinak zataženo zatím bez deště, kromě koukám jihu Čech a možná toho západního cípu, někde kolem Aše byste ještě přehánky mohli zažít, ale má být oblačno až polojasno a na Moravě a ve Slezsku pak během dne se mohou místy objevit přehánky. Já jsem za to docela rád, doufám, že se na mě nebudete zlobit, ale samozřejmě ten déšť, ta vláha je potřeba všude a na Moravě ve Slezsku zase nepršelo tolik. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách pak kolem 14 stupňů. Ten zítřek bude převážně jasný nebo polojasný, přechodně se může zatáhnout a na horách, zvláště na severovýchodě, se může objevit déšť nebo přehánky a teploty budou ještě výš. 22 až 26 stupňů, ten severovýchod malinko chladnější kolem příjemných 20 a na horách pak 14 stupňů, ovšem v Krušných horách a na Šumavě až k 18. A já jsem koukal na ten výhled a stále platí, to říkám od pondělka, že ty teploty budou stoupat. Zítřek, jak jsem říkal, 26, ale sobota 29 stupňů Celsia, neděle 31 stupňů Celsia, pondělí 29, úterý 31. Pak se malinko ochladí, ale stále se ty teploty budou pohybovat kolem tropických hodnot, třeba ve středu kolem 26 stupňů a má být převážně hezky. Takže začíná pomalinku léto, tak šup, trenýrky, tílka, sukínky a hlavně hezky zvesela.

Přátelé, 5:24 je 21. května, je čtvrtek a já začnu hezky loajálně k Českému rozhlasu, protože se psal rok 1924, 21. květen a redaktor Národních listů Richard Durdil poprvé použil slovo rozhlas. No, naši předkové měli v dobrém slova smyslu touhu všechno, co patřilo k jejich běžnému životu, pojmenovat česky. No a když se jim v roce 1924 slova jako rádio, eventuálně broadcasting, nelíbila, protože byla cizí, rozhodli se v časopise Radiožurnál vyhlásit soutěž o českém pojmenování rádiového vysílání. No a tak jakási bystrá hlavička rozevřela údajně starý slovník česko-německý od buditele Josefa Jungmana. Šel o něm dobrý rozhlas, se tehdy psalo a říkalo se jadrně česky, což znamenalo, že měl dobrou pověst mezi lidmi pro svůj spořádaný život. Ejhle, objev, zapadlé české slovo ožilo v novém moderním významu. No a teď mohu s pokorou a pýchou zároveň říci, že rozhlas vás naštěstí provází a já doufám, že ještě bude provázet každý den. Také jedno prvenství, a to v automobilovém průmyslu. Automobil Prezident, první ve střední Evropě, vyrobila ho v roce 1898 automobilka Tatra a vyrazil 21. května na první dlouhou trasu z Kopřivnice do Vídně. Tehdy urazil vzdálenost 328 km za 14,5 hodiny. To je asi jako kdybyste to jeli elektromobilem současným. No a jeli v české fotografii člověk, který se nesmazatelně zapsal svým specifickým dílem do české a světové fotografie, tak je to právě Wilhelm Heckl, který by dnes oslavil 98. narozeniny. On to byl vášnivý horolezec, měl bytostnou lásku k přírodě a sportu. Bohužel ale hory se mu staly také osudnými, protože 23. dubna v roce 1970 odjel s expedicí do Peru se svými kamarády a 31. května umřel v horolezeckém táboře, kdy byl zavalen lavinou. No ale já bych kalendárium rád zakončil jistou dávkou virtuozity, protože 73. může dnes oslavit kytarový virtuos Lubomír Brabec. Možná jste to nevěděli, já teda také ne, že je vášnivým vodákem, také jachtařem, potápěčem, lyžařem a velkým cestovatelem. Tak všechno nejlepší. Naša láska letí,

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijela pozvání herečka Kristýna Ryška. Je stejně jako její nová postava v seriálu Inspekce analytická hlava, nebo musela tuhle rovinu objevit? Má pocit, že ji teď provázejí temnější postavy a role a těší jí to? A co všechno by opravdu potřebovalo inspekci? Povídat si budu s Kristýnou Ryškou a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
4: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Dobré jitro. Dnes začíná festival Meeting Brno. Věnuje se historii a pomocí dialogu divadel i přednášek se snaží o spojování národů a kultur. Jeho součástí je letos i sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu, proti němuž podstatná část lidí i vládních politiků protestuje. Považují jej za provokaci. Podle průzkumu Medianu 50% lidí v Česku nepovažuje za správné, aby se tady tato akce konala. Prvním počinem festivalu je od 17 hodin pietní setkání na hlavním nádraží. Americký lékař, který může být nakažený ebolou, je v Česku. Letadlo, které ho dopravilo z Afriky, dosedlo po 11. hodině večer v Ruzyni. Muže zdravotníci převezli ve speciálním izolačním boxu do nemocnice Bulovka. Tam zůstane v karanténě 3 dny na pozorování. Muž nemá příznaky eboly. V Ugandě ale léčil nakažené. Jeho stav podle lékařů vypadá příznivě. Spotřeba energií v Česku v prvním kvartálu rostla. Uvádí to Energetický regulační úřad, podle něhož se na tom podepsalo hlavně chladnější lednové počasí. U elektřiny vzrostla spotřeba meziročně přibližně o 3%. Nejvýrazněji rostla u domácností. U plynu pak stoupla meziroční spotřeba hlavně kvůli velkoodběratelům, a to asi o 4,5%. Česká ovocnářská unie odhaduje, že škody způsobené jarními mrazy se vyšplhají do stovek milionů korun. V celé republice bude letos úroda ovoce zhruba o polovinu nižší oproti průměru. Šéf ovocnářské unie Moravy a Slezska Ivo Pokorný očekává, že se to podepíše i na cenách. Chystaná novela stavebního zákona vadí archeologům a památkářům. Má totiž zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Ministerstvo pro místní rozvoj ale tvrdí, že beze změn se velké stavby zbytečně zdržují a prodražují.
0: Počasí.
6: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy i skoro jasno. Během dne se budou vyskytovat přehánky, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 14.
0: Doprava.
6: Na D8 směrem od Prahy kolem 1,7 kilometru se srazila 2 osobní auta. S opatrností projedete a výrazně byste se tam zdržet neměli. A na dálnici D46 směrem na Olomouc je stále omezení mezi 7. a 11. kilometrem. I tady projedete pomaleji, ale plynule, bez výraznějšího zdržení. Zprávy končí, slovo má opět Kuba.
7: A já děkuji Pepičkovi přesně v 5 hodin a 33 minut. To je prostě zpráva, z který dodržuje stopážovou kázeň. Takhle to má být, přátelé, takhle to má být. Je čtvrtek 21. května a u 21. května se píše jméno Monika. Tak všem Monikám, které nás slyší, poslouchají, přeji vše nejlepší. Možná přeji vše nejlepší i Monike. A rychlejší stavby a nebo záchrana historie. Archeologové totiž varují, že kvůli novele stavebního zákona mohou zmizet unikátní nálezy. My se jim budeme věnovat už za chvíli, hned po písnice. Teď už je připravena Slza a Lhůta záruční. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Archeologové a památkáři varují před chystanou novelou stavebního zákona. Ta chce zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. No a podle odborníků by se to ale mohlo vážně ohrozit mimořádné objevy a vzácné nálezy. Ministerstvo pro místní rozvoj ovšem tvrdí, že beze změn se velké stavby zbytečně zdržují a prodražují. No tak je v tom samozřejmě určitý paradox. Jak to všechno dopadlo, nevíme, ale jaký je aktuální stav, to už zjišťoval redaktor Marek Hensel.
1: Tuto studňu jsme tu objavili a je to uchvatné, je to studňa s největšou pravděpodobností z kultury nálevkovitých pohárov.
2: Takhle Matuš Barbuščák z Královéhradecké univerzity popsal jeden z nálezů na budoucí dálnici D35. Archeologové tehdy ještě netušili, že o pár kilometrů dál objeví rozsáhlé keltské sídliště, které podle archeologa Tomáše Mangela z Univerzity Hradec Králové nemělo v Česku obdoby.
3: Z toho charakteru těch nálezů je zjevné, že to je lokalita, která je nadstandardní pro svoji dobu. Tady máme sídliště, které dosahuje až 25 hektarů.
2: Právě podobné objevy podle archeologů ohrožuje novela stavebního zákona. Ta počítá s maximálně 6měsíčním terénním výzkumem. Přitom právě u velkých staveb a mimořádných nálezů mohou práce trvat déle, upozorňuje ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Praze Jan Mařík.
4: To je přesně ten moment, kdy od zahájení výzkumu k objevu té lokality došlo až po 9 měsících. To všechno by nám určitě zmizelo při těch nových ustanoveních novely památkového zákona.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj ale argumentuje, že dlouhé průzkumy zdržují velké stavby od dálnic po nemocnice. Novela má proto nastavit jasnější termíny, říká mluvčí rezortu Veronika Lukášová.
5: Dnes může docházet k situacím, kdy průzkumy trvají nepředvídatelně dlouho. Tvoří tak problémy při rezervaci stavebních kapacit a tím blokují realizaci staveb, typicky těch nejrozsáhlejších. Novela stanovuje základní časový rámec pro tu část archeologického průzkumu, který se provádí v terénu na 6 měsíců a dohodou lze tuto dobu prodloužit.
2: Podle návrhu zákona ale půjde výzkum prodloužit jen se souhlasem vlastníka pozemku. Archeologové proto chtějí větší možnost reagovat na mimořádné nálezy nebo složité terénní podmínky, říká ředitel brněnské pobočky Archeologického ústavu Akademie věd Baláš Komorovci.
6: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany. My se domníváme, že je vhodné tam nastavit nějakou smluvní volnost, která umožňuje reagovat na ta zjištění, která vyplynou na povrch až během realizace těch výzkumů.
2: Změnit se má i financování výzkumu. Stavebník by je nově platil jen první 3 měsíce. Další náklady by přešly na organizace provádějící výzkum. Podle odborníků ale není jasné, kde by na to často neziskové organizace vzaly peníze.
6: Při těch stavbách jsou ohroženy, respektive případně ničeny veřejné statky. Veřejné organizace mají za úkol je zachránit, ale musí být zabezpečeno nějaké zdroje, které jim to umožní. A toto v podstatě ten návrh té úpravy neošetřuje.
2: Ministerstvo naopak tvrdí, že změny přinesou větší předvídatelnost staveb i nižší náklady.
5: Jde zejména o to, aby jak na straně archeologů, tak na straně stavebníků bylo možné plánovat personální kapacity, dodávky, harmonogram a samozřejmě to vše vede k možnosti docílit zásadních finančních úspor.
2: Archeologové proto chtějí nejen to, aby šlo výzkumy v odůvodněných případech prodloužit, ale také, aby stavebníci dál hradili záchranný výzkum, a to až do výše 4% celkových nákladů stavby. Jinak podle nich hrozí, že část archeologického dědictví zmizí dřív, než ho vědci vůbec stihnou prozkoumat. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Kdo z vás neslyšel počasí ve čtvrt na šest, tak má tu možnost právě. Teď je čtvrtek 21. května, 5. hodina, 50. minutka a ty teploty se pohybují nejčastěji mezi 6 až 12 stupni Celsia. Koukal jsem, že na jihu Čech a stejně tak na tom západním cípu někde kolem až ještě s deštěm a jinak jsou samozřejmě místa, kde je i krásně polojasná nebo jasná obloha. Ono to tak většinou zůstane, bude sice oblačno až polojasno, možná na Moravě a ve Slezsku během odpoledních hodin malinko sprchne, to v podobě přehánek ten déšť, ale teploty pomalinku upad budou až

víkend, ten se blíží. Kdo z vás ho chce prožít venku, tak si myslím, že to bude stát za to, protože sobotní teploty 29 stupňů Celsia, v neděli dokonce předpokládají meteorologové, že naměříme k 31, v pondělí 29, v úterý 31. Pak se budou ty teploty malinko snižovat. To znamená, že se dostává to počasí až opravdu k těm tropickým hodnotám a má být převážně hezky. No tak si vytáhněte, já to říkám s oblibou, sandálky, sukínky, kraťásky, tílka a šup na to. Budeme cestovat, budeme se bavit. A vy se můžete bavit samozřejmě i s Českým rozhlasem Dvojka, a to po 6. hodině, protože už se na vás těší Dalibor Gondík, Regina Květoňová, samozřejmě i já, a budeme si hrát. Budeme plbnout, budeme namáhat mozkové závity a budeme také vzpomínat v retrokousku. A je toho mnohem a mnohem víc. Těšíme se na vás.

0: Krásná skladba Zuzany Navarové Čertví. Proč? A já vím, proč vám pustit koláček štěstí, proč si ho rozloupnout, protože uslyšíte Halinu Pavlovskou.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: 21. v roce 1844 se narodil Henri Rousseau, naivní francouzský malíř, kterému přezdívali celník. Pracoval totiž jako celník, který kontroloval zboží na hranicích Paříže. Rousseau maloval džungle, ale nikdy v žádné nebyl a taky neměl žádné výtvarné vzdělání, takže měl trochu potíže s perspektivou, se stíňováním i s proporcemi. Jeho obrazy působí jako sny. Malovat začal až ve 40 a byl často zesměšňován, ale později se jeho obrazy staly slavnými a získal obdiv i mnoha slavných malířů, třeba Pabla Picassa. Rousseau mi připomněl Jules Verna nebo Karla Máje. Ti taky při své tvorbě pracovali pouze na základě své fantazie, na základě map a knih. Nikdy nebyli ani ve vesmíru, ani pod mořem, ani na divokém západě. Přesto jejich tvorba přežila jejich smrtelné životy a žije dodnes. No a to mě inspirovalo k myšlence. Když nemáte dost zdraví ani peněz, tak nikam nejezděte, ale doma o tom sněte.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Mikuláš Klenor je skvělým důkazem, že věda je skutečně pro všechny. V 6 letech mu diagnostikovali těžké zrakové postižení. A tak poslechl rady rodičů, že by se měl živit hlavou a stal se vědcem. Zabývá se molekulovým modelováním, kdy na počítači teoreticky navrhuje nová léčiva nebo zkoumá chování molekul.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
5: Zůstaň se mnou, Maty. Co pak chceš, aby byl smutnej?
3: Tak koho máš radši?
6: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
7: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
6: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
8: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
6: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
9: Američan, který přišel v Africe do styku s ebolou, je hospitalizován v pražské nemocnici Bulovka a spotřeba energií v Česku v prvním kvartálu meziročně mírně stoupla. Bude oblačno až polojasno ráno a večer až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Americký lékař, který v Africe přišel do kontaktu s pacienty nakaženými ebolou, je izolován v pražské nemocnici na Bulovce. Na pozorování tam zůstane minimálně 3 týdny. Tak dlouho totiž může trvat, než se virové onemocnění projeví. O jeho umístění ve specializovaném českém pracovišti požádala americká ambasáda. Soukromé letadlo muže do Česka dopravilo včera kolem 11. hodiny večer. Na jeho převozu z letiště do nemocnice se podíleli hasiči a také 2 týmy pražských záchranářů. Pokračuje jejich mluvčí Zdeněk Křivánek.
10: My jsme rozdělili letištní plochu na bezpečnou a nebezpečnou zónu. Následně do té nebezpečné zóny vstoupil jeden z našich 2 týmů speciálních činností a po vystoupení pacienta byl uložen do transportního izolačního prostředku a následně byl tím 2. týmem transportován právě do fakultní nemocnice Bulovka.
9: Dnes začíná festival Meeting Brno. Věnuje se historii a pomocí dialogu divadel i přednášek se snaží o spojování národů a kultur. Jeho součástí je letos i sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu, proti němuž podstatná část lidí i vládních politiků protestuje, považují jej za provokaci. Podle průzkumu Medianu 57% lidí v Česku nepovažuje za správné, aby se tady tato akce konala. Prvním počinem festivalu je od 17 hodin pietní setkání na hlavním nádraží. Spotřeba energií v Česku v prvním kvartálu rostla, uvádí to Energetický regulační úřad, podle něhož se na tom podepsalo hlavně chladnější lednové počasí. U elektřiny vzrostla spotřeba meziročně zhruba o 3%. Nejvýrazněji rostla u domácností. U plynu pak stoupla meziroční spotřeba hlavně kvůli velkoodběratelům, a to asi o 4,5%, pokračuje mluvčí regulačního úřadu Jan Hamrník.
11: Spotřeba elektřiny i plynu začala růst už v loňském roce, a to zejména kvůli nižším teplotám a klesajícím cenám energií. Trend pokračoval také v letošním prvním čtvrtletí. Vliv mohly mít také stále příznivé ceny pro konečné zákazníky, které v prvním kvartále ještě prakticky neovlivňoval konflikt na Blízkém východě.
9: Tchajwanská firma E-Trans Global postaví v Ústeckém kraji nové logistické centrum pro polovodičové chemikálie. Vyjde asi na 500 milionů korun. Chce je postavit místo nevyužívaných průmyslových areálů nebo ploch po ukončené těžbě uhlí. Sklad má zásobovat chemikáliemi hlavně výrobce čipů v západní Evropě. Projekt by měl být hotov do roku 2028. Práci tam může najít asi 60 lidí.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
9: Bude oblačno až polojasno ráno a večer místy i skoro jasno. Během dne se budou vyskytovat přehánky hlavně na východě. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14.
1: Doprava.
9: Na 86. kilometru D1 ve směru od Prahy, dávejte pozor, je tam odstaven kamion po defektu směrem do Vozovky. A opatrně také na příjezdu do Teplic po silnici číslo 13, a to ve směru od Kladrub. V levém jízdním pruhu tam leží sražená srna, zpomalte a držte se vpravo. To byly zprávy, po nich Regí, Kuba a Dalibor.
1: Startuje ranní dvojka.

0: Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: 21. května. To letí. Co to bylo?
2: To mi spadl kámen ze srdce.
1: No. Asi se dostáváme k maturitě.
2: Jo, maturita je doma, takže... Takže hned je ten svět zase růžovější, hezky se žije, nikdo se doma nečuří, je to dobrý.
0: 3-2-1 start.
1: To je dobrý průměr.
0: Skvělý.
3: No, 1-1-2-3, ne?
2: Jo, ještě tam chybí ta jednička z angličtiny, protože to bylo už na podzim.
1: No, tu angličtinu uměl líp jak učitelka, myslím, co to říkali.
0: No, tak jo?
1: To je krásný.
2: A humanitní studia, není to humanitní typ.
0: Není.
1: Ale je humánní.
0: A co budeš studovat poté?
2: To se ještě uvidí. Přijímačky jsou ještě před námi.
1: No. Co by tak mohl dělat chlapec?
2: Tak to by mě zajímalo.
0: To nevím.
1: On sám neví ještě.
2: Žoviála.
0: Žoviála.

0: Špekové ráno na dvojce.
1: Je 6 hodin 8 minut, já vám přeji krásný dobrý den. A myslím si, že na dnešní ranní špek, neboli na to slovo, přijdete. Já mám jenom dvě nápovědy.
2: Jenom ty jsi říkal, že nás čeká nějaké divadelní představení.
1: Ano,
2: krátké,
1: ano,
2: jo?
1: Ano. To je myslím, že to slovo znáte, i když nevím, jestli se používá. No používá, asi se používá, ale ne nějak hojně.
2: Mm-hmm. Jenom abyste měli představu, milí posluchači, Dalibor se teď postavil k mikrofonu.
3: Ty jsi k tomu postavil.
2: Ty jsi k tomu postavil čelem. Tak jo.
4: Hele, čau. Já jezdím na nákladňáku, jo. A nebo boxuju.
2: To je Pavel Liška.
1: Že jo, no.
3: Úplnej.
4: Ano. Jo, hele. Já jezdím na nákladňáku. A nebo boxuju. To je všechno.
1: Jsou dvě nápovědy.
3: Jo, to byly už obě. Aha.
1: Ano, to jsou obě.
3: Jo, takhle.
1: Ještě, tak chcete, pytel, ještě, chcete ještě jednou? Pytel, teď mě to...
2: No pytel hodíš na korbu a do pytle boxuješ.
4: Ano, ano, hele, ahoj, já jezdím na nákladňáku, jo, a nebo boxuju.
2: To se, není to mentolka? Bonbon?
3: Řepa.
4: Přemýšlejte. Jakože jsem jako řepa, jako burán, jo.
3: Nevím.
4: Trochu jo.
2: To snad nejseš ani ty.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: No, já myslím, že jste na dobré cestě. Já se ještě nedívám do e-mailové schránky. Chci se nechat překvapit.
2: Já nevím.
1: Ty nevíš nic. Mm-mm. Jakub si myslím, že je velmi blízko. Mm-hmm. Aniž by tu vazbu větnou nebo slovní tušil.
3: Ty, ale vazba je taky vlastně odpověď.
1: Ano, ano, ano. Takže.
4: O, buď jezdím na kladáku, jo. A nebo boxuju.
2: No, nebo posiluju. To je postava, ne? Jo?
1: Ano, ano.
4: Jsem postava. Jako, jsem velká postava. Mám zejména horní část.
2: A slavíš na konec roku?
4: Myslíš, že jsem Silvestr, jo?
3: No, dalo by se to o něm říct.
4: To je, Silvestr Stallone, to jsem taky já.
2: Právě.
3: Arnold taky. No,
4: Arnold Schwarzenegger.
2: Arnold taky?
4: Taky jsem Arnold Schwarzenegger, taky jsem to já.
2: A buď seš co? Buď jezdíš v nákladňáku?
4: Na nákladňáku.
2: Na nákladňáku?
4: No, jezdím na nákladňáku. A nebo třeba boxuju, nebo někomu mám držky a tak, no. To mě nevadí vůbec. Já tě jednu fáknu, rozumíš, jo?
3: No tak jako úplná bedna si nebudeš.
4: No, jako nejsem moc chytrej, to je pravda, no. A to já to nepotřebuji k ničemu. Na tom nákladňáku můžu jezdit tak, a jsem v pohodě. A když jdu na tom nákladňáku, tak tam naložím tam Reginu a ještě celou její rodinu.
2: A běháš taky hodně?
4: Neběhám vůbec, ne.
3: A mě bys tam měl taky naložit, ne? Podobně jako Ivan Mládek.
4: Já tam naložím úplně všechno.
3: Jo.
4: Odvezu toho, věď, a pak to vysypu. Fakt to. Aha. A nebo ti dám do tešky, to je jako druhá varianta.
3: Chceš roudíš, jo?
4: Co?
3: A jej. Fotbalový fanoušek.
4: Nevím, co to je. Mě to nezajímá.
2: A teda česky jako nemluvíš?
4: Mluvím česky. Mě nerozumíš nebo co? Co já mluvím, jako tatarsky nebo co?
2: No, že tím původním hlasem nemáš takhle blbej hlas.
4: Ok, blbej.
3: To není blbej hlas.
4: Ale já nejsem blbej, jo.
2: No, vím.
3: Ale jsi jako silnej.
4: Co?
3: Že jsi silnej. Promiň, že na tebe křičím.
4: No.
2: A jsi opuchlej taky někdy?
4: Ne.
2: Ne.
3: To ne.
4: Proč byl opuchlej?
3: Ale je hodně plechovej.
4: Sama jsi opuchlá.
3: Je takový na plech. Furt.
4: Jo, no plech, to je spíš takový jako lám železo. Železo spíš.
3: Takový lám železo, dobře.
4: No.
2: Plechovej?
4: No plechovej nejsem. Já jsem železnej spíš.
3: Byl takový tenista, jeden český.
4: No.
3: Ten měl trošku jiný písmeno uprostřed.
4: No, ale mě nezajímá tenis. A ti jednu říznu a...
3: Přesně. No. Tebe to moc nezajímá. Pojďme
4: do posilovny, no. Posilovně, tam jsem doma furt.
2: Já tomu nerozumím.
3: A musíš taky občas najít na rampu, viď?
4: Jo, jo, jo. Rampa, to je jako kámoš můj taky. No.
2: Tereza Ramba, nebo co?
4: Ne. No, tak takhle, on už odešel teď.
3: Jak se jmenoval ten tenista, nebo jmenuje? Petr?
2: Petr nevím.
3: Má tam D. No.
2: Kde má D? Na začátku uprostřed?
3: Přesně uprostřed.
4: On má D tam, kde já mám B.
3: No.
4: Ale já nejsem...
2: Cože má? Počkej, D.
4: D tam, kde já mám B.
2: No. Ty
3: jako
2: nemáš
3: B? Jako blb. Má...
4: Mám B.
2: Ty nejsiš Bohumil.
4: Nejsem.
3: Ale on má uprostřed. To B. Ne.
2: Takže když napíšu Gondík, jo?
3: Říkal, že místo D uprostřed má B. Takže nemůže být Bohumil.
2: Já si to neumím vůbec napsat. Gon, místo D máš...
3: Ale ne Dalibor, ten Špek.
4: Já jsem Gondík.
2: Ne,
3: ty ho ani neznáš, podle mě ne. Ale kdybys ho znal, tak mu dáš ránu, viď?
4: Hroznej.
2: K, ik.
3: Ne, to není Daliborovo příjmení, to je Špek.
2: Špek B?
3: Špek v tom Špeku
2: já to, no.
3: Je tenista bývalý Petr a uprostřed má D, kdežto Špek má B uprostřed. Na pět písmen. Na pět písmen. Miloš Mebíř?
2: Ivan Lendl.
4: Já jsem Lembl.
2: No právě, to nic není.
3: Ne, Petr.
2: Petr.
3: Mm-hmm.
4: A jsem...
2: Co to je?
3: Maskulinní, obrovský, takový vysochaný, vyřezaný, má široká ramena.
4: No.
3: Hodně unese.
2: Já furt nevím.
3: První písmo je K.
2: K? K, pak je někde B. Mm-hmm. Kebrt.
3: To je uprostřed.
2: Kebrt.
1: No, není to uprostřed.
2: A na pět. Jeden, jo, není. Dva, tři,
3: to je u toho
2: čtyři,
3: Petra, pardon.
2: Pět.
3: Ko?
2: Kobrle.
1: Ano.
3: No jasně, starý kobrdle, že jo, teď to je...
1: Jsem takový veliký.
3: Řídí nákladňák.
2: Jo, tohle.
3: Jako rampa McQuack.
2: Jo, tak, jo, aha.
1: Takže jsem...
2: Korba?
1: Jo.
2: To byla složitá hádanka.
3: Že jo.
2: Moc.
1: Ještě jsem ti mohl chtěl dát nápovědu, že můžu být za určitých okolností i čik.
2: Korbáti.
3: To je hezký.
2: A korda, no jo, tak.
3: No já vidíš to.
2: Hurá.
1: Korba. Jo, jsem na nákladňáku, to je jasný, korba.
2: Jasně.
1: To je vlastně základní význam tohoto slova. Protože žádný jiný význam nemá. To, ta korba, to je takový ten přenesený, nebo jak se tomu říká, expresivní výraz, že jsem korba.
2: Mm-hmm. Vazba.
1: Vazba.
3: No ještě kobra. Ale to...
1: Ano. No, proto jsem ti říkal, že jezdím na nákladňáku.
3: A nebo boxuješ,
1: nebo
3: že?
1: Boxu.
3: Mm-hmm.
2: A jo, no jo.
3: No.
2: Hezky.
1: Tak jsem korba.
3: Ale posluchači jsou chytřejší než ty.
2: Než
3: korba, což je dobře. Jo, je to korba, Katka, ročník 75.
1: Tak to je hezký. No tak jo, tak si zahrajeme. Jsem rád, že jste na to přišli.
2: Jo, já taky.

0: Hezké dobré ráno, 6 hodin 23 minuty, posloucháte Ranní dvojku. Hledali jsme ve Špeku slovo korba, napsal Pavel Walter ze Štítu, ročník 1989. Dobré to přeji. Tak já jsem přemýšlel, co je to za blbce a ona to je korba. To je výborný.
1: Napsali Mirka a Martina z Klatov, dneska je to korba korbič.
0: To jsme se shodli, že jsme také používali korbič. To je taky dobrý, no. Dobrý den. Vždy, když je jeden zcela ztracen, projevuje se to jinak. Regie je roztomilá, Dalibor je kousavý a nepříjemný.

0: My se tento týden vůbec nechytáme. Co to dneska zase je? Vazba? Nebo podle Petra Kordy Korba, Kamila a Tomáš z Žabonos?
1: Ano, je pravda, že od pondělí byl to obsah, forma, činitel Korba. Hmm. Se bojím toho, co bude zítra.
0: Já taky.
2: Tak děkujeme, jdeme dál.
1: Jdeme dál. Zahrajeme si, pak zprávy a pak jsme zpátky.

0: Meteor na dvojce.
1: Končí život v ráji vždycky zánikem? Využijeme zombie buňky? A kdo nám pije krev?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.
3: Bylo 6:30.
4: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré jitro. Bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas ukázal, že 57% lidí nepovažuje sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně za správný. Průzkumu se 14. až 18. května zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Akce začne zítra na brněnském výstavišti jako součást festivalu Meeting Brno. V Česku se bude konat vůbec poprvé. Z průzkumu vyplývá, že téměř

0: pětina respondentů předpokládá, že sjezd bude mít negativní vliv na česko-německé vztahy. Zhruba stejné množství lidí si myslí, že vztahy naopak posílí. Americký lékař, který může být nakažen ebolou, je v Česku. Letadlo, které ho dopravilo z Afriky, dosedlo po 11. hodině večer v Ruzyni. Muže zdravotníci převezli ve speciálním izolačním boxu do nemocnice na Bulovce. Tam zůstane v karanténě 3 týdny na pozorování. Muž nemá příznaky eboly, v Ugandě ale léčil nakažené. Jeho stav podle lékařů vypadá příznivě. Česká ovocnářská unie odhaduje, že škody způsobené jarními mrazy se vyšplhají do 100 milionů korun. V celé republice bude letos úroda ovoce asi o polovinu nižší oproti průměru. Šéf ovocnářské unie Moravy a Slezska Ivo Pokorný očekává, že se to podepíše i na cenách. Přesně před 20 lety obyvatelé Černé Hory v referendu rozhodli o nezávislosti své země. Pro vystoupení z tehdejšího srbsko-černohorského soustátí hlasovalo přes 55% voličů. Referendum tak rozhodlo o zániku poslední části někdejší Jugoslávie. Tehdejší vedení země stanovilo za cíl nového státu vstup do Evropské unie. K Evropské 27 se chce Černá Hora připojit v roce 2028.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer může být i skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 14.
1: Doprava.
0: Na 86. kilometru D1 směrem od Prahy velmi opatrně je tam odstaven kamion po defektu směrem do vozovky. A pak na příjezdu do Brna brzdí kamiony na stém 76. kilometru. Osobním autem pojedete posledních 20 kilometrů před omezením v Brně u D2 asi 20 minut. A na 6,5 kilometru D7 směrem na Prahu je u středových svodidel osobní auto po nehodě s nákladním, které je o 50 metrů dál na krajnici, zasahuje do pravého pruhu. Projíždějte opatrně a počítejte s kratší kolonou. To byly zprávy, pokračuje ráno na dvojce.
2: Ano, je to tak, pokračuje ráno na dvojce. Eva Dalibor, ano, hned mě napadla korba, tak Eva Šoverová, děkujeme, skvělý úplně.
3: Boxer a korba, viděli jste někdy muší váhu, Jirka? Už víte, proč mi pokaždé vyjde vozem bouch?
4: Jsem přesvědčený, že je to bedna, staví Petr. A co taky říká, ne? To je bedna.
2: Bedna, no jasně. Vy to teda, dneska se to povedlo, Regina mi chudák připomíná dceru. Jaký to ne a ne naskočit. Dcera je taky váha, možná proto se jí Regi tak líbí. A je šťastná za fotku z minulé soboty. Libor. Antikorba z Chrlic.
3: Já se k tomu rozumím.
2: Antikorba, to je dobrý.
3: Dnešním špičkem je korba, no na to jsem tedy nepřišla. Konstatuje Jana, 6.24.
2: Tak. Dobré ráno, špičci. Já jsem si myslela, že špek je pytel, ale tenista se mi rozsvítil. Si korba Jana od Olomouce, dobrý ročník 1965.
4: Dnes se vám to teda povedlo, hlavně Daliborovi. A Regina mi chudák celá připomíná dceru. Jaký to ne a ne naskočit. Dcera je taky váha. Možná proto se jí Regi tak líbí a je šťastná za fotku z minulé soboty.
3: Libor. Ne korba.
2: Antikorba z Chrlic.
4: To jste psali, četli?
3: To nevadí.
2: Nevadí.
3: To byl moc hezký e-mail.
4: Můžu se zeptat, kdo to nesmazal?

0: Je 6 hodin 37 minut, ano, trošku jsme si hráli s Korbou, synonymum blbce. Píšete strašně moc mailů, ale připomněli jste nám, byť tady on nehraje Korbu, spíš teda tu druhou variantu. Oldřich Kaiser.
1: Nazdar, ahoj. Tak vás tady vítám všechny. Mé jméno je Jašek. Partě mi říkají Činka. A v dobrý partě Páčinka. Ale jenom dobrý partě, jo? Náš řadíčko, doufám, tady znáte. Jsou žebřiny, šplhadlo, další žebřiny, kruhy. Zbytečně vysoko. To je pito. Náš řadíčko, to je celé. Ne.
0: Koza, že celé. Genius, úplný genius. Zbytečně vysoko, protože na ně nedosáhl.
2: Jsou tady ale taky výborné další typy, napsal no. Kuba. To je náš soused, vy ho znáte.
3: Ajej.
2: Jsem zvědav, k čemu dojdete, já valím do práce.
3: Ajej.
0: Dneska se řechtám od ucha k uchu, Korba Jirka, výběr z Hroznů, 61.
3: Tak děkujem. Dneska herecká tvorba, skvostně stvárněná. Korba, píše Martin.
2: Tak podle jasných dvou nápověd nemohu být nikdo jiný než Marek Vašut, věrný posluchač Michal 77.
3: Aha. Hele, ale Zdeněk napsal Hromotluk, toho jsme tady ještě neměli.
0: Je Hromotluk.
2: To je dobrý.
0: A taky Lam železo. To je taky synonymum, myslím, mm-hmm. Takový.
3: Takže Franta Kocourek.
0: Přišlo několik Frantů Kocourek.
3: Jo, přišlo.
0: No, ano. Dobré ráno, teď jsem se probudila a mám pocit, že ke mně z dvojky mluví Korba, Veronika. Ano.
2: Dobré ráno, jako vždy z vlaku OS5642 Choceň, Týniště nad Orlicí. Dnes nevím, ale děkuji za Zuzanu Michnovou, Jirka 69.
0: Tak, aspoň něčím jsem vás potěšil.
3: Ale máš tady další pochvalu, parádní špek. Je to Korba, ahoj Zdeněk Brno, ročník 56.
0: Dobrý. Dobrý, to je můj soused. Zkusím tím. Honza, ročník 76. Je, děkujem, to je paráda.
3: Slyším tam Krakonoše, Libor z Brna.
0: Ano, to je vlastně další správná odpověď. Tak jo, tak si dáme, co chcete, Václava Neskáře? Abe.
2: No.
0: To jsme dlouho nehráli, čaroděj, dobroděj, ne? Ta-da-di-da-da-da, pam-pam. Že to tak je?
2: Je.
0: To není šalavalý, neboj.
3: Ne, čaroděj je dobrý.
0: Ty-da-da.

0: Hezké dobré ráno, 6 hodin 51 minuta. My ještě stihneme do zpráv Pepíčka Maršála přečíst jeden článek, který vyšel v Právu. A je takový, bych řekl, malebný. Titulek: Koleje, přejezdy, výhybky. Rodina z Vracova má na zahradě vláčkový ráj.
1: Takže se tam asi budeš stěhovat?
0: Ano.
1: A tak přes, jak to tam bude vypadat?
0: Přes 600 metrů kolejnic, 12 dálkově ovládaných výhybek, 4 přejezdy a 3 vlakové soupravy. Nejde však o popis nějakého železničního uzlu, ale tak to vypadá na zahradě za domem u Zdeňka Iše a jeho rodiny ve Vracově na Hodonínsku.
1: Do vláčkového ráje, který oslaví příští rok 20 let od otevření, pouští od května do října každou druhou neděli také veřejnost. Brány se lidem opět otevřou, tentokrát 24. května.
0: Železnici budujeme pouze vlastními silami. Na začátku jsem jel jenom zkusit, jestli jsem schopen postavit vozidlo, které bude jezdit po kolejích. Svěřil se Právu majitel. Vrací se do roku 2007, kdy stavba kolejí a všeho kolem toho začala. Původní 20-metrová trať se ale už v dalším roce prodloužila na 250 metrů. V roce 2014 měřila 600 metrů. Délku přes 500 metrů a délku přes 600 metrů má od roku 2022. A ráj pro milovníky vlaků se rozkládá na ploše 4000 metrů čtverečních.
1: V provozu má pan Iš soupravu osobního vlaku Českých drah pro rozchod kolejnic 600 mm v čele s lokomotivou řady 362, nebo jak se to čte, známou jako ESO.
0: Je to pravděpodobně světový unikát, poznamenal hrdý majitel. Na zahradě mu jezdí také motorový vůz řady 810 a poslední soupravu tvoří čtyřnápravová lokomotiva se dvěma motory. A nejdelší fronta zájemců stojí právě na ten motorák 810, což ale může být kvůli jeho nižší kapacitě. Zatímco v tomto vláčku se dají lidé do jednoho vozu, který jezdí po delší trati, u zbylých dvou souprav je vozu více a trasa je kratší, takže se vystřídá více lidí. V praxi to pak vypadá, že v okolí železnice se to hemží dětmi, které mávají právě projíždějícímu vláčku. V něm sedí mnoho rodičů s ratolestmi, jež oplácejí vrstevníkům pozdrav přímo z vozu.
1: V provozu je také automatické zabezpečovací zařízení, které zjišťuje volnost trati a řídí dopravu návěstidly. Díky známým pozbíral pan Iš i několik železničářských čepic a uniforem, jež mohou cestující při provozu vidět. Stroje si však udělal zcela sám, vyrobit si nechal pouze některé součástky, které by nezvládl vytvořit.
0: No,
1: dobrý?
0: Je tady fotka, já nevím, jak bych to popsal. Jaké to je měřítko, protože ta lokomotiva, není to, to není ta reálná velikost, že jo? Ale je to poměrně dost veliké. A vypadá to, že tam je i trolej nahoře.
1: Mm-hmm.
0: A navíc ještě staví muzeum.
1: No, kdyby tam nebyl připojený ten vagónek, tak by to vypadalo fakt, že to jako reálně...
0: Ano.
1: Ta lokomotiva, ano, kterou známe z nádraží, ale jak tam sedí ten vláček, který jezdí, nevím, třeba v funkevních jeskyních, tak to už je vidět, že to je taková hračka.
0: Ono se jí říká ESO, protože ona je dvousystémová, že jezdí i na střídavý a stejnosměrný proud a
1: to,
0: napětí.
1: To znamená ESO?
0: No, protože dřív se to označovalo ES. Proto se tomu říká ESO. Teď je to jiné, to číselné označení se změnilo už před nějakou drahnou dobou, ale dřív právě ty dvousystémové lokomotivy byly označovány jako ES.
2: Kdyby scháněli výpravčího, já bych se přihlásil.
0: Já taky. Vypadá to parádně. Je tam několik přejezdů, že jo, je to moc hezký. Fakt je to pěkný. No a teď jenom...
2: A jídelák tam mají?
0: Jídelák, ne, to předpokládám. Já bych se chtěl zeptat, kde se tady dá najíst. Jako vláčky máte hezký, ale napít.
1: Cesta je dlouhá.
0: To víte, cesta je dlouhá.
1: Potřebuji se občerstvit.
0: Já jsem tady až do Hodonína za váma. Já se musím nějak rychle vrátit. Tak jo, tak nashledanou. Děkujeme.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijela pozvání herečka Kristýna Ryška. Je stejně jako její nová postava v seriálu Inspekce analytická hlava, nebo musela tuhle rovinu objevit? Má pocit, že jí teď provázejí temnější postavy a role a těší jí to? A co všechno by opravdu potřebovalo inspekci? Povídat si budu s Kristýnou Ryškou a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Američan, který přišel do styku s ebolou, už je v péči lékařů pražské nemocnice Bulovka. Archeologové varují, že kvůli novele stavebního zákona lze přijít i o unikátní nálezy. Bude oblačno až polojasno, ráno a večer i jasno a během dne se budou místy vyskytovat přehánky nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Americký lékař, který v Africe přišel do styku s onemocněním ebola, už je ve speciálním zařízení pražské nemocnice na Bulovce. Po 11. hodině večer přistálo v Ruzini speciálně upravené letadlo, které ho dopravilo z Afriky. Právě tam přišel do kontaktu s pacienty nakaženými ebolou. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové začaly lékaři hned po jeho přemístění do speciálního boxu s vyšetřením.
4: Pacient je bezpříznakový a budeme pokračovat samozřejmě v těch dalších vyšetřovacích postupech a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, ale zatím to vypadá příznivě a uvidíme během následujících dnů, samozřejmě je to krátká doba.
3: Američan zůstane v Česku v izolaci minimálně 3 týdny, právě tak dlouho totiž může trvat, než se nemoc projeví. Česká ovocnářská unie odhaduje, že škody způsobené jarními mrazy se vyšplhají do 100 milionů korun. V celé republice bude letos úroda ovoce asi o polovinu nižší oproti průměru. Šéf ovocnářské unie Moravy a Slezska Ivo Pokorný očekává, že se to podepíše i na cenách. Archeologové a památkáři varují před chystanou novelou stavebního zákona. Má zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit také jejich financování. Podle odborníků by to ale mohlo vážně ohrozit i mimořádné nálezy. Ministerstvo pro místní rozvoj ovšem tvrdí, že beze změn se velké stavby zbytečně zdržují a prodražují.
5: Dnes může docházet k situacím, kdy průzkumy trvají nepředvídatelně dlouho. Tvoří tak problémy při rezervaci stavebních kapacit a tím blokují realizaci staveb, typicky těch nejrozsáhlejších.
6: Říká za Ministerstvo pro místní rozvoj jeho mluvčí Veronika Lukášová. Novela počítá s maximálně 6měsíčním terénním výzkumem. Ten se ale může u velkých staveb a mimořádných objevů prodloužit, upozorňuje ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Brně Baláš Komoróci.
7: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany.
6: Archeologové tak varují, že část cenných nálezů může zmizet dřív, než je vědci stihnou prozkoumat. Marek Hensel, Český rozhlas.
3: Sněm agrární komory dnes v Olomouci zvolí nové vedení této největší zemědělské organizace v Česku. Současný prezident Jan Doležal se o post v čele komory bude znovu ucházet. V úřadě je od roku 2020. Delegáty ti sněmu v Olomouci budou vybírat i další členy vedení komory.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, ráno a večer i skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky, hlavně na východě. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 14.
0: Doprava.
3: Na D1 směrem od Prahy pojedete osobním autem pomaleji od stého 80. kilometru k omezení na stém 96. Je to asi půl hodiny. Na 6,5. kilometru D7 směrem na Prahu stojí u středových svodidel osobní auto po nehodě s nákladním. To je o 50 metrů dál na krajnici, zasahuje do pravého pruhu. Zdržení 10 minut. A na D5 směrem na Prahu je hned za tunelem Valík odstaveno nákladní auto. Tunelem se proto musí projíždět sníženou rychlostí. Zprávy končí ráno na Dvojce, vstupuje do své druhé hodinky.
8: A v té druhé hodince tady pro vás máme jedno téma, které zdánlivě by vás nemuselo zajímat v případě, že nejste firma, která má zaměstnance.
9: A nebo že nejste vedoucí.
8: Tak, ale myslím si, že to je zajímavé i pro nás, kteří nemáme firmu a nemáme zaměstnance, protože si můžeme poslechnout a pochopit takový jev. Jestli jde o to, že ten zaměstnanec se z nějakého důvodu rozhodne, že jde pryč, jestli to je tím, že třeba má málo peněz, anebo tu motivaci, vy nemusíte hledat v tom, že mu dáváte víc těch peněz. Jo, že mu nemusíte každý kvartál zvyšovat mzdu. Protože oni se často zbalí z ničeho nic od rozdělené práce a odejdou. A teď jde o to...
9: A tady zrovna někdo přichází. To budou spokojení zaměstnanci.
8: Víc si řekneme s Pavlem Prouzou. Už za chviličku.

0: Asi se to stalo v každé firmě. Zaměstnanec podá z ničeho nic výpověď a odejde od rozdělané práce. Manažeři nechápou, proč jim lidé utíkají pod rukama. Jak změnit firemní kulturu, aby se to nestávalo a lidé nebyli v práci jenom kvůli penězům? K tomu nám řekne víc zaměstnanec Pavel Prouza. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak na úvod si řekněme, proč lidé utíkají z firem, aniž by šéfové věděli proč.
1: Podle expertů na HR to souvisí s motivací a hlavně s nepochopením modelu motivace. Když zrekonstruujete kuchyňku, koupíte senzační kávovar, pořídíte stůl na ping-pong, lidem přidáte peníze, to jsou všechno věci, které u člověka způsobují pouze to, že není naštvaný. Ale vůbec to neznamená, že je motivovaný. Zaměstnanec potřebuje skutečnou motivaci, která ho v práci udrží dlouhodobě a podněcuje ho k výkonu. A tím je míra samostatnosti, pocit osobního růstu a vědomí, že jim šéf věnuje svůj čas. Když tyto prvky chybí, lidé odejdou a často si toho šéf ani nevšimne.
0: Dalo by se použít takové rčení personalistů, Pavle, že lidé přicházejí do firem, ale odcházejí od šéfů.
1: Tak to si uhodil hřebíček na hlavičku. Je to tak, hlavním zabijákem motivace je mikromanagement, tedy styl řízení, při kterém nadřízený přehnaně kontroluje a monitoruje práci svých podřízených. Další cestou do pekel je upřednostňování oblíbenců a taky nevhodná komunikace. Vytváří se toxické prostředí, ze kterého všichni schopní zaměstnanci raději utečou.
0: Jsem to nechal trošku vyznít, víš, jenom si se nelek. Pojďme, protože to bylo docela důležité, co jsi říkal, a teď pojďme si říct to, jak poznáme, že se pracovník chystá k útěku.
1: Typickým signálem je apatie. Na poradách zaměstnanec mlčí, nepřichází s žádnými novinkami, udělá přesně jenom to, co se mu řekne a v kuchyňce u kávovaru má spoustu ironických poznámek na vedení.
2: Pojď do kuchyňky.
0: Taky musel nechat vyznít. No tak pracuje to podle mě skoro na každého zaměstnance. Dá se tomu nějak předcházet?
1: Tady personalisté kladou důraz na osobní schůzky šéfa a podřízeného. Je to příležitost pro vytváření vztahu se zaměstnancem. Manažeři to nesmí vnímat jako nutné zlo, ale příležitost získat zpětnou vazbu. 2/3 času by u takového rozhovoru měly patřit zaměstnanci. Šéf by se měl ptát na spokojenost, na překážky v práci i na to, co by se dalo zlepšit. Z lidí pak najednou začne padat to, co je v práci skutečně brzdí. Některé firmy investují do online průzkumu, tam ale zaměstnanci jen znuděně klikají a pokud po vyhodnocení nenásleduje žádná akce, tak je to pro ně jasný vzkaz, že jejich názor vlastně nikoho nezajímá. A je dobré se zamyslet i nad hierarchií ve firmě. Špičkoví lidé totiž nechtějí jen řídit týmy a papírovat. Chtějí se podílet na nových projektech, mentorovat nováčky nebo reprezentovat firmu navenek. Odborníci říkají, že je lepší kariéra růstu do šířky, než stále jen do výšky.
0: Když jsi zmínil ten online průzkum, tak a říkal jsi takový to bezduchý klikání, tak ta spokojenost a motivace zaměstnanců nedá se náhodou měřit nějakým spolehlivějším způsobem?
1: Tak to je výborná otázka, Dalibore. Ano, dá. Existují moderní analytické metody, které už dávno nejsou jen o anonymních komentářích. Správná interpretace dat pak dokáže velmi přesně odhalit riziková místa uvedení v komunikaci i motivaci dřív, než začnou lidi odcházet. A samozřejmě se využívá i AI. Třeba na skenování trhu a sociálních sítí, aby se zjistilo, jak je firma reálně vnímána zvenčí i svými lidmi. Z toho lze vysledovat, kde vázne komunikace a kde hrozí riziko odchodů.
0: Můžu mít ještě jednu výbornou otázku?
1: Ano, zkus to.
0: Nakonec mě zajímá, když firma zaměstnance teprve hledá, jaké vlastnosti by měl uchazeč do budoucna splňovat?
1: Ano, je to výborná otázka. Nejvíc se cení zlatá trojice kompetencí. Technická zručnost, digitální gramotnost a kreativní myšlení ve spojení s inovativností. A jedna dovednost je nade vše, a to mega učenlivost. Už totiž obměna technologií a nástrojů neprobíhá v desetiletkách, ale proměňuje se prakticky pod rukama, takže nejžádanější zaměstnanci jsou ti, kteří se dokážou rychle adaptovat na změny.
0: Já myslím, že je čas odejít na poradu.
1: No a já jdu pomlouvat do kuchyňky. Tak hezký den.
0: Děkujeme, to byl Pavel Prouza.

0: naše velmi oblíbená Williamsova, už neoblíbená píseň Angels, jak víme.
1: No tak kdybys to měl zpívat každý den, ne?
0: No strašný, no.
1: Bys asi taky se ti omrzelo.
0: Ale všichni to chtějí.
1: Já to chápu.
0: Jakou máte rádi hudbu?
2: Hezkou.
0: Děkuju, to je docela dobrá odpověď.
1: Nevlezlou.
0: Nevlezlou.
2: Neohranou.
0: No, to je těžké.
2: Co se děje u hezké hudby, se často děje, že se rychle ohraje.
0: No, potom autoři, že jo, vlastně, nebo dejme tomu interpreti, jako Richard Miller, si pamatuju, ve své době všichni žili po schodoch, že jo. Ale on to na svých solových koncertech prostě nechtěl hrát, ale všichni to chtějí. Co s tím?
2: No, to záleží na něm, no.
0: To máš jako Louskáček třeba. Ne, to je vyprodaný, že jo?
1: No, to už.
2: Nejsou Louskáčky na ořechy, jo?
0: Ano, Louskáčky jsou...
2: To je před Vánocema spíš, že bude
0: nedostatek. No, to je právě před Vánocema. Ty to znáš, ty jsi taky jednou byla.
1: Nám se jednou podařilo koupit lístky, ano, tak. Ale jenom jednou.
0: No, a teď to, diváci to zbožňujou, milujou, že chodí na to velmi rádi, ale zeptej se těch muzikantů dole.
2: No to je pak otázka toho, jestli není lepší složit třeba 10 skvělých skladeb, které se neohrají tak rychle. Podívej se, Davidské divadlo, tam koupíš lístky na rok dopředu, možná tak se ženeš.
1: A tam, když jdeš na cokoliv,
2: na
1: tak
2: cokoliv,
1: je to dobré.
2: Tak je to dobré.
1: Je pravda.
2: Prostě skládejte kvalitní hudbu.
0: Jako... Jo, já hned jdu teď domů.
2: Tak že, já taky. No já skládat prádlo maximálně.
1: Jo, to taky.
2: Víte, co mi ještě nejde do hlavy? Pavel Prouza tady mluvil o tom, že prostě lidé odejdou od rozdělané práce, protože se jim nelíbí ty podmínky ve firmě, tak přeci tu práci ale dodělám.
0: No, ano.
2: Jako ale kuchař to... odejde, je namazaná půlka chleba, jde domů.
0: No.
2: Se nedělá to.
0: Nedělá se to, ne, a já to nechápu.
2: A je to i nějaký váš kredit přeci, když...
0: Ano.
2: Asi není problém v dnešní době, protože fungují sociální sítě a ta komunikace je mnohem rychlejší, aby si o tom vašem kreditu nebo nějakém chování ve firmě ty firmy navzájem řekly. Ten rybník je opravdu stále malý.
0: My vysíláme z kuchyňky, pardon, promiňte, že jsme zase
1: zapomínali. Ale možná ti to nevadí v tu chvíli, kdy ta frustrace je tak velká, že tam už nechceš být a vlastně to jako nedoděláš schválně.
2: Otázka je, jak ta frustrace vzniká, přátelé. Jestli je to nějaký dlouhodobý vývoj s tím, že vy nejste schopni třeba jít za tím vedoucím, nebo se bojíte urovnat ty podmínky, nebo prostě si popovídat o tom, jaká je atmosféra ve firmě, která se vás pochopitelně týká. No pak se to ve vás naakumuluje, no a pak vám takzvaně bouchnou saze. Jdete.
1: To bych tady neotvírala.
2: A nebo, jo.
0: Jo, já zrovna dneska...
1: Aha. No, právě.

0: děti. Retrokousek.
1: Dnešní retrokousek připravila paní Květoňová a my posluchači, rovnou vám řeknu, je to těžký kalibr.
2: No, to nevím. Ty jsi se oklepal nějakou nepříjemnou vzpomínkou při tom slově šípek. A šípkový čaj.
1: Ne. Šípkový čaj.
2: To nemáš rád?
1: Ale to z nějakého důvodu, no já nevím, teď mě nevadí nějak s tím všechno, mě to vypiju, ale tam je něco, nebo jaký ty máš vztah k šípkovému?
3: No miluju šípkový čaj, když je čerstvě natrhaný šípek, ale musíš si ho ochutit, jako musím tam dát trošičku medu a citronu, to musím. Mm. Jako samotný šípkový čaj nevypiju, ale sám o sobě není špatný, to mnohem větší problém mám s bylinkovými čaji s některými.
2: A? Jo, to je ale pravda.
3: Zvláště s hořkými třeba, které pomáhají
2: žaludek.
3: Trávicí soustavě.
2: No, jo, to je pravda.
1: Ne, tak to je. Ale myslíš ty hořký takový, no. No, to je strašné.
3: Mě spíš vadilo, když mi sypali silnější kluci ty zrnička šípku chlupatá za krk.
2: To je strašný. To mi vadilo víc. To je velká
3: to
2: práce.
3: To se nedá zbavit.
2: Já si vzpomínám, když jsme chodívali na procházky s maminkou, takhle jako na podzim, trošku jako jiné počasí teď, ale že jsi mi natrhala šípky a teď pracně z toho vytahala ty semínka, co vypadají jak od papriček. Že?
3: Ano.
2: A jsou tam takový píchavý chlupy.
3: No.
2: A já jsem snědla ten obal, tu slupku, a to mi moc chutnalo, že to bylo takový kyselý, no. Tak jsem si to žvejkala, ale pak jsem si to sama nechtěla čistit, protože je to pracné a tam ty, co to tam je, takový ty bílý, takový...
1: Co to vlastně je šípek?
3: To je takový plod, prosím tě, roste na keřích.
1: No ne, já to...
2: Pomologové řadí šípky mezi ovoce, a to jak divoce rostoucí, tak i kulturně pěstované.
3: Je, no tak to...
1: A to vypadá jak paprika vlastně, by se dalo spíš říct, ne? Čili paprička.
2: No proto se tam má možná paprička, ty, taková ta stejný placatý semínka, že?
3: No.
1: Takže je to ovoce.
2: Je to ovoce. A máte rádi šípkovou marmeládu?
1: To jo?
3: Já marmelády obecně nejím, takže já ne.
1: Počkej, tak se šípkovou nebo se zelím?
3: No člověče, já se zelím.
1: Jo?
2: A ta šípková omáčka, to se dělá z té marmelády? Hm.
3: No, jo.
2: Co to je vlastně? Pozor, jsem to asi nikdy...
3: na tenkém ledě. No asi jo, asi nerostlučeš v moždí řeší. Nezalej smetanou.
1: Jak jsem říkal, pozor, jsme na tenkém ledě. Už zase nevíme.
2: Že bys to třeba zalil tím tvým oblíbeným čajem šípkovým.
1: No, já nevím, já jsem to nikdy nedělal, jo. Já netuším, já to znám jenom z filmu a vlastně se mi to líbí, ale asi jsem nikdy v životě šípkovou omáčku na talíři taky neviděl.
2: Já to znám totiž jenom z toho filmu.
1: Že jo? No. Oni se teda kvůli tomu jako řežou, to je, jako, je to velký spor a je to tam jako krásně sformulováno. A ty jsi na to přišel už, Jakube?
3: Rozpustit máslo, vydržte.
1: Tak jo.
2: Domácí šípkový čaj.
1: Tak.
2: Do litru vody nasypu velkou hrst asi decilitr sušených šípků. Přivedu k varu, snížím teplotu, přiklopím a nechám asi 20 minut táhnout. Pak slijí přesítko do konvice, uvařené šípky doplním o 1,5 litr vody a proces opakuji. Rozvařené šípky rozmačkám. Zalijí 0,75 litry vody, kratičce povařím, nechám ustát a přes husté sítko slijí.
3: No tak pozor, šípková omáčka, 2 hrnky šípků, které samozřejmě vypreparujete, pak provaříte, vznikne měkká hmota, vy ji propasírujete spolu se zeleninou, to znamená, že ten základ opravdu musíte jít na ty šípky. To není jako kydnout marmeládu jako do smetany.
1: Prostě dík šípku, jo.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas ukázal, že 57% lidí nepovažuje sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně za správný. Průzkumu se 14. až 18. května zúčastnilo 1000 respondentů starších 18 let. Akce začne zítra na brněnském výstavišti jako součást festivalu Meeting Brno. V Česku bude poprvé. Z průzkumu vyplývá, že téměř pětina respondentů očekává, že sjezd bude mít negativní vliv na česko-německé vztahy. Zhruba stejné množství lidí si ale myslí, že vztahy naopak posílí. Spotřeba energií v Česku v prvním kvartále rostla. Uvádí to Energetický regulační úřad, podle něhož se na tom podepsalo hlavně chladnější lednové počasí. U elektřiny vzrostla spotřeba meziročně zhruba o 3%. Nejvýrazněji rostla u domácností. U plynu pak stoupla meziroční spotřeba hlavně kvůli velkoodběratelům, a to asi o 4,5%. Chystaná novela stavebního zákona vadí archeologům a památkářům. Má totiž zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Ministerstvo pro místní rozvoj ale tvrdí, že beze změn se velké stavby zbytečně zdržují a taky prodražují. Nadcházející víkend bude v Česku slunečný, teplý a většinou beze srážek. Nejvyšší denní teploty se mohou v neděli přiblížit i tropické 30. I na začátku příštího týdne se budou teploty blížit 29 stupňům. Spojené státy obvinily bývalého kubánského lídra Raula Castra ze čtyřnásobné vraždy, a to kvůli události z února 1996, kdy kubánská stíhačka sestřelila dvě dvoumístná letadla americké nevládní organizace. Raul Castro byl tehdy ve vládě svého bratra Fidela ministrem obrany. Kuba obvinění odmítá, podle ní je to jen politická hra.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno ráno a večer i skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky, hlavně na východě. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Prahy pojedete osobním autem asi půl hodiny od stého 82. kilometru až k omezení na stém 96. u D2. Na 6,5 kilometru D7 směrem na Prahu likvidují následky nehody nákladního a osobního auta zdržení 10 minut. A na příjezdu do Prahy po D5 očekávejte velmi hustý provoz. Pomaleji pojedete od 7. kilometru až na okruh k Ořechu. To byly zprávy Hezké chvíle s Regí Kubou a Daliborem.
2: No a když jsme vzpomínali na šípky, tak já tady mám jiný plot, a to je jahoda. Frágola.
3: Budeme dělat čaj? To se taky dělá, ne, z toho?
2: Dělá s listí.
3: Z listí právě.
2: No, výborný. No.
4: Výborný. Jahodí. Zdravý.
2: A obecně se jahoda, o jahodě se málo ví, že je zdravá.
4: Že má spoustu vitamínu C.
2: No. A celkově je dobrá. Jahoda.
3: Do knedlíku.
2: Ano. Do proseka.
3: Tam taky.
2: Ne, my se podíváme do Itálie. S Barborou Bernini začneme historii třeba jahod v Itálii. Protože tam je jahodová zmrzlina, to je frágola, ne?
4: Mňam.
2: Velmi populární. Velmi dobrá.
4: Měli jste už letos zmrzlinu.
2: Ty nemáš ráda zmrzlinu?
3: Jahodovou nemám ráda.
4: No musí to být ta opravdu ovocná, poctivá jahodová, žádná chemie.
2: Jahodová je úplně nejlepší.

0: 7.36, dnes je čtvrtek 21. května a možná je čas ochutnat nějaké jahody, protože v Itálii je sklizen jahod v plném proudu a my si o tom něco řekneme s Barborou Bernini. Barboro, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Začneme historií jahod v Itálii.
1: Jahody, jak je známe dnes, vlastně nemají s těmi italskými nic společného. Vznikly naprostou náhodou ve francouzských královských zahradách 17. století. Jeden Francouz přivezl z oblasti dnešního Chile exotické sladké bobule. Další Francouz přivezl jiné z Nové Francie, tedy dnešní Kanady. Bobule se setkaly v zahradách francouzského krále, zamilovali se do sebe a z jejich lásky vznikla dnešní jahoda. V Itálii odjakživa rostly divoké jahody, podobné našim lesním jahodám. Jsou drobné, sladké a vonavé. Staří Římané je spojovali s Venuší. Když Venušina milence zabil na lvu divočák, Venuše usedavě plakala a její slzy stekly na zem v podobě malých sladkých jahod. Římané na jejich počest každého 13. června dokonce pořádali jahodové slavnosti.
0: A kde najdeme v Itálii ty nejlepší jahody, Barboro?
1: Za těmi nejlepšími jahodami se musíme vydat do malé vesničky Nemi, asi 45 minut jižně od Říma. Najdeme tam vulkanický kráter, na jehož svazích rostou ty nejlepší divoké jahody v celé Itálii. Sklízejí se výhradně ručně, protože jsou opravdu velmi drobné. A sklizení je vždycky velmi bohatá, trvá od května až do září. Vydejte se sem nejlíp první červnovou neděli, kdy se tady konají jahodové slavnosti. Místní ženy, takzvané fragoláre, tedy jahodářky, v tradičním oděvu procházejí vesnicí a rozdávají kolem jdoucím košíčky s čerstvě natrhanými jahodami. A když už budete v Nemi, určitě ochutnejte místní jahodový likér Il Fragolino di Nemi. Vyrábí se jednoduše tak, že se jahody na měsíc naloží do alkoholu.
0: No a jak třeba Italové jedí jahody? My jsme tady mluvili o nějakém šampaňském, ale to asi úplně není to typické využití jahod.
1: V Itálii jahody k podivu vůbec nejsou jen součást desertů a Italové ji využívají naprosto úžasnými způsoby. Na severu je velmi oblíbené jahodové risotto. Rýže arborio nebo carnaroli se dusí na cibulce a másle a podlije se prosekem. Asi v půlce vaření se přidají jahody nakrájené na plátky. Nakonec se přidá máslo a buď parmezán nebo měkký kozí sýr caprino. Toto risotto má jemně růžovou barvu a v Lombardii do něj ještě přidávají krevety. A to není všechno. I když italskou kuchyni si dnes asi neumíme představit bez rajčat, tak ta přišla z Ameriky až v 16. století. No a před rajčaty se v Itálii dávala na těstoviny jahodová omáčka. Někde se dokonce vaří dodnes a dávají si do ní jahody, smetana, uzená pančeta a spousta černého pepře. Z jahod se taky připravuje tradiční jahodové pesto, které si můžete vyzkoušet i doma. Obsahuje hodně zralé jahody, parmezán, pražené mandle nebo vlašské ořechy či píňová semínka, čerstvou bazalku, olivový olej, sůl a pepř. Je skvělé hlavně za horkých letních dnů, kdy ho můžete přidat třeba do vychlazeného těstovinového salátu. No a navrch si dejte italskou klasiku. Hodně zralé jahody nakrájejte na plátky, zlehka posypte cukrem, aby pustili šťávu a pak je pokapejte co nejkvalitnějším balzamikem. Minimální podmínkou je balzamiko 12-leté, ale pokud si chcete opravdu pochutnat, zvolte 25-leté. Lahvička o 100 ml vás sice přijde nejméně na 100 eur, ale za tu chuť to rozhodně stojí.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat na cenu, protože si myslím, že to je drahé. Ale Barboro, jak jste říkala, ten první recept, to risotto, ta arborio, to se dělá jako klasické italské risotto, že to pořád podlévám teda tím prosekem, aby se to vyvařilo, nebo jak se to uvaří?
1: Ne, nebo pořád ne. Vlastně ta rýže se vaří na vodě a tím prosekem se podlije. Já doporučuji tak sklenku proseka na jednu porci, na osobu. A zbytek pak dopijete.
0: Perfektní. Děkujem. To byla Barbora Bernini. Hezký den. Naschledanou.
2: Krásný den. Naslyšenou.
0: Já jsem si ještě vzpomněl na lesní jahody. Pamatujete na ně?
3: I ty maličký.
4: Že jste na ně chodili? Až jo,
3: byli vonavý takový hodně, že?
4: A sladoučky.
0: Byli jiný. Jo, ale ty už vůbec nejsou, nesou?
4: Jo, ale tak...
3: Musíš do lesa.
4: Musíš do lesa, no.
0: Děkuju. To mě nenapadlo.
3: Ten posídáš zbytek toho čím se podlévá to risotto.
0: Jo, jo, jo, jo. Ten jahodový džem.
3: No.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Tak teď aktuálně je na Moravě ve Slezsku zatažená obloha, ale teploty docela vysoko, mezi 12 až 16 stupni Celsia a mezi 11 až 14 stupni pak v Čechách. A ten střed naší republiky je spolujasnou oblohou, z toho vyplývá pro ty bystřejší z vás, že na západě je také zataženo. A ještě kolem Ostravska s deštěm. Když se podívám na to odpoledne, tak to bude velmi podobné tomu ránu, to znamená, bude se střídat oblačnost s polojasnou nebo jasnou oblohou, ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně pak na Moravě ve Slezsku. Já jsem za to docela rád, protože tam pršelo málo, 18 až 23 stupňů Celsia, to jsou denní teploty, na horách pak kolem 14. A ten zítřek ještě teplejší, 22 až 26 stupňů, na horách, dokonce v Krušných horách na Šumavě kolem 18 stupňů Celsia. A ten déšť se přesune na severovýchod a spíš do vyšších poloh, takže v těch nížinách by mělo být hezky, sluneční brýle určitě sebou, možná už v některých případech i opalovací krém, protože to sluníčko bude poměrně intenzivní, na to upozorňují i meteorologové, že už prostě to slunce bude mít letní charakter, takže mazat se, myslím zvnějšku. A teploty, přátelé, v sobotu 29 stupňů, v neděli 31 stupňů, v pondělí 29 stupňů, v úterý 31 stupňů, ve středu 26 stupňů Celsia. Má být převážně hezky.
3: Tak takové letní dny nás
2: čekají. No to budou opravdu letní dny. Litomyšli má být 27 stupňů v sobotu, přátelé, odpoledne.
4: A proč zmiňuješ zrovna Litomyšl?
2: No, protože my tam za vámi jedeme a myslíme si, že to počasí by mohlo přilákat hodně lidí a za to my samozřejmě budeme rádi.
3: Jakube, a co se tam koná?
2: Jsou tam slavnosti. Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové.
3: Ty to umíš.
4: A ty tam budeš vařit.
2: Ale přijedou tam Doudlebovi možná.
4: Jo.
2: Kteří by také rádi asi předvedli něco ze svého receptuálního repertoáru.
4: Tak nevím, jestli v jejich případě to nebude spíš Pitomyšl.
2: Bude to Pitomyšl.

0: Je 7 hodin 50 minut a ani jsem nečekal, že vás takhle chytnou za srdce jahody. Dobré ráno, píše Le Vis. Také nemám ráda jahodovou zmrzku. A co se týká vitamínu C, v šípkovém čaji je ho daleko víc.
1: No, a je to.
0: Když byla dcera ve školce, měla přinést šípky. Aha, říkám si, asi sběr. Trhala jsem jak divá, celá zdrápaná, jsem pro dceru nasbírala 3 kila, abych pak zjistila, že je měla přinést na výrobu korálů.
2: Chuděrka, 3 kila šípku, to není sranda.
1: To ne.
0: No, to je.
1: Ale to byly korálů.

0: To stačí, to je akorát. Jenom tak si zobneš a...
1: A našemu kaktusu se taky daří. A napsal ale Martin. Chvíli jsem musel přemýšlet, než jsem si vzpomněl, jak se jmenovala kdysi prodávaná jahodová dřeň, a myslím, že to byl táboráček. Prodával se v podobném kelímku jako na hořčici. Protože jahodová dřeň, Martine, ročník 78, to je zase ještě něco jiného.
2: Jahodová dřeň se fakt prodávala v kelímku od hořčice.
1: No. Bylo to úplně stejný. Jsou zmrzlý jahody, ne? No. Trošku rošlapaný.
2: No. A pamatuješ ten kelímek?
0: No,
2: úplně stejné jako hořčice.
0: Pamatuju.
2: Bylo dobrý, no.
0: No, výborná, hlavně tam byly opravdu, ta jadýrka tam byla, to bylo z jahod.
1: Nikdy to šlo špatně otevřít, když to bylo plné, bylo to přimrzlé k tomu, tak ta hořčice, že, s těmi jahodami nešla otevřít.
2: To je mazec, ty recepty s jahodami, to je ráno a ještě mám volno, děkuju.
1: No,
2: Martina,
1: 64. Martino.
2: Na čím to přemýšlíš?
0: No, já si vzpomínám, ještě to byly větší kelímky zase, v tom byla dřeň, meruňková nebo jahodová dřeň.
2: Jo. Ano, ano.
0: Něco jako je mrož.
2: Mrož.
0: Ano.
2: A teď nám přišel od Jiřího Horčičky, to vidíš? Bylo tady jedna
1: vidím,
2: strana.
1: Že máš hlavu vykroucenou trochu.
2: Je to z nějaké kuchařky. Jsou tam doudleby, včely, kuchař, který utíká s vosím hnízdem.
0: Počkej, to spíš by ho měl odhodit.
2: Doudlebské vosí hnízdo. Půl kila zadního hovězího, 4 vejce, 50 gramů tuku, 40 gramů hladké mouky, cibule, mletý pepř, sýr, sůl. Naklepané plátky masa osolíme, opepříme, do středu položíme celé natvrdo povařené vejce, zavineme a převážeme nití. Závitky opečeme na pokrájeném tuku, na spněněné cibuli, podlijeme vodou nebo vývarem a dusíme do měka. Měkké závitky vyjmeme, šťávu zaprášíme moukou, osmahneme, zalijeme vodou nebo vývarem a vaříme, až se šťáva začne oddělovat od tuku. Provařenou šťávu scedíme na závitky. Při podávání položíme na střed talíře závitek, který po délce rozpůlíme. Na každou polovinu dáme kopeček hořčice a obložíme na kolečka nakrájenou cibuli. Podlijeme šťávou a podáváme zdušenou rýží anebo s opečenými bramborami a se zeleninovým salátem. Doudlebské vosí hnízdo.
0: Co by na to řekl dietolog?
1: To je takový schudlý ptáček, ne?
2: Takový ptáček je to vlastně. No.
1: Bez slaniny, bez okurky, ne? Tam jde jenom vajíčko. Ne? Do toho masa.
2: Jmenuje se to recept pro doudlebojc.
0: Pro doudlebojc. No možná to proto ten salát tam, aby, že to bude asi dusiňonek, ne? Suché maso, suché vejce.
2: Ne, to nebudete politý tou šťávou, toho, tím výpekem, to nebude dusiňon. No,
1: hořčici na to dáš.
2: Hořčici na to dáš. Ty mě neposlouchal.
0: Ještě meloun.
2: A tím, že...
0: Hele, to je recept, bude bych to poslouchal.
2: A teď počkej, a teď jenom promiň, jo, ty jsi říkal, že to bude dusiňon, takže když tam dáš ten salát, tak to už to nebude dusiňon.
0: No ne, tak salátek, jarní salátek je mokrý, že jo?
1: Křupavý takový.
0: Křupavý, mokrý salát. To jako když máš housku namazanou tak jako regí, jenom zatřené pory pomazánkovým máslem, na to máš jeden průsvitný plátek síra, přikryješ.
2: A já do toho dávám ledový salát, ale vy se mi smějete.
0: A když do toho dáš ledový salát, tak je to mnohem lépe polikatelnější.
2: A proč se mi smějete, když ho tam dávám, když máme svačinu na cestu?
0: Proč se mi tě se ti nesmíjá?
2: Minule jste se mi smáli.
1: Ten už byl trošku nahnilý, tak to bylo úsměvné.
0: No ne, ty jsi ho tam dával, ty jsi ho tam dokonce kydal jak retigová, totiž to nebylo, ty jsi tam nepokládal ty lístky. Ty jsi to dal také do hrsti, jak jsi to tam hodil. Jak myš do holinky.
2: Jak myš do holinky.
0: Nic jiného nenapadlo.

0: Moci bez nemoci.
1: Další díl pořadu Moci bez nemoci přinese příběh Petry.
2: V den mých 48. narozenin jsem si nahmatala bulku na krku. Po vyšetřeních mi lékařka zavolala, že má podezření na leukémii a že musím neprodleně na hematologii.
1: Nabídneme novinkovou možnost cílené léčby. Nenechte si to ujít.
0: Moci bez nemoci.
3: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Cena americké ropy klesla pod $100 za barel a nanoplasty podle objevu vědců z Akademie věd poškozují ochranou vrstvu plic. Bude oblačno až polojasno ráno a večer, skoro jasno a během dne místy přehánky. Nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Americký prezident Donald Trump novinářům v Bílém domě řekl, že vyjednávání s Íránem o ukončení války je v závěrečné fázi. V reakci na to spadla cena americké ropy pod $100 za barel.
2: Šéf Bílého domu se opakovaně optimisticky vyjadřoval o dosažení dohody s Íránem, ale napětí se vždy znovu vyostřilo. Írán a Spojené státy se už několik týdnů nacházejí v patové situaci, protože Teherán blokuje Hormuzský průliv a Washington blokuje íránské přístavy. Ekonomové varují, že pokud nebude Hormuzský průliv otevřený do června, může cena americké ropy narůst i na $200. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Americký lékař, který přišel do styku s ebolou, je v Česku. Letadlo, které ho dopravilo z Afriky, dosedlo po 11. hodině večerní v Ruzini. Muže zdravotníci převezli ve speciálním izolačním boxu do nemocnice na Bulovce. Tam zůstane v karanténě 3 týdny na pozorování. Muž nemá žádné příznaky eboly, v Ugandě ale léčil nakažené. Jeho stav podle lékařů vypadá příznivě. Vědci z Akademie věd odhalili, jak do plic pronikají nanoplasty, miniaturní částice umělé hmoty poletující vzduchem. Pomocí nově sestrojeného mikroskopu sledovali látky na povrchu plicních sklípků.
3: Když dýcháme, ty lipidy se dostávají tam a zpátky, a když tady je zabudovaná nějaká částice, je schopna se taky dostat dále.
4: Popisuje Lukáš Cviklik z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hajerovského. Nanoplasty podle něj poletují volně ve vzduchu.
3: Hodně těch nanoplastů vzniká v našich podmínkách domácích. Jejich zdrojem jsou třeba koberce, nádoby, domácí vybavení.
4: Podle vědců mohou tyto nečistoty pronikat kromě plic i do očí a na ně se chtějí zaměřit v dalším výzkumu. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Z podzemí dolu ČSM se už podařilo vytáhnout všechny elektrické kombajny a dobývací stroje. Pokračuje tak příprava na zasypání jam. Jak potvrdil ředitel útlumu v OKD David Hájek, některá zařízení se podařilo prodat, jiná skončí ve šrotu. Velká část vybavení ale pod zemí zůstane.
5: Je to i mechanizovaná výstuž, která byla používána v Porubech, kde její příprava na vytažení vyžaduje angažma v řádu 10 000 směn a týdnu příprav, o které bychom museli držet lidi déle. A to jsme si spočítali, že za tu cenu, za kterou bychom to dokázali prodat, se to v žádném případě nevyplatí.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, ráno a večer i skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky, hlavně na východě území. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: Pozor v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most. Před Lanovým mostem je v levém pruhu výko kanálu. Náhle se tam brzdí a vybočuje. Na příjezdu do Brna po dálnici D1 směrem od Prahy pojedete osobním autem už asi 40 minut od stého 82. kilometru k omezení na stém 96. u D2. A opatrně na 35. kilometru D2 směrem na Brno jsou tam kusy roztrhané pneumatiky kamionu stojícího kousek dál na krajnici, už je to označeno šipkou. Zprávy končí a do finále jde také ráno na Dvojce.
7: 8 hodin 4 minuty a když vám řeknu Mandalorian a Grogu, tak možná třeba někteří z vás podobně jako já absolutně netuší, o co jde.
8: Já bych to taky netušila, kdyby mi stejnojmenný seriál ve 3 sériích už nepustil můj syn. Takže se na to společně díváme. Je to taková další linie ze Star Wars.
7: Mandalorian a Grogu. Mm-hmm. Ještě tady máme Josefa. Pepičku, prosím tě, ty jsi četl ve zprávách něco o tom zasypání toho dolu.
0: No.
7: A tam je, my totiž nevíme, jestli jsme co se nepřeslechli, to je ředitel útlumu.
0: Ano. No, to patrně jako natolik rozsáhlá práce, že mají na to nějaký odbor, no. likvidační.
7: Ne, já tomu rozumím, ale že nás to vidí tak pobavilo.
9: Je to zvláštní.
7: Ředitel útlumu. Generální ředitel útlumu. Jestli má třeba životní energii, víš, jak na to je.
8: Právě nemá.
0: Jo, tam je otázka, v jakém je rozpoložení.
7: No, tak děkujeme, Josefe.

0: Je 8 hodin 8 minut, já vítám ve studiu pana Mandaloriana, vedle sedí Grogu a já si dám asi Grog, protože já tomu vůbec nerozumím. Vojtěch Rinda, dobrý den, Vojtěch.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Začneme hudbou, protože Regině se ta hudba moc líbí a je pravda, že je povedená. Je taková zvláštně jiná, ale jsou tam citace, protože se to všechno váže k té legendě velké Star Wars. Mm-hmm.

0: jsme doma.
1: Je to tam?
0: Dejme tomu, že to tam je. No a jak zapadají do vesmíru Star Wars Mandalorian a Grogu?
1: No já jako nefanoušek bych řekl, že skoro vůbec, ale fanoušek by právě řekl, že obrovský, protože tam je právě obrovské množství tadyhle těch různých narážek, citací a tak dál, ale jako nefanoušek jsem to teda vnímal tak, že ten vesmír Star Wars je prostě multimiliardová značka, která má pořád obrovský komerční potenciál, takže je logické, že i producenti pořád rádi dojí a jeden z těch dojících prostředků dojí od slovesa dojít krávu, dojnou. A to právě má různé podoby, včetně seriálu, který se také jmenoval, nebo teda, který se jmenoval Mandalorian, myslím, že začal v roce 2020 a ta série právě představila hrdinu, který v těch devíti v vozovkách kanonických filmech Star Wars ani nebyl. Ten Mandalorian je člověk, který vyrostl na planetě Mandalor a živí se jako lovec odměn za lidi a během své kariéry se zčuchl tady s tím tvorem, který se jmenuje Grogu, abychom vysvětlili ty jména. A to je takový malý Yoda, to znamená, že vypadá jako skřítek a umí na dálku hýbat s věcmi a asi toho umí i jako nějak víc, ale zatím je hlavně roztomilý.
0: Počkejte, jenom mě ta formulace, s čím že se to živí?
1: Lovec odměn za lidi. To znamená, že vždycky mi někdo řekne, chyť tady toho a on ho jde chytit a dostane za něj peníze a tváří se, že to je jenom práce, ale samozřejmě to je i osobní.
0: Jo, takhle. No a co teda tu hlavní postavu tam čeká v tom filmu?
1: No, je to zase taková klasická pohádka o kohoutkově a slepičce spojená se skákáním po planetách. Takže aby ten Mandalorian mohl právě zajmout jednoho zločince z dob Galaktického impéria, to je něco, co se někdy tam stalo, tak musí nejdřív osvobodit Rotu Hata, pozor na ta jména. Rota Hat je syn Jabby Hata, což zase byl takový ten zločinecký slimák, kterého si možná pamatujeme z filmu Návrat Jediů. Ale tenhle Rota je vlastně sympaťák a pak se ukáže, že dvě postavy jsou vlastně jedna a pak ten film skončí. A ještě ho přitom zbývá asi hodina, takže tím chci nenápadně...
0: Já vám dneska vůbec nerozumím.
1: Já jsem taky moc nerozuměl, ale chci tím naznačit, že na tom ději úplně nezáleží. Jde prostě o to, aby se tam narvala spousta akčních scén, ať už to je gladiátorský zápas, nebo autohonička v ponurém městě, souboje s nějakými hady, další podobné výjevy. Je to vlastně docela pestré, invenční. A mezi tím je nějaké to povídání v duchu, musím udělat tohle, abych se dostal tamhle. A fanoušci Star Wars, jak jste asi poznali, já k ním úplně nepatřím, tak mezi tím ocení právě ty různé odkazy na dílčí příběhy z toho vesmíru, ale ani jednou tam třeba nezazní ta jména jako Han Solo, nebo Luke Skywalker, nebo Darth Vader, ale zároveň tam jsou třeba ty létající stroje nebo další technologie, které známe z původních Star Wars, jsou tam ty exotické planety, nejrůznější rasy, takže je to opravdu pěkná, nákladná, digitální podívaná, i když vám jsou ty Star Wars ukradené.
0: Jestli může Regino tě poprosit, jestli bychom to potom přepsali, ten rozhovor, protože třeba věta, musím udělat tohle, abych se dostal tamhle.
1: To je kohoutek a slepička, no tam úplně nejde o to co, ale prostě chytnete Rotu, abyste dostal...
2: Jo, já vím.
0: Hutu.
1: Lorda někoho.
0: Dobře.
1: Tak já to nechci schazovat, já tomu rozumím.
0: Dejme tomu, že jsem divák, který vůbec nezná Star Wars. Mimochodem, tohle je případ, já jsem byl na novinářské projekci filmu Tron, se to tenkrát jmenovalo. Mm-hmm. Já tomu v životě jsem to neviděl, já jsem ani nevěděl, o co jde. A vlastně jsem se 2 hodiny bavil.
1: No, u Trona.
0: Ano. Mm. A může to tady být ten samý princip, že já netuším vůbec, o co jde v případě Star Wars a bude mě to bavit?
1: Určitě, právě protože, když teda už nebudu skákat ke kohoutkovi a slepičce, tak to jsou prostě schémata, která fungují univerzálně. Star Wars jsou v podstatě, nebo ty původní pohádka, takže vlastně i nefanoušek se může k tomu Mandalorianovi vztáhnout v tom smyslu, že on je jako postava klasický westernový hrdina. On je takový nezakotvený člověk na cestě od nikud nikam, tváří se, že žádný velký kodex cti nemá, ale my přitom víme, že kecá a těšíme se z toho, když se zachová správně. A hraje ho stejně jako v seriálu čím dál populárnější Pedro Pascal, kterého známe třeba ze seriálu The Last of Us nebo Narcos, ale hraje je silné slovo, protože ten Mandalorian má v rámci toho svého kodexu cti pravidlo, že nesmí ukázat svoji tvář, takže ten Pedro Pascal vlastně sundá tu helmu, kterou jinak pořád má asi na 2 minuty, jenom proto, aby nám vysvětlil, že si ji sundat nesmí a pak zase si ji nasadí. Takže to je Mandalorian a Ten Grogu je taková trochu otravná digitální postavička, u které jsem úplně nepochopil, jestli to je jakože domácí mazlíček, nebo parťák, nebo syn, ale budiš, má tam svoji roli. Nicméně překvapivý sympaťák, a tím ještě odpovídám na tu otázku, je ten Rotahat, i když to je zase obrovský slimák, a taky digitální, a on je sympaťák, protože ho namluvil skvěle Jeremy Allen White, kterého známe třeba z té hlavní role ve filmu Springsteen, Vysvobodně z neznáma, nebo ze seriálu Medvěd. Takže to parťáctví, které tam mezi tím Mandalorianem a Rotou vytvoří, je v podstatě jako z těch buddy movies, z těch filmů o takovém nesourodém páru, který musí táhnout za jeden pro vás, a je to fajn.
0: Takže hlavní roli hraje nějaký chlap, který má celou dobu na hlavě přilbu a není mu vidět do obličeje.
1: Přesně tak.
0: Dobře. Grogu je nějaký nesympatický prcek, prostě digitálně vyrobený, a pak je tam slimák.
1: Pak je tam obrovský slimák.
2: Jo. Dobrý, ne?
0: Je to super, no, je to perfektní. A je třeba něco, co se vám, jako, co vás tam třeba překvapilo, nebo líbilo se vám to?
1: No, já jsem se bavil víceméně celou dobu, protože jsem byl, nebo přesto, nebo právě proto, že jsem byl nezatížen těmi Star Wars, ale tam se stane úplně neuvěřitelná věc. Já jsem si už dlouho všímal, že v tom Mandalorianově je skvělá hudba, jak jsme o tom mluvili, o třídu lepší, než je ten film jako takový. A to si hudby ve filmech většinou moc nevšímám, není to úplně něco, na co bych dával pozor. Ale věděl jsem, že ji složil Ludwig Göransson, který skládá hudbu třeba k filmům Christophera Nolana nebo k některým Marvelovkám. A je to opravdu strašně pestrá ta hudba, jsou tam syntezátorové motivy k městu, které vypadá jako z Blade Runnera, jako z filmu Noir, nebo je tam něco jako Panova flétna k takovým dojemnějším scénám, perkusivní hudba k napínavým momentům. A pak spolu ten Mandalorian s tím Groguem, nebo jak se to skloňuje, uvíznou v lese. Tam nemůžu úplně prozradit víc. A najednou se ten film normálně zlomí asi do 20-minutového výjevu úplně jak od Trnky, sákum prásky se světluškami. Tam se prostě chodí po lese, ten Grogu je sám o sobě taková loutka, nemluví se tam, všechno je to vyjádřené opravdu precizní filmařinou, a do toho hraje ta v podstatě orchestrální suita od toho Ludwiga Göranssona, a člověk na to kouká jako puk a říká si, odkud se tohle vzalo. To je opravdu jak Sen noci svatojánské od toho Trnky. A co jsem tak proletěl ty komentáře na ČSFD, tak si toho nikdo nějak zvlášť nevšiml, všichni dávali pozor na ty odkazy na Star Wars, ale tahle ta 20-minutová sekvence, která tam je úplně jako mimo, tak to pro mě byl zatím jeden z filmových zážitků letošního roku.
0: Jenom nevybavíte si, v jaké části toho filmu to je?
1: To je tak po hodině až čtvrt, pak už je jenom prostě taková obrovská intergalaktická řežba.
0: Jo, takže tohle stačí, sklidnění. Když to bude od 7, tak přijdu o 8:45 a jsem v klidu.
1: No, přijdete na to hlavní, ale možná je dobrá ta příprava předtím, protože si vlastně ty postavy zamilujete. Já jsem to trošku schazoval, ale je to prostě milá pohádka.
0: Já taky myslím, že to bude fajn. Děkujeme, Vojtěchu.
1: Děkuju taky, hezký den.
0: Hezký den, přeju, nashledanou.

0: Zdravím všechny a na Mandu a Grogu se moc těším. Půjdu do kina v pondělí. Šárka.
1: Je, závidím. My půjdeme až příští neděli.
0: Perfekt, výborně. Potom tady máme, musíme vyřídit strašně věcí. Napsal Marek Jehelka z BA.
1: Bratislava?
0: Asi Bratislava. Jako každé ráno se bavím u vašeho parádního vysílání, stále mi však vrtá hlavou, zda jste obdrželi můj e-mail, který jsem i s fotografií ze sobotního Mikulova zaslal již dvakrát. Zůstal totiž bez jakékoliv reakce a odpovědi na můj dotaz. Moje pracovní deformace mi velí zjistit příčinu. Děkuji za odpověď a přeji hezký den, hraní dvojice a tomu třetímu zdar.
2: Fotografie nám přišla, na té fotografii mám přikrytý obličej vaší dlaní. Mistře, a proto, takže se vše povedlo.
0: A proto to bylo bez odezvy. Ne, asi nejsme schopni v té obrovské záplavě. Moc se vám omlouváme.
2: Děkujeme.
0: A jsme moc rádi, že nám píšete, ale...
2: A že jste nás navštívil.
0: A to jsou, a myslím obecně, jo, že ale jsou to stovky, někdy, snažíme se odpovídat, já se taky tady během vysílání, že jo, klapeme, ale tak se Marku nezlobte na nás. No a potom je tady ještě jedna věc, která se týká many nebeské.
1: Ahoj bando, dnes jsem špek nestihla, ale ty jahody, ty tedy dnes jedou. Předevčírem jsem dělala kynuté knedlíky s jahodami, dělané v páře, polité rozmačkanými jahodami a s naším strouhaným tvarohem. Mana nebeská, velkými písmeny napsáno. Nšoči byl meruňkový nanuk s úžasnou čokopolevou nebo zmrzliny za 50 haléřů kopeček v papírovém košíčku. Co bude zítra za téma, se těším. Zemajda ze Zlína, ročník 65, tedy od loňska táhne na 7D.
0: No, myslím si, že zítra bude téma, bude taková malá příprava na gastrofestival Magdaleny Dobromily Rettigové v Litomyšli. Uděláme si nějaké věci dopředu, protože tam budeme i vařit, ale jak známo, veškerá kuchařská práce je o přípravě.
1: Jako bude dělat nějaký krchňák, ne? Nebo jak se to jmenuje?
0: Reginák.
2: No.
0: Ne.
2: To nemůžu prozradit přeci, ne?
0: Počkej, musíš.
2: Sudivocký puk?
0: Ne, to ne, to jsem nemyslel.
1: Takový je tam to ř...
2: Gerštl. A on to čte Gerštl.
0: Tam je ř.
2: No říkám Gerštl.
0: Ne, ty říkáš Gerštl, ty říkáš r, tam je
2: ř. Jo, Gerštl. No, buď to je, no ne, ale čte se to i jako r, Gerštl, anebo Gerštl. Je to jedno, opravdu.
0: Dobře, děkuju.
2: Nebojte, no ten tam připravovat nebudu.
0: Děkuju, Dobromile.
2: Ale víte, co to je?
0: Nevím.
2: No. To je vlastně kroupová polévka. Ze silného hovězího vývaru pak tam kydnete kroupy, zahustíte trošičku kroupami a pak tam kydnete 4 žloutky, rozkloktáte, oni zjemní ten vývar.
0: Proč je to gerštl? Gerštl.
2: To se budeš muset zeptat asi Dobromily v Litomyšli.
0: Já bych se zeptal za chviličku Vladimíra Křoce.
2: To bude z Vítkovska. Křoc. Tak to čtí gerštl a neuděláš chybu.
0: Děkuju. No. Tak jo, moc se těšíme.
2: No,
0: na,
2: no to bude parádička.
0: No, to bude.
2: To se najíme.
0: Naschledanou. Mějte se krásně, moc se na vás těšíme. Zítra. Dnes je stále čtvrtek 21. května. Já mám pocit, že už je odpoledne, že? Ale ono není.
1: Ale bude za chvilku.
0: Bude, no. My stáváme ve 4.
2: Už to spát.

0: Vlka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 23. května v Litomyšli.
3: Konají se tam totiž gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rytigové.
4: Přijďte ochutnat Doudlebův reginák do naší dvojkové kavárny na náměstí.
2: A nebo si nás puste v rádiu ve vysílání od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
0: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Nehrotí tu situaci příliš?
1: Jak to vidí?
0: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
6: Hostem pořadu, jak to vidí, je politolog Jan Ludvík z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Proč jde česká politika vůči Izraeli proti většinovému evropskému proudu? Je šance na brzkou dohodu Spojených států s Íránem? Snaží se Rusko vtáhnout do války s Ukrajinou Bělorusko? Jaká bude nová obranná koncepce země a proč ministr obrany nehlasoval jako jediný člen vlády pro jednoho z kandidátů, které sám navrhl? To jsou naše dnešní témata. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Jak to vidí?
6: Prahu navštívil izraelský minister zahraničí. V té souvislosti jeho zdejší protějšek Petr Macinka prohlásil, že Česko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, i kdyby mělo být jediným státem Evropské unie, který by je blokoval. Proč tento postoj, který jde proti společné politice Evropské unie?
7: A já předestru, že nejsem odborníkem na Izrael, takže budu spíš říkat to, co jsem od kolegů, kteří odborníky jsou, slyšel. A je velmi jako zajímavé, že česká politická elita má velmi dlouhodobě proizraelské názory, které jsou pozoruhodně odlišné od postoje většinové veřejnosti, která je mnohem víc v tom evropském mainstreamu. A já proto mám jako svoje pracovní vysvětlení, které ale zároveň mám vůbec jako otestované. To podle mě Izrael je pro část naší elity tím, kým bychom si přáli být. A Izrael je tou zemí, která se v roce 1938 bránila a odolala Německu. V mentální konstrukci, nikoliv jako v realitě. Jo? A proto máme možná Izrael tak, nebo proto má naše politická elita Izrael tak hrozně ráda a Česká republika sebe sama vnímá jako nejlepšího spojence Izraele v Evropě.
6: No ale děláme dobře, když se stavíme proti tomu, co vlastně, nebo na čem se dohodla Evropská unie?
7: A no já bych si jako dovolil tvrdit, že pokud jsme jediný stát, pokud je někdo jako jediný mezi 30 dalšími s velmi jako odlišným názorem, tak jako mnohem častěji nemá pravdu, než že by byl ten jediný génius, který to jako prohlédl a přišel na to. Takže já si myslím, že úplně jako dobře neděláme a konec konců my jsme v posledních letech jako velmi kritizovali jiné státy, které takto ojediněle bojkotovaly společnou efektivní evropskou politiku vůči Rusku a dneska jako děláme něco podobného vůči Izraeli. Ano, je potřeba říct, to není jako problém není Izrael. Izrael samozřejmě jako země, která nám může být z mnoha důvodů sympatická, ale ta země má nějakou vládu a ta současná vláda Izraela je prostě vysoce problematická.
6: No, zároveň se Černínský palác staví proti pozastavení asociační dohody 27 s Izraelem. Není na čase, aby se ve chvíli, kdy vysoký komisař OSN pro lidská práva prohlásí, že Izrael v Gaze páchal válečné zločiny, stejně jako tady palestinští ozbrojenci při útoku 7. října 2023, není čas přehodnotit ten postoj k tamní vládě?
7: A já si myslím, že ano. A že Česká republika upřímně řečeno, kromě toho, že se vyčleňujeme z toho evropského mainstreamu, tak jako jeden problém je v tom, že my dlouhodobě říkáme, že jsme spojencem Izraela, ale vlastně jako Izrael není tak úplně spojencem České republiky. A když potom na to přijde, tak ten vztah je jako trochu jednostranný a my máme jako s Izraelci některé jako neúplně dobré zkušenosti třeba v oblasti nákupu zbraňových systémů, které se ukázaly jako ve výsledku velmi problematické, ty dodávky přicházely pozdě, nesplňovaly to, co bylo dohodnuto, a to je možná něco, co bychom od spojenců jako nečekali.
6: Vyznat se v situaci na Blízkém východě je zdá se čím dál složitější. Ceny ropy se včera snižovaly v reakci na prohlášení Trumpa, že válka s Íránem skončí velmi rychle. Ze zkušenosti ale víme, že dnes může být zase všechno jinak.
7: A jo, tak bavili jsme se o tom, než jsme začali vysílat, to je asi po sedmé, co to Trump řekl. A trhy na to samozřejmě vždycky zareagují. A nicméně, jestli ta válka skončí rychle, tak to jako není zdaleka jisté, už jen protože jako víme, že Trump v tomhle není úplně spolehlivý zdroj a dostáváme se do poměrně jako bizarní situace, kdy iránské zdroje se zdají být spolehlivější než zdroje ze Spojených států, což je něco, co bychom si před pár lety prostě absolutně nedokázali představit. Že si řekneme to, co říká americký prezident, to není úplně jako spolehlivá informace, počkáme, co řeknou Iránci, protože těm se přece jen dá jako věřit trošku víc.
6: No, od 8. dubna platí příměří, ale ta mírová jednání, která zprostředková Pákistán, prý zatím uvázla na mrtvém bodě. Jak si tedy vysvětlit tohleto Trumpovo optimistické prohlášení, z čeho může vycházet?
7: U Trumpa je to fakt těžko říct. Já si někdy říkám, si koupím kostku a budu si házet, abych jako odhadoval to,
6: má to stejnou relevanci.
7: Má to stejnou relevanci, je to mnohem rychlejší a pohodlnější. A Trump samozřejmě může ten konflikt rychle ukončit, pokud bude připraven udělat obrovské ústupky, což zároveň by asi nedávalo úplně smysl, protože bude chtít, aby se ta dohoda potkala někde uprostřed mezi tím, co chtějí Spojené státy a mezi tím, co chce Irán, protože ani jeden z nich není schopen toho druhého úplně donutit vojensky, byť oba mají vůči tomu druhému silné páky. Spojené státy můžou těmi vzdušnými útoky zničit téměř cokoliv, co si v Iránu vzpomenou. Problém je v tom, že už jako začínají docházet ty cíle, které jsou dostatečně hodnotné na to, aby je stálo za to zničit. Případně by se musel už útočit jako na cíle velmi, velmi civilní. No a Irán prostě blokuje Hormuzskou úžinu a to bolí celou světovou ekonomiku.
6: Iránské revoluční gardy ve středu pohrozily, že rozšíří válku za hranice Blízkého východu, pokud Spojené státy a Izrael znovu zaútočí na Irán. To nezní příliš smířlivě.
7: Určitě ne, ale v tomhle bych jako nespatřoval úplně nějaký katastrofický signál. To je, my někdy máme jako tendenci podceňovat to, že kooperace a konflikt můžou probíhat ve stejnou dobu a je naprosto běžné v mezinárodních vztazích, že probíhají diplomatická jednání a zároveň se bojuje, nebo se jo, zároveň se i bojuje, takže to, že se jenom vyhrožuje a moc se nebojuje, tak to bych bral jako něco, čím si ty strany jako budují pozici do těch jednání, aby dostali jako trošku lepší výsledek.
6: To je tedy vysvětlení toho, že americký prezident obratem pohrozil útoky, pokud Teherán nepřistoupí na dohodu o ukončení války. Takže to vysvětluje vlastně to, že vlastně člověk nechápe ta protichůdná vyjádření.
7: Přesně tak, jako tak je to signál té druhé straně a ono část problému mezinárodního konfliktu je to, že si ty strany někdy jako nerozumí a úplně si neuvědomí, co ta druhá strana jako vnímá a co může udělat. Proto jako Irán připomíná, my můžeme útočit i mimo region Blízkého východu, byť ty kapacity má omezené, ale jako třeba prostřednictvím podpory teroristických útoků to určitě udělat může. A v takové situaci se Spojené státy musí připomenout, jo, ale my vás zase znovu budeme bombardovat a pamatujte si, že jsme v tom vlastně jako docela dobří, byť vy tu bolest jako vydržíte, zdá se docela dlouho, tak ta bolest tam bude.
6: Tady jsem si vypsal citát: americko-sionistický nepřítel musí vědět, že navzdory ofenzivě, kterou proti nám zahájily dvě nejdražší armády světa, jsme ještě nenasadili plnou sílu, hrozí iránský režim. Je to jenom silácká retorika, nebo na tom něco může být?
7: Nevíme to stoprocentně. Můj odhad je, že je to spíš silácká retorika. Irán nepřišel o všechny svoje kapacity, rozhodně ne, dokázal si udržet velkou část toho svého arzenálu balistických raket, má a efektivně nasadil různé bezpilotní prostředky, kterým se ukázalo, že Spojené státy nedokázali úplně stoprocentně čelit, prostě protože jich je hodně, ale nemyslím si, že jaksi mají v kapse nějakou jako speciální kartu, kterou by ještě zahráli a kterou všechny překvapí.
6: Blokáda Hormuzského průlivu poznamenává globální ekonomiku. Podle OSN letos růst zpomalí o 0,5% bodu. Jaké cíle může v Íránu fakticky sledovat Washington? Opravdu jde o zabránění vývoje jaderné zbraně, když Tehrán tvrdí, že o ní neusiluje?
7: Takhle, zabránění vývoje iránské jaderné zbraně je určitě jedním z cílů americké zahraniční politiky dlouhodobě. Je to jeden jakoby, z cílů, které americká zahraniční politika prostě systematicky sleduje celosvětově od roku 1945. Spojené státy jako nejsou příznivcem toho, aby jiné země získávaly jaderné zbraně, včetně amerických spojenců. Tohle nikdy Amerika nechtěla a samozřejmě jako vůči Iránu je to ještě mnohem citlivější. Na druhou stranu tahle ta kampaň se vlastně jako nezdá, že by byla primárně vedená snahou zabránit Iránu získání jaderné zbraně. Je to trošku takový... Ta retorika se k tomu teď posouvá, ale připomíná mi to trochu jako George Bushe, když nenašel v Iráku jaderné zbraně, tak řekl, že to bylo o ochraně Iráčanů a demokracii, ale jako předtím mluvil o těch zbraních hromadného ničení. V Iránu během této kampaně nedocházelo k žádnému jako systematickému útoku na ty jaderná zařízení. Ne, že by nebyly vůbec jako napadány, ale nebylo to tak, že by ta kampaň směřovala na ně. Naopak, jako často směřovala na ty politické cíle a vypadá to, že jako skutečně pro mě tím prvním cílem, který zkusili a zjevně jako nevyšel, byla změna režimu. Mm-hmm. Proč to zkusili v situaci, kdy se změna režimu vzdušnými útoky podle mě jako nepovedla vůbec nikdy, tak to je mi záhadou.
6: Rusko podle ukrajinské rozvědky plánuje nové ofenzivy na Kyjev přes Černihivskou oblast, která na severu Ukrajiny hraničí s Ruskem a Běloruskem. Tvrdí to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jak reálný je to scénář?
7: Řekl bych, že je to vzdálená možnost. Nevíme, jak spolehlivá je to informace, přece jenom i Ukrajina, protože je ve válce, tak nutně nemusí vždycky říkat pravdu, byť je tím napadeným státem a státem, kterým je nám jako obecně mnohem sympatičtější než Ruská federace. A druhá věc je, i pokud Ukrajina získá nějakou informaci o tom, že existuje 5 scénářů, tak to může být nějaký jako velmi plánovací dokument, který zvažuje možnosti, protože samozřejmě Rusko jako nepochybně zvažuje možnosti, jak by mohlo ten konflikt vojenský ukončit nebo jak si v něm jako zlepšit vojenské postavení a nepochybně jako probíhají v Rusku různé plánování, úvahy. V tuhle chvíli podle mě nevidíme, že by docházelo ke koncentraci velkých ruských sil u ukrajinsko-běloruské hranice. Ale síly se dají přesunout. Chvíli to trvá a je velmi těžké to udělat nepozorovaně, to znamená, věděli bychom o tom, ale jako jo, Rusko je tam může přesunout, otázka je, proč by to dělalo, jestli by mu to dalo nějakou jako operačně lepší vyhlídku. Dokázalo by sice ohrozit Kyjev, zároveň se zdá, že ruské cíle v té válce se jako zredukovaly primárně na to získat ten východ Ukrajiny a tam chybí Rusku dobít ještě jako asi 20% té Doněcké oblasti. Jasně, úspěšný útok na Kyjev by vytvořil na ukrajinskou vládu veliký politický tlak a možná by ustoupila v těch jednání, možná by se potom vzdala té Doněcké oblasti. Zároveň by taky ruská armáda mohla zase jako uváznout v tom obtížném terénu tak, jako tam uvázla v roce 2022. Je úplně jako normální, že o tom přemýšlejí, neznamená to, že je to něco na spadnutí.
6: Jak vážná je tedy hrozba, že se Putin znovu pokusí o konfliktu zatáhnout i Bělorusko? A co by to případně znamenalo?
7: Já myslím, že Bělorusko se bude hodně snažit, aby do konfliktu zataženo nebylo. Pokud ono jako nemůže Putinovi vzdorovat neomezeně, ale jako může klást, řekněme, takový jako pasivní odpor. Například, OK, asi by jako třeba umožnili pod tlakem ruským silám podniknout novou ofenzívu z Běloruska. a nejspíš by dokázali si ale zároveň najít výmluvu, proč se jí nezúčastní běloruské síly.
6: Politolog Jan Ludvík je dnes naším hostem.
1: Jak to vidí?
0: Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
6: Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu České armády. Dá se to považovat za hotovou věc?
7: A vypadá to, že jo, to bych se velmi divil, kdyby se to ještě změnilo.
6: Kandidáty na nového šéfa armády navrhl vládě ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Jak rozumět tomu, že pro Hlaváče jako jediný ze členů kabinetu nehlasoval? On nebyl na tom seznamu, který navrhl ministr?
7: Já jsem samozřejmě ten seznam neviděl, ale podle informací, které se objevily v médiích, tak skutečně tohle jméno ministr Zuna na vládu nenesl, byl nově navržený náčelník generálního štábu, generál Hlaváč, byl navržen Andrejem Babišem. Je samozřejmě jako velká otázka, kdo ho navrhl Andreji Babišovi, protože Andrej Babiš nepochybně jako premiér nemůže mít úplně detailní přehled o tom, kdo by byl vhodným kandidátem na pozici náčelníka generálního štábu.
6: No a kdo má tedy při výběru rozhodující slovo, premiér?
7: Vždycky to byl ministr obrany. A nicméně Andrej Babiš vládu pojímá trochu jinak a nevnímá sama sebe jako prvního mezi rovnými, ale spíš prvního. Zejména ve vztahu k ministrům za hnutí ANO. Takhle to platilo i za té minulé Babišovy vlády, kdy skutečně Andrej Babiš podle různých informací vnímal svoje ministry trochu jako svoje podřízené. Nevnímal takhle za té minulé vlády ministry za ČSSD. Nezdá se, že by tak, možná takhle jako nevnímá ministry za motoristy. Ministři za SPD jsou všichni nestraníci, do určité míry jako zjevně vybraní ve spolupráci s Andrejem Babišem a on jako má pocit, že jim může říkat, co mají dělat.
6: V médiích se objevují spekulace o možném brzkém konci generála Zuny v čele ministerstva obrany, což ale jak Babiš, tak šéf SPD popírají. Je možné, že si nový náčelník generálního štábu vybere svého ministra, když to hodně posunu?
7: A to určitě ne, to si nemyslím. A já si jako myslím, že jeden z důvodů, proč byl generál Hlaváč jako vybrán za náčelníka generálního štábu Andrejem Babišem, tak to je, že od něj Andrej Babiš očekává, že se nebude příliš vměšovat do politiky, bude veřejně méně aktivní než generál Řehka, který aktivní byl a který hodně mluvil jménem armády i k veřejnosti a ne vždy ke spokojenosti vlády. Jestli ovšem jako z jiného ministra obrany nevybere Andrej Babiš, tak to je otázka, na kterou asi neznáme odpověď. Na jednu stranu pan ministr Zuna prostě není v jednoduché situaci, on nemá tu politickou váhu v uvozovkách. To znamená, že on je spíš odborníkem na tu problematiku, ale ve vztahu k politikům je tím, kdo byl nominován. Je to trochu jiné než třeba ministryně Černochová, která prostě měla jako obrovskou vnitrostranickou sílu. A pokud by se jí tehdy premiér Fiala pokusil jako odvolat, tak by musel přemýšlet i o politických důsledcích pro něj v rámci ODS. Naštval bych si Prahu, ty by mi to spočítali na příštím sjezdu, oni jako vědí, proč zase jako Praha, proč nominuje Janu Černochovou. A nic takového prostě ministr Zuna nemá.
6: No ostatně, když jste připomenul právě Janu Černochovou z ODS, tak ona volbu nebo výběr náčelníka generálního štábu, tedy konkrétně generála Hlaváče, označila za jako dobrý postup. Je to překvapivé taková chvála na adresu současné koalice od opoziční političky?
7: Tak asi to zase až tak překvapivé není. On, generál Hlaváč, je do určité míry jako volba kontinuity po generálu Řehkovi. Pravděpodobně, jak jsem říkal, s tou jako vnímanou výhodou, ve kterou asi současná vláda věří, a to, že nebude tolik mluvit veřejně a kritizovat vládu, pokud nebude dávat tolik prostředků na obranu, kolik by si třeba jako armáda přála. Ale generál Hlaváč nepochybně jako první zástupce náčelníka generálního štábu spolupracoval i s Janou Černochovou. Ona ho nepochybně dobře zná vlastně mezi, paradoxně mezi jako Janou Černochovou a hnutím ANO. A vždycky ta spolupráce v oblasti obrany byla velmi pragmatická.
6: Vláda plánuje urychlit posilování protivzdušné obrany a taky nábor nových vojáků, to řekl ve středu premiér po setkání s ministrem obrany Zunou. Ten měl předložit aktualizovanou koncepci výstavby České armády do roku 2040 ke konci května, ale od předsedy vlády dostal za úkol dopracovat. Znamená to, že ten úkol, který byl zároveň jeho hlavním předsevzetím po nástupu do funkce, nesplnil?
7: A já bych neřekl, že ji nesplnil. My jsme tu koncepci samozřejmě jako neviděli. A Andrej Babiš má tendenci k mikromanagementu i věcí, kterým jako úplně nerozumí. Já dám ruku do ohně za to, že ministr Zuna rozhodně rozumí problematice armády lépe než Andrej Babiš, a premiér by měl, a vláda jako taková má dávat primárně jako politické zadání a nezasahovat do technikálí, a nevíme, jak moc ta kritika jako byla o technikálích. To znamená, neřekl bych, že zadání nesplnil, ta koncepce musí nějakým způsobem vyvažovat závazky České republiky. A je potřeba říct, že jako hlavní důvod, proč se dneska musí psát nová koncepce, protože ta stará vlastně jako není zase tak úplně stará, je, že v roce 2000...
6: Stará, z roku 23.
7: Už po válce na Ukrajině, to znamená, nějaká reflexe tam proběhla, ale v roce 2025 se aktualizovaly cíle schopností Severoatlantické aliance, a to velmi zásadním způsobem. A menší státy jako alianci typicky to, co, jako to, jak staví svoji armádu, tak do značné míry prostě reflektuje to, jaké cíle schopností jim byly v uvozovkách přiděleny, a zároveň si o ně sami řekli v tom společném obranném plánování. A to se změnilo pro Českou republiku, je potřeba to teď propsat i do té naší národní koncepce.
6: V dubnu Babiš řekl

0: procesu obraného plánování, ale zároveň ono to jako nefunguje jako kouzlení, že bychom si těch schopností někdy jako vytáhli z klobouku. Jasně, někde nákupy se dají udělat trošku efektivněji, ale nemůžeme si to jako představovat tak, že se ty věci jako kupujou, dají koupit pětkrát levněji nebo dvakrát levněji. Někdy něco se dá vyjednat lépe, někde se dá trochu ušetřit, ale ta magie tam jako není a faktem je, že ty schopnosti, které si potřebujeme koupit, tak jako pro ty potřebujeme dávat více než 2% HDP. A pro armádu je zároveň velký problém, pokud se ty čísla z roku na rok radikálně mění.
1: No a v čem by se tedy konkrétně měla ta inovovaná koncepce lišit od té, kterou před 3 lety schválila předchozí vláda?
0: Ona to bude do určité míry evoluce, nicméně je tam několik jako zásadních změn, které nám právě byly podle všeho jako přiděleny, respektive jsme oni řekli v procesu obraného plánování. Důležité je, že dlouho se mluvilo o tom, že Česká republika má pro případ operace podle článku 5, to znamená, teď už to říkáme se jako otevřeně, případného konfliktu s Ruskou federací na východní hranici, na to vyslat jednu těžkou brigádu. V tuhle chvíli máme mít brigády 2, jednu těžkou a jednu střední. A ta naše jako střední brigáda to jednak jako nesplňuje úplně charakter střední brigády, to znamená, je potřeba dobudovat i tu a přitom modernizace té těžké brigády 7. ještě jako neproběhla. Velké požadavky přicházejí v oblasti protivzdušné obrany. Je to výsledek zkušenosti z konfliktu na Ukrajině, kdy my jsme v podstatě velkou část protivzdušné obrany zrušili a delegovali jsme ji na vzdušné síly, na stíhačky, což se dneska ukazuje, že potřebujeme nějakým způsobem vrátit, potřebujeme taky vybudovat obranu proti levným prostředkům, který jako zjednodušeně říkejme drony, byť to jako je složitější a je jako spousta typů, ale prostě dronům jsou levný, dokážou velmi precizně dneska zasahovat cíl. Je to, jako není to velký překvapení, je to prostě změna, která nastala v posledních 30 letech. Když se podíváme, jak se jako zmenšil počítač, jak klesla jeho cena za poslední 30 let, no tak když to dneska někdo dokáže namontovat na letadílko, tak z toho vznikne něco, co prostě před 30 lety dokázala udělat jenom extrémně drahá americká raketa a dneska je to něco, co nějaký omezení prostě vyrobí i Iránci. A s tím si musíme poradit, bude to vyžadovat víc lidí, což je opět jako něco, s čím si musíme poradit, protože armáda má velký podstav a horko těžko se to řeší. Zejména protože ono to vlastně jako nejde úplně řešit na úrovni jenom armády.
1: Dopovídáme příště. Hostem pořadu, jak to vidí, byl politolog Jan Ludvík z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Moc děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Trojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 23. května v Litomyšli.
3: Konají se tam totiž gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rittigové.
4: Přijďte ochutnat doudlebův reginák do naší dvojkové kavárny na náměstí.
2: A nebo si nás puste v rádiu ve vysílání od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlářem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
7: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
7: Američan, který byl v Africe v kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je v izolaci v pražské nemocnici a ovocnáři přijdou kvůli jarním mrazům o stovky milionů korun. Bude oblačno až polojasno, ráno a večer skoro jasno, během dne se budou místy objevovat přehánky, nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Americký lékař, který přišel do kontaktu s ebolou, je v péči nemocnice Bulovka a je tam na základě žádosti americké ambasády. Na Bulovce zůstane minimálně 3 týdny na pozorování. Podle ředitele nemocnice Petra Koloucha 3týdenní karanténa amerického občana nijak neohrozí běžný provoz a ani kapacity určené pro české občany.
8: To je standardní pacient, je to standardní kapacita, máme rezervy jak pro pacienty zevnitř nemocnice, tak pro případné požadavky, kdyby takové přišly. Je to víceméně oskoušená metoda již od doby covidu.
7: Američan se s ebolou dostal do kontaktu jako lékař v rizikové oblasti na hranici Ugandy a Konga. Muž je podle doktorů bez příznaků. Na brněnském výstavišti má zítra začít sudetoněmecký sjezd. Bude součástí festivalu Meeting Brno. Na českém území se má konat vůbec poprvé. Největší podíl dotázaných v bleskovém průzkumu agentury Median pro český rozhlas neočekává, že by to výrazně ovlivnilo česko-německé vztahy. Odpovědělo tak 38% respondentů. Skoro pětina si ale myslí, že se sjezd promítne negativně a téměř stejný počet naopak očekává pozitivní dopad, řekl Vojtěch Dufek z Median.
9: Negativní dopady častěji očekávají zejména voliči SPD z 46% a voliči Stačilo z 57%. Zatímco pozitivní vliv častěji předpokládají voliči koalice Spolu z 36%.
7: Česká ovocnářská unie odhaduje, že škody způsobené jarními mrazy se vyšplhají do stovek milionů korun. V celé republice bude letos úroda ovoce asi o polovinu nižší oproti průměru. Mohou kvůli tomu i stoupnout ceny. Světový pohár horských kol dnes začíná v Novoměstské Vysočina aréně. Závody potrvají až do neděle. Podle mluvčího akce Jana Němce očekávají pořadatelé i díky předpovědi počasí za celý víkend návštěvu mezi 20 a 25 tisíci diváky.
10: Předpověď je vynikající a zprávy, které přišly od mezinárodních týmů, tak jsou taky dobrý, protože přijede jak Tom Pitcock, tak Matěj van der Poel a to jsou pro diváky velký lákadla.
7: Program zahájí ve 14 hodin oficiální tréninky, po 17. hodině odstartují junioři a juniorky. Nadcházející víkend bude v Česku slunečný, teplý a většinou beze srážek. Nejvyšší denní teploty se mohou v neděli přiblížit i tropické 30. I na začátku příštího týdne se budou teploty blížit 29 stupňům.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
7: Bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy i skoro jasno. Během dne se objeví přehánky, hlavně na východě na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14.
1: Doprava.
7: Na D1 směrem od Prahy pojedete od Ostrovačic k omezení u D2 asi 40 minut, kamiony podstatně déle. Na 37. kilometru D5 směrem od Prahy jsou v levém pruhu dvě osobní auta a je tam i policie, počítejte s kratším zdržením. A v opačném směru stále velmi hustý provoz před Prahou, osobním autem budete popojíždět asi 40 minut z 8. kilometru až na okruh k Ořechu. Tak a po zprávách 2 na dvojce.
11: A samozřejmě i dnes ve složení Jiří Holoubek a Šárka Volemanová jsou 4 minuty po 9. hodině dopolední. Přejeme vám příjemný čtvrtek.
12: Dnes si musíme dávat obzvlášť dobrý pozor na naši výslovnost, a to především v případě, pokud narazíme na cizí jména nebo cizí slova obecně, protože jak praví stará pravda, používání cizích termitů bývá risotto.
11: Vidím, že jsi se připlavil excelentním způsobem, budeme v tom pokračovat i společně s vámi. A proč? No protože během hokejového mistrovství světa se mezi fanoušky rozjela debata, jak správně vyslovovat jména švédských hráčů.
12: Od toho se odrazíme, ale tu otázku samozřejmě směrem k vám také náležitě rozšíříme a už teď se těšíme na vaše zprávy i na vaši dnešní dopolední společnost.
11: Teď je 9:05 a 2 na dvojce vám přejí hezký den.
1: Český rozhlas Dvojka.
13: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: A při našem dnešním dopoledním setkání, alespoň v téhle hodině mezi 9. a 10., budou hrát hlavní roli cizí slova. Ideálně ta správně vyslovovaná.
3: Je to tak, no a my jsme říkali, že nás zaujalo vlastně hokejové mistrovství světa včera teda. To byla dřina s těma Italama, ty jsi se nekoukal určitě, by?
2: Já jsem viděl jenom část první třetiny, jak tak jako bojovali, prohrávali jsme 1-0 teda oni a nehrál vůbec. A byl to boj. A pak ve zprávách večer jsem nějak zaznamenal, že to dobře dopadlo.
3: Dobře to dopadlo, ale je pravda, že oni měli Italové, přijeli jim z NHL obrovský brankář, skoro 2 metry, takže ten, když se do toho oblékl, myslím si, že ta šance najít nějakou mezru byla poměrně obtížná, což není omluva samozřejmě. Ale nicméně, my jsme se zastavili u toho hokejového mistrovství světa úplně z jiného úhlu pohledu a důvodu.
2: Ano, a tam by se možná mezery najít mohly.
3: Ano.
2: Při výslovnosti cizích slov v tomto případě samozřejmě jde především o jména a vy asi tušíte, od čeho jsme se odrazili. Během mistrovství světa se mezi fanoušky totiž rozjela debata, a to vášnivá, jak správně vyslovovat jména českých hráčů, a celé to rozpoutal
3: Robert Záruba.
2: Kdo jiný?
3: Tak upoutal hlavně tím, že začal používat výslovnost příjmení Larsson místo českého způsobu Larsson nebo Persson místo Persson. No tak ono od té doby, co se o tom začalo hovořit, to má jako velký průběh a změny.
2: Má to vývoj, k tomu se dostaneme. V každém případě, když se to stalo, tak část diváků, jak to tak bývá, ten přístup chválila, protože jak si ukazuje, že respektuje cizí jazyk. Druhá část ale tvrdí, že to je nepotřebné a nepřirozené.
3: No a podobné situace se samozřejmě objevují i v dalších sportech. Ta výslovnost zůstává tématem, které dokáže mezi fanoušky vyvolat překvapivě veliké diskuze.
2: V tomto případě to opravdu netrvalo dlouho. Robert Záruba se vrátil k zažité domácí výslovnosti, na sociální síti k tomu napsal: nechceme odvádět pozornost od hokeje a vrátíme se k původním verzím. To sice nemá nic společného s realitou, ale jsme na to zvyklí. Vy i já, napsal Robert Záruba.
3: Tak a o čem si budeme povídat? Nejenom o tom, jakým způsobem říkáme příjmení, když jde o cizince, ale obecně, pojďte se pobavit, možná někdy i sami směrem k sobě.
2: Jestli
3: používáme nějaká slova, o kterých zkrátka víme, že je vyslovujeme špatně, ale stejně nám to nedá.
2: A na to se chceme zeptat, samozřejmě sáhneme i do vlastních řad a do vlastního svědomí. Tedy, o čem víte, že špatně vyslovujete, přesto to tak necháváte, protože to je prostě zažitý zvyk. Jaká slova vám případně dělají problém?
3: No a nebo jaké slovo radši obejdete, než abyste ho museli vyslovovat. Tak to jsou možnosti, témat pro vás, o kterých nám můžete psát. A já přidám kontakty k nám do studia i dnes stejné 702-222-220, číslo pro SMS-kové zprávy a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.
2: No a ty teď přemýšlej o tom, na co se tě za chviličku budu ptát, jestli ten přístup Roberta Záruby ti přijde sympatický, anebo jestli tě to taky tahá za uši.
3: Dobře.

0: spor o švédská jména, tak to celé začalo a my si s vámi dnes chceme povídat, co si o tom myslíte, Robert Záruba, mistrovství světa, ale samozřejmě také do vlastních řad směrem v tom, že používáme někdy slova, o kterých víme, že je možná špatně vysvětlujeme, no ale už to máme tak zažité. Jestli vám to vadí, když někdo špatně vysvětluje nebo vyslovuje jména, po případě slova, o tom všem Jirka nám napsal velmi stručnou a hezkou zprávu. Dobrý den, věděl jsem, že to s tím karšónem a klakšónem brzy přejde, stejně tak jako z Hyundai, podepsaný Jirka.
1: Co ty, je ti ten přístup Roberta Záruby sympatický, který to prostě zkusil? Dobře, nevyšlo to, jedeme dál močálem černým podél bílých skal.
0: Mě tohle tak nějak nechalo chladnout, takže vlastně, když jsme se začali bavit o tom, že se o tom pobavíme s našimi posluchači, tak já jsem si musela nejdřív vlastně dohledat, o čem je řeč, přestože třeba já koukám na ten hokej, takže mě to za uši tak netahalo. Spíš je pro mě úsměvné to vyústění, že Robert Záruba řekl, že tady se vrátí k tomu původnímu, aby se nerušil ten hokej. Já bych tam trochu viděla to, co taky znám po té 50, že ti některé věci začnou být jedno a nestojí to za ty dohady.
1: Nebo pod tlakem možná té veřejnosti nebo
0: i
1: v televizi
0: se
1: na tom
0: domluvili.
1: Protože mně zase přijde, že když se někdo nějak jmenuje, tak by samozřejmě mělo být cílem mu říkat tím jménem, oslovovat ho tím jménem, a to, že na to někde jako někdo není zvyklý, je v celku jedno. Bych to viděl já. Už jenom proto, že jsem potkal už spoustu lidí v průběhu svého života, kteří jsou schopní, a jsem přesvědčen, že to jsou lidé, kteří by teď jaksi zvedali prst na Roberta Zárubu, ale kteří jsou schopni říkat, když slyší nějakého, já nevím, amerického, britského, finského nebo švédského komentátora, no to asi ani nenaučí, jak se to česky jako řekne, jak se jmenuje, dej, to je úplně jiný jméno. Tak takovéhle lidi už jsem taky potkal. Takže vlastně mě zaráží, že to dopadlo takhle.
0: Ano, no, ale myslím si, že do jisté míry tam se hraje to, že jsme na něco zvyklí a že najednou každá ta změna v mnoha z nás prostě vypudí takovouhle reakci. No. Dej k dobru Legerovou ulici, to se mi včera líbilo.
1: No, my o tom budeme mluvit, ještě se u toho možná, nebo určitě, máme to v plánu, zastavíme za pár minut v telefonickém rozhovoru, kdy si budeme povídat s dámou, která jaksi nám na to poskytne odborný pohled, ale je to jeden z mých oblíbených příkladů, je to Legerova ulice, taková dlouhá, kdo to nezná, na Praze 2, velmi rušná ulice, a ona se ve skutečnosti jmenuje podle francouzského vědce a slavisty a ten člověk se jmenoval Louis Leger. Tedy my bychom měli říkat, že to je Legerova ulice, kdybychom chtěli být korektní, ale hned od začátku se tady prostě to, co bylo napsáno na ceduli s tím G, ujalo jako Legerova, a dneska, kdybychom řekli, že bydlím v Legerově ulici, nebo že tam tudy jedu, tak by nikdo nevěděl, o jaké ulici mluvím.
0: Nebo že si tam dáváš schůzku, to byste se také vůbec nemuseli potkat.
1: Vůbec bychom se nemuseli potkat a můj život by se ubíral úplně jinak.
0: Ano, samozřejmě. Každý den jsou různá rozhodnutí, různé cesty.
1: No, ještě kdyby pršelo, o tom ani jako nemluvím. Ale Legerova a Legerova ulice je samozřejmě dobrý příklad toho, a jak jsem před chvilkou říkal, budeme o tom ještě mluvit, jak se prostě něco, jak si nám vsákne pod kůži, zvykneme si na to a stane se to běžnou součástí.
0: Je to tak, a potom jsou ještě taková ta slova, o kterých jsme se spolu bavili také v kanceláři, která prostě říkáme špatně. A kde jsme to vzali? No to já vůbec nevím. Třeba jsem mnohokrát místo velryby slyšela verlibu.
1: Ano, ano. Permanentka, pernamentka je
0: ano,
1: taky oblíben.
0: Ano, je to taky. A nebo jsem slyšela místo deodorantu dežodorant.
1: Dežodorant.
0: Dežodorant.
1: Dežodorant.
0: Ano.
1: Croissant.
0: Ano.
1: Jsem také mnohokrát slyšela. Například.
0: Tak nám o tom všem můžete psát naky. No a zítra, teda zítra, za chvíli se pobavíme s někým, kdo tomu rozumí daleko více než my.
1: Už jsem se bál, že už si na odchodu, že zase až zítra.
0: No tak.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.

0: A další reakce od našeho posluchače Michala. Dobré dopoledne, Šárko a Jirko, fandím Robertovi Zárubovi, že to zkusil. Beru to jako úctu k tomu národu, že se snažím vyslovovat po jejich, také mě natahá za uši cizí výslovnost našich slov, ale na druhou stranu chápu záludnost a obtížnost jazyka českého. Za mne v pořádku, ale jak řekl Robert, společnost ještě není připravena. Podepsán náš posluchač Michal.
1: A jak to vidí náš host, kterého jsme před chvilkou slibovali, to se dozvíme právě teď. A tím hostem je vedoucí oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky, paní doktorka Veronika Štěpánová. Hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Hezké dopoledne, paní doktorko, vítejte u nás na dvojce, tak pojďme začít tam, kde jsme skončili i se zprávou našeho posluchače. V posledních dnech se tedy hodně mluví o Robertovi Zárubovi, který ve snaze přiblížit výslovnost jmen švédských hokejistů změnil léty používané Larsson na Larsson. Je normální, že nás to tahá za uši, když jsme zvyklí na nějakou podobu? Jak vlastně fungujeme, když se něco takového stane?
2: Ano, tohle je zcela normální, tato změna je zvukově poměrně nápadná a proto si ji řada z nás opravdu všimne a začne o ní třeba i přemýšlet. Někdo na ní může pak reagovat negativně, zejména když neví, proč ke změně v ustálené výslovnosti došlo, anebo s touto změnou třeba nesouhlasí. Jiný, jak jsme slyšeli teď od vašeho posluchače, naopak může být rád a řekne si třeba no konečně, protože právě ocení tu snahu přiblížit se tomu, jak dané švédské jméno vyslovují třeba švédští hokejoví komentátoři.
1: Na které straně byste stála vy?
2: Já nestojím asi úplně ani na jedné z těch stran. Jistě existují silné argumenty pro i proti té změně. Ve zkratce lze říct, že zde je na jedné straně dost pevně vžitá výslovnostní podoba versus ale to, jak se daná příjmení čtou v současnosti běžně ve švédštině. Právě to zakončení son, to je obsaženo v mnoha švédských příjmeních a na tu výslovnost son jsme tady opravdu už dlouho zvyklí a to i právě u jmen, kde tomu předchází souhláska r. A navíc to odpovídá plně té psané podobě. Ale na druhou stranu nic v žádném jazyce nemusí být neměnné a na respektu k tomu, jak své příjmení vyslovují sami jejich nositelé, na tom není vůbec nic špatného. Ale osobně bych tedy doporučila jakoukoliv podobnou nápadnou změnu, která zaručeně vzbudí pozornost posluchačů a emoce, tak předem důkladně konzultovat třeba právě s lingvisty. A pokud se jakékoliv médium rozhodne takovou změnu provést, tak by na to mělo posluchače nějak připravit a pořádně jim to vysvětlit. Pokud by se samozřejmě média jednotlivá dohodla i mezi sebou, zabránilo by se určitému chaosu, kdy stejné jméno uslyšíme z různých zdrojů ve více různých a značně odlišných variantách, což může vyvolat právě i nedorozumění, ale toto řešení osobně teda nepovažuji ani trochu za reálné. Každopádně jedná se o téma, které bude vždy tak trošku kontroverzní a rozhodně není možné se zavděčit všem, ať se nějaká změna provede nebo ne, a musíme počítat tím, že u veřejnosti budou hrát značnou roli emoce a určitá pochopitelná neznalost toho, jak jazyky fungují.
0: Říká vedoucí oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky paní doktorka Veronika Štěpánová, která si s námi na dvojce povídá. Paní doktorko, máte taky nějaké slovo, které raději nějak opíšete, abyste ho nemusela vyslovovat a nezamotávala se právě třeba do výslovnosti?
2: Tak v běžné řeči se nevyhýbám asi vůbec ničemu, ale pokud by šlo o nějaký oficiální veřejný projev, kde se předpokládá užívání spisovné češtiny, tak bych ráda nepoužila výrazy, které ať vyslovím jakkoliv, tak se nevyhnu kritice od zastánců jiné varianty. Z jazykové poradny právě v Ústavu pro jazyk České akademie věd třeba víme, jak až překvapivě velké emoce dovede vyvolat výraz pro skládanku. Je to puzzle nebo pucle? A v restauraci si třeba objednávám raději zelený salát, protože jsem se setkal s odporem jak proti podobě koleslav, tak i kouslu.
1: Moc děkujeme za ten zajímavý vhled a povídání, paní doktorka Veronika Štěpánová z Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky. Mějte se moc dobře a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: My si s vámi dnes povídáme o mistrovství světa. Robert Záruba, velké téma, protože vlastně reagujete na to, čím jsme otevřeli. Napsal nám Dan, dobrý den, zastávám názor, že by se jména cizích hráčů měla vyslovovat správně a proti našim zvyklostem. Takže pokud vyslovuje Robert Záruba jména švédských hokejistů správně, tleskám mu za to.
1: Mám italské příjmení Porciati. A teď já správně, teď je tady napsáno správná výslovnost, to vám určitě nemusím psát, no možná by to neškodilo, takže se omlouvám Patriku, jestli jsem to řekl špatně, ale když mi někdo říká, jak se píše, Neva jsem zvyklý od školky, když mě někdo zapisuje a vynechá jedno T, dobře, taky se dá na konci Y, je to v pohodě, ale když někdo napíše po C Y, tak to je i na mě moc. Říkám, ať tam napíše třeba Novák. S pozdravem a přáním hezkého dne, Patrik Porciati. No a já doufám, že to bylo správně, tak mi napište, Patriku, jestli nejsem žádný Ital.
0: A ale vypadáš.
1: Do příště se to případně, tmavý ano, takový ano. Tmavý typ, ano, opálený, kučeravý.
0: S tmavýma očima.
1: Ano, tak co jsem celý já. Zlatý rádio.
0: Za chvíli jedno přání, které máme a které společně budeme plnit.
2: Rozhlas jede za vámi.
3: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
3: Rozhlas jede za vámi.
2: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
3: Už 28. května v 19 hodin na Státním zámku v Telči.
2: Pozvání přijali farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
3: Rozhlas jede za vámi.
2: Tentokrát do Telče.
3: Více na www.rozhlasjede.cz. Radioservis představuje
4: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Mimo jiné nám napsala i naše posluchačka Hedvika, což řekla bych se velmi hodí, protože spojila dvě věci dohromady. Rádio na přání, tedy vaše přání, která plníme, a zároveň téma, o kterém dneska hovoříme. Krásný den, Šárko a Jirko, tak to začíná. Předem moc děkuji za krásné ponožky, Šárka a Jirka, které jsem u vás nedávno vyhrála. Snacha mi je závidí, tak se budu muset pokusit vyhrát ještě jedny pro ní. To tedy ta první část a druhá. Jinak z nesprávně vyslovovaných slov mě jako první napadá pucle, Jirky a z těch jmen třeba Andrzén. První dvě mě nějak neiritují, na rozdíl od mých dětí, které Jirky v mém podání hodně rozesmávají, ale Andrzén, tak to už mě trochu tahá za uši, podepsala se Hedvika.
1: Mně Jirky připomínají, a to jsem taky slyšel od jedné známé, která zase používala kotáž.
0: Kotáž.
1: Ano. Když šla koupit tenhle sýr.
0: Ano, říkala, pak v reklamě kotáček.
1: Kotáček. No, tak my jdeme ale dál, protože tam byly zmíněné také
0: ponožky.
1: A ponožky jsou ve hře i dnes, protože někdo z vás je určitě dostane. A to ten, kdo uhodne zvuk, který jsme si pro vás dnes připravili, protože vždycky tak v průměru jednou za týden se dostáváme i k téhleté kratochvíli, že vám připravíme nějaký zvuk a vy máte hádat, který to je.
0: Takže my se vás ptáme, co to je, prosím pěkně, a napište nám to na 702-222-220 teď, ale potřebujete k tomu slyšet ten zvuk, ten právě teď vyrábí Jiří Holoubek.
1: Půjde o rychlost, protože oproti tomu, když jsme zvuk dělali posledně a bylo to poměrně náročné, to bylo otevírání a zavařování zavírání té zavařovací sklenice, tak to bylo těžší, dnes to bude velmi jednoduché, ano. Takže opravdu jde o rychlost, připravte si to telefonní číslo 702-222-220, co to je? To asi stačí jenom jednou, nebo ještě jednou?
0: Dělali to dvakrát.
1: Dvakrát. Udělej to dvakrát, dohromady třikrát.
0: Ano. 702-222-220 číslo pro SMS-kové zprávy, co to je. Ano, můžete nám to psát teď, protože ten, kdo bude první, bude mít ty ponožky dvou na dvojce s těmi krásnými speciálními jmény Šárka a Jirka.
1: Včera jsme si dopoledne povídali s interpretem následující písně. Ano, teď už víme, že je to inženýr elektrotechniky pan Petr Kotval, takže Petra zdravíme i dnes a tohle je jedna z jeho písniček.

0: Připravili jsme pro vás dnes drobnou hádanku, drobnou audiohádanku, když jsme v rozhlase a budeme si je připravovat i nadále. Mluvil jsem o tom, že ta dnešní bude velmi snadná. O co šlo? Šlo o tenhle ten zvuk a o to, abyste nám napsali, cože za zvuk to je. A ještě jednou, jak to chtěla Šárka dvakrát.
1: Ještě dvakrát.
0: Ona to chce dvakrát i teď, protože ještě neví. Tak Šáry, co by to
1: já
0: mohlo být?
1: Co by to mohlo být? Možná trhání papíru.
0: Můžu to zpomalit.
1: Ano. Možná trhání papíru, to tady byly nějaké typy, ale převážně to tady není správné, trhání papíru, převážně byly všechny 100%, protože to je suchý zip.
0: Je to suchý zip, ano, je to suchý zip z pouzdra mého nože.
1: Ano, to tam nemuselo samozřejmě být.
0: Ale byl by to bonus, jako ta odpověď.
1: To ovšem nikdo nenapsal, čili bereme první správnou odpověď, suchý zip, a to je někdo, kdo má konečné trojčíslí u svého telefonního čísla 621, gratulujeme pěkně. A vám poputují ponožky dvou na dvojce, stejně tak jako upozornění, a to už putuje směrem ke všem. Pokud si chcete něco přát, můžete nám svoje přání napsat na RNP, radio na přání, @rozhlas.cz.
0: A za chvíli ještě jednou k vašim zprávám o výslovnosti cizích slov.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek, 2 na dvojce.

0: A ještě poslední zpráva od našeho posluchače Jirky. Dobrý den, mě rozčiluje, když někdo foneticky řekne menu a potom se jdu najíst do fonetického bufetu, podepsán Jirka.
1: A přišla nám také zpráva, kde se naše posluchačka ptá na to, cože jsem to říkal na začátku o těch cizích termitech, tak já to doplním, ale tím způsobem, který nám napsal Aleš Dočkal, další z našich posluchačů, a napsal to jaksi kompletně v delší větě. Nepoužívej cizích termitů, neovládáš-li je suteréně. Mohlo by dojít ke katastrálnímu fiakru a to je při tvé interdidenci příliš velké risotto, je tady napsáno.
0: Ano, tak to jsme si zamotali hlavu před koncem první společné hodiny.
1: Teď si to nějak přeberte.
0: Děkujeme za to, že jste byli s námi. Nabízíme druhou hodinu a v ní samozřejmě poradnu, jak pitný režim ovlivňuje naše zdraví. To bude naše dnešní téma s prostorem i pro vaše otázky. Po 10.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijala pozvání herečka Kristýna Ryška. Je stejně jako její nová postava v seriálu Inspekce analytická hlava, nebo musela tuhle rovinu objevit? Má pocit, že ji teď provázejí temnější postavy a role a těší jí to? A co všechno by opravdu potřebovalo inspekci? Povídat si budu s Kristýnou Ryškou a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Spotřeba energií v Česku na začátku roku mírně stoupla. Srážek s lesní zvěří na jaře přibývá jen na jihu Čech, jich letos evidují 400. Bude oblačno až polojasno, večer i skoro jasno, během dne se budou místy vyskytovat přehánky a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Spotřeba energií v Česku v prvním kvartálu rostla. Uvádí to Energetický regulační úřad, podle něhož se na tom podepsalo hlavně chladnější lednové počasí. U elektřiny vzrostla spotřeba meziročně zhruba o 3%. Nejvýrazněji přitom rostla u domácností. U plynu pak stoupla meziroční spotřeba hlavně kvůli velkoodběratelům, a to asi o 4,5%. Pokračuje mluvčí regulačního úřadu Jan Hamrník.
5: Spotřeba elektřiny i plynu začala růst už v loňském roce, a to zejména kvůli nižším teplotám a klesajícím cenám energií. Trend pokračoval také v letošním prvním čtvrtletí. Vliv mohly mít také stále příznivé ceny pro konečné zákazníky, které v prvním kvartále ještě prakticky neovlivňoval konflikt na Blízkém východě.
4: 57% lidí v Česku nepovažuje za správné, že se v Brně bude konat sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Mezi 14. a 18. květnem odpovídalo přes 1000 respondentů starších 18 let. Sjezd začne zítra, co by součást festivalu Meeting Brno. Víc než 400 střetů s lesní zvěří letos nahlásili řidiči na jihu Čech. Z toho 170 incidentů se stalo na Strakonicku. Sražené zvěře podle policistů přibývá na jaře. Srnky a další druhy nejčastěji přebíhají silnice při svítání anebo za soumraku. Jak se při hrozící srážce za volantem chovat, radí policejní mluvčí Lenka Krauzová.
6: Určitě je důležité ubrat rychlost, držet pevně volant, krátce zatroubit, sledovat okolí, nestrhávat volant do protisměru ani do příkopu. Tomu střetu, když už se nejde vyhnout, tak opravdu nezazmatkovat.
4: Více než roční uzavírka mostu přes Sázavu v Havlíčkově Brodě ovlivní provoz i v dalších částech města. Začala včera. Oficiální objízdná trasa sice vede po obchvatech, ale provoz výrazně zesílil i v centru města. Podle místostarosty TOP 09 Libora Honzárka město kvůli tomu nechá upravit intervaly světelných křižovatek.
7: My jsme i domluveni se společností AŽD. V Havlíčkově Brodě má na těch hlavních tazích naprostou většinu světelných signalizací na starosti, ale budeme monitorovat tu situaci, jaká je, a experti z AŽD budou upravovat jednotlivé časy na těch semaforech tak, aby to vyhovovalo těm momentálním praktickým potřebám.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, večer místy i skoro jasno. Během dne se objeví přehánky, hlavně na východě, na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14.
0: Doprava.
4: Na 197. kilometru D1 směrem na Prahu stojí v omezení kamion, zdržení v koloně asi půl hodiny. Na stém 41. kilometru D1 směrem od Prahy jsou v levém pruhu silničáři, projedete pomaleji, ale bez výraznějšího zdržení. A na příjezdu do Prahy po D5 se stále brzdí zhruba na 8. kilometru. Na okruh k Ořechu pojedete osobním autem víc než půl hodiny. V koloně je navíc hlášená nehoda u Rudné. To byly zprávy, 2 na dvojce pokračují.
8: A to poradnou samozřejmě za pár chvil. Pitný režim je často vnímán jako banální záležitost, kterou vyřešíme sklenicí vody, kdykoliv si vzpomeneme.
9: Voda je ovšem klíčovým palivem pro naše buňky, jehož nedostatek se podepisuje na všech funkcích našeho těla, tedy toho paliva. Nedostatek, jak je to s oněmi pověstnými 2 litry tekutin denně?
8: A proč hydratace nerovná se uhašení žízně, o tom všem si budeme povídat ve druhé a třetí části naší poradny i s prostorem pro vaše otázky. Teď jsou 4,5 minuty po 10. hodině a my vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
9: A na to zdraví. Se napijeme šárku.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Jak pitný režim ovlivňuje naše zdraví, tak to je téma naší dnešní poradny, tak jak jsme slíbili, a s námi ve studiu už je doktorka farmacie, odbornice na zdravý životní styl, která se dlouhodobě věnuje celostnímu pohledu na zdraví, paní doktorka Irena Honšlová. Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce, dobrý den.
3: Děkuji za pozvání, dobrý den.
4: A protože budeme mluvit o pitném režimu, pojďme si na úvod vysvětlit dva pojmy, a to je hydratace a dehydratace. Jak je vysvětlit laikům, jako jsme my, já bych si to přeložil jako zavlažování a nedostatek vláhy. Dalo by se to připodobnit?
3: No, to by bylo úplně skvělý. A když jsem se nad tím zamýšlela, tak přesně jsem si říkala, že by to bylo připodobnění k nějaké rostlince, která vlastně, když chceme, aby rozkvétala, tak ji musíme zalévat. Mm-hmm. A když vlastně ji nebudu zalévat, tak bude chřadnout. Tak přesně o tomhle tom je ten pojem hydratace a dehydratace.
4: Ale nemusíme k tomu hnojit.
3: Nemusíme. No i to, jo. I to hnojení ve formě jídla je potřeba.
2: Tak k tomu se, kolego, ještě dostaneme.
4: Ano,
2: pojďme k těm varovným signálům. Možná všichni si říkáme, že tím prvním nebo možná posledním, jak tělo vnímá žízeň, je ta dehydratace, to znamená, že když už máme žízeň, jsme dehydratovaní, anebo ne?
3: Když už máme žízeň, tak už je to vlastně skoro pozdě. To tělo je mazaný a chytrý a vlastně začne šetřit. Je to vlastně třeba, když jsme se bavili o té zahradě a přestává pršet, tak začínám šetřit tou vodou a to moje tělo si začíná, vlastně ledviny začínají schraňovat. Skoncentrovává se moč, houstne krev a až ten poslední signál je, že já mám tu žízeň.
4: Jak se to projevuje nějak, abychom to mohli poznat, že se máme napít, nebo jsou takové projevy, protože když už máme žízeň, dokážu si představit, že jsme třeba unavenější, nebo nás začne pobolívat hlava, či něco podobného, k tomu se ještě dostaneme, ale poznáme to nějak, že bychom měli pít, anebo na to prostě musíme myslet a pít průběžně?
3: Je to určitě jeden z návyků, který my musíme pěstovat v rámci toho pitného režimu a v rámci toho svého životního stylu. Ale jak jste zmínil, začíná být taková ta nesoustředěnost, únava. To bolení hlavy už je takový ten signál tý pozdější dehydratace nebo nedostatku pitného režimu. Ale je to takový to, že pracujete a najednou vám to nejde. Nemůžete se zasoustředit, jste nepříjemný, vlastně takový jako netrpělivý, bych to řekla, tak to jsou ty první známky.
2: Mm-hmm. My jsme si tady několikrát řekli dvousloví pitný režim. Mm-hmm. Jak si vlastně vysvětlit ten pitný režim?
3: Pitný režim je ideální vlastně pít pitnou vodu, když to řeknu takhle laicky, každou třeba hodinku.
2: Mm-hmm. A kolik?
3: Kolik je velice individuální. Já jsem vlastně klinická naturopatka, která vlastně se zajímá o ty jednotlivé příběhy těch jednotlivých lidí. To znamená, i pro vás, anebo pro vašeho kolegu, bude ten pitný režim vždycky jiný. Samozřejmě žena, muž hraje roli věk, ale hraje roli taky to, jestli já, jakou mám fyzickou aktivitu, jakou spotřebu tu mentální vlastně kapacitu. Ideálně pro ženy je to nějakých 2 litry, u mužů to budou 2 až 2,5, ale pokud pan Holoubek potom bude běhat maraton, no, tak potřebuje daleko víc, jo.
2: Ano, pan Holoubek je takový sportovní typ, ano.
4: Nepochybně nebude běhat maraton. Mohlo by tedy, ale vlastně asi ne, když jste zmínila ty 2 a u mužů dokonce 2,5 litru, protože znám i lidi, kteří pijí opravdu minimálně vodu a říkají, že jim to stačí. Že to není žádný problém, že jako necítí jakékoliv
3: omezení. Že nemají pocit žízně.
4: Že, no, nevím, jestli nemají pocit žízně, ale říkají, já pít vodu jako nepotřebuji. Já piju prostě skleničku denně, možná někdy ani to ne, a je to v pohodě. Jo.
3: No, za mě jsou asi takový 2 případy, kdy vlastně buď nemám fakt jako ten pocit žízně, tam je problém vlastně v těch jontech a sodnodraselných kanálech v buňce, to znamená, že vlastně jako nepřestupují do té mé buňky a ta voda nenasává tu vodu. A ten člověk třeba nemá pocit žízně. A pak je třeba druhý typ lidí, kteří jsou schopni si ten pitný režim dopít odpoledne až večer, že přijdou domů, je klid.
4: A to jde?
3: No, nejde, samozřejmě. No.
4: Jsou toho schopni, ale nejde to.
3: Nefunguje to.
2: Jak pitný režim ovlivňuje naše zdraví? O tom si povídáme samozřejmě i dnes s prostorem pro vaše otázky. Pokud se chcete v té souvislosti na něco zeptat, i dnes můžete. Připomínám, cesty k nám do studia i dnes jsou 3 702 222 220, číslo pro SMS-kové dotazy, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, anebo nám můžete teď hned zavolat na číslo 22 155 25 25.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Pitný režim a jak ovlivňuje právě pitný režim naše zdraví, o tom všem mluvíme s naším hostem, kterým je paní doktorka Irena Honšlová, doktorka farmacie a odbornice na zdravý životní styl.
2: Paní doktorko, dotaz naší posluchačky, jestli je klíčem i to, kolik člověk váží, jestli tedy na určitou váhu by měl vypít určité množství vody za den.
3: Ano. Správně. My jsme zmínili věk, my jsme zmínili pohlaví, ale určitě jsme nezmínili tu váhu. A samozřejmě tady je obrovská role, je nejen i té váhy, ale potom i to, co tam pijeme.
1: Mnohokrát jsme asi slyšeli o tom, že když pít, tak ideálně čistou vodu.
3: Ano.
1: Možná budeme mluvit i o tom, jestli je rozdíl mezi vodou nějakou a vodou jinou, ale naše posluchačka Pavlína se ptá, jestli je také dobré pít bylinkové čaje bez cukru, protože čistá voda, je tady napsáno, mi moc nejde.
3: Ta nejde moc lidem, ale myslím si, že to je návyk z dětství, který vlastně děti mají. Takže pokud nás poslouchají maminky, tak je ideální začít pít pitnou čistou vodu u těch dětí, nikoliv začít třeba čajema. A co se týká pitného režimu a čaju, tak určitě všechno se do pitného režimu počítá. Počítá se i káva, počítá se i bylinkové čaje, počítají se i polévky.
2: Mm-hmm. Děkujeme. Další dotaz od Martiny. Dobrý den, zeptala bych se na opačný problém, jak poznat, zda nepijí moc, v závorce tedy vody, a vadí to vlastně více pít?
3: Tam je spíš problém v tom, jestli tam není jiný zdravotní problém v rámci toho, že ten organismus vydává nějaký signál. To znamená, třeba lidé s onemocněním cukrovky mohou mít zvýšenou potřebu pitného režimu. Jo, tak tam je potřeba mít i určitá vyšetření, popřípadě lékařská vyšetření, krevní odběr, jestli je všechno v pořádku. Pokud je to takový ten standardní pitný režim, že někdo pije 2 litry a já asi 2,5 až 3, ale mám ten fyzický výdej, tak bych to vůbec neřešila.
1: Před chvílí jste mluvila o tom, že počítá se všechno. Možná jste někoho překvapila tou kávou, protože přeci jenom v průběhu let jsme slyšeli různé pohledy zrovna na kávu, a proto se zeptám i na pivo, typický to český nápoj, kdy někdo říká, já nepiju moc vody, ale když si dám večer pivo nebo dvě, tak je to jako vyřešeno. Ale z druhé strany jsme také mockrát slyšeli, že alkohol se do toho pitného režimu nepočítá, nebo to prostě není ono.
3: Jak to není, to vodo, není to ono, ani ta káva úplně není ono. Jo, ale je to složeno z vody. Samozřejmě káva i alkohol nás dehydrují, to je fakt, ale prostě velká část je tvořená s vodou, takže vlastně proč ne? Akorát já potom musím doplnit i tu další, to znamená tu čistou vodu. Po případě třeba i klidně polévky, vývary, úplně ideální multivitamin.
2: Paní doktorko, píše tady Marie a prosí o nějakou reakci, co se dá dělat, když užívá léky na odvodnění, že má opravdu potom žízení, jak hodně má pít, jak regulovat to pití.
3: Co se týká léků na odvodnění, tak tam je potřeba pracovat s tím, že samozřejmě dochází i ke ztrátě minerálu, jako je sodík a draslík. A je potřeba pracovat i s třeba minerálníma vodama nebo vlastně s elektrolitama, kterými doplňují minerály. Takže určitě ten pitný režim mít navnímaný, navýšit a případně určitě doplňovat i ty minerály.
1: A na telefonu teď někdo z našich posluchačů, kdo se může ptát, vítáme vás. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Markéta z Prahy. Prosím vás, já jsem měla celé léto takový problémy, že mám velký úbytek soli, NaCl, a když prej víc piju, tak zase ta sůl se vyplavuje. Já jím ještě tablety, 3 gramy denně navíc, ale pořád jsem taková unavená. Myslím si, že to je pořád ještě z té soli. Mm-hmm. Jak na to?
2: Děkujeme. Taková byla otázka, jaká bude paní doktorka odpověď?
3: Za mě by to bylo určitě spíše doplnění v rámci elektrolytů, jakoby těch minerálů komplexních, protože sodík je jedna věc, ale na druhé straně je draslík. A pokud se vlastně používají třeba léky na odvodnění, tak já potřebuji pracovat s tou sodno-draselnou pumpou a tou rovnováhou, protože vlastně to moje tělo stále udržuje nějaké vnitřní prostředí v těle, jmenuje se to homeostáza. A vlastně s tímhletím vnitřním prostředím já musím pracovat. Takže ideální by bylo, samozřejmě musím brát léky na odvodnění, nesmím teda solit, ale musím přidat samozřejmě i ten draslík a pracovat tam s těma minerálama. Takže za mě by to buď byly nějaké dodávání elektrolitů nebo minerálů nebo minerální vody, něco takového, co bych tam mohla dát.
1: Poslední stručný dotaz do druhé části poradny, co pití kohoutkové vody jako základ pitného režimu. Není to špatně?
3: Kohoutková voda je velké téma. Samozřejmě měla by být zdravotně nezávadná. Můžeme používat různé filtry. Úplně když bych šla do toho topu, co pí, tak aby to bylo zcela zdravotně nezávadné a čisté, tak to bude kojenecká voda.
1: Je u nás někde zdravotně závadná kohoutková voda?
3: Ne, není. Doufám teda.
5: Abychom teď nevyvolali nějakou paniku na celém území České republiky. My si povídáme o pitném režimu a o tom, jaký vliv má na naše zdraví. Taková byla druhá část naší dnešní poradny. Před námi ještě ta třetí, pořád ještě s prostorem třeba právě pro vaši otázku na telefonním čísle 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
6: a Jiří Holoubek.
0: Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Jak pitný režim ovlivňuje naše zdraví, téma naší dnešní poradny. S námi ve studiu zůstává doktorka farmacie, odbornice na zdravý životní styl. Dlouhodobě se věnuje celostnímu pohledu na zdraví, paní doktorka Irena Hončlová.
2: Která teď bude odpovídat na další telefonický dotaz. Vítáme vás ve vysílání, můžete se ptát?
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Chtěla jsem se zeptat, co to já? To je posluchačka z Brna. Prosím vás.
2: Vás to pobavilo, že jste v rozhlase.
3: Že jsem vydržela ty dvě minuty. Vaši spojovatelce jsem řekla, no dostat do té doby nemůžu.
1: Dobře to dopadlo, tak se můžete ptát.
3: Chtěla jsem se zeptat. Paní doktorko, velice vás zdravím. Potřebovala bych jenom vědět, jakým způsobem se zbavit. Když já mám žízeň a napustím si vodu z kohoutku, ona smrdí chlorem a to já do sebe nedostanu. Můžu pít, když je převařená? Má to nějaký vliv?
1: Nebo... Ano.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme za otázku. Zdravíme do Brna. Jaká bude odpověď?
4: Zdravíme do Brna. Děkuji za pozdravy. A převařená voda je vlastně i chutnější. Ona samozřejmě, když tu sklenici by paní nechala stát, tak ten chlor vyprchá za nějakou dobu, takže ideální by bylo třeba napustit si klidně čbán s vodou, nechat ho odstát a chlor vyprchá, ale to převaření má i vliv potom na tu chuť a ta voda je pro některé lidi chutnější. Nebo by bylo fajn třeba do toho nakapat trochu citrónu, nebo trochu limetky, kdy to trošku vlastně jako ochutím.
1: Děkujeme, taková byla odpověď. Další dotaz opět od někoho z našich posluchačů po telefonních linkách. Dobrý den, vítejte u nás i vy a prosím, můžete se ptát.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Co dělat, když obyčejná voda, ani běžná minerální voda, ani třeba rehydratační roztok typu kulíšek nepomůžou na žízeň a ta žízeň je takzvaně neuhasitelná, že třeba trvá i 2-3 dny a pití vůbec nepomáhá.
1: Děkujeme za otázku, paní doktorko.
5: A ještě teda doplním testy na cukrovku negativní, takže...
1: Důležitá informace, ano.
4: Děkuji, já bych tady asi myslela právě na to, co jsme si říkali na začátku a to, jestli ty moje buňky jsou schopny vstřebávat tu vodu do buněk a jestli tam fungují ty sodnodraselní kanály. To znamená, zaměřila bych se právě na vodu s obsahem elektrolytů nebo právě s obsahem sodíku, draslíku, hořčíku a jednotlivých minerálů, i když paní říkala, že pije vlastně dostatečné množství těch minerálek, ale co je dostatečné množství. Pro někoho to budou 2 litry, pro někoho to bude 2,5 litru. My jsme se na začátku bavili o váze a někdo potřebuje exaktně nějaká čísla, tak můžeme říct, že 30 až 35 ml na kilo tělesné váhy denně bych měl vypít té vody. Jo, vlastně v tom minimu. Takže třeba pro paní to bude opravdu více myslet na to, co se tam děje i na to ostatní v rámci toho, jaký mám stres, co jím, jestli dostatečně spím. Ono to nejde jenom o ten pitný režim.
2: Na závěr, paní doktorko, pokud má někdo pocit, že svůj pitný režim by jaksi měl posílit a vylepšit, jak se to naučit, když jsme se to nenaučili v tom dětství, jak jste o tom mluvila?
4: Za mě je ideální mít sebou vždy nějakou láhev s čistou vodou, popřípadě s nějakou pramenitou, minerální a tak dále. A tu vlastně během dne popíjet a mám přehled o tom, kolik toho vypiju. Jo, někdo sedí v kanceláři a má celý den tu skleničku vody plnou a vlastně
2: na konci... Pak do toho vrazí kytku.
4: Přesně, nebo prostě na konci dne zjistí, Ježíši Maria, já jsem vypil 3 kávy a nevypil jsem žádnou vodu. Takže mít ten, někdo používá různý aplikace na upozornění a upomínky, ale za mě je to takový to, když jsem někde v běhu, mám sebou vždy láhev s vodou a vidím, kolik jsem toho vypila.
1: Děkujeme, to byla poslední slova paní doktorky Ireny Hončlové v naší dnešní poradně. My děkujeme za to příjemné a zajímavé setkání a budeme se těšit na příště.
4: Já děkuji za pozvání. Mějte se hezky.

0: Nákupům oblečení se bude věnovat dnes odpoledne Káva o čtvrté. Nákupem oblečení jeho příběh zdaleka nekončí, naopak právě mnohdy začínáme rozhodovat o tom, jak dlouho nám vydrží, jakou stopu po sobě zanechá, které chyby děláme už při samotném výběru nových kalhot, trička nebo kabátu, jak často prát oblečení, které není viditelně špinavé a proč velmi často nikdy nebude tak hebké, jako když ho přineseme z obchodu. O tom všem dnes odpoledne, tedy v Kávě o čtvrté. Nejenom na to se zeptá Patricie Strouhalová Ladislavy Zaklové, odbornice na spotřebitelské značení oděvů.
1: A s Alešem Cibulkou za chvíli na červeném koberci něco filmových premiér, pak nás také čeká jedna pozvánka do divadla a co vlastně plynule naváže na dnešní poradnu o pitném režimu. S Alešem už za chvíli.
2: Meteor na dvojce.
3: Končí život v ráji vždycky zánikem? Využijeme zombí buňky? A kdo nám pije krev?
2: Meteor.
4: V sobotu po 8 hodině raní
2: na dvojce.
5: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
6: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Samozřejmě i dnes si vyšlápneme, tedy ne na Aleše Cibulku, ale s Alešem Cibulkou po červeném koberci. Aleši, hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás všechny.
4: Červený koberec je vypulírovaný a umetený, tedy nás při čtvrtku můžeš vzít do kina, co nového se chystá?
3: Mám tady dneska 4 premiéry, i když ta jedna to není až tak úplně premiéra, no nechám si to nakonec, myslím, že to bude velký hráč v našem žebříčku. Stejně tak jako první film máme tady nové Hvězdné války, Star Wars, Mandalorian a Grogu, americké akční sci-fi dobrodružství ze světa Star Wars, posílá na plátna legendárního mandalorianského lovce odměn Dina, tedy Pedra Pascala a jeho mladého učedníka Groga. Zlé Imperium sice padlo, ale jeho válečníci jsou stále roztroušeni po galaxii a tak Nová republika potřebuje pomoc. V obsazení najdeme taky Sigoury Weaverovou a samozřejmě Jeremyho Elena Whitea, takže Hvězdné války jako novinka, uvidíme, co udělají s ďáblem, který nosí Pradu. Pak tady máme něco pro celé rodiny, dánský rodinný animovaný fantasy film, který se jmenuje sympaticky Lumpík Špuntík. Ten zavede děti i rodiče na ostrov Bornholm, kde žijí trolové hluboko pod zemí a mají jedno hlavní pravidlo. Nikdy nevycházet na povrch, protože lidé jsou nebezpeční. Jenomže zvědavý špuntík uslyší podivné dunění, vydá se nahoru a jeho malá sestra ho následuje. Výprava, která začne jako lumpárna, ale brzy se promění v dobrodružství plné nebezpečí. Tady musím ocenit ten český překlad, protože v originále v dánštině je to krele béle, což znamená něco jako kudrnatý raubís. No a aby to hezky česky znělo, u nás se jmenuje Lumpík Špuntík, jak je ta čeština krásná. Pak tu máme jeden horor, americký horor Pasažér. Mladý pár čeká dítě a ještě před narozením potomka si chce dopřát dobrodružnou cestu karavanem po americkém venkově. Jenomže uprostřed noci zastaví u nehody, aby pomohli, a brzy zjistí, že od místa havárie neodjeli sami. Pasažér, americký horor. No a pak ta novinka, nenovinka, představte si, po 25 letech se vrací americká animovaná komedie Shrek. Zelený obr chce mít hlavně klid ve své bažině, jenže mu je zaplaví pohádkové bytosti. Aby se jich zbavil, vyráží s oslíkem vysvobodit princeznu Fionu a z cesty za cizí nevěstou se stane jedna z nejslavnějších animovaných pohádek nového tisíciletí. Takže Shrek po 25 letech opět na českých filmových plátnech.
2: Aleš je skin do slíbeného divadla a bude to rovnou legendární Ypsilonka, kde nově jednou měsíčně předtáčíte tobogán.
3: Ano, je to novinka, která hned po tom prvním dílu, který už jsme natočili a budeme ho vysílat na začátku června, se ukázalo, že je to sympatické místo plné pozitivní energie, takže další díl budeme točit už teď v pondělí, říkám to takhle s předstihem, protože pár míst v Ypsilonce je ještě volných, takže v pondělí 25. května a vycházíme vlastně vstříc i vám, kteří říkáte, že během dopoledne nemáte šanci za námi dorazit, takže tohle je vždycky výjimečně všední den a večer, takže v pondělí 25. května od 19 hodin a 30 minut a bude to vlastně vzpomínka na Jana Šmida, na muže, který patří k historii Ypsilonky, který založil a který by oslavil 90. narozeniny. A já se moc těším, protože dorazí všechny 3 jeho ratolesti. Jana Kopecká, Markéta Sýkorová a Jakub Šmid. Někteří se divadlu věnují, někteří ne, takže to bude zajímavé vzpomínání. Bude tam i Lilian Malkina, no a velká ypsilonská rodina. Já s úžasem sleduji tuhletu partu, která je prostě neskutečná. Oni opravdu žijou jak jedna rodina. Bude tam Mirek Kořínek, Dominik Renč, Jiřina Vacková, Veronika Soumarová, Renata Rychlá, Honza Bradáč, Krištof Mende, Martin Bohadlo a tak dál a tak dál. Petr Vršek samozřejmě dorazí, protože ypsiloniáci se vždycky v těchto výjimečných toboganech starají o hudbu. Takže pondělí 25. května v 19.30 a vstupenky normálně u nás dvojka.rozhlas.cz. Přijďte za námi, je to vždycky výjimečná událost.
4: Díky i za tohle upozornění a pozvánku, Aleši, a na závěr důležité upozornění pro dnešní den. Mluvil jsem o tom, že tu budeš mít cosi, co vlastně plynule naváže na dnešní poradnu o pitném režimu, tak povídej.
3: Ano, představte si, já jsem to vůbec netušil, 21. květen byl vyhlášen už dlouhými lety jako Mezinárodní den čaje. Jeho úkolem je zvýšit povědomí o dlouhé historii a hlubokém kulturním a ekonomickém významu čaje na celém světě. Takže takže udělejte si čaj, já teď zrovna popijím kafe, sice to je jedno, to není tak úplně daleko, já myslím, že to změním, aspoň jeden čaj si dneska dám, když je ten jeho mezinárodní den.
2: Udělejte si čas na čaj, stejně tak jako Aleš ano. Cibulka. Ano, děkujeme za dnešní procházku po červeném koberci. Aleši, čeká nás ta zítřejší ve stejný čas, tě budeme čekat.
3: Těším se na vás, loučí se s vámi váš lumpík špuntík, mně se to zalíbilo, to budu používat.
2: Tomhle věku.
4: Měj se hezky.
3: Hezký den.

0: Kapelu Jelen vystřídá co do muziky na dvojce za chvíli Marta Kubišová, ale ještě předtím vás stihneme upozornit na dvě důležité položky našeho vysílání. Ta první bude směřovat k dnešnímu podvečeru Moci bez nemoci a Šárka nám řekne, s kým a o čem.
1: Je to tak, moc ráda vás pozvu k dalšímu premiérovému dílu pořadu Moci bez nemoci. My se budeme věnovat novinkové cílené možnosti léčbě chronické lymfocytární leukémie. Určitě zajímavé v souvislosti s touto diagnózou je, že to není ještě tak dlouho, co se léčila pouze chemoterapií, která měla spoustu vedlejších a negativních účinků, a vlastně tahle novinková možnost cílené léčby je ve formě tablet anebo infuzí a vůbec nepřináší takové ty negativní věci a projevy těla, tak jako to bylo u chemoterapií, a dokáže velmi pozastavit a ovlivnit průběh té nemoci, a naděje plně zní i to, že jsou i pacienti, kteří se právě z téhleté lymfocytární leukémie úplně vyléčili. Tak mým hostem se stane Petra, která takovou léčbu podstoupila a podstupuje, a moje pozvání do pořadu Moci bez nemoci také přijal pan profesor Michal Doubek, přednosta interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Takže premiérový díl pořadu Moci bez nemoci dnes po 18. hodině a další naděje na život.
0: Poslouchejte na dvojce. Každé ráno, když jezdím do rozhlasu, tak v posledních dnech míjím jeden takový veliký billboard a z toho billboardu na mě koukají dva obličeje. Jeden z nich patří Vojtovi Dykovi, ten druhý...

0: o tom seriálu, který právě může za to, že se každý den po ránu koukám na ty dva zmíněné obličeje. Zveme k blízkým setkáním, ale nejenom. Dvojka pro vás vysílá 24 hodin denně, což bude platit i zítra dopoledne. Mezi 9 a 11 vás opět i v pátek rádi pozdraví Dva na dvojce.
1: Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Mějte se hezky.
1: Hej!

0: Vlnovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Mikuláš Klenor je skvělým důkazem, že věda je skutečně pro všechny. V 6 letech mu diagnostikovali těžké zrakové postižení. A tak poslechl rady rodičů, že by se měl živit hlavou a stal se vědcem. Zabývá se molekulovým modelováním, kdy na počítači teoreticky navrhuje nová léčiva nebo zkoumá chování molekul.
0: Žárovky.
2: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Evropská unie se chystá v Grónsku investovat do podmořských kabelů nebo těžby nerostů a policie zadržela aktivisty, kteří v Brně natřeli sochu Edvarda Beneše na červeno. Bude oblačno až polojasno, večer i skoro jasno. Během dne se místy objeví přeháňky a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Připravovaný investiční balíček Evropské unie pro Grónsko může podle eurokomisaře pro mezinárodní partnerství Josefa Síkely zásadně změnit ekonomiku země a posílit její HDP. Při návštěvě Grónska jednal mimo jiné s tamním premiérem Nielsenem.
4: Evropská unie chce navýšit investice do průzkumu těžby vzácných minerálů v Grónsku. Financovat se chystá také vybudování nového podmořského kabelu, který propojí severní a jižní část Grónska, uvedl Síkela.
5: Ten balíček bude významný a může zásadně pomoci restrukturalizovat grónské HDP a grónskou ekonomiku.
4: Podle premiéra Nielsena se vztahy země s Evropou za poslední rok prohloubily a posílily. Ocenil také, že návrh nového víceletého rozpočtu Evropské unie počítá se zdvojnásobením financí na projekty v Grónsku. Z Nuku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Americký lékař, který se v Africe dostal do styku s nemocí ebola, je v nemocnici na Bulovce. V karanténě tam stráví minimálně 3 dny. 3 týdny, promiňte, příznaky žádné nemá. Policisté vyšetřují skupinu aktivistů, kteří v Brně natřeli sochu Edvarda Beneše na červeno. Informaci serveru iDnes potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Pavel Šváb. Aktivisti na sochu pověsili ceduli, která Beneše označuje jako nacistu a škůdce Moravy. Policie to podle Švába vyšetřuje jako trestný čin poškození cizí věci.
6: Během úkonu na místě si povšimli dvojice mužů, jejichž popis odpovídal osobám na zveřejněném videozáznamu. Oba ztotožnili. Podezřeli se k úpravě, sochy doznali a podali k věci vysvětlení na služebně.
3: Rudá barva na Benešových rukou podle aktivistů symbolizuje mrtvé při odsunu sudetských Němců. Právě v Brně zítra začne sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu. Z průzkumu agentury Median vyplynulo, že to víc než polovina lidí v Česku nepovažuje za správné. Pracovníci Olomouckého muzea umění v podvečer zahájí výstavu k letošním 80. fotografa Jindřicha Štrajta. Představuje ho jednak jako autora sociálních fotografií z bývalých Sudet a jako organizátora undergroundových akcí na Sovinci v době normalizace.
7: Sovinec, protože byl přece jenom bokem, vystavovali jsme v bývalé škole nebo v kostele a nebo na hradě. Já jsem si vybíral autory, kteří v té době nemohli vystavovat oficiálně. Možná, že právě proto byl ten Sovinec tak důležitý.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, večer i skoro jasno. Během dne se objeví přehánky hlavně na východě. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14.
0: Doprava.
3: Velmi opatrně kolem 46. kilometru D5 směrem od Prahy muž tam po krajnici tlačí skútr. Na 22. a půltém kilometru D5 směrem na Prahu je omezení, zdržení asi 20 minut. A pak před Prahou pojedete od 9. kilometru asi 50 minut na okruh k Ořechu. A na D1 směrem na Prahu už před omezením u D2 kamion nepřekáží. Kolony hlavně nákladních aut se budou zvolna dávat do pohybu. Zprávy končí po nich Tereza Kostková a její host.
8: Je to tak, já vítám všechny v Radio Café Vinohradská 12, dnes tedy extrémně naplněné kavárně, mám radost, že jste všichni dorazili dívat se, jak vzniká blízké setkání, jak vzniká rozhlasový pořad, stejně tak vítám všechny posluchače na Dvojce, kteří tedy nejsou tady, ale ucho mají na příjmu a srdce. Tak takhle bych představila svého dnešního hosta. Bez manýr, bez okázalostí, proměnlivá, přesná ve výrazu, nepřehlédnutelná, jiná, dobrá. To je pro mě Kristýna Ryška, můj dnešní host. Jestli jsem to dobře počítala, tak úplně čerstvých v tomhle měsíci 40. Nějak jsi to jako zavnímala? Přišlo ti to jako, že už je mi 40, ještě je mi 40, nebo jsi to vůbec ani v tom fofru práce a přejíždění nestihla?
9: Resko, mně už je 41.
8: Počkej, jo, on je rok 26.
9: Vítej.
8: Ježiš, thank you. Já jsem si myslela, že je rok 25, já ho totiž ještě furt píšu lidem, když něco podepisuju za datum, píšu 2025.
9: Dobrý, ale máš o rok delší život tím pádem.
8: Počkej, tak jaký to je, že jsem tě o rok omladila? Jak ti bylo loni?
9: Já se teda v tomhle absolutně neprožívám. A jako tím způsobem, že jsem byla donucena udělat oslavu.
8: Vůbec, donucena kým?
9: Kamarádama, rodinou. Přece musíš jako mít oslavu, když máš 40. No tak jsem jim ji udělala, no. Nějak to nezatěžuje mě to.
8: Moje milá, ty jsi se bála, vidí, jestli se rozmluvíš, když jsi ještě byla od rána v tichu po cestě. Kristýnka se hlásí k tomu, že je introvert a vím to o ní. A vidíš to, ono stačí, že se moderátor sekne a hned ti to hele mluví do poenty.
9: Já tě trošku podezírám z toho, že ty jsi tak geniální, prostě se to na mě takhle připravila, víš.
8: Moje milá, já bych strašně chtěla být takhle geniální. Já bych ti přesně řekla, jaká se má takové slovo se nepoužívá v éteru o sobě samém. Ne, samozřejmě jsme strašně geniální. My dvě dneska na dvojce a vy všichni. Těšíme se, herečka Kristýna Ryška bude vaším hostem.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Jsme zpátky v živém přenosu Radio Café Vinohradská 12. Herečka Kristýna Reška je mým hostem. Myslím, že nemusím představovat všechny její projekty, ale přeci jenom, ať si zařadíte, každý jste možná viděl něco jiného, tak tedy určitě Ulice, Král Šumavy, za toho má i Českého lva, Studna, Metanol, Bezvědomí. Velmi často takové jako další náročnější projekty ze seriálu Kukačky, Guru, samozřejmě velmi silná ženská postava v seriálu Zlatá labuť. No a nejnověji členka Gipsu v seriálu Inspekce. Tuším, že od zítřka to vplouvá mezi lidi. Tak Kristýnko, já ti přeju krásné dopoledne.
3: Dobré ráno.
2: Vítej, už jsme si ujasnili, kolik nám je.
3: A já jsem se jí ujasnila, že už je dopoledne teda, já jsem v ránu, ale pěkně dopoledne.
2: No, protože právě k tomu my musíme jít, my na to povídání, my nebudeme hnedka k té inspekci, k seriálu, ten vám chceme představit až taky závěrem, ať zůstanete navnazení, bude to stát za to. Já na to chci jít jakoby od lesa, konkrétně od Rožnova pod Radhoštěm. Protože to je fakt nebývalý, Kristýnko, aby herečka tak vytížená, známá, dostávající práci, se odstěhovala jako no, kdyby do Benešova. Ale ty se vrátíš teda ke svým kořenům. Opravdu pořád jezdíš odtamtud? Teď odtamtud přijela?
3: Teď jsem přijela. Výhoda Českého rozhlasu je, že je opravdu velmi blízko nádraží, takže i kdyby můj vlak měl zpoždění, což se dneska nestalo, tak bych tady byla za chviličku, takže jsem si nemusela dávat nějakého hodinového fóra, ale dojíždím za prací přes celou republiku, no.
2: Prosím, že se tě úplně lapidárně zeptat nějak detailně, jak to třeba pro příklad může vypadat, jak často se vracíš domů, jak často musíš vyjíždět, v kolik hodin, jak ten provoz určitě různě, ale jak může vypadat?
3: Je to samozřejmě velmi různě, to prostě víš, že ta naše branže nemá pravidelné týdny, nemá
2: dne ani hodiny, ano.
3: Přesně tak. Ještě je to zkomplikované vlastně trošičku tím, že ty vlaky nejezdí pořád, vlastně třeba přes noc je tam velká jako vlastně pauza, kdy se nemůžete jako dostat, takže já vím, že z Prahy můžu prostě nejpozději odjet, dejme tomu o 8:30, ale znamená to, že musím mít v Hranicích na Moravě auto, abych si odtama dostala. Takže pro mě je bezpečně odjet ve 7:45 z Prahy, ale když víme, že je směna od 7 do 7, tak je to nemožné, to znamená, že když natáčím celý den, tak musím přespat do druhého dne a jet ráno. Často jezdím brzo ráno, abych jako stihla, dejme tomu, ten ještě ranní provoz jako doma. A naopak zase, no, když vím, že mám třeba vstav, nebo že mě nabírají na natáčení prostě ráno, tak musím jít večer předtím. Takže mě vlastně se ten natáčecí den, ta práce vždycky jako natáhne o ty hodiny buď dopředu nebo dozadu, no.
2: Je to fakt náročný. Dostaneme se ještě k tématu třeba divadlo, jako jo, to jsem si vůbec netroufala na něco, co končí v 9 nebo v 10 se vůbec ptát, ale to musí hodně stát za to. Co tam tak stojí za to?
3: No, ono ještě jako nutno říct, že já jsem se vlastně takhle rozjela v té práci až ve chvíli, kdy jsem se tam odstěhovala. Což je trošku možná know-how, jo? Že vždycky vlastně říkám kolegům, tak se přestěhujte někam prostě daleko a třeba to přijde. Nevím, čím to je, prostě takhle se to stalo, ale nutno říct, že my jsme se přestěhovali v době, kdy tomu všechno tak, kdy se to zdálo jako jasné. Byl covid, já jsem otěhotněla, takže jsem věděla, že minimálně třeba rok, rok a půl nebudu v tom jako provozu. Takže jsme si řekli, tak na ten čas toho ticha, toho klidu se tam vrátíme a pak se přestěhujeme zpátky do Prahy. Ale budem tam teď 7. rokem. Takže
2: tak co je ten magnetismus, že jsi to nezměnila, přestože přišla práce, přestože to je velmi náročný, tak točit a ještě cestovat?
3: Je tam jako doma prostě. Kdo zná pojem doma a má rád, tak to asi nemusím jako vysvětlovat. No. Jsou tam, ale je pravda, že třeba víc kamarádů mám v Praze. Jo? Že teď, když jsem doma hodně, tak mi tí mý přátelé, kteří jsou, dejme tomu, prostě nějak jako naladění, dejme tomu i přes tu práci třeba stejně, nebo tak nějak jako kulturně, tak tam mi jako chybí. Ale zase ten klid prostě v tom Rožnově a to doma, to jako ukotvení, má, myslím, pro tu kvalitu prostě toho života asi jako větší cenu, no, teď.
2: Neptám se vůbec teď jako na adresu, ale ptám se pocitově, vrátila ses tedy domů jako prostorově, nebo jenom jako do Rožnova, ale do jiného, teda ne, prostoru.
3: Ne, bydlím jako jinde, než tam, kde jsem vyrůstala, ale vzhledem k tomu, že ten Hrožnov je velký asi jako Vinohrady, tak, tak je to vlastně pořád jako doma, prostě u mámy jsem pěšky za 15 minut, u babičky to stejné, takže je tam vlastně, a to je taky vlastně to dobrý, že si myslím, že tam je pořád člověk jenom jako na nohách nebo na kole, jo, že i když tady v Praze je zase skvělé MHDčko, to já jako půl hodiny všude prostě. Ale tam je to tak prostě malo město, no, což má samozřejmě i nevýhody, jo, ale co si budem říkat.
2: Je něco, co se vůbec nezměnilo od tvýho dětství do současného tvého domova v Hrožnově? Něco, co je úplně pořád stejný?
3: Tyjo. Já ti děkuju za tu otázku, protože tohle mi vlastně ještě jako nikdo nepoložil. Vždycky všechny fascinuje ta vzdálenost a tak. No, myslím si, ano, je to možná maličkost, ale my máme v Hrožnově obrovský park, který se táhne prostě přes celý ten Hrožnov. A je to takovým jako symbolem trošku toho města. A já samozřejmě s tím parkem mám spojeno spoustu věcí, kde se odehrávalo moje dětství. A teď tam trávím dětství se svým synem. Takže možná tohle je to jako pojítko, které tam jako zůstává, no, ta příroda.
2: Jo, to by přijde krásný oblouk Toníček, veď?
3: Jo, ano, jo,
2: máme stejného Toníčka, teda jinýho, ale stejně pojmenovaný. A když byl Toníček malej, tak jsme taky jezdili do Hrožnova pod Radhoštěm, představ si. Měli jsme to tam taky moc rádi, protože tam byl klid. No, je to tak. Docela hezky v klidu jsme se rozpovídali s hračkou Kristýnou Ryškou. Budeme pokračovat i možná k něčemu ostřejšímu, třeba k těm zbraním za chviličku na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Povídáme se s herečkou Kristýnou Ryškou. Ano, já jsem trošku připomněla, že teď ji uvidíme jako vlastně inspekci, vlastně ženu, která dělá inspekce v novém seriálu a opravdu tam lítá se zbraní a musela na to studovat a tak všecko to zkoušet. Ale já mě se chce ještě u toho jemnějšího tónu zůstat, protože tě chci představit možná jako nejpřesnějc. A nevím, jestli to bude dobrá taktika. Ty se prý zabýváš poezí.
2: No, jo.
1: No to taky není úplně častý, jako aby herečka točila jeden seriál za druhým, stihla se starat o miminko, přejíždět a tak pořád někde nezavírala ty dveře k něčemu, co všichni v sobě nosíme, a to je poezie. Tak kudy nás do ní vemeš? Jak moc je to aktuální? Co zrovna děláš? Kdy to vzniklo? Kudy chceš? Do ní pojď.
2: Je to aktuální stále, to je taková jako takový náš projekt s muzikantem Ondrou Fenclem, se kterým objíždíme republiku. Už to trvá 4 roky. A jestli teda můžu udělat reklamu našim stránkám.
1: Jestli tam editorky, můžeme dělat reklamu stránkám? Ne, nesmíme. Vidíš, tak fakt, že se zeptala.
2: Tak možná, když zadáte do vyhledávače Kristýna Ryška poezie, tak i tak to si myslím, by se mohlo.
1: Vy si poradíte.
2: A tam najdete všechny termíny nejbližší. No a je to prostě tak, že máme... Není to takhle, není to naše poezie, jo? My,
1: jo, nepíšeš, neskládáš poezie? Ne, vůbec?
2: Ne. Nějak to není ve mně. Vlastně radši ty věci, co někdo chytřejší a moudřejší vymyslel, jako čtu a z toho si beru.
1: Interpretuješ teda raději, ano.
2: Takže tam máme opravdu velikány naší prostě poezie, pana Seiferta, Skácela, Hraběte, Blatného, tak jakože prostě vyzobáváme z každého a je to vždycky v nějakých takových blocích a zároveň teda mě i bavilo o nich tak jako číst ty věci bokem, vlastně ty lidi poznávat jako lidsky, takže máme korespondence těch básníků, deníky jejich a ono to vždycky tak nějakým způsobem trošku jako odsošní, jo, toho básníka.
1: Když to jmenuje poezie zpátky k lidem, tak to je asi i ten důvod, že to chceš, nemáme si tě asi představovat jako, že jako nedělní chvilka poezie,
2: ne.
1: Kristýna Ryška. Jaroslav Seifert, ne, prostě nějak jako normálně.
2: Trošku normálně, ale to je totiž to, jo, na to si kápla, protože mám pocit, že ta poezie, že se toho trošku jako lidi bojí, že je to prostě co si čemu nebudou rozumět, nebo že tam jsou jisté metafory, které oni jako nezvládnou, ale já vždycky jako vlastně na začátku říkám, že jednak to poezie podle mě není o porozumění, je to o nějakém pocitu, emoci, něco, co nám prostě připadne podobného, čemu rozumíme, aniž to vlastně umíme popsat slovy, ale ti básníci to uměli vlastně dát do těch, jako do té zkazky vlastně. A my vybíráme opravdu jako poezii, která není těžká, která prostě je čímsi nám blízká. A já vždycky říkám, že pokud tomu rozumím já, tak je 100% šance, že tomu rozumí všichni, prostě kdo tam přišli ten večer. Taky tam máme zhudebněnou poezii, protože ten Ondřej, ten kamarád, muzikant, tak zároveň je prostě skvělý jako skladatel.
1: Hudebník, ano, že to...
2: Hudebník, takže...
1: To prostě... I zpíváš ty některé?
2: Taky. Jo. No.
1: Máš nějaký třeba... Nemusíš, není tako záměrně, že bys tady to musela, teď není na to třeba ta chvilka, ale může být nějaký oblíbený tvůj verš, nějaký místo, na který se těšíš, že tohle budeš číst, tenhle obraz je ti třeba blízký častěji od někoho, nebo si ho takhle nevybavíš?
2: Ono je to vlastně vždycky jiný ten večer, že co teda vím, na co se těším, a to mi přijde, že má vždycky takovou, jako, že to tak jako zhostne v tom publiku, tak uvádíme i valašského autora Ladislava Nezdařila, který vlastně bydlí, nebo bydlel teda asi 100 metrů teď, kde bydlím já, takže vlastně kolem toho domu pořád chodím. A to je taková jako syrová poezie a já to tak nějak asi tomu jako rozumím úplně nejvíc, mám pocit. Takže když to vlastně říkám, ano, je to i ve valašském nářečí, tak ty lidi vždycky tak jako se trošku propadnou, že tam mám pocit, že tam to jako uhodí, jako jo, velmi. A to jsou takové...
1: Nevíš to teď z paměti pro příklad, jakože bys nám ho představila dvěma řádky.
2: No, jasně. Buraju našu starou pec, čas ho tolik vzal, ve světě nikde přec jsem se tak neohřál. Jo, jakože je to vlastně
1: krásný.
2: To jako nostalgie s tím způsobem, je to i spojení s tím valašském a...
1: Jo, je to tam, moc hezky. Je to tam moc hezky. Kristýna Ryška dnes na Dvojce nám recitovala a budeme si ještě povídat. A víte co, možná za chviličku o tanci. Hm?

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Povídáme se s herečkou Kristýnou Ryškou a snažím se vám ji představit možná takovými jinými cestami, než jsou ty úplně prvoplánové. Takže poezii jsme tu měli, bydlení úplně mimo Prahu, v pocitu, kde mám domov. No a ta třetí věc, a to patří i k Rožnovu, to je folklor. Ještě jsem navíc slyšela, že nějak tvůj manžel je nějak přes folklor. Nebo co?
3: Je.
2: Ten, jo, taky.
3: Ten vede soubor.
2: Takže ano, takže tam je pořád nějaký
3: hodně aktivní.
2: Ano, a teď to se mi dostaneš tomu folkloru, jo, v dětství, to tě nemohlo nelíznout. Mm-hmm. Ale jak se to jako slučuje s tím, že by ses hrozně ráda jako dostala k tancování a dělala street dance? Jestli takový není trošku jiný druh tancování.
3: No je, jestli
2: že je. Tak pověz nám ty a tancování.
3: No já teda jako miluju tanec. A ten folklor samozřejmě, jako mám pocit, že v Rožnově každá holka prostě od malička.
2: Bylo to povinný?
3: Nebylo to povinný, ale tam, já nevím teda, jak doznáte Rožnov, ale my tam máme prostě skanzen, Valašské muzeum, to je takový nádherný vlastně, nádherné muzeum se starýma dřevěnicema a tam se co chvíli v létě konají nějaké jako vystoupení, akce, festivaly a tak. No a na tom pódiu tam před tancují ty holky v těch nádherných barevných krojích. A tam prostě ta čtyřletá Kristýnka pod tím pódiem stojí a říká, Ježíš, takovouhle sukni já bych taky chtěla strašně. Takže jak k tomu dojít, je, že začnete chodit do toho souboru a já si úplně živě vlastně pamatuju, jak člověk má takové ty momenty, jakože já nevím, přesně víte, co se stalo 11. září 2001, jo? Jakože kde jste byli a tak. Tak to já mám ve chvíli, kdy jsem vyfasovala kroj. A šla jsem si ho prostě oblíknout k babičce, protože měla velké zrcadlo přes jako stěnu, tak tam jsem si ho oblíkla. Tam jsem prostě asi 5 minut na sebe nevěřícně koukala, že mám ten dospělácký kroj. Tak to jsou ty momenty, prostě si myslím, které jako potom znamenaly nějakých, kolik nevím, 10 let aktivně prostě v nějakém jako folkloru. A na to se samozřejmě navázala konzervatoř s nějakýma dalšíma tancema, se základy baletu, pak v divadle samozřejmě musíte nějakým způsobem vykazovat nějaký pohyb. A baví mě to jako velmi, a street dance teď vlastně do toho spadá, tak nějak jako co teda ještě bych mohla. A máme v Rožnově skvělou prostě Eriku, která vede malé děti, dospělé, všechny. A já jsem se tak nějak k ní jako probojovala, abych taky to prostě
2: už chodila.
3: No takhle, byla jsem na jedné hodině, protože dát dohromady termíny je prostě strašně těžký a já ji úplně nechci vycucávat, takže čekám na příležitost. Ale měla jsem tak jako pár jenom takových vlastně choreografií, ale říkala jsem si, tak tohle taky musím zvládnout.
2: Někam se ti dostalo do profese, ať už v minulosti divadlo, nebo z toho, co jsi dělala za projekty, že jsi ten tanec, že se ti hodila ta schopnost tančit, pohybovat se?
3: Jako
2: profesně, že jsi to někde vyloženě využila? Nějaké roli? Nebo ne?
3: Já jsem jednak na začátku, když jsem byla v Českém Těšíně v angažmá v divadle, tak tam vznikaly v té době hodně jako muzikály, že byly oblíbené, takže tam se tak nějak jako tam se muselo tancovat a je pravda, že muzikály prostě já bych to třeba strašně ráda chtěla dělat, jo, ale nejsem ten trojsložkový prostě herec, abych jako dobře zpívala.
2: Jak to ty jsi nám řekla, že zpíváš?
3: Vidíme, no
2: že
3: dobře, ale pořád to není podle mě na té úrovni, abych jako, abych za to mohla brát peníze takhle, jako jo, že no, jsou na to lepší prostě zkrátka, ale velmi by mě to bavilo dělat. No ale teď jsem ti utekla z otázky. Jo, a potom jsem ještě dělala v Praze v jednom spolku Body Voice Band a tam jsme vlastně rekonstruovali představení F. Buriana Vojna. A to bylo čistě taneční, takže to se zručilo taky.
2: Ty jsi mi teď hezky nahodila ta divadla, protože jsem se dívala na toto aj plejádu, teda divadelní, tam Těšínské divadlo, je tam Národní divadlo Moravskoslezské.
3: Pokud tam bylo Národní, tak to byla Praha, ale to byly hostovačky.
2: A to byly hostovačky, protože, no vidíš to, tak to tam, no tam jsou tam i spousta bludů na tom internetu, fakt tam psali i Moravskoslezské. Ale prostě klasická divadla, tomu směřuju, a pak spousta takových jako alternativnějších vlastně scén tady v Praze, což je fajn, to je hrozně zajímavý, takový jako rozstřel, který ne u každého vidím. Jo. Co to je jako za touhu v tobě, jako co chceš teda divadlem vyprávět, že ti nebrání nedržet se nějakých zaběhlých standardů, řekla bych.
3: Ono to taky mělo nějaký svůj vývoj. Já teď tím, že teda žiju na východě, tak divadlo prakticky nemůžu dělat. Takže teď už ho dlouho nedělám. Ale To, o čem ty mluvíš, tak já jsem si myslela, nebo ještě na konzervatoři jsem opravdu chtěla prostě být herečka těch jako kamenných divadel, protože jsem, myslím, i já jako založením spíš jako konzervativní člověk a jsem tak jako takový ten, no mám vlastně radši třeba ty klasické jako formy a tak. Takže jsem si myslela, že budu vždycky dělat tohleto, což v Těšíně tak nějakým způsobem jako bylo.
2: Tak šlo. Bývá ta klasická
3: přesně
2: scéna,
3: tak. Ano. Tam byly ano, i vlastně, jsem měla skvělé příležitosti a tam jsem se to vlastně odbyla a potom jsem přišla do Prahy, kde jsem natáčela seriál Ulici nějakou dobu. No a pak jsem se rozhodla teda, že abych úplně nezůstala v tom seriálovém dění, protože jsem se vlastně jako herečka zviditelnila tou ulicí, takže jsem neměla na sobě jinou nálepku než tu ulici, tak jsem si řekla, že půjdu do rizika a zkusím se z toho jako vymanit. No, tak jsem se ocitla vlastně na ulici bez ulice a neměla jsem žádnou práci vlastně. Přišla jsem, byla jsem i v té Praze, když přijdete jako z Moravy do Prahy, tak všichni čekají, že tak jsem tady, hrála jsem v tom Těšíně ty velké věci, tak kdo mi dá tu nabídku? Samozřejmě nikdo vám nic nedá, protože tady těch šikovných lidí prostě je hrozně hodně.
2: A divadel je hodně.
3: A divadel je hodně. No a já jsem teda vlastně třeba rok a půl fakt nic neměla. Bylo to těžké období, musím říct. No a pak jsem se tak nějak trošku začínala někam probojovávat a právě přišly první nábídky z těchto těch jako alternativních divadel. Protože to byly spíš takové ty jako kamarádi, no tak hele, nám tady někdo vypadl, tak přijď prostě. Takže já jsem se vlastně dostávala do téhleté alternativní scény takhle a začalo se mi tam jako líbit, protože se otvíraly témata, která zase v těch velkých divadlech se neotvírají a bylo to velmi tvůrčí prostředí.
2: A ty si díky tomu, vlastně, byť jsme se povídali o divadle, otevřela ten rok a půl, řekněme, nějakého evidentně těžšího období, sama si to pojmenovala. Jaký jsi typ člověka, můžeš to už nahlédnout zpětně, jako rozhodí tě to, znejistí tě to, naštve tě to, uzavře ti to tu cestu, nebo co se v tobě děje, co je ta, jako tvůj prožitek takovéhle pauzy, kterou člověk asi po Těšínském divadle třeba nečeká?
3: Je to těžký v tom, že nevíte, jak to bude dál, že? Já kdybych věděla, že třeba za ten rok a půl budu mít prostě práci, která bude pak kontinuální, dejme tomu prostě 5 let, tak si to užívám, to volno. Pro mě nejhorší ta nejistota, co si myslím, že asi pro nás jako všechny v téhle branči, že vlastně nevíte, jak to bude, jako. A už je to lepší, už nějakým způsobem se dokážu vlastně s těmahle pauzama, které mám mimochodem i teď, nějak teda, myslím, jako vyrovnávat. Samozřejmě to i souvisí s tím, že člověk má rodinu, jako a tak. Ale je pro mě těžký to jako nakopnout a přejít to a udělat v sobě tu motivaci, abych byla já tím jako činitelem, nikoli prostě čekat
2: jako
3: na to.
2: Nepodlehla, teď se mi stalo tohle, no. Jako do toho, jo,
3: no, rozumím. No. Já jsem schopná si prostě najít jako jiné zábavy, jiné práce, ale pořád to mám tak strašně ráda a cítím se v tom prostě jako silná, v tom nějakém jako vyprávění, sama i jako pro sebe, že když to nemám, tak je mi vlastně jako smutno, no, potom.
2: Tomu rozumím, i to k herecké práci patří, i o tom si povídáme s herečkou Kristýnou Ryškou dnes na Dvojce.
1: Moci bez nemoci.
4: Další díl pořadu Moci bez nemoci přinese příběh Petry.
5: V den mých 48. narozenin jsem si nahmatala bulku na krku. Po vyšetřeních mi lékařka zavolala, že má podezření na leukémii a že musím neprodleně na hematologii.
4: Nabídneme novinkovou možnost cílené léčby. Nenechte si to ujít.
1: Moci bez nemoci.
6: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
7: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Je to ještě spousta, co se můžeme o herečce Kristýně Ryšce. Takhle se to skloňuje, viď?
2: Jo, ano.
1: Kristýně Ryšce. To je hrozně hezký totiž jméno. Viď, to je několikáté příjmení, viď, tvoje. Tak to, zvyká se ti těžko na nová příjmení? Nebo si Kristýna a cokoliv dál?
2: Mně ne, okolí to bere hůř než já. Mám samozřejmě kamarády, kteří mi stále říkají Maléřko, protože jedno z mých příjmení je i Maléřová.
1: To takové, odkud tohle příjmení?
2: To je...
1: Promiň, tak nevím, něco je manžel, něco bude asi něco jiného.
2: No, je to tatínek. Takhle, jako nerada bych si dostala do toho, abych jsme tady vysvětlovali mé příjmení, protože to úplně není jednoduchá disciplína.
1: Dobře.
2: Ale záleží ne, to dejme tomu za svobodná Maléřová.
1: Dobře, za svobodná, ale nerozená.
2: Nerozená.
1: Děkuji, tak je to vlastně takový krásný tajuplný otazník a myslím, že ženy, ozvláště herečky, by měly zůstat tajuplné, takže za svobodná nerozená Maléřová, stále teď je tu ale Ryška. Tím jsme ale odskočili, protože tě poznáváme, já bych ještě jednu kapitolu chtěla vědět, položím konkrétní otázku a něco z toho vznikne. Rok 2008, snad to mám dobře zapsané s těmi roky, Absurdistan, vyhrála si celoevropský casting, je to asi tvoje první věc, jak vypadá celoevropský casting, kolik je tam lidí, co se tam dělá. A to mohlo být taky možná zajímavý, jestli to je ten nějaký bod zlomu.
2: Je, to myslím si, že v kariéře každopádně.
1: Je jako ta sukínka.
2: Jo, ano, ano, jsou ty momenty. To byl casting, který dělal německý režisér Veit Hellmer po celé Evropě, protože točil film, ve kterém se nemluvilo, tím pádem měl velmi volné ruce v tom, že si vlastně mohlo vybrat jako koho chtěl a dělal ty castingy teda i v Praze a já jsem vlastně už jako nevím, protože jsem ještě byla v Ostravě v té době, jo, ve škole, ale oni ty castingovky často dělají, že právě třeba pošlou prostě mail do školy, je tady tenhle ten casting, kdo chce, přijďte. A tak jsem tam přijela, pak jsem šla do druhého kola, do třetího a ono ještě úplně moc nefungovaly telefony mobilní, takže fakt to bylo přes ten mail, ale na ten mail taky jenom člověk jako šel třeba do kavárny jednou za týden nebo tak.
1: Vy jste si jako casting byl, že jsi nic nehrála, že jste si psali.
2: Ne, byla jsem na tom castingu, to nějak proběhlo, ale takhle, chtěla jsem dojít k tomu, že vlastně mi napsali, že jsi mě vybral, ale já jsem to strašně dlouho nevěděla, až teda jsem šla jako do té kavárny a tam jsem otevřela ten mail, ve kterém už následovaly maily o tom, co si o sobě myslím, že neodpovídám a tak dále. Ale bylo to prostě jenom nedorozumění.
1: Měla říct, vy jste chtěli tichou herečku, co ano. Nemluví, že?
2: Tak to máte se vším všudy. No a stalo se teda to, že jsem měla na ty nějaké první schůzky jako do Berlína za tím režisérem, byly přípravy a natáčeli jsme 2 měsíce v Azerbajdžánu s lidma, které jsem absolutně neznala. Viděla jsem je poprvé v životě ve Frankfurtu na letišti. Moje máma mě jako pustila, což nechápu dodnes. Já jsem měla 22, 23 nebo kolik. Moc jsem ani neovládala angličtinu. Věděla jsem, že na tom place bude 16 národností. A bylo to největší dobrodružství mého života. Jako, bylo to skvělý. Pak jsme točili ještě v Gruzii 2 týdny a pak ten film byl docela úspěšný. Právě jsme s ním jako objížděli takové ty ačkové festivaly. Byli jsme na Sundance v Utahu a byli jsme, nevím kde, v Rize, v Moskvě, takové ty... No bylo to... Ale to já vždycky vlastně si na to strašně ráda vzpomínám, že na to, jak člověk musí pořád být trošku nohama na zemi, jo? Že já jsem právě byla jsem na nějakém tom jako festivalu a je to, tam se o to herce strašně pěkně jako starají, zvláště když je to ten film v té nějaké kategorii, takže vás všude vozí, máte ty krásné jako hotely, skvělé jídlo a to. A pak se vrátíte zpátky do toho Těšína a na druhý den hrajete v Karviné Trpaslíka na 4. Jako. A to jsem přesně zažívala, tohle bylo to období jako. A jste v té...
1: Na ego není nic lepšího.
2: Ne, to bylo skvělý, ale to byla taková průprava. Máte ještě na obličeji silikonovou masku, takže vás nikdo ani nepozná. A fakt to je skvělé představení, mimochodem ono se hraje dodnes, že ti herci jsou opravdu jako na kolenu a takhle tam prostě lozí a potom a vypadají jako trpaslíci. No tak tohle bylo období Absurdistánu, no.
1: To je trošku absurdní stán celý, ta historka, ale děkuju. No samozřejmě, když to pak člověk vidí v kontextu, že takhle to začalo, tak ono i potom ta rok a půl pauza v Praze najednou je samozřejmě do jistý míry možná nečekaný. Logicky si člověk myslí, že tady se něco otevřelo, něco začalo a pak najednou přijde pauza a musí se začít v tom novém světě znovu,
2: jo,
1: ne?
2: Jo, vlastně ano, zase od začátku. Je to pravda, protože já jsem, možná jsem tam měla třeba takovou, jako takové okýnko, kde bych právě využila třeba v té Americe, že jsem i měla nějaké vizitky, na které jsem se mohla jako ozvat nebo tak, ale já jsem na to vůbec jako neměla, jako ten mozek to nějak nechápal v tu chvíli, že teď si říkám, že pokud třeba něčeho lituju, tak je to jako tohodle, jo. Ale ne, všechno prostě je, jak má být, jak se říká, i když to úplně moc mám ráda, tuhle tu frázi. No, ale bylo to takový snový období trochu.
1: Tak jak moc snové období je, že přišla role v seriálu Inspekce a jestli tam byly nějaké důležité novinky a výzvy pro Kristýnu Ryšku, to se dozvíme konečně za chviličku na Dvojce.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Povídáme si s herečkou Kristýnou Ryškou, no a kudy skočit do té novinky, ze které já viděla díl a půl, skoro dva, baví mě to, bavíte mě s Vojtou Dykem. Co pro tebe byl největší přínos na tomhle natáčení? Co si třeba odneseš, že bude případně jednou možná i zlomového? Může být něco, co jsi tady získala poprvé do své zkušenosti, ať už psychické nebo fyzické?
3: Asi je to ta práce se zbraní, myslím si, že nebo nějakým jako ten pohyb v prostoru s tou zbraní, protože jsme měli docela zajímavé právě takové jako lekce na to.
2: Byl to už trošku street dance?
3: No jako ono je, mám pocit, že je to vlastně dost něčím podobný, jo? No přesně, protože musí taky držovat nějaké, jako nějakou tu choreografii a tak a zákonitosti prostě, jak v tom prostoru si pohybovat. Oni i tak nějak zvláštně chodí ti střelci, jo? Když se to tak, oni vlastně mají takovou jako přikrčenou chůzi, tak taky je to vlastně, pořád to vychází prostě z toho těla.
2: A to se všechno učila?
3: Učila, jako řekli nám, jak by to mělo vypadat. A my jsme se pak snažili s Vojtěchem to nějak samozřejmě jako dodržovat, dbali jsme na to, aby to tak jako bylo, no. Ale samozřejmě vždycky v té rychlosti toho natáčení a v těch střízích pak to taky je další věc, jako jo. Ale tak to si myslím, že je asi nejzásadnější věc, protože já až tak moc s kriminálkama nemám zkušenosti.
2: Tě asi i bavilo tohle, ne? Že se dostáváš do poměrně zajímavého prostředí, jo, kriminalistiky, kdy tedy policii, jo, kontroluje policie. To jsme, jo, vlastně ještě nikdy na scéně neměli. Mě to teda velmi zaujalo.
3: Jo, jo. Mě to bavilo v tom, že já tak trošku... Já teda všude vždycky říkám, že nemám vysněnou roli, ale já jednu mám vysněnou, ale ona je tak vlastně utopická, že je nemožná, tak jej klidně řeknu. Já bych si strašně ráda chtěla zahrát Jamesa Bonda.
2: Jo, a oni teď hledají prej nějak.
3: Hledají, no, hledají.
2: A mohli by teď v tom genderovém světě konečně najít krásnou babu?
3: Právě, já si myslím, že teď je ta chvíle. Jo.
2: To by byl Absurdistán.
3: Tak tohle je prostě takový, no, ale tak jak říkám. Ale to trošku souvisí i s tím, že já teda nevím, teď na sebe řeknu takovou věc. Ale jo, Terko, tak já ti dám takovou...
2: Pojď.
3: Já nevím, prostě herci si tak jako, myslím, hrajou všeobecně. A já si třeba někdy, když jedu v autě, tak si hraju na to právě, že jsem ten agent, jako. Nebo třeba, že i když jako jdu prostě v Praze, tak jsem ten agent, jako.
2: Někoho sleduješ? Nebo...
3: No třeba i někoho, no ne úplně sleduju to, ale ono to i spočívá v tom, jakože si strašně moc všímáte okolí. Takže vím, která tramvaj teď přejede, vím, které auto teď odbočí, pamatuju si SPZky, nebo třeba se mi stává, že třeba v Praze, to se mi stalo minulé, jsem potkala během jednoho dne třikrát jednu ženskou. Jo.
2: Ale pozor, ty jsi na svém místě, to možná už někde i nahlaš.
3: Já už jsem se hlásila do služeb, hele. Ne, tak mě to tak nějak jako baví prostě. Jak někdo si poslouchá hudbu, nebo třeba Vojtěch pořád zpívá, tak já zase pozoruju jako okolí. Takže mě to vlastně tohleto, hrát jako nějakou tuhletu ženskou, která se pohybuje v tom jako prostředí a tak nějak jako dělá, že tam není, ale vlastně tam je, tak mi to bylo jako blízké vlastně nějakým
2: Máš nastudovaný
3: způsobem.
2: Dávno.
3: No. Nějakým způsobem je třeba jako vysněná role.
2: To se mi líbí, to je hezký. Je taková tajnoslubná zatím, já viděla jsem ty dva díly, Vojtova postava už v prvním díle je exponované, že si nese nějaké tajemství, což je samozřejmě vždycky přitažlivé pro publikum, že jako soukromně, krom toho, co dělají, co vyšetřují, i to je velmi zajímavý. Martin Finger je vlastně ten třetí do trojice, takové jako té vaší trojky. Má i tvoje postavy potom rozvaně?

0: osobní život, který je, myslím, jako taky dramatickým. No.
1: Já nevím, jestli to už není velké prozrazování, tak když tak to prostě nějak hoď do autu, ale tak samozřejmě všichni budeme čekat, jestli ty a Vojta Dyk jako něco bude, že jo, když máme vždycky v hlavních postavách muže a ženu, jdem se a Mejpísová, prostě to tady lítá v naší zemi. Tak máme tam nějakou vazbu čekat, můžeme takhle, anebo vůbec?
0: Tak nabízí se to, že jo, samozřejmě. Právě. Já, když jsme to natáčeli, tak jsem říkala režisérovi Davidovi Laňkovi, pojďme tam dát víc těch pohledů, diváci se budou dívat, diváky zajímá tohleto. A on, jako co tohleto? No přece ten, jako ten vztah mezi tou prostě holkou a tím klukem. Hele, ale my točíme kriminálku, víš o tom? No ale tak, že jsem jako přesvědčená, že vlastně přeci jenom ty vztahy jako jsou vždycky velmi silným příběhem, že jo? Ale nebudu prozrazovat víc. Myslím si, že teda je to jako překvapivé.
1: Dobře. Přátelé, to je nejlepší možná tečka a navnazení od našeho dnešního hosta, agentky a skvělé herečky Kristýny Ryšky. Díky moc, Kristýnko, za návštěvu. Krásný den.
0: Moc krát děkuji za pozvání.
1: Krásný den všem.
0: Děkujeme.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Ty bys chtěla působit jako bezchybná.
2: Mladinka, světlá herečka. Já už dopředu vím, že to tak nebude.
3: Iva Janžurová, žena mnoha rolí a tváří, očima své dcery, režisérky Teodory Remundové.
2: Tady jsem se narodila. To byl můj první životní skok po hlavě.
3: Dokumentární portrét Janžurka.
1: Tuhle jsou milostní dopisy tvoje.
2: Že já jsem to hned neházela do koše.
3: V sobotu večer na ČT1 a v i vysílání.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
2: Muž, který by mohl být nakažený ebolou, už je v péči lékařů pražské nemocnice Bulovka. Dnes začíná festival Meeting Brno společně se sjezdem sudeckých Němců. Bude oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Americký lékař, u kterého je podezření na nákazu ebolou, už je ve speciálním zařízení v pražské nemocnici na Bulovce. Po 11. hodině večer přistálo na letišti Václava Havla speciálně upravené letadlo, které ho dopravilo z Afriky. Právě tam přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové začali lékaři hned po jeho přemístění do speciálního boxu s vyšetřením.
3: Pacient je bezpříznakový a budeme pokračovat samozřejmě v těch dalších vyšetřovacích postupech a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, ale zatím to vypadá příznivě a uvidíme během následujících dnů, samozřejmě je to krátká doba.
2: Američan zůstane v Česku v izolaci minimálně 3 týdny. Právě tak dlouho může trvat, než se nemoc projeví.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
2: Dnes odpoledne začíná festival Meeting Brno. Letos je jeho tématem heslo Kde domov můj? I proto je součástí 11denního festivalu víkendový sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, poprvé uspořádaný v Česku. Část lidí i politiků s tím nesouhlasí a chystají se zúčastnit protestů na nejméně 8 místech v Brně.
4: První akcí bude odpoledne pietní setkání zástupců sudeckých Němců i 2 Wintonových dětí, říká za pořadatele David Macek.
5: Přichází se doslova obejmout se současnými sudeckými Němci, protože vědí, že jsou to lidé, kteří prošli sebereflexí.
4: Před pietou se mají shromáždit i protestující lidé. Ti svůj nesouhlas vyjadřovali opakovaně, třeba na schůzích zastupitelů.
6: Zvete jenom potomky těch, co nám ublížovali.
4: Na sjezd dohlédnou mimořádně 10 policistů, říká jejich jihomoravský ředitel Leo Štržil.
7: Očekáváme ale, že veškerá shromáždění by mohla proběhnout relativně v poklidu.
4: Pořadatelé festivalu říkají, že respektují nesouhlas lidí, ale nechtějí, aby přerostl v násilí. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Severoatlantická aliance a Evropská unie by se podle českého prezidenta měly navzájem doplňovat a neměly by si konkurovat. Petr Pavel to řekl na úvod bezpečnostní konference Globsec, která začala dnes v Praze. Mezi některými členy obou aliancí jsou ale podle prezidenta Pavla nevyřešené některé neshody.
8: Já jsem přesvědčen, že nastala doba pro to, abychom se snažili tyto faktory odblokovat v zájmu obou institucí a všech zúčastněných států, protože bezpečnost evropského kontinentu by neměla být rukojmím zájmů anebo protichůdných tendencí politických představitelů některých zemí.
2: Česko jako jediný člen Evropské unie nepodpořilo rezoluci valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Text vychází ze stanoviska Mezinárodního soudního dvora. Podle něj jsou země právně zodpovědné za případné porušování svých klimatických závazků. 141 států rezoluci podpořilo, 8 bylo proti. Česko se hlasování zdrželo.
9: Odo Tevi z ostrovního státu Vanuatu, který text navrhl, požádal zbytek světa, aby změnu klimatu, co by zásadní problém naší doby, bral se vší vážností. Rezoluce státy vyzývá, aby plnili mezinárodní závazky a snažili se zbrzdit oteplování a jeho dopady. Podporuje také možnost vést spory o odškodnění se zeměmi, které ochranu klimatu zanedbávají. Proti se postavili třeba Rusko, Irán nebo Spojené státy. Trumpova vláda závažnost změny klimatu popírá. Vědecky potvrzený vliv člověka a závažnost problému letos zpochybnili také český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo motoristé na ministerstvu životního prostředí. Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Ve Státní opeře v Praze dnes poprvé uvedou operu, která patří k nejvýznamnějším titulům 20. století. Dialogy karmelitek Francise Poulenca. Dílo inspirované skutečným osudem jeptišek popravených během francouzské revoluce režírovala Barbora Horáková-Žoly, která v nové inscenaci propojuje historický příběh s tématy strachu, totality a osobní odvahy.
10: Je to opera o strachu a pro mě strach tam hraje opravdu hlavní roli. Není to opera, kde hraje hlavní roli nějaké milostné duo. Nejdůležitější vlastně bylo ukázat, že člověk může překonat sám sebe, když věří v něco většího, než je on sám.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, během dne hlavně na Moravě a ve Slezsku místy přehánky, teploty mezi 18 a 23 stupni, na horách kolem 15. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě 21, na horách kolem 17 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Osovou Býtýšku z kilometru 156 jede kolona kamionů. Nesouvisle pokračuje do zúžení v Brně. Zdržení je na víc než 2 hodiny. Osobními auty pojedete rychleji. Na D5 z Prahy do Rozvadova zpomalte za sjezdem na Zdice. Na 28. a půltém kilometru silničáři opravují vozovku. Zavřený je pravý pruh. Kolona stojí z 22. kilometru a je na půl hodiny. To byly hlavní zprávy. Teď je u mikrofonu Honza Kovařík.
11: 12.06 na chlup přesně, děkujeme Marušce za zprávy a vítám pravidelné hráče a posluchače u dalšího vydání Byl jednou jeden rok. Po krátkém, proč se nepřiznat, vínem inspirovaném výletu na Moravu jsem zpátky na značkách a rovnou říkám, že v hledaném roce bych se na takový výlet nevypravil, neboť jsem byl přesvědčený pivař, ale jinak to byl krásný rok. Já vím, vždycky záleží na úhlu pohledu a na tom, kdo vzpomíná. Já jsem si užíval mnoha nových radostí, přátel, situací i možností, snažil jsem se to všechno nějak vstřebat a přitom nestratit ze zřetele svůj hlavní cíl. Něco, čeho byste se mohli chytit? Planeta Země měla v tom roce přesně 5 miliard obyvatel. Všichni víme, že to je jen demografický odhad, to ale nezabránilo Organizaci spojených národů, aby 5 miliard obyvatelem planety jmenovala Chorvata Mateje Gašpara. No a když už jsme u těch čísel, toto vydání pořadu Byl jednou jeden rok je 993. a v hledaném letopočtu se vyskytuje jedna z těchto číslic. A propo, nezapomeňte, že 1. června vysíláme speciál s pořadovým číslem 1000. Kdo se považuje za superhráče, pište mi na známé kontakty, na kterém telefonním čísle budete v pondělí 1. června poslouchat, třeba zavolám zrovna vám. Pište v době našeho pořadu, tam, kam posíláte své tipy. Dvojka@rozhlas.cz anebo SMS-kou na 702 222 220.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
1: na Dvojce.

0: Love changes everything, láska mění všechno, necelých 12 minut po 12. jako první nápověda pro dekádu, kterou hledáme. Ani v tom zatím nemáte jasno, někteří z typujících zmiňují pozdní osmdesátky, jiní zase rané devadesátky. Tak to bude možná dnes těžší, než jsem plánoval. Pojďme k další nápovědě. Možná jste o něm slyšeli, možná někoho teď překvapím. Ti, které jsem vedl v rámci dne otevřených dveří, o něm slyšeli určitě. Prvním držitelem Oscara z Československa byl dětský herec, člen Dismanova rozhlasového dětského souboru Ivan Jandl. Jako malý chlapec totiž zazářil ve filmu režiséra Cinemana Poznamenaní. A my jsme takto na jeho úspěch na Oscarovém ceremoniálu 1949 před několika lety vzpomínali na Radiožurnálu.
1: To Ivan Jandl for the outstanding juvenile performance of 1948 in The Search.
2: Ivana Jandla role malého chlapce proslavila. Film se zabýval poválečnými osudy dětí zavlečených za druhé světové války na území nacistického Německa. Snímek je o hledání. Po Ivanovi pátrá jeho matka a malý chlapec nechápe, že s ní nemůže být. Režisér Fred Cineman Ivana objevil v Dismanově rozhlasovém souboru.
3: Zúčastnil se zkoušky Dismanova souboru, no a tam mě taky mimo jiné slyšel, no a tak jsem se dostal do toho Švýcarska, kde se potom teda nějak ten film točil.
2: Vzpomínal Jandl v 60. letech ve vysílání Československého rozhlasu, kde pracoval jako hlasatel. Tehdejší režim jeho slávě nepřál. Úspěch v zámoří brali komunisté jako provokaci. Na předávání Oscarů nesměl a režim mu další role odpíral. Nakonec musel Jandl skončit i v rozhlase.
0: A jak souvisí osudy Oscarového herce s rokem, který dnes hledáme? Inu, hledáme rok, kdy se životní příběh pana Jandla uzavřel. Trvalo ale dalších 30 let, než se herecké asociaci podařilo zorganizovat přesun jeho ostatků tam, kam nepochybně patří, tedy na pražský Vyšehrad. Právě při té příležitosti jsme na něj i na Radiožurnálu vzpomínali. Víte, který to je rok? Tak pište, tipujte, anebo poslouchejte Hanu Hegerovou.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

čas. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí. Však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Vana plná fialek mnohé z vás vede v úvahách a na časové ose zpět. Přibylo trochu víc hlasů pro 80. léta a já to doplním o pohled do tehdejších prodejen. Televizní pořad Aktuality se snažil v té době kriticky mapovat, jak jsme na tom se zásobováním, a tak v květnu našeho roku vyrazili se štábem do speciální prodejny zvukové techniky Tón na Pražské národní třídě. Natáčeli s vedoucím prodejny, který zde působil už 16 let, a tak chápu, že odpovídal si s tím nadhledem.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, vaše přání.
2: Já bych prosil jednu stereofonní nahrávací šňůru.
3: Bohužel nemáme, nevíme, kdy se dočkáme.
2: Magnetodynamickou vložku do gramofonu.
3: Jak bys měl?
1: Ano, takhle to bývalo. Máme tu ještě jednu ukázku z archivu České televize ke stejnému tématu. V reportáži mluví vedoucí nákupu generálního ředitelství obchodu průmyslovým zbožím Praha Michal Cikánek. O čem? Pochopitelně, že o nedostatku, konkrétně rozhlasových přijímačů.
4: Tuto situaci bych mohl dokumentovat na rozhlasových přijímačích, kde ve srovnání s loňským rokem se snižují dodávky pro obchodní systém OPZ cca 40 000 kusů.
2: Do jaké míry tady jsou kryty vaše požadavky?
4: Například v položce rozhlasových přijímačů je celková potřeba trhu zajišťována dodávkami z Tesly jen tak zhruba z jedné třetiny.
2: Dovezete ten zbytek ze zahraničí?
4: To se samozřejmě snažíme a musíme si ovšem uvědomit, že narážíme i na exportní kapacity zahraničních dodavatelů ze socialistických zemí a dovoz z nesocialistických států je limitován devizovými prostředky.
1: Ano, ano, devizové prostředky. Také já jsem někdy tou dobou pochopil, že když budu chtít opravdu koupit to své vysněné dvojče, rozumějte dvojkazeťák, budu muset někoho ze svých spolustudentů ukecat, aby mi prodal nějaké bony. Ano, měl jsem tehdy zahraniční spolužáky. Vzpomínáte, v kterém roce jsme poslouchali Pet Shop Boys? Kdo si troufne mluvit o tom do rádia, může vzít do ruky telefon a vyťukat 22 155 25 25. Rád si s vámi poklábosím o tom, jak jste se v hledaném roce měli.

0: Byl jste pivař, že by vysokoškolská éra, píše mi Eva z Jizerek, já tou dobou na koleji Větrník poslouchala kazetu s Hanou Hegerovou. No ano, kazeta, vysokoškolská kolej, hned v sousedství, jmenovala se Hvězda, to všechno sedí, Evo. Teď jde jen o to, který z těch roků, které typujete, by to mohl být. Eva píše 87, 88, mohl by to být klidně i 89, jak tady typuje jeden nepodepsaný typař. Uvidíme, jak to vidí na telefonu vyčkávající Karel, který se ozval z Vrchlabí. Já vás zdravím, Karle, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jak to vidíte s tím rokem?
1: Asi chcete slyšet tip, tak já to vidím na rok 86.
0: Ano.
1: A jako samozřejmě rozhodl jsem se, nebo navedla mě k tomu Hana Hegerová.
0: Vana plná fialek.
1: Byla plná fialek, takže desku mám doma.
0: Ano.
1: A je to nádhera, je to jedna z nejhezčí, kterou si můžu pustit každý den.
0: Rozumím.
1: No a v té době střední škola, no.
0: To jsem se chtěl zeptat, kolik vám bylo, co jste prožíval?
1: Bylo mi 15.
0: 15, to už se člověku...
1: Jestli to byl 86. rok, jako typu, že jo.
0: No proč by nebyl?
1: 15 a byl jsem na střední škole v Klatovech.
0: Výborně. Na které střední z těch klatovských?
1: Zemědělská.
0: Prima, dobře. Byly tam hezký holky?
1: No, samozřejmě.
0: To je dobře, to rádi slyšíme. Tak fajn. Karle, píšu si 1986, děkuji, že s námi hrajete a díky, že jste se ozval. Vydržte.
1: Samozřejmě, rád poslouchám a díky za pořád, zdravím všechny posluchače.
0: Děkujeme, mějte se fajn.
1: Naslyšenou.
0: Rozjíždí se další hudební nápověda Petra Janů, Ještě se mi smějí, z kterého je asi tak podle vás roku.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Na dvojce.

Smát se vám rozhodně nebudu, ať už píšete cokoliv. Jana mi vyčinila, domnívá se, že jsem lemtal pivo dosti brzy, tedy pokud je to rok, který typuje ona, je mírně zmatená tím telefonátem a typem pro 86. rok. Nina naopak, rozjasňuje se mi, ještě se mi smějí, to je přece předělávka z Top Gunu, to je 86. rok. Vím to, byl to první francouzský polibek, který jsem v televizi viděla a byla jsem z toho úplně paf. No, předělávka písně mohla trvat tak rok, dva, takže by to mohl být 88. No nevím, děvčata. V každém případě vím, že je to rok, kdy zemřel první držitel Oscara z Československa, Ivan Jandl. V prodejnách s elektronikou byl zoufalý nedostatek všeho možného. A taky za pár minut vyrazíme na jeden sjezd, který se v tom roce konal. Ne, nemyslím teď lyžování. Sjezdy pořádali nejen vládnoucí komunisté, ale třeba i spisovatelé nebo dramatičtí umělci. A dramatické to občas bylo.

0: Vlaštovka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 23. května v Litomyšli.
3: Konají se tam totiž gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rittigové.
4: Přijďte ochutnat Doudlebův reginák do naší dvojkové kavárny na náměstí.
2: A nebo si nás pusťte v rádiu ve vysílání od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
5: Socher slaví 100 let.
6: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na dvojce.

0: 87 nebo 8 jsou převažující typy v posledních minutách. Kdo ví, rozhodně 5. května hledaného roku se sešli českoslovenští dramatičtí umělci na svém sjezdu. Jestli čekáte formální setkání plné planých řečí, tak vás tentokrát vyvedu z omylu a budete překvapeni, stejně jako tehdejší delegáti, když se k mikrofonu postavil národní umělec, nesmírně populární herec pan Miloš Kopecký. Pronesl totiž velmi ostrý projev, z něhož vybírám alespoň kousek.
1: Jako je umění včas přijít, je i nemenší umění včas odejít. Vy, mnozí z vás, kteří jste uměli včas přijít a splnit své poslání, jež bylo nezbytné, a tudíž je stále úctyhodné, musíte první pochopit, že váš čas vypršel. Ten, kdo to pochopí, odchází možná někdy tragicky, ale vždycky důstojně. Vy, kulturní protagonisté včerejška, jeho hlavní aktéři, nedopustte už ve vlastním zájmu, aby na vaši minulou činnost, v níž bylo mnoho dobrého, padly další a zbytečné stíny. Odejde tedy včas, to je hned, může vám být ještě poděkováno. Neučiníte-li tak sami, z vlastní jasnozřivosti, odejdete sice o něco později, ale odejdete, nepochybujte o tom stejně. Jenže ne už důstojně, ale jako komické figury.
0: Víte, v kterém roce šokoval Miloš Kopecký na sjezdu dramatických umělců? Zavolejte mi 22 155 25 25.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Projev Miloše Kopeckého zaujal, Přemek píše, mám ten projev na kazetě, to by mohl být 86. Tom zase slyšel úryvek z Kopeckého projevu na Svobodné Evropě a typuje kousek před koncem bolševika 1988. Na telefonu je Jana, dobrý den Jano.
1: Dobrý den.
0: Srdečně vás vítám, mezi typujícími pořadu byl jednou jeden rok, řekněte, děkuju. Jak to dneska vidíte.
1: Já to vidím docela přesně, byl to rok 87.
0: A z jakého důvodu je to vaše vidění tak přesné?
1: Musím se přiznat, že jsem se podívala na internet, kdy odešel pan Jandl.
0: Teda, ale víte, že se to nesmí tady v tomhle pořadu to takové nesmí, věci jo. dělat. No to nevadí, já využiju vaší upřímnosti a pravdomluvnosti k tomu, abych zase po čase zopakoval pravidla. Procvičujeme jen a pouze vlastní paměť, takže pojďme se domluvit, Jano, že na těch internetech, víte co, není na to spolech, zejména když se v tom hrabe ta AI. Já vždycky žertuju, že oni si myslí, že to je umělá inteligence, ale ve skutečnosti jsou to citoslovce, která z vás vyběhne, když čtete ty výsledky. Ej, aj. Tak možná je to špatná odpověď, ano. Můžeme se takhle domluvit?
1: No já si myslím, že se můžeme domluvit určitě.
0: Tak jsme domluvení, jste hodná, že hrajete se mnou. Děkuji, že posloucháte, to je důležitější. Příště už to budete vědět. Mějte se fajn, nashledanou.
1: Příště už to budu vědět, tak jo, mějte hezký den, nashledanou.
0: A docela se to hodí. V playlistu je píseň, která je prostě o některých neposlušných děvčatech. Jsme tady!

0: Beata Dubasová a holčičí píseň, teď klukovské téma. Hledáme rok, kdy začala stoupat hvězda gólmana Dominika Haška. Stal se nejlepším brankářem světového šampionátu a také poprvé dostal zlatou hokejku v kulturním domě ROH Dukla v Pardubicích. Logicky u toho byli i zpravodajové Československého rozhlasu. Už tenkrát byl specialistou na hokej Aleš Procházka a tak ho k mikrofonu pozval právě on.
1: No a komu jinému dát slovo v této chvíli, než právě vítězi ankety Dominiku Haškovi. Za všechny naše posluchače tedy gratulujeme.
2: Děkuji.
1: A na úvod taková otázka, který okamžik z letošní pro vás tak úspěšné sezony považujete za nejpříjemnější?
2: Tak nejpříjemnějším okamžikům patřilo poslední ligové utkání s Duklou Jihlava, kdy v prodloužení se nám podařilo dát vítězný gól, a tím jsme se stali mistři Československa. A druhý takový šťastný okamžik letošního roku byl, když jsme ve finálové skupině porazili Kanadu 4-2 a tím pádem jsme věděli, že už z Vídně se bez medaile vracet nebudeme.
0: A já myslím, že hokejoví fanoušci od téhle chvíle definitivně vědí. Kdyby ne, ještě nabízím kromě Dominika Haška jednoho hráče, hráče v podání mé oblíbené skupiny Turbo. Hledejte v tom naše společné západočeské kořeny. Ještě chci poděkovat Viktorovi za zprávu. Honzo, měl jste se zastavit v Tuzexu Kovo na Libeňáku. Stepoval jsem tam s bonama pro vás za 5 pade. Viktore, přesně tam jsem ten kazeťák nakonec kupoval. A kdo ví, jestli jste mi ty bony neprodal vy. Těžko říct. Až se uvidíme, tak si řekneme.

12.54 bude za pár vteřin. Turbo dohrálo mé vzpomínky na pubertální mládí na tancovačkách Západočeského kraje jsou pryč a je čas jít s pravdou ven. Líbí se mi mail od Aleše, který na

Já se ocitl tou dobou na koleji Hvězda v pivní partě, která si říkala Lachout tým, a tedy v prvním ročníku vysoké školy. Tak, zítra zase jiný rok. Na dvojce vás odpolednem provede Iva Bendová. Já se těším zítra ve 12:06.

0: stříbrný vítr na dvojce.
1: Naším hostem bude lektorka Feng Shui a životní rovnováhy Blanka Van Kennen. Co si na vlastní cestě k harmonii tvrdě odžila a odpracovala? Jak si máme vytvořit příbytek na míru, který vyživuje tělo i duši? A proč stojí za to intenzivně vnímat přírodu, vlastní rodovou linii a v neposlední řadě také sny?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
3: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte

0: Přihlaste se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Policie obvinila 20 lidí kvůli machinacím se zakázkami na údržbu městských bytů v Havířově. Nafta za uplynulý týden zlevnila, benzín zdražil a bude oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, teploty do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím se veřejnými zakázkami na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Údajně zmanipulované zakázky se podle policistů týkaly let 2022 až 2023. Obviněným podle Ibeheje hrozí až 12 let vězení.
3: Obvinění se měli podílet na machinacích soutěží o veřejné zakázky v celkovém objemu minimálně 100 milionů korun. Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy spojené s veřejnou soutěží, účastí na organizované zločinecké skupině, podplácení a přijetí úplatku.
1: Podle informací Českého rozhlasu jsou mezi obviněnými zástupci stavebních firem a taky bývalý politik hnutí ANO a ex-ředitel městské realitní agentury Robert Masarovič. Všichni obvinění jsou stíhaní na svobodě. Benzín v Česku za uplynulý týden podražil. Za litr zaplatí řidiči v průměru 42 korun a 84 haléřů. To je o 31 haléřů víc než předcházející týden. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Naopak zlevnila nafta o 40 haléřů na průměrných 40 korun a 96 haléřů za litr. Nejlevnější benzín je ve Zlínském kraji, nafta v Karlovarském. Nejdražší paliva zůstávají v Praze. České zemědělství je podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala v krizové situaci. Řekl to na dnešním sněmu komory v Olomouci. Zemědělci podle něj se potýkají s rostoucími cenami energií, hnojiv i technologií, zatímco ceny komodit klesají. Doležal proto vyzval vládu, aby svolala mimořádnou schůzi a přijala kroky, které zemědělství stabilizují. Stát by podle něj měl taky zmírnit daňovou zátěž zemědělců. Ve věku 92 let zemřel ve Francii Václav Evžen Foché. Českému rozhlasu to potvrdilo jeho okolí. Foché byl synem generála, který před druhou světovou válkou vedl francouzskou vojenskou misi v Praze a odsoudil Mnichovskou dohodu.
4: Po Mnichovu se můj otec cítil zahambeně. Francie měla do té doby prestiž, byť nezaslouženou a neúměrnou svému skutečnému postavení.
5: Popsal Českému rozhlasu před třemi lety syn generála Louisho Evžena Fochera. Václav Evžen Foché se narodil v Československu v 30. letech. Z protektorátu odjel s matkou a babičkou v březnu roku 1939.
6: L'Orient Express?
4: Odjeli jsme s Orient Expressem. Byli jsme ve stejném kupé jako českoslovenští Židé. Když zjistili, že jedeme do Francie, tak nám řekli, že míří do Spojených států a že je to jistější.
5: Václav Evžen Foché dlouhé roky vedl sdružení francouzsko-československého přátelství. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno během dne. Hlavně na Moravě a ve Slezsku místy přehánky, teploty mezi 18 a 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů.
2: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Velkou Bíteš. Kamiony jedou z kilometru 165 až do zúžení v Brně. Levým pruhem pojedete rychleji. Na D1 v Ostravě směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Centrum. V omezení stojí kamion. Na kilometru 358 blokuje jediný pruh. Provoz řídí policie. Kolony jsou v obou směrech. Do Brna se zdržíte až hodinu. A na D5 z Prahy do Plzně před sjezdem na Beroun se na 18. kilometru zastavuje pravý pruh, levý na 22. Provoz brzdí omezení za Zdicemi, osobním autem se zdržíte 20 minut. Tolik zprávy, slovo má Iva Bendová.
8: Ano, dobrý den, 13 hodin a 4,5 minuty, to je přesný čas a startuje čtvrteční odpolední dvojka, ve které už za chvíli potěšíme dalšího příznivce pořadu Kriminálka, protože budeme soutěžit o dva lístky na Kriminálku speciál do Ostravy.
2: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

Už 3. června se kolega Mirek Vaňura se svými hosty podívá do Ostravského domu kultury Akord, protože právě tam od 19 hodin bude kriminálka speciál. Tak jestli byste tam u toho chtěli být, tak máte teď jedinečnou možnost získat 2 lístky. Stačí, když nám napíšete SMS-ku ve znění chci na kriminálku a pošlete svoji SMS-ku na číslo 702 222 220 a prosím, nezapomeňte se podepsat. Kdo napíše jako první, dostane 2 lístky, dozvíte se po ABBě. Teď tedy ABBA a Dancing Queen.

0: Přední severomoravští detektivové a také vyšetřovatelé a samozřejmě Mirek Vaňura. To je složení, které můžete vidět a také slyšet už 3. června v kulturním domě Akord v Ostravě, protože právě tam za váma jede pořad Kriminálka, tentokrát tedy s označením Speciál. No a určitě čekáte netrpělivě, jestli právě ta vaše SMS-ka přišla jako první, tak jmenujete-li se Martin Targoš. Tak ano, já vám gratuluji, 2 lístky jsou vaše, užijte si to a my si teď dáme další muziku. No Guitars, hezké odpoledne s námi.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, milí posluchači. Celý tento týden si v Jeste, ať vám to sluší, povídáme o náhražkách stravy. A dnes náš cyklus uzavřeme. Už víme, že nic nenahradí poctivý oběd u stolu. Ale jsou situace, kdy nám tyhle moderní vymoženosti mohou vyloženě zachránit kůži. No a my si dnes řekneme, kdy se vyplatí mít takovou lahvičku v záloze a kdy je to naopak jen zbytečné vyhazování peněz. Ve studiu je se mnou opět nutriční terapeutka Veronika Pourová. Krásný den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Komu byste vlastně tyhle náhražky s klidným svědomím doporučila? Existuje typ člověka, pro kterého je to spíš benefit než zdravotní riziko?
3: Tak já v tom nevidím úplný problém, pokud se tím člověk nesnaží nahrazovat celá jídla pravidelně. Ale pokud to vezmeme jako takového pomocníka, který nás zachrání v nějaké situaci, kdy se nemůžeme klasicky najíst a jinak bychom byli ohladu, tak je to určitě lepší, než být ohladu. Takže třeba nějakému moderátorovi konference, který si vždycky jenom odběhne sednout na 5 minutek a pak musí zase být přítomen a mluvit, takže nemůže něco tam kousat. Doporučila bych to klidně třeba maminkám, které se vrátí z porodnice a nemají kapacitu na to si chystat jídla, tak tohle to nám zase může pomoct doplnit dostatek energie, dostatek bílkovin po nějaké časově omezené období, kdy to v podstatě jinak nejde nebo by to jinak bylo příliš náročné.
2: V jakých konkrétních životních situacích nás může taková tekutá strava skutečně zachránit a být nám dobrou oporou?
3: Tak ono i po nějakém úrazu nebo trhání zubu to můžeme využít, ale já osobně třeba potom opravdu sahám po tom sippingu z lékárny, který lépe kopíruje ta oficiální výživová doporučení a ty referenční hodnoty jednotlivých živin, protože ti výrobci těch komerčních produktů často zbytečně omezují třeba ty sacharidy a bývá jich tam opravdu minimum.
2: A ještě mě napadá, Veroniko, hodí se to třeba jako lehká a skladná strava na nějaký náročný trek do hor, kde člověk v batohu počítá každý gram?
3: Tady to může být taková situace, kde to využijeme, zvlášť ty práškové formy, které stačí zalít vodou, kterou si načepujeme někde ve studánce, takže tam to opravdu může být nápomocné, ale ono i pro horolezce se vyrábí už spoustu druhů třeba liofilizovaného jídla, kdy v podstatě uvaříme třeba těstoviny s kuřecím masem a zeleninou a celé to vysušíme mrazem, takže potom máme jako to klasické jídlo a ono si potom zachovává i větší spektrum těch živin zase z té přirozené formy, nemusíme je tam dodávat uměle.
2: No to jsou věci. Moc krát děkuji, Veroniko. Milí posluchači, to je pro tento týden vše. A pokud jste třeba nestihli všechny díly, tak je najdete na webu a v aplikaci Můj rozhlas. My se na vás těšíme zase příští týden od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Krásný den vám přeje Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: La Isla Bonita, Madonna doznívá ve 13 hodin a 26 minut. No a my se teď v odpolední dvojce podíváme na jednu kuriozitu pro milovníky historie i netradičních sběratelských kousků. V Paříži dnes půjde do dražby něco opravdu neobvyklého. Schody, které kdysi vedly doslova do nebe. Jde o původní část točitého schodiště z Eiffelovy věže. 14 kovových schodů dříve spojovalo druhé a třetí patro slavné pařížské dominanty.
1: Když takhle zaklepu, tak je slyšet, že schodiště je ze železa, měří na výšku 3 až 4 metry, po obvodu vede zábradlí a uprostřed tohohle točitého schodiště vede pilíř a na něm je plaketa a na ní se píše, že tohle schodiště je původní z roku 1889.
2: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy. Takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval druhé a třetí patro. Jde o původní schodiště, kterým prošly stovky lidí při světové výstavě. Pohybovali se přitom ve výšce zhruba 200 metrů a bylo tam jen tohle zábradlí.
1: Sabrina Dolaová je z aukčního domu Arcurial. Nabízené schodiště bylo součástí 160-metrového kusu, který byl rozdělený na 24 menších částí. V roce 1983 tuhle část dražbě koupil francouzský podnikatel, který chtěl zůstat v anonymitě.
2: Schodiště si ponechal celé ty dlouhé roky, uchovával ho ve skladu, takže v dobrém stavu.
1: 4 kusy schodiště vydražené na začátku 80. let získala francouzská muzea, mezi nimi například Musée d'Orsay nebo Muzeum historie železa v Nancy. Další kusy směřovaly do zahraničí.
2: Několik kusů skončilo ve Spojených státech, jeden z nich například u Sochy svobody. Autorem její železné konstrukce byl Gustav Eiffel. Další části schodiště směřovaly do Disneylandu, do jedné restaurace v Kalifornii, do New Yorku a do Kanady.
1: Sabrina Dolaová už v minulých letech prodala několik kusů schodiště z Eiffelovy věže. Zatímco v původní aukci z 80. let bylo hodně majitelů ze Spojených států, novými vlastníky se stávají zájemci z Asie nebo z Blízkého východu.
2: Všichni znají Eiffelovu věž. Mnoho lidí s ní má spojené osobní příběhy. Je to symbol Paříže a Francie.
1: Vyvolávací cena tohohle schodiště se pohybuje v rozmezí od 3 do 3,5 milionu korun. Nakonec ta prodejní cena může být podstatně vyšší, napovídají tomu předchozí zkušenosti z uplynulých let. Před 10 lety si čínský zájemce koupil podobné schodiště za skoro 13 milionů korun. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Podtitul našeho dalšího dílu Ptáci, zvířata a moji příbuzní. O co jde, vám vysvětlí Jitka Smutná, Antonín Holub, Jiří Hána, Kateřina Soukupová, Tereza Blašková a Jakub Kalián a vezmou nás do zoo.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
2: Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
4: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
5: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

Pandořinu skříňku, tedy hudební, právě teď otevřela v rámci dnešního odpoledního vysílání kapela OMD. No a my se podíváme na to, co nabídne dnešní káva o čtvrté. Nákupem oblečení jeho příběh zdaleka nekončí. Naopak, právě tehdy začínáme rozhodovat o tom, jak dlouho nám vydrží a jakou stopu po sobě zanechá. Které chyby děláme už při samotném výběru třeba nových kalhot, trička nebo kabátu. Jak často prát oblečení, které není viditelně špinavé, a proč velmi často už nikdy nebude tak hebké, jako když ho přineseme z obchodu. A nebo co se děje s textilním odpadem, tak to jsou otázky, na které odpoví právě dnešní káva o čtvrté a také Ladislava Zaklová, odbornice na spotřebitelské značení oděvu. Ptát se bude Patricie Strouhalová, ale samozřejmě otázky pokládáte vy, tak nám je posílejte na dvojka@rozhlas.cz. No a teď už se podíváme do české hudební scény. Michal Prokop a kapela Framus a kolej Yesterday.

0: Pravdu v médiích objevuj, lži snadno odhaluj. Tak to je motto olympiády mediální gramotnosti. Celostátní soutěže pro základní školy, jejíž finále se bude v Praze konat už zítra. O zajímavé ceny se utká 110 žáků ve třech kategoriích, no a celkem se do soutěže letos zapojilo zhruba 52 tisíc dětí. My už jsme ve spojení s jedním z jejich organizátorů, Nikolasem Ivanovem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: Já už jsem v úvodu naznačila, co je cílem výuky mediální gramotnosti, tedy objevovat pravdu a odhalovat lež v médiích. Jak se to učí? A mimochodem, mohlo by se to hodit i spoustě dospělých?
1: Určitě. My věříme v to, že to není obiflování znalostí. Proto to, co se snažíme právě v olympiádě mediální gramotnosti dělat, je za prvé dávat lidem nástroje, žákům nástroje k tomu, aby věděli, jak například mohou odhalit, že je nějaká fotka vygenerovaná umělou inteligencí, nebo aby mohli si ověřovat informace. Ale je to obecně o tom nastavení mysli, že chtějí vědět, kdo zprávu vytvořil, proč vlastně vznikla. A my věříme v to, že obecně kritické myšlení je něco, co potřebuje každý, ať už je to doktor, který si potřebuje kriticky číst studie a grafy, nebo právník, který musí pochybovat nad tím, jestli ta legislativa, která nyní existuje, je ta nejlepší možná. A proto věříme, že právě tím, že učíme lidi kriticky myslet, uděláme to nejlepší i pro ten budoucí svět umělou inteligencí a s čím dál tím větším počtem informací a technologií obecně.
0: Vy už jste to naznačil, ale pojďme se na to podívat zblízka, jak vlastně soutěž v mediální gramotnosti vypadá a co tedy na ní finalisty zítra čeká.
1: Zítra na ně čeká jak psaný, tak ústní test. V tom psaném budou muset vyjádřit svůj postoj, protože my si myslíme, že je důležité, aby to nebyl jenom kroužkovací test, kde budou typovat, jestli je to A nebo B, ale aby opravdu byli schopni obhájit svůj názor. Proto je možné, že se tam objeví klidně nějaká otázka, která se nyní řeší třeba v médiích, například koncesionářské poplatky. A my budeme chtít, aby prokázali tu znalost toho, že ví, jak fungují média, ale zároveň jsou schopni zaujmout nějaký postoj a ten si obhájit.
0: My nikdy netestujeme,
1: jestli je ten názor správný, ale právě v čem je to unikátní je, že olympiáda mediální gramotnosti nemá správnou odpověď. Má jenom to, že žáci jsou schopni jít do hloubky a obhájit si svůj postoj.
0: Docela by nás určitě zajímalo, jak odpoví, nebo případně jak by odpověděli na vámi tedy zmíněnou otázku. Mimochodem mě zaujalo, že vy jste předseda debatního spolku, co si budeme povídat vzhledem k tomu, kolik děti v současnosti tráví času na sociálních sítích, umí vlastně ještě debatovat a mají o to zájem?
1: My věříme, že ano. My si myslíme, že problém je, že to sledujeme například i v té olympiádě, že čím dál tím více dětí věří některým autoritám, které nejsou nutně vždy pravdivé, například umělé inteligenci, což znamená, zeptám se na otázku z olympiády mediální gramotnosti, protože školní i krajská kola jsou online, protože my chceme, aby uměli pracovat s těmi nástroji, které jsou online a které budou mít i v reálném životě a poté například papouškují to, co jim ta umělá inteligence odpoví, což si myslíme, že je právě špatně a na to připravujeme i v té olympiádě ty žáky, aby toto nedělali. Ale s tou debatou je to komplikovanější. Myslíme si, že debata je hrozně důležitá, i proto ta ústní část zítra bude debatní, což znamená, že každý dostane jedno téma a zaujmou pozici pro nebo proti, která jim bude vylosovaná a budou muset reagovat na sebe a vidět, jak se jejich argument vyvíjí v té debatě. A myslíme si, že debatování je důležité pro děti obecně, i proto jsme rádi, že například kolegové z Asociace debatních klubů se tomu věnují ve formě soutěžní debaty, ve které žáci mohou jezdit i na debatní turnaje a aktivně diskutovat o tématech.
0: O zítřejším finále olympiády mediální gramotnosti, tedy celorepublikové soutěže žáků základních škol, nám teď víc za její organizátory pověděl Nikolas Ivanov. Moc děkuji, ať se to zítra podaří, ať si to užijí hlavně soutěžící a samozřejmě vy taky. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Děkuji moc a naslyšenou.
2: Odpolední dvojka
3: dnes s Ivou Bendovou.

0: Posloucháte Odpolední dvojku, je čtvrtek s datem 21. května a zatímco můj afirmační kalendář, který mám na stole v kanceláři na dnešek, hlásí přeji druhým hodně štěstí a vím, že je ho spousta pro všechny, tak Halina Pavlovská se na dnešní den podívala z hlediska historie.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: 21. v roce 1844 se narodil Henri Rousseau, naivní francouzský malíř, kterému přezdívali celník. Pracoval totiž jako celník, který kontroloval zboží na hranicích Paříže. Rousseau maloval džungle, ale nikdy v žádné nebyl a taky neměl žádné výtvarné vzdělání, takže měl trochu potíže s perspektivou, se stíňováním i s proporcemi. Jeho obrazy působí jako sny. Malovat začal až ve 40 a byl často zesměšňován, ale později se jeho obrazy staly slavnými a získal obdiv i mnoha slavných malířů. Třeba Pabla Picassa. Rousseau mi připomněl Jules Verna nebo Karla Máje. Ti taky při své tvorbě pracovali pouze na základě své fantazie, na základě map a knih. Nikdy nebyli ani ve vesmíru, ani pod mořem, ani na divokém západě. Přesto jejich tvorba přežila jejich smrtelné životy a žije dodnes. No a to mě inspirovalo k myšlence. Když nemáte dost zdraví ani peněz, tak nikam nejezděte, ale doma o tom sněte.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Moci bez nemoci.
1: Další díl pořadu Moci bez nemoci přinese příběh Petry.
2: V den mých 48. narozenin jsem si nahmatala bulku na krku. Po vyšetřeních mi lékařka zavolala, že má podezření na leukémii a že musím neprodleně na hematologii.
1: Nabídneme novinkovou možnost cílené léčby. Nenechte si to ujít.
0: Moci bez nemoci.
3: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
4: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: V Praze začala konference o světové bezpečnosti Globsec Forum. Zahájil ji prezident Pavel. Soud poslal muže, který týral ženu na Lounsku, na 15 let do vězení. A je oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno. Teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Evropská unie a Severoatlantická aliance by podle českého prezidenta měly více spolupracovat a doplňovat se. Petr Pavel to řekl při zahájení Globsec Fora. Konference o světové bezpečnosti začala ráno v Praze.
6: Petr Pavel řekl v úvodu Globsec Fora, že Evropa pokročila ve zvedání výdajů na obranu, výrobě munice a podpoře Ukrajiny, ale nestačí to. Argumentoval, že obrany schopnosti by skutečně pomohlo, kdyby Evropská unie a NATO těsněji spolupracovali. Dopoledne debatovali mimo jiné zástupci předních technologických firm o rezervách Evropy v oblasti technologií. Místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkunenová řekla, že se Evropanům daří adaptovat umělou inteligenci, ale že je potřeba vyvíjet i vlastní AI modely, trénované na evropských jazycích a hodnotách. Globsec Forum s letošním tématem Globální systémová transformace potrvá do soboty a vystupují na něm přední světoví politici, odborníci nebo zástupci biznisu. Dominik Tesár, Český rozhlas.
5: Krajský soud v Ústí nad Labem dnes poslal na 15 let do vězení muže, který měsíce týral, věznil a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Uložil mu také ochranné ústavní sexuologické léčení. Podle znalců je muž sadista. Trest je souhrnný i za předchozí znásilnění jiných žen. Muž zůstává ve vazbě. Třem spolupachatelům, kteří o věznění poslední oběti věděli, soud uložil nepodmíněné tresty ve výši 6 a 5,5 roku. Rozsudek zatím není pravomocný. Státní zástupkyně a všichni obžalovaní si nechali lhůtu na případné odvolání. Ředitel pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Nemocnice oznámila, že požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD o převelení na jiné služební místo. Ministr mu vyhověl. Masopust chce podle nemocnice dál působit hlavně v oblasti své lékařské specializace a rozvíjet své expertní znalosti. O tom, kam bude přiřazený, zatím ministr nerozhodl. Na pozici nového ředitele nemocnice ministerstvo vypíše výběrový řízení. Správa Národního parku České Švýcarsko může začít sčítat škody po nedávném požáru v okolí Rynartice u Jetřichovic na Děčínsku. O půlnoci skončil zvýšený dohled nad požářištěm, se kterým parku pomáhalo 6 jednotek dobrovolných hasičů. Opravit budou potřeba hlavně cesty a různá lesnická zařízení, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
7: Se nyní pohybujeme na zhruba 10 milionech korun. Pokud jde o cesty, na lesnických zařízeních máme další 1 milion korun. Ještě se ta škoda bude zvyšovat o škody na lesních porostech, které tady shořely.
5: V nominaci českých fotbalistů na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem jsou i Tomáš Chorý a David Douděra. Oba hráče Slavia nedávno vyřadila z kádru po vyloučení a nesportovním chování v derby se Spartou. Trenér reprezentace Miroslav Koubek o Chorém s Douděrou říká.
8: Tak samozřejmě jsem přemýšlel zpočátku, jak si jsem si dělal sám sobě otázky pro a proti. Výsledek znáte, já bych vám položil otázku. Představte si, že by to hráči měli takový nějaký problém národní mustu a vrátili se do klubu. Postavili by je ten klub nebo nepostavil? Ať si každý odpoví sám.
5: V 29 člené nominaci jsou tři nováčci. Christopher Kabongo, Alexandra Sojka a Hugo Sochůrek. Do národního mužstva se po zranění vrací ofenzivní univerzál Adam Hložek.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Je oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, během dne hlavně na Moravě a ve Slezsku místy přeháňky, teploty mezi 18 a 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů.
0: Doprava.
5: Na dálnici D1 se rozjíždějí kolony v Ostravě na kilometru 358. V místě omezení odtáhli nepojízdný kamion. Na D1 je ucpaná na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony zastavují na kilometru 168. Osobní auta o kus dál. Do Brna pak jedou půl hodiny. A na D5 z Prahy do Plzně je kolona. Na 29. kilometru je zúžení. Brzdí se za sjezdem na Beroun centrum. Zdržíte se půl hodiny. Tolik zprávy, pokračuje Iva Bendová.
9: A čtvrteční odpolední dvojka je 14 hodin a teď už 6 minut. Já vám přeji příjemné odpoledne s námi, no a posílám pro dobrou náladu Freddyho Mercuryho.
0: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Jak udělat z matematiky něco, na co se děti těší? A proč by škola měla být hlavně bezpečným místem, kde může každý zažít úspěch? Hostem odpolední dvojky dnes bude letošní vítězka soutěže Zlatý Amos, nejoblíbenější učitelka v Česku, Adéla Langerová ze Zlína. A protože právě probíhá hokejový šampionát, tak možná dojde i na počítání puků a hokejovou matematiku. To vše na dvojce po půl třetí. No a samozřejmě chybět nebude ani po Česku. Na dnešek nám Vašek Žmolík včera slíbil krásné kovářské práce a také orientální zbraně a prý přidá i slavnou historii místa nebo pravěké zemědělce. Už za chvíli, kdy nás opět pozve do Znojma na Jižní Moravě.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Ahoj Vašku.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak kam nás dneska tady zavedeš?
2: Do historického kláštera minoritů ve Znojmě, který už víc než 75 let využívá tamnější Jihomoravské muzeum.
1: No a jeho expozice určitě stojí za návštěvu, když si tam vážil cestu, počítám. Ale ano. Řekni nejdřív, jaká je historie toho místa? Asi i zmíněná budova stojí za pozornost.
2: Tak to určitě. Nachází se totiž jenom kousek od Znojemského hradu a od tamnější slavné rotundy. A původně to býval takzvaný dvojitý klášter.
1: Počkej, dvojitý klášter, co to znamená?
2: No, že v něm pobývali mniši i jeptišky, že byl mužský i ženský. Byl to klášter minoritů a klarisek. Jmenoval se U Matky Boží a na předhradí Znojemského hradu ho založil roku 1271 Přemysl Otakar II. Ostatně mrtvé tělo krále zakladatele tam v letech 1279 až 97 leželo dočasně pohřbeno po té nešťastné bitvě na Moravském poli. V 16. století potom v klášteře vystřídali minority františkáni, kteří za vlády Marie Terezie přistavili i špitál, dnes je tam kafe muzeum. Po zrušení kláštera za Josefa II. Byly ty budovy adaptovány pro věznici a pro vojenskou vychovatelnu, jak to tehdy bývalo. A od roku 1949, jak jsem zmínil, je využívá Jihomoravské muzeum.
1: No a jaká je tady tamní expozice? Co tam uvidíme?
2: Vedle sezónních výstav jsou tam stále muzejní expozice Živá a neživá příroda Znojemská, expozice Archeologie pravěcí zemědělci, Černé řemeslo a taky Orientální zbraně.
1: Tak to vezměme jedno po druhém tady, prosím.
2: No tak si to představ. Po vstupu do expozice pravěkých zemědělců se před tebou otevře takový tmavý prostor úzké místnosti. Na jehož konci je tajemně ozářená replika bohatého hrobu ze starší doby železné. Dominantou té místnosti je 22 metrů dlouhá takzvaná otevřená vitrína, ve které jsou prezentovány nálezy, tedy originály doplněné i zdařilými kopiemi. Rekonstrukcí pece, žárového hrobu anebo hromadného nálezu bronzových předmětů. Každého potom určitě zaujme figurína lučišníka kultury s voncovitým pohárů z pozdní doby kamenné. A jsou tam také interaktivní prvky. Třeba takové pekseso.
1: Tak já jsem ti rozuměla prekseso, je to správně?
2: Je to pekseso, které se jmenuje prekseso, protože to je pravěké pekseso a dětem se líbí.
1: No a tobě se určitě zase líbila Znojemská sbírka orientálních zbraní.
2: Tak to máš pravdu, jsou v ní totiž opravdu nádherné kousky, doslova umělecká díla, třeba pažby pušek vykládané perletí, vzácnými dřevinami, slonovinou a dalšími cennými materiály. Krásné jsou zejména exponáty z někdejší Osmanské říše anebo z Japonska, třeba taková kompletní zbroj a brnění samuraje. V expozici je vystaveno víc než 160 kusů chladných i palných zbraní a je to dar od jednoho osvíceného sběratele.
1: No a co dalšího tě v expozicích Jihomoravského kláštera v tom minoritním klášteře tedy zaujalo?
2: Především expozice Černého řemesla s opravdu nádhernými díly mistrů kovářů z minulých staletí. To znamená mříže, branky, zvonky, klíče anebo vývěsní štíty. Prostě velká paráda. Mnohé jistě zaujme také živá příroda Znojemská. Návštěvníka totiž čeká procházka přírodou, která ho zavede ke skalám a po nich k řece, k rybníkům, kloukám i na vřesoviště a stepy. A za prohlídku konečně stojí i lapidárium na zahradě za klášterem, kde muzejníci mají vysazenou i révu vinou.
1: No tak samozřejmě, teď jsme přece na Znojemsku, to je taková skoro povinnost, ale prozrať, kam nás pozveš v sobotním počasku?
2: No právě do tohoto minorického kláštera ve Znojmě, po kterém mě provedla Monika Frecerová z Jihomoravského muzea, a tak si je projdeme opravdu důkladně.
1: A sraz u poslechu máme jako vždy pozítří v 15 hodin u nás na Dvojce.
2: Ano, přesně tak, těším se.
1: Pozval nás Vašek Žmolík. Díky a naslyšenou zase na Dvojce.
2: Naslyšenou.

0: Možná i vám léčila maminka v dětství bolavý krk mokrým ručníkem, přes který se dával nastříhaný igelitový sáček a na to ještě třeba šála. Ano, kdo by neznal slavný Priznicův zábal. A právě slavný přírodní léčitel a zakladatel vodoléčby je hlavní postavou naší nové četby na pokračování z románu Miloše Kočky Prameny živé vody. V dramatizované četbě o životě díle Vincence Priznice účinkují František Němec, Nina Divíšková, Jan Kačer a nebo Boris Rezner. A tady je krátká ukázka z dnešního třetího dílu.
1: Co jim budu říkat? Nic jsem nestudoval. Všechno mám jen z pozorování přírody, z pokusů na sobě, ze zkušeností. Nemůžu podat žádný ucelený výklad. Sám stojím na začátku, stále poznávám, stále se učím.
2: Jaká je zásada vaší léčby?
1: To je jasné. Povzbudit a posílit životní sílu v člověku. Tělo si pak pomůže samo.
2: Co vám k tomu účelu slouží?
1: Všechny přírodní a přirozené prostředky, především voda. Taková voda, která nutí tělo k vlastní činnosti. A to je především studená voda, která tělo donucuje, aby si vyrábilo vlastní teplo. Právě jim se zvyšuje žádoucí životní síla. Naproti tomu teplá voda uspává činnost orgánů. Ani led není lékem, led je mrtvá hmota, zatímco čerstvá voda je plná živého ducha. Led je smrt, voda je život.
0: Četbu na pokračování z románu Miloše Kočky Prameny života vysíláme na Dvojce v pravidelném čase po 22. hodině. Už odvysílané díly si můžete poslechnout na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas. A teď už Petr Naď.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 28. května v 19 hodin na Státním zámku v Telči.
0: Pozvání přijali farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Tentokrát do Telče.
1: Více na www.rozhlasjede.cz.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Ve třídě prý nestačí jen učit látku, ale hlavně naslouchat dětem. Adéla Langerová ze základní školy Mikuláše Alše ve Zlíně si svým přístupem získala nejenom žáky, ale také titul Zlatý Amos 2026 pro nejoblíbenějšího učitele v Česku. Ve výuce propojuje humor, kreativitu i běžný život. Své nápady navíc sdílí na instagramovém profilu Tak učím já a teď navíc kombinuje školní rok s atmosférou hokejového mistrovství světa. Já už Adéla Langerovou zdravím do zlínského studia Českého rozhlasu. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Já musím říct, že když jsem se dívala na ty vaše příspěvky na Instagramu, tak učím já, tak jsem si říkala, že bych chtěla být také vaším žákem, protože to je úplně jiná škola, než jsem zažila já, a myslím si, že i ta matematika možná by mi jako šla a bavila mě mnohem víc. Prozraďte, já jsem zmiňovala, že kombinujete hokejové mistrovství s tou výukou, tak jak konkrétně?
1: Tak konkrétně dneska jsme to dělali tak, že žáci měli na tabuli dresy hokejistů právě teď z mistrovství světa z jejich čísly a řekla jsem jim například vynásob Voženilka s Kváčou nebo viděl tady ty dva hráče, spočítej hráče, kteří mají bílé dresy, protože to na tabuli máme v našich národních barvách. Dělali jsme na to slovní úlohy nebo jsme poznávali hráče pomocí obrázku, takže já jsem tam dala obrázek koření a oni museli poznat, že to je kořenář, takže dá se to na milion způsobů a tím, že to děti baví, tak je pak baví i ta matematika.
0: Já se vrátím k té soutěži Zlatý Amos, jejíž výsledky vlastně známe tedy od konce března. Jaké to pro vás bylo, když zaznělo vaše jméno, co by vítězky?
1: Neuvěřitelné, ale jako teď opravdu v tom pravém slova smyslu, protože já jsem si myslela, že se spletli, že to je asi nějaký omyl, že zrovna já, obyčejná paní učitelka Zlína, bych mohla vyhrát zrovna něco takového, ale byla to vlastně směsice vděčnosti, pokory, toho, že jsem to dokázala společně s mými dětmi a že si odvážíme tady tu pomyslnou korunku, ale ta nepatří jenom mě, ta patří všem tady z pedagogické profese, jenom já jsem zrovna ta, která ji tento rok nosí.
0: No já bych na vašem místě nebyla tak skromná, protože i učitel, nebo právě učitel, dokáže člověka formovat tak, že na něj vzpomíná do konce života. Já to tak mám třeba se svojí profesorkou českého jazyka z gymnázia, nebo z dějepisu, nebo matikářem. Matika, která mě nebavila, nešla mi, i přesto to byl člověk, na kterého nikdy nezapomenu. Takže skromnost stranou, Adélo, jak se říká. Prozraďte, jak velké děti vlastně učíte?
1: Teď aktuálně učím páťáky, to znamená děti ve věku 10 až 12 let.
0: A jací jako žáci to podle vás jsou?
1: Jestli bych měla mluvit konkrétně o této mojí 25 četné třídě, tak jsou to děti za odměnu, já to říkám všude a budu se opakovat až do toho června, než je pustím na druhý stupeň, že opravdu je to třída, která drží pohromadě, dokážou pracovat jako jeden tým, jsou stmelení a nebo dokážou myslet něco takového, přihlásit paní učitelku do Zlatého Amose.
0: No, udělali to. Vy jste ve finále musela během minuty zaujmout publikum i porotu. Bylo to těžší než běžná hodina před třídou a vlastně jaké zbraně jste proto zvolila?
1: Já bych řekla, že jsem zvolila to, že jsem ukázala, jaká jsem. A asi to zabralo, bych řekla, ale bylo to samozřejmě těžší, protože tím, že s nás tam bylo 6 a všichni jsme úplně z jiného těsta a každý máme co nabídnout, tak to bylo náročné a vlastně ještě to, že jsme třeba měli naučit úplně všechny z toho publika něco za jednu minutu, tak jsem si říkala, ty brďo, no tak to nezvládnu v životě. Vůbec nevím, jestli si třeba to kouzlo, co jsem jim ukazovala, pamatují, ale myslím si, že tam šlo o tu atmosféru, to, že jsme se takhle všichni užili.
0: Tak prozraďte, co jste naučila publikum za jednu minutu?
1: Já jsem jim ukazovala takové kouzlo s tečkama mizejícíma, kdy pokaždé, co jsem otočila papír, tečka zmizela, ale vlastně jsem jim to chtěla ukázat v tom, že ta poenta je v tom, že úplně na začátku nemusíme třeba vidět u těch žáků nějaké jejich schopnosti nebo potenciál, nebo to, v čem jsou dobří, ale úkolem nás učitelů je odhalit to, potom s tím dál pracovat a na základě toho pomoci tomu dítěti dále růst.
0: No já myslím, že asi se mnou bude leckdo u poslechu našeho rozhovoru souhlasit, že zcela po právu jste získala zlatého Amose letošního roku, protože já myslím, že to není úplně běžný a nebo běžné a že to není standard, když učitel právě odhaluje tu výjimečnost ve svém žákovi, ale je to krásné a jen houšť takových učitelů. Tak Adélo, zůstaňte stále ještě ve studiu Českého rozhlasu ve Zlíně, protože my si budeme povídat i po písničce. A jenom dodám, že naším hostem je Adéla Langerová, aktuální vlastně držitelka titulu Zlatý Amos 2026. She's crazy like a fool.

0: Hostem dnešní odpolední dvojky je Adela Langerová ze základní školy Mikuláše Alše ve Zlíně a zároveň také aktuální držitelka titulu Zlatý Amos 2026. Adelo, my už jsme si povídali o vašich pocitech, když zaznělo vaše jméno a porota vás vyhlásila co by vítězku, ale jak na to reagovali děti, které vás nominovali do této soutěže?
1: Já si myslím, že to byste musela asi vidět, že to asi nejde takhle popsat, ale jak jsem viděla ty jejich ubrečené obličeje a opravdu i někteří ti drsňáci, kteří si hrajou, prostě, že mají takovou tu nezdolnou skořápku, tam popotahovali a brečeli, tak to pro mě bylo, říkám, tyjo, tak to je fakt něco. Takže to prožívali a prožíváme to pořád, tím, že nás ještě čeká ten Legoland, hlavní výhra toho Amosy, tak to prožíváme pořád.
0: No počkejte, tak u toho se zastavíme, pojedete všichni?
1: Ano, celá třída, pojedeme do Legolandu do Německa a 11. června hrozně se na to těšíme.
0: Tak já vám popřeji, ať se vám to tam líbí. Já myslím, že to je prostě zajištěné už jenom tím, co Legoland nabízí. No a jak na to reagovali třeba vaši učitelští kolegové?
1: Hrozně pozitivně. My máme učitelskou skupinu na WhatsAppu a já jsem po tom finále, kdy už jsem vlastně byla ta zlatá Amoska, tak jsem na mobil nesahala třeba 2 hodiny, jenom jsem slyšela, jak mi furt pípají nějaké notifikace. A pak, když jsem si projela tu učitelskou skupinu a viděla jsem, že to opravdu sledovali, prožívali, gratulovali a to samé potom i v pondělí ve škole, tak jde vidět, že jsme fakt jako velká parta a všichni si tam tak navzájem držíme.
0: To je určitě skvělé, tohleto mít okolo sebe, ta práce přeci jenom hnedka je úplně jiná. Myslím si, že se těšíte každý den. Říká se ale o učitelích, že v květnu už jsou dosti unavení. Stejně tak samozřejmě jako možná i děti. Jak to máte vy? Těšíte se na prázdniny, které vás čekají z takřka 2měsíční?
1: Těším, ale zároveň se netěším, protože my jako opravdu odpočítáváme dny, ale řekla bych spíš v tom negativním, protože, jak jsem říkala, jsou to páťáci, odchází na druhý stupeň, to znamená, že je to našich posledních, co jsme dneska vypočítali, asi 25 dní, když nepočítáme víkendy, takže to je pro nás spíš takové, že už se blíží pomalu ten náš konec společný, takže to bude takové hořko sladké, zároveň prázdniny, ale zároveň to, že se po 3 letech takhle opustíme. Hmm.
0: Já už jsem mluvila o tom, že vlastně učitel může být jakýmsi vzorem pro člověka, kterého učí do konce života, může případně udat směr, kterým se vydá i řekněme třeba v pracovním anebo soukromém životě. Máte vy někoho takového, na koho ráda vzpomínáte ze svých školních let?
1: Jedna paní učitelka na základní škole, kterou jsme měli ve 4. a 5. třídě jako třídní učitelku, tak tam jsem od ní cítila, že toho pro nás dělá víc, než by musela, nebo že víc, než by jako měla, že tam opravdu pro nás byla, taky se hodně zajímalo naše pocity, jak se cítíme, dělala toho pro nás nad rámec. Druhá je třeba kolegyně, se kterou teď pracuji a chodila jsem k ní na praxe během vysoké školy, tak jsem si říkala, ty brďo, jestli já po tom, co ona toho má tolik odučeného, budu takhle, alespoň takhle učit jako ona, nebo aspoň o polovinu míň jak ona, tak jako budu spokojená, protože ona ukazuje i to, že i když člověk má odučeno opravdu jako spoustu let, tak pořád do toho dává ten drive, snaží se držet krok s dobou a je tady pro ty děti.
0: No konec konců to, jak učíte vy, to sama sdílíte na jmenovaném Instagramu, tak učím já, co vás vedlo k tomu sdílet svoje výukové materiály s ostatními?
1: Asi ta vzájemná inspirace, protože bych řekla, že to není nikdy dost a opravdu musím říct, že když třeba něco vidím na Instagramu nebo celkově na sociálních sítích, tak si řeknu, jo, to by se dalo hezky použít, takže já to beru jako takovou formu videodeníčku mých typů do praxe, nějakých nápadů pro učitele a když se využiju nebo když ty učitelé píšou, že to je super, že jim to třeba usnadnilo práci, tak to je pro mě úplně jako skvělé a říkám si paráda.
0: Říká Adela Langerová, aktuální držitelka ocenění Zlatý Amos 2026, která byla naším dnešním hostem. Já moc děkuju, že jste si udělala čas. Ještě vám pogratuluji tedy zpětně k tomu titulu a budu se těšit zase někdy u nás na dvojce naslyšenou.
1: Já taky moc děkuju a děkuju za příležitost. Mějte se krásně.
2: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostatku.

Benzín od zítra opět zdraží. Naftu naopak řidiči o víkendu natankují levněji než dnes. Podrobnosti uslyšíte v dalších zprávách od Márie Kunové za 5 minut. Teď Rag & Bone.

0: slow.
1: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
2: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
3: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
2: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
1: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
2: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
4: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: Policisté evakuují střední školu v Pardubicích. Polsko chce zakázat izraelskému ministrovi vnitra Bene Gvirovi vstup do země. Je oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Policie evakuuje střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích kvůli napadení, oznámila to mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Podle prvotních informací došlo na místě ke konfliktu mezi dvěma lidmi. Jeden z nich je v nemocnici, druhého zadržela policie. Bezprostřední okolí školy je uzavřené a budovu preventivně prohledávají policisté. Ředitel školy Jiří Kraus k události bližší informace poskytnout nechtěl. Polská diplomacie chce zakázat izraelskému ministrovi národní bezpečnosti Itmaru Ben-Gvirovi vstup do země. Důvodem je jeho chování vůči zadrženým propalestinským aktivistům z humanitární flotily. Polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský si kvůli tomu předvolal izraelského charge d'affaires. Podobně reagovaly i další země, mimo jiné Španělsko, Francie, Británie či Řecko. Česká ekonomika podle Evropské komise poroste pomaleji, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt se podle odhadu komise letos zvýší o 1,8%. Loni to bylo o 2,6%. Spotřeba českých domácností taky loni poprvé překonala úroveň před pandemií COVID-19. Komise pro letošek zhoršila výhled růstu ekonomiky taky celé Evropské unii kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ten vyvolává nový energetický šok, který znovu podněcuje inflaci a otřásá ekonomickou náladou. Vědci z Akademie věd odhalili, jak do plic pronikají nanoplasty, miniaturní úlomky umělé hmoty poletující vzduchem. Pomocí nově sestrojeného mikroskopu sledovali látky na povrchu plicních sklípků.
7: Když dýcháme, ty lipidy se dostávají tam a zpátky, a když tady je zabudovaná nějaká částice, je schopna se taky dostat dále.
8: Popisuje Lukáš Cviklik z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského. Nanoplasty podle něj poletují volně ve vzduchu.
7: Hodně těch nanoplastů vzniká v našich podmínkách domácích. Jejich zdrojem jsou třeba koberce, nádoby, domácí vybavení.
8: Podle vědců mohou tyto nečistoty pronikat kromě plic i do očí a na ně se chtějí zaměřit v dalším výzkumu. Martin Srb, Český rozhlas.
6: Dnes začíná multižánrový festival Meeting Brno. Věnuje se historii a pomocí dialogu divadel i přednášek se snaží o spojování národů a kultur. Jeho součástí je letos sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, proti kterému část lidí i vládních politiků protestuje. Považují ho za provokaci. První akcí festivalu je dnes v 17 hodin pětní setkání na hlavním nádraží, říká za pořadatele David Macek.
0: Bude setkání syna Nikolase Vintna Nika a také dvou dam Milenia Evy, což jsou sestry více než 90 leté, které patří skutečně mezi ty Vintnovy děti. Tak ty budou s námi a přichází se doslova obejmout se současnými sudetskými Němci.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
6: Je oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku místy i přeháňky. Teploty jsou mezi 18 a 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů.
2: Doprava.
6: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně popojíždí kolona za sjezdem na Žebrák. Na 37,5 kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Jede se pouze levým, zdržíte se 20 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz, hlavně kamionů. Zastavují na kilometru 163. Osobním autem se zdržíte půl hodiny. A na silnici 35 z Hradce Králové do Olomouce se zdržíte půl hodiny na průjezdu Litomyšlí. Kratší kolona je i před Moravskou Třebovou. Tolik zprávy. S vámi je dál Eva Bendová.
5: No a jako první píseň téhleté hodiny vám nabídnu kapelu Smokey a jejich píseň Lay Back in the Arms of Someone a pak už samozřejmě soutěž Máte vteřinku.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Poznáte, když vám někdo lže? V dnešním světě umělé inteligence, která umí napodobit tvář i hlas, je to čím dál těžší. A proto je tu pořad Kecky, abyste si to mohli natrénovat. Lucie Polišenská a její hosté vám i tuto neděli budou vyprávět historky, které mohou, ale také nemusí být pravdivé. Vy si můžete tipnout, jak to vlastně je, ale především se budete výborně bavit. S Lucí budou i u mikrofonu tentokrát divadelní autorka a režisérka Janka Ryšánek-Šmítová a herec Václav Vidra. Tady je krátká ukázka z nedělní premiéry pořadu Kecky. Řeč v ní bude o nejrůznějších příjmeních.
2: Já myslím, že to jméno nezmutovalo, ale jestli to byla maminka manželky, tak ta se musela vdát. To znamená, že se mohla vdát za Pospíšila. A pak Pospíšila se vdala za Rychlýho, takže
3: tak
2: to
3: se říká od starého Pospíšila dcera.
2: No, přesně.
3: To vždycky jde, jak se jmenuje, Daniel Pospíšil. Jaký Pospíšil?
4: To starého Prchala dcera, vzala mladého Pospíšila.
2: A je z ní teďka Rychlá.
4: A je z ní Rychlá.
3: No, ale mi se líbí, že to tak jako ty jména nejsou daleko od těch významů, že drží.
4: Začalo to prcháním a pak to bylo rychle.
2: Jeden můj kamarád se nastěhoval do domu a v prvním patře bydlel, rozsypal a v přízemí sklidil. Podle mě takhle to má být.
1: Tak doufám, že jste poslouchali pozorně, protože pokud chcete získat audioknihu Brána osudu od Agáty Christie, kterou vydala Radioservis, tak musíte jako pátí správně odpovědět na otázku, koho si vzala Pospíšilová. Svoje tipy nám posílejte SMS-kou na 702-222-220. Nezapomeňte se podepsat a vyhrává pátá správná odpověď v pořadí.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
5: Na dvojce.

0: Koho si vzala Pospíšilová? To byla dnešní soutěžní otázka. Vy jste posílali svoje tipy, ne všechny byly správné, tak jestli vás zajímá, jestli jste se trefili, pojďme si to poslechnout.
1: To znamená, že se mohla vdát za Pospíšila a pak Pospíšilová se vdala za Rychlýho, takže
2: tak
1: to zní
2: jako... Tak je to logický, dcera.
1: No, přesně.
0: Pospíšilová se vdala za Rychlého. Pokud jste poslali tuto odpověď, tak teď už netrpělivě čekáte, jestli přišla jako pátá v pořadí. Samozřejmě v pátá v pořadí můžeme přijít jenom jedna, tak dobře poslouchejte. Audioknihu Brána osudu od Agáty Christie od Radioservisu získává Růžena Tyrnerová. Přejeme krásný poslech a pořad Lucie Polišenské kecky vysíláme na Dvojce každou čtvrtou neděli v měsíci po 11. hodině. Dva už odvysílané díly už teď najdete na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, tak se tím můžete nechat naladit.
3: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost. Na Dvojce.

0: doma máš.
1: Odpolední dvojka.
2: Pozvěte nás k vám.
3: Hudba, tanec, emoce, ale také silné příběhy. Koncertem na Střeleckém ostrově v Praze začne už tuhle neděli festival Camoro, který už 28 let představuje romskou kulturu v mnoha podobách, od tradiční hudby přes jazz až po současné žánry. No a letos nabídne koncerty pod širým nebem, také průvod centrem Prahy, divadlo, debaty i program pro děti. Co všechno tedy na festivalu můžete zažít, tedy na festivalu, který ročně navíc navštíví 10 000 lidí. To už nám řekne jeho mluvčí Vojtěch Hlavička. Dobrý den, vítám vás na dvojce.
4: Dobré odpoledne.
3: Tak festival Camoro letos nabídne 7 koncertů a skoro 20 doprovodných akcí. Co byste letos označil za ty největší taháky programu?
4: To je vždycky těžké říct, vždycky mám dilema, co vlastně mám doporučit, protože ten program se každým rokem zvětšuje a rozšiřuje. Tentokrát opravdu pořadatelé ze Slova 21 Studio Production Saga připravili ten program i z hlediska kvality, non kvantity, opravdu velmi kvalitní. Určitě bych doporučil ve čtvrtek 28. května divadelní představení Černý partizán, které proběhne od 6 hodin v divadle Minor, který je vlastně věnován romskému partizánovi Serinkovi, kterého hraje Ríša Samko z České televize, a i dle recenzí to představení je skvělé, on v tom představení exceluje, takže to bych určitě doporučil. Jinak bych doporučil hrozně moc, v úterý 26. května proběhne v Jazz Doku Gypsy Jazz Concert Basili Gypsy Band a Mariusz Preda. A ta zajímavost na tom je, že Mariusz Preda je cymbalista, což je opravdu velmi netypické pro jazz. Možná je to jediný cymbalista na světě, který hraje jazz, takže to bych doporučil. Vím, že to bude vynikající. Jinak samozřejmě všechny ty akce jsou skvělé a v dnešní době není nic jednoduššího, než se podívat na camoro.cz, kde se dovíte určitě víc a můžete si vybrat akci, která právě vám bude nejvíc vyhovovat.
3: Jak jsem zmiňovala také to, že tradicí festivalu bývá i průvod centrem Prahy, tak co v rámci něj letos návštěvníky čeká a proč je právě tahle akce pro Camoro tak důležitá?
4: Tak je to vlastně taková pouliční propagace romské kultury a je to, řekl bych, jedna z nejatraktivnějších částí Camora, protože účinkující, které ještě doplní dětské romské soubory krojované, tak většinou to bývá několik set účinkujících, teď to budou asi 400 účinkujících, tak prochází centrem a k ním se nabalují kolem jdoucí náhodní i ti, kteří tam zamířili na ten průvod, a výsledkem je několika tisícový dáv, který jde, zpívá a tančí, takže a ta atmosféra je samozřejmě jedinečná. Tak právě proto si myslím, že to defilé je taková úplně, řekl bych, taková perlička toho festivalu a každým rokem se rozrůstáme a každým rokem chodí těch lidí víc a víc, takže se určitě přijďte podívat. V pátek ve 12 hodin startujeme vždycky z Václavského náměstí a končíme na Staroměstském náměstí, protože je to vždycky zážitek a dodávám to spoustu energie a dobré nálady.
3: Říká mluvčí festivalu Camoro Vojtěch Hlavička, který nás pozval na letošní ročník. Děkuji za to, popřeji vám, ať těch návštěvníků je ještě více než těch zmíněných 10 tisíc. Mějte se moc hezké a naslyšenou.
4: Děkujeme a přijďte se podívat. Naschledanou.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Od pondělí do čtvrtka
1: na dvojce.

0: Meteor na dvojce.
1: Končí život v ráji vždycky zánikem? Využijeme zombí buňky? A kdo nám pije krev?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce. Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nástrah tíhčího klína.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Petr Horký je připraven, i dnes je oblečen v béžové, což je barva, ve které se vyráží do pouště, vyráží se do Egypta.
3: To je dobré, to mě nenapadlo. Ano, mám béžové tričko.
2: Poklad faraona Tutanchamona fascinuje svět už víc než 100 let. Miliony lidí stojí fronty, aby viděli jeho slavnou zlatou masku anebo také šperky staré přes 3000 let. Kde ale tenhle ten poklad dnes je a čeho si na něm všímat, když ho člověk na vlastní oči uvidí?
3: Většina těch originálních předmětů je dneska v Egyptian Museum a postupně se přesouvá do nového obřího Grand Egyptian Museum u pyramid v Gíze. To muzeum fakt patří k největším archeologickým muzeím na planetě a je úžasné ho vidět. A zajímavé je, že tam by vůbec poprvé měly být všechny ty předměty z Tutanchamonovy hrobky vystavené pohromadě. A fakt bavíme se o více než 5000 artefaktech.
2: Když tedy by se nám poštěstilo a skutečně bychom se dostali do toho muzea a stáli bychom před těmi artefakty, tak čeho všeho si máme podle tebe všímat?
3: Snažím se parafrázovat, co jsem jednak zažil já, když jsem se na tu expozici díval a co mi k tomu říkali egyptologové, když jsem si s nimi o tom povídal. První věc je samozřejmě, nechte se ohromit. Je to ohromující, je to fascinující a to stát tam chvíli s otevřenou pusou a jenom koukat kolem sebe je na místě. Ale když pak člověk překoná to první jako wow, to je neuvěřitelný, tak stojí za to začít koukat po detailech a všímat si, jak to je do detailu zpracované. Že to zdaleka nebylo jenom okázalé zlato, jenom jako hýření bohatstvím, ale že to je brilantní řemeslo. Třeba ta slavná pohřební maska má neuvěřitelně jemně vykládané oči z obsidiánu a křemene. Modré části jsou z lápisu lazuli dovezeného až z dnešního Afghánistánu. A najednou ten příběh začne vyprávět úplně jiné souvislosti. Další věc, která je tam krásná, že ty předměty byly ryze praktické. Byly tam sandály, hole na chození, deskové hry nebo nádoby na víno. Že člověk si tam začne reálně uvědomovat, že faraon nebylo jenom to stělesnění boha na planetě Zemi, ale že to byl taky normální chlap.
2: Když pomineme takové to všeobecné okouzlení, to první, když člověk stojí před těmi artefakty, je tam něco, co často návštěvníky překvapí?
3: Myslím si, že kdo se k tomu dostane, tak stojí za to, aby tomu věnoval energii a pozornost a pak to překvapivé je, že ta hrobka vlastně byla velice skromná. Že jako pro nás to je
2: jako
3: obrovské bohatství.
2: Na tamní poměry.
3: Přesně tak. Ve srovnání s jinými faraony prostě není velká. Archeologové tím, že mají dostatek důvodů, protože Tutanchamon zemřel nečekaně, tak ta hrobka byla připravovaná narychlo. A to je možná jeden z důvodů, proč se tam nedostalo tolik vykradačů, protože ona zvenku se mohla zdát, že je vlastně malá a narychlo, že tam nic moc ani nebude. Oproti těm opravdu jako honosným, velikým faraonským hrobkám. Další věc je to obrovské množství zlata, které tam je. Byly tam tři rakve, jedna uvnitř druhé a ta poslední byla celá z masivního zlata. V té hrobce celé bylo víc než tuna zlata. To je jako neskutečné. A závěrečné, co ale pro mě je jako nejkrásnější, že já jsem si právě nad artefakty z Tutanchamonovy hrobky uvědomil tu každodennost toho v uvozovkách obyčejného chlapa. Ilustruji to na jedné věci. Když tam je jeho trůn,
2: ano,
3: tak on má oleštěná opěrátka. A pravé opěrátko je výrazně víc oleštěné než to levé. Tak já jsem si najednou představil, jak ten faraon, ten chlap tam prostě sedí a rád se tak jako naklání na jednu stranu a vlastně se trošku jako křiví a hrbí. A řekl jsem si, no tak jo, takových kamarádů mám mraky, co se různě jako křiví a naklání na hranu. A najednou jsem začal i na ty sandále se dívat. Je, tady to je sešlapaný, tak oni trochu jako napadali na pravou nohu. A úplně mi z těch exponátů začne vystupovat konkrétní člověk. A to je celkově ten hlavní důvod, proč jsem chtěl o tomhletom tématu dneska mluvit, protože se to od té doby snažím držet v jakémkoliv muzeu, při jakékoliv expozici. Jakmile tam jsou nějaké předměty, které tehdejší lidé používali, tak si říkám, tak schválně. Ošlapali to, osahali to, ohnuli to někde, jak s tím zacházeli. A získávám najednou krásné spojení i se současným světem, svými současnými kamarády a ti dávní prapředkové se pro mě stávají najednou živými, živoucími osobnostmi.
2: Takže sice v tehdejších očích Egypťanů to byl bůh, ale vlastně stále člověk.
3: Jo. Určitě měl na něco chuť, určitě něco neměl rád. Třeba blbě spál, nebo se někdy bál špatných snů, cokoliv. Tak jako konec konců úplně všichni.
2: Je to pravda. Petře, děkuju za dnešní povídání. No a budu se těšit na Dvojce zase příště naslyšenou.
3: Těším se také. Zdravím tebe, naše posluchačky i posluchače.

0: kdy hledáme signál.
1: Minutu před 3:15, to je čas, kdy se v odpolední dvojce spojujeme s Českým hydrometeorologickým ústavem. Nejinak tomu je i dnes, takže já vítám Miloše Dvořáka. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: No a vzhledem k tomu, že máme dost času, tak to vezmeme hezky po pořadě. Jaké počasí aktuálně panuje v Česku?
2: Tak aktuálně teďka odpoledne máme často kupovitou oblačnost, takže takové oblačno až polojasno a aktuálně zejména na Moravě Olomoucká oblast, zde se místy vyskytují přehánky, jinde už pak jen ojedinila, v Čechách jsme už bez srážek a teploty se pohybují až do 23 stupňů Celsia.
1: To je dobře, já jsem si dneska výjimečně nevzala deštník, tak jsem doufala, že mě odpoledne nestihne dešť. Taková je teda stávající situace. A co můžeme očekávat dnes večer a také v noci na zítra?
2: Ano, takže během večera a noci bude oblačnosti i srážek ubývat, takže postupně během noci by mělo převládat už jasno nebo skoro jasno. Ranní teploty budou relativně nízké, 10 až 6 stupňů v údolích. Při uklidnění větru by teplota se mohla pohybovat někde kolem plus 4 stupňů Celsia. No a během zítřejšího dne začneme jasném nebo skoro jasném, ale během dne postupně zase naskáče oblačnost, takže bude takové oblačno až polojasno, zase jenom přechodně. Téměř bez srážek, jen ojedinělé na severu, severovýchodě by se na horách mohly objevit slabé srážky, jinde už pravděpodobně ne, no a odpolední teploty zase budou o nějaký stupínek vyšší a budou se pohybovat od 22 do 26 stupňů Celsia. A malinko chladněji bude na severu, severovýchodě s teplotami kolem 21 stupňů.
1: No to už jsou opravdu krásné, skoro letní teploty. Myslím si, že jsem zaznamenala, že o víkendu by měly stoupat ještě výš, je to pravda?
2: Ano, je to pravda, my za letní teploty považujeme už teplotu 25 a výše, takže těch 26 už opravdu jsou letní teploty. Jedná se o teploty samozřejmě ve stínu, takže na sluníčku ještě o nějaký ten stupínek bude více. No a během toho víkendu vypadá to tak, že v sobotu i v neděli by mělo být převážně slunečno, jasno nebo skoro jasno v sobotu odpoledne, zejména pak na východě při zvětšené oblačnosti se opravdu jen ojediněle na horách mohou objevit přehánky. Ranní teploty v sobotu 12 až 7 a ty nejvyšší denní 24 až 28 stupňů na severovýchodě. Bude o něco málo chladněji, zase kolem 22 stupňů. No a v neděli tam by to mělo být podobné, to znamená slunečno, jasno nebo polojasno. V severní polovině území při zvětšené oblačnosti na horách by se opět ojediněle mohly objevit přehánky, ale odpolední teploty by byly už až do tropické třicítky, takže možná se poprvé letos dočkáme tropické třicítky, ale většinou se budou pohybovat od 25 do 30 stupňů a ranní teploty v neděli od 13 do 8 stupňů Celsia.
1: Jak můžu potvrdit, máme se na co těšit o víkendu. Za předpověď děkuji meteorologovi Miloši Dvořákovi. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Vzhledem k tomu, že za 6 minut bude 16 hodin, tak je jasné, že dnešní odpolední dvojka už končí, stejně tak vlastně poslední odpolední dvojka tohoto týdne. A připravena už je Patricie Strouhalová.
1: Dobrý den.
0: Hezké odpoledne. Jaká bude dnešní káva o čtvrté?
1: Já myslím, že se bude líbit všem, kteří tak trošku víc přemýšlejí o textilu, nejenom o tom, co kupují, ale jak udržet to, co koupí v kvalitě, kterou jim slibuje ten, který napsal na ten štítek, co by to mělo obsahovat. Je to velmi jednoduché, protože Ladislava Zaklová je výkonná ředitelka spolku Sotex Ginetex.cz, což je organizace, která vlastně má na starosti označování textilu, jsou členem mezinárodní organizace, takže si budeme bavit o tom, nakolik neodstřihávat ty papírky a jak se tedy chovat k textilu, aby nám opravdu co nejdéle vydržel.
0: Koukala jsem do naší mailové schránky dvojka@rozhlas.cz. Už tam jsou nějaké další dotazy, takže bude se určitě na co ptát, zajímavé téma. Díky za něj.
1: Já děkuju za ty dotazy.
0: A já se těším zase někdy na dvojce naslyšenou. Mějte se hezky.

0: blízká setkání Marka Němce na Dvojce.
1: Milí posluchači, tentokrát u mikrofonu přivítám talentovanou českou výtvarnici, ilustrátorku a autorku originálních projektů Elišku Sofer Podzimkovou. Její tvorba propojuje kresbu, fotografii i fantazii a získala si obdiv nejen v Česku, ale i v zahraničí. Kdy poprvé zjistila, že kreslení bude její životní cestou? Jak vznikají její nápady a kde hledá inspiraci pro své ilustrace? A na jakém projektu momentálně pracuje a co by si ještě přála vytvořit? Nejen o tom s výtvarnicí a ilustrátorkou Eliškou Sofer Podzimkovou.
0: Blízká setkání Marka Němce
2: zítra po 11. hodině na Dvojce. Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlářem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Poblíž pardubické střední školy někdo útočil nožem. Policie podezřelého zadržela, jeden člověk je v nemocnici. Benzín od zítra opět zdraží. Naftu naopak řidiči o víkendu natankují levněji než dnes. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Po napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích záchranáři převezli do nemocnice jednoho zraněného člověka. Podezřelého na místě zadržela policie. Útočil nožem. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policie evakuovala a uzavřeno je i okolí školy. Na místo vyjeli policejní i záchranářské jednotky. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí pardubických záchranářů Josef Strašík.
6: Naše posádky vyjížděly na místo v nejvyšší naléhavosti, teda naléhavost ohrožení života. Na místo jsme vyslali jednu lékařskou a jednu záchranářskou posádku.
5: Maximální cena benzínu od zítra vzroste, nafta naopak zlevní, informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit do pondělí. Vláda plánuje cenové stropy pohonných hmot určovat minimálně do konce května.

0: Na 15 let do vězení má jít muž, který měsíce věznil a znásilňoval ženu s Syřemi na Lounsku. Nepravomocně o tom rozhodl krajský soud v Ústí nad Labem. Jde o celkový trest i za předchozí znásilnění jiných žen. Muž má taky podstoupit ústavní sexuologickou léčbu. Do vězení mají jít i tři komplicové, kteří hlavnímu obžalovanému pomáhali při věznění ženy. Všichni stíhaní uznali vinu, říká soudce Ondřej Peřicha.
1: V této konkrétní kauze to bylo významné a skutečně jim to prospělo dost. Viny nebylo nezbytné znovu vyslýchat svědkyně z řad poškozených, čímž fakticky jednak se zrychlilo to řízení a jednak tady bylo zamezeno v nějaké sekundární viktimizaci.
0: Státní zástupkyně i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Hlavní obžalovaný zůstává ve vazbě. Praha otevřela akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a mladistvé. Je první svého druhu v Česku, sídlí v poliklinice v Braníku. Ambulance má podle pražského magistrátu řešit dlouhodobý nedostatek dětských psychiatrů. Zařízení budou moct navštěvovat děti, které mají problém najít dlouhodobou pomoc nebo potřebují stanovit diagnózu, říká ředitelka organizace Zahrada pro duši Markéta Školoudová.
2: Poskytne pomoc dětem, které potřebují akutní psychiatrickou pomoc. V současné době je tato pomoc hodně nedostupná. Jsou velmi dlouhé čekací doby na odborníky v oblasti dětské psychiatrie.
0: Francouzský aukční dům Arkyrial vydražil schodiště z pařížské Eiffelovy věže v přepočtu za více než 8 milionů korun. Jde o původní točité schodiště z konce 19. století, které propojovalo druhé a třetí patro slavné památky. Při světové výstavě v Paříži po něm prošly stovky lidí. Vydražený kus byl součástí 160-metrového dílu, který z Eiffelovy věže odstranili kvůli instalaci výtahů a odlehčení památky. Větší kus schodiště následně rozdělili na 24 menších částí. Některé z nich získala francouzská muzea, další skončila v zahraničí.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, na horách ojedinělé přehánky, teploty mezi 22 až 26 stupni, na horách kolem 17 stupňů.
4: Doprava.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy zůstává silný provoz. Nesouvislá kolona popojíždí z kilometru 160 až do omezení v Brně. Osobním autem je to na půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 je kolona od Zličína ke sjezdu na Ořech. Zdržíte se půl hodiny. Ucpává se kvůli tomu i příjezd do Prahy po D5. Kolona je z 9. kilometru. Tolik zprávy, teď má slovo Patricie Strouhalová.
5: Ano, zdravím vás. Vlastně 4 minuty a 45 vteřin přesně po 16. hodině začíná dnešní vysílání Kávy o čtvrté a já jsem moc ráda, že jste s námi. Budeme si povídat na téma textil s rozmyslem. Sotex Genetex.cz je český národní spolek, který spravuje autorská práva k mezinárodním symbolům údržby textilu. Ta správná péče podle těch standardů prodlužuje jednak životnost oblečení, taky šetří peníze a i snižuje dopad na naše životní prostředí. Tak jak se orientovat na štítcích oblečení, jak nepokazit praní, sušení, žehlení a kdy si rozmyslet, jestli je čas koupit oblečení nové. O tom všem bude dnešní káva o čtvrté, tak vás ještě jednou vítám při jejím poslechu a zdravím do brněnského studia Českého rozhlasu ředitelku tohoto spolku, paní Ladislavu Zaklovou. Dobrý den.
6: Dobrý den, také zdravím do Prahy a samozřejmě všechny posluchače z České republiky.
5: Odstřiháváte cedulky z nového oblečení anebo je tam necháváte?
6: Já vůbec neodstřihávám cedulky, u nás doma je to zakázané.
5: No a většina lidí štítky z toho oblečení vlastně hned odstřihne. Ona existuje, jak jsem se dívala, mobilní aplikace Můj štítek. K čemu nám je a jaký využíváme my, kteří ty cedulky odstřiháváme?
6: Ano, tak ta mobilní aplikace vznikla právě pro ty z vás, kteří stříháte, tak abyste si mohli zachovat tu informaci, tak si vlastně ten výrobek můžete v té aplikaci vyfotit a vyfotit si i tu cedulku, takže máte zachované údržbové symboly, máte tam zachované i informace o materiálovém složení toho výrobku a je to pro vás taková databanka pro tu péči v domácnosti, ale když třeba ten výrobek chcete prodat, tak máte schované ty informace a tomu dalšímu zájemci můžete ty informace přenést tak, aby se o ten výrobek opět staral dobře a odpovědně a vydržel mu dlouho.
5: Říká Ladislava Zaklová, která je naším, ale i vaším dnešním hostem, takže jí můžete posílat od této chvíle otázky. Čekáme je na adrese dvojka@rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Jak se starat o svůj textil, kdy a jak přemýšlet o nákupu toho nového? O tom všem si budeme povídat s naším dnešním hostem, kterým je výkonná ředitelka spolku Sotex Genetex Česká republika Ladislava Zaklová. Co všechno bychom vlastně měli zvážit a promyslet, než si koupíme nový a třeba i úplně zbytečný kousek oblečení?
1: No, úplně ideální je nakupovat s rozmyslem, to znamená ne impulzivně, a nejlepší je podívat se do skříně a vlastně kupovat jenom to, co potřebujeme. Protože podle informací z různých studií mezinárodních, tak ty skříně českých spotřebitelů jsou hodně, hodně přeplněné a máme v nich hodně textilu, který vlastně nenosíme. Třeba například britská neziskovka sledovala to, jakým způsobem využívají spotřebitele britští věci, které mají ve skříně, a zjistili, že využívají jenom asi 30% svých věcí. Takže na tom je vidět, jakou přemíru zboží tam máme. Takže pokud si chceme něco koupit, tak by to chtělo opravdu udělat takovou trošku analýzu toho, co potřebujeme, co nepotřebujeme, a pak kupovat. Někde jsem četla, že nejlepší výrobek je ten, který nekoupíme v současné nabídce.
0: A právě do jakého kontextu se dostává ten náš nákup, třeba jenom toho jednoho obyčejného trička?
1: Ta nabídka toho trhu je tak široká a vlastně tvoří ho spotřebitel. Takže i tím, když koupíme to jedno v uvozovkách zbytečné tričko, tak vlastně dáváme tomu trhu signál, že o ně máme zájem. A někteří výrobci zase jako zastříhají ušima a začnou produkovat tenhle výrobek nebo ten další. Takže ten trh je velmi živý organismus a opravdu reaguje jako hodně na spotřebitele. Takže i když to tričko už je třeba na trhu, je na pultě a nepotřebujeme ho, tak k té určité udržitelnosti patří i to rozmyšlení si, jestli ten výrobek opravdu jako užijeme vůbec.
0: No, ale má pravdu i ten, kdo říká, tak už to bylo stejně vyrobené, tak o čem vlastně dál přemýšlet?
1: Je to úhel pohledu. Někdo, kdo je environmentálně citlivý, tak si ho raději nekoupí, právě proto, aby neovlivňoval to tržní chování. Někdo si řekne opravdu taky, je to levné třeba. Neuvěřitelným způsobem reagujeme na snížení ceny. Podle zase jiné organizace Euratex, kteří sledovali to, jakým způsobem reaguje dospělá populace od věku 40 do 70 let na slevy, tak to v nás spouští úplně tu draveckou touhu koupit a ulovit něco dobrého. Takže je to vždycky opravdu jako na tom zastavit se a rozmyslet si, potřebuju, nepotřebuju.
0: No a umíme se vyhnout těm impulzivním nákupům?
1: Velmi těžko. V kamenných obchodech, tak tam je to extrémně těžké. Jde nám to trošku lépe v těch online, ale tam zase je na nás vyvíjený takový ten nepřímý tlak ve smyslu, jako už jsou na skladu jenom třeba 3 výrobky, nebo kupte ještě za 50 korun a máte dopravu zdarma, takže tam jsou ty jiné věci, které nás jako trošku tak jako podprahově tlačí k tomu koupit. A jinak z hlediska nějakých statistik, tak třeba textilní zboží je v Evropě nejvíc obchodované na online tržištích a v České republice je to teda čtvrtá komodita až. Takže oblíbený segment.
0: No a když se podíváme na materiály, tak je ten příklon k přírodním materiálům, řekněme, výsadou jenom určité skupiny zákazníků, anebo je to všeobecný trend? Když se na to podíváme i tou optikou, kdy jste říkala, ta skupina mezi 40 a 70 lety těžko odolává slevám a výhodným nákupům, tak jak je to u těch materiálů přírodních?
1: Z pohledu produkce je jednoznačné, že se přikláníme k těm fosilním vláknům. To znamená, že třeba v roce 2023 bylo největší množství vyrobené syntetických materiálů, zhruba 2/3, a pouze čtvrtina z toho celého koláče tvoří přírodní vlákna a tam dominuje ta bavlna. Tam nám to pořád zůstává bavlna jako z těch přírodních vláken úplně nejoblíbenější, protože prostě je pro nás příjemná, savá a tak dále. A záleží to na ceně. V současné době je to syntetické zboží levnější než to bavlně. Samozřejmě v kterých segmentech se budeme dívat, sportovní, nějaké high-tech je dražší, ale po stránce třeba nákladu na výrobu polyester je velmi ekonomicky, velmi, jaksi hodně se ho vyrobí a za nízkou cenu, takže proto je ta situace taková. A preference spotřebitelů záleží potom na tom, co mají rádi a podle čeho vybírají, ale vždycky tam hraje hlavní roli cena. a potom se dívají potom v tom, na tom zboží, jestli je tam ta jejich horná velikost, a pak je zajímá to materiálové složení, protože mají své osobní preference.
0: O tom budeme také mluvit, už přicházejí první dotazy a pozdravy na adrese dvojka@rozhlas.cz. Díky za ně.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou. Dneska.

0: peče o textil, tak povídáme si s naším dnešním hostem, kterým je paní Ladislava Zaklová ze spolku Sotex Genetex.cz. Když jsme se bavili před chvilkou o těch visačkách, co vlastně bychom se z nich měli dočíst, nebo na těch štítcích, pokud kupujeme nové oblečení? Jestli tam můžeme vyčíst třeba i něco, jak se říká, mezi řádky?
1: Úplně si netroufám říct, že bychom vyčetli něco mezi řádky, ale podle té etikety poznáme, jestli ten výrobek byl vyrobený pro v České republice, anebo pro mezinárodní trh. Ty mezinárodní trhy jsou většinou velmi dlouhé a máte tam všechny ty popisky v různých jazycích. Určitě, co je klíčové, tak na té etiketě v současné době musí být 6 základních informací, musí tam být velikost nebo rozměr toho výrobku, musí tam být materiálové složení, musí tam být doporučena péče, musí tam být název firmy, která ten výrobek vyrobila, kontaktní údaje na tu firmu, a potom výrobní šarže, tak aby se případně ten výrobek, kdyby vznikl nějaký problém, dal na tom trhu snadno dohledat. To jsou informace, které tam být musí. A vlastně jsou to informace, které jsou pro spotřebitele důležité, jak jsem to říkala před chviličkou. Když nakupují, tak mají nějaký mechanismus nákupu a první hledají teda velikost, potom hledají to materiálové složení, protože to je pro ně důležité a pak zkouší a pak zvažují a je tam zase, hraje potom prim ta cena toho výrobku, musí být nějakým způsobem
0: akceptovatelná. Posluchač vás napsal a píše, cedulky na oblečení stříháme doma z jednoduchého důvodu. Koušou nebo škrábou na těle. Jiný důvod to nemá. Přesto normálně fungujeme, vypereme a žijeme. Žádný drama.
1: Řekla bych, že se bude jednat o jakoby běžné výrobky, to znamená, že třeba nemají žádné aplikace, nebude to žádný nějaký materiál jako sofistikovaný nebo třeba nějaký extrémně jemný a pak se samozřejmě dá fungovat i bez těch cedulek, ale zároveň bych řekla, že jsou to určitě výrobky, které ta rodina asi spotřebuje doma a potom je jako nikde nechce prodat dále. Já upozorňuji vždycky na svých přednáškách nebo kde mám možnost, tak říkám, že pokud ten výrobek je třeba nějaký dražší a chcete ho pak prodat na secondhandovém trhu nebo někde, tak je ta cedulka důležitá, protože tím předáváte tu informaci tomu budoucímu uživateli.
0: No a proč někdy může být třeba právě ten nákup secondhandu větší sázkou na jistotu?
1: No určitě v secondhandu jsou výrobky, které už něco zažily, takže už jsou vlastně ověřené v praxi. Ten secondhand je jako zajímavý segment, protože hodně mladých lidí v něm teď hledá právě výrobky, které je trošku vymaní z určité uniformity, protože i ta móda je taková nějaká uniformní, ani tam hledají takové super kousky. Takže může to být sázka na jistotu, protože tam najdete jiné materiály vyšších gramáží, protože posunuli jsme se i teplotně venku, takže třeba zimní pláště se teď dělají lehčí a z jiných materiálů, než třeba před 20 lety, které tam můžete najít. A určitě teda bych chtěla ještě říci, že ten podíl secondhandového zboží v našich šatnících se taky trošičku mění, že podle našeho průzkumu, který se dělal v loňském roce, tak čím mladší generace to je, nebo čím mladší lidé to jsou, tak tím větší podíl to je a mají v šatníku až třeba čtvrtinu těchto výrobků. Takže je to oblíbený způsob nákupu a může to být jako opravdu velmi kvalitní zboží.
0: Posluchačka Zdeňka vás zdraví a píše, textil, který se k nám posílá, je něco stračného. Já, když třeba vidím třídu studentů, tak mám dojem, že jdou na pohřeb, nebo mladík v teplácích, jedna nohavice černá, druhá červená. Kam se poděly pastelové barvy a náš textilní průmysl? Jsem možná mimo téma, ale snad mi vaše expertka odpoví.
1: Tak černá barva byla u mladých vždycky oblíbená, je to nějaká nějaká prostě možná je to životním cyklem, že mladí lidé ji mají oblíbenou a je to i o individuálním vkusu. Já si všímám, že také vidím jako hodně mladé lidi černé tričko třeba a teď světlé džíny a tak a je to nějaký trend. Takže to je spíš o výběru toho zboží, které si na sebe vezmou. Co se týče toho, co se k nám dováží, tak dováží se k nám opravdu jako velké množství výrobků. Co se týče jakoby české produkce, tak to, co se tady vyrobí, tak 80% jde na západní trhy, protože vyrábíme kvalitní věci a k nám se ten zbytek dováží většinou z těch východních zemí. A reaguje hodně, ten dovoz reaguje samozřejmě na ty trendy, na ty požadavky toho trhu, jak jsem to říkala, jsme otevřená ekonomika a to, co se žádá na trhu, tak ti výrobci sem dodají a jak si to vybereme, to už opravdu záleží na každém z nás. Nějaká estetika v tom vždycky je a ty trendy jsou různé. Teď se třeba, já taky si všímám, že lidé třeba nosí tepláky, ale je to opravdu otázka osobního vkusu.
0: Mm-hmm. Nejenom o tom si povídáme i s vámi, takže pokud chcete, ptejte se dál.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Péče o textil a o prádlo dnes v Kávě o čtvrté. Naším hostem je Ladislava Zaklová. Když jsme se bavili o těch visačkách, tak tam jsou takové ty symboly pro údržbu, tak vanička, žehlička, to je jasné, ale u dalších těch geometrických útvarů třeba část z nás může tápat. Tak co znamenají ty jednotlivé symboly? Které by nás měly ještě zajímat?
1: Ano. Začnu asi od začátku. Těch symbolů celkově je pět a jsou za sebou řazené tak, jak jdou přesně po sobě ty procesy při péči o ten textil. Takže první je praní, jako žehlička, vanička, ano, už jsem se z toho. Druhý je trojuhelník, to je bělení a to se vlastně při tom praní buď to bělí nebo nebělí, to záleží na typu prádla. Třetí symbol je čtverec a to je sušení, tam máme definované různé typy sušení pro různé typy výrobků. A čtvrtý je žehlička, tam je to úplně jasné. A páté je kolečko a to je symbol, který je vlastně určen pro profesionály v čistírnách oděvu. A když se podíváme na ně teda teď trošku jako v detailu, tak já můžu říct nějaké statistiky. Samozřejmě nejoblíbenější a nejsnadněji rozeznatelné jsou vanička a žehlička. Ty v těch našich průzkumech vychází na 100%, to je prostě nádhera. Každý ví, co to znamená. A pak jsou ty trojúhelníky, čtverečky a kolečka a ty mají většinou 17 až 20. Tam vlastně tomu jako spotřebitele úplně tolik nerozumí, ale jsou jako velmi jednoduché.
0: Jak moc právě zkrátíme život oblečení špatnou údržbou?
1: No, když se jí jako nevěnujeme, máme třeba nějaký jako jemný, citlivý výrobek, tak můžeme z toho udělat i poměrně zajímavou jednorázovku. To se taky může stát. Když třeba nějaký mohérový svetr dáme, vypereme teda v ruce, věnujeme mu nějakou práci a čas a potom ho hodíme do sušičky, tak když to bude lepší varianta, tak z té sušičky vytáhneme svetřík na panenku a v horší variantě se nám tam jako rozpliznou ta vlákna a budeme je vytahovat z té sušičky ještě několik týdnů a všechno bude zabarvené těmi vlákny. Takže je potřeba té péči věnovat určitou pozornost a největší pozornost je potřebné věnovat těm jemným, citlivým materiálům, což bývá teda třeba ta vlna, kašmír, mohér a tady tyhle ty výrobky, nebo pak třeba krajka, hedvábí, to všechno chce vlastně jemnost a čas.
0: A máme šanci třeba tenhle ten typ oblečení, dejme tomu ta vlna, kde se třeba nedoporučuje a vyváž zachránit, když jsme ji třeba do toho praní přidali?
1: Ta aviváž v případě třeba vlny není až tak katastrofální a i když se nedoporučuje třeba přidávat aviváž do praní sportovního oblečení, speciálně nějakých těch funkčních výrobků, tak dá se třeba, když se potom vypere několikrát bez aviváže, tak se to jako z toho dá vyprat. Tam jde o to, že třeba v některých případech ta aviváž způsobí, že to vlákno zalepí, změní jeho tvar, ta funkčnost se sníží, nebo se zalepí třeba ty mikromembrány. V případě té vlny, říkám, to není tak katastrofální, ale je potřebné na to dávat pozor.
0: Mm-hmm. No a když se bez aviváže obejdeme, ona aviváž není jako aviváž, protože co všechno vlastně s tím vláknem může udělat?
1: Hodně se aviváž používá zbytečně. Třeba aviváž je jako výborná na to, že některé výrobky změkčí tak a sníží statickou elektřinu, takže pro syntetické výrobky typu různých mikin a tak dále, tak tam je úplně skvělá, stačí ale používat méně, používáme ji obecně jako hodně a tím vlastně znečišťujeme odpadní vody více, než je potřeba, navíc nás to stojí více peněz, takže je dobré se podívat na obal té aviváže, kterou používáme. A teď jsem zapomněla ten zbytek otázky, pardon.
0: Kdy se bez ní obejdeme?
1: A obejdeme se bez ní třeba u ručníků. Tam je třeba hrozně oblíbená jako používat na ručníky, aby ty ručníky jako byly měkké, ale oni potom vůbec nesají. Takže je dobré třeba, pokud je chceme mít teda měkčí a navoněnější, tak jednou za čas použít aviváž, ale pak jako vyprat bez aviváže, abychom po té sprše se prostě měli do čeho utřít.
0: No, posluchačka z Prahy právě píše, že neví, jestli zařadíme její dotaz, protože se přímo oblečení netýká, ale zajímalo by jí právě, jak udržovat, prát, ždímat a žehlit, protože už několik let používané froté ručníky, aby byly měkké, tak co byste odpověděla, když byly několik let froté ručníky používané, tak jak jim vrátit měkkost?
1: Asi by bylo dobré použít, myslím si, že jako máchadlo třeba ocet, protože ono se dost často na těch vláknech potom usadí inkrusty, takové prostě jemné, něco jako vodní kámen. A ten je potřeba jakoby rozpustit. Takže já bych prostě jednou třeba do máchání zkusila dát ocet a tím se to jakoby může rozpustit. A pak třeba bych zkusila jednou dát tu aviváž a měli by podle mě jakoby snížit se to množství těch inkrustů a mohli by se změkčit. To bych zkusila.
0: Posluchačka s dalším dotazem, prosím, jak pečovat o prádlo, o podprsenky, zejména, které rozhodně nejsou levné. Mm-hmm. I když je peru ručně, po několika vypráních ztrácí pružnost, ramínka a elastické části jsou vytahané. Tak je mm-hmm. to záměr výrobců, aby prádlo, které může být až 2000 za kus, nevydrželo tak dlouho?
1: No, vzhledem k té ceně, tak bych řekla, že by se mohlo jednat opravdu už o kvalitní výrobek, který by měl vydržet dlouho. A v tomhle případě by běžná péče, ještě navíc když paní to pere ty podprsenky v ruce, tak by se tohle stát nemělo. Takže je otázka opravdu použitých surovin do toho výrobku, protože třeba i Likra nebo ten Elastan jsou různé kvalitativní parametry nebo různé typy a může být třeba použitý jako ten nevhodný, takže to bych se asi obrátila s dotazem na toho výrobce.
0: Na džíny se vás také ptají naši posluchači po písničce.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
4: Pokračujeme v sobotu 23. května v Litomyšli.
5: Konají se tam totiž gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rytigové.
6: Přijďte ochutnat Doudlebův reginák do naší dvojkové kavárny na náměstí.
7: A nebo si nás puste v rádiu ve vysílání od 14.00.
8: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
9: Celý rok jsme s vámi.
10: A někdy i u vás. Dalibor,
11: Regina,
12: Jakub.
13: Radioservis představuje
14: Toulky první republikou.
15: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
14: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
16: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
14: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
17: Český rozhlas dvojka.
18: Rádio, které vás baví.

0: Dnešní host v brněnském studiu Českého rozhlasu a otázky na textil a jeho údržbu, tak Alexandra vás zdraví a ptá se, jak často by se měly prát džíny, pokud na nich nejsou žádné skvrny?
1: Pokud to prádlo není špinavé a propocené, tak není potřeba prát, stačí ho vyvětrat. Tak, jak to dělala ta generace před náma, to znamená, stačí přehodit přes židy nebo přes ramínko, nechat vyvětrat a můžeme je nosit znova. Je důležité asi tady říci, že každé praní, každý ten údržbový cyklus je pro to prádlo taková šoková terapie, je to prostě mechanicky náročné a vlastně vypíráme ten materiál z toho, ať se to týká syntetiky, kde prostě ztrácíme ty mikroplasty, nebo v případě bavlny se vlastně ta vlákna taky opotřebovávají, takže pokud to není nezbytné, to znamená, není špinavé, propocené, tak není potřeba prát.
0: A záleží na tom, jestli použijeme prací prášek, gel nebo kapsle?
1: Určitě, je tam rozdíl, jsou tam velké rozdíly právě v té účinnosti. Když máme třeba prádlo, jako na bílé prádlo je úplně jednoznačně nejlepší prací prášek, protože většinou obsahuje nějaká bělidla a zároveň prací proces sám o sobě je vlastně kombinace 4 faktorů, kdy nám tam zafunguje vždycky teplota, čas, mechanické působení a chemické působení. Takže tyhle ty 4 faktory se tam prolínají. A v případě pracího prášku, tak tam jsou třeba, ten prášek obsahuje takzvaná plniva, což jsou takové jemné písky a ty vlastně mechanicky pomáhají očistit to vlákno lépe. Takže pokud máme nějaké prádlo, které má skvrny a chceme ho nejlépe odstranit, tak je nejlepší použít prací prášek.
0: Když máme skvrny, tak před straním ty viditelné skvrny máme ještě, nebo říká se, že je to lepší ještě před
1: určitě,
0: tím.
1: Určitě. Pokud si uděláme někde nějakou ozdobu, třeba kečup hořtice nebo prostě cokoliv jiného, čaj, káva, tak je nejlepší co nejdříve tu skvrnu odstranit, to znamená odstranit ty hrubé nečistoty a potom odeprat mýdlem, nebo jestli máme třeba mýdlo na praní nebo mýdlo s jelenem, tak prostě odeprat a čím dřív to uděláme, tak tím máme větší šanci, že tam potom nezůstane, po té havárii nezůstane žádná stopa. Když tam necháme zaschnout i ten kečup, hořčici a tak dále, tak ty částice se prostě přilnou nebo přilepí na to vlákno a už to jde hůř oddělat. Je ideální teda pak to aspoň jako namočit a zkusit odeprat a pak teprve dávat do toho, do bubnu a do pračky, protože když máme tam ty velké těžké skvrny, tak a zůstane tam ta nečistota, tak může dojít k tomu, že vlastně při tom praní v té pračce se vám zašpiní ještě další kusy a budete vlastně to prádlo prát trošku jako ve špinavé vodě, když tam budou prostě ty zbytky, ty hrubé nečistoty.
0: A pokud budeme chtít využít rady našich babiček, tak co opravdu funguje, co zvládne třeba obyčejná kuchyňská sůl, když odstraňujeme skvrny nebo bílý ocet nebo citron?
1: Citron je ideální na všechny ty různé třeba ovocné šťávičky a i třeba na kávu, na čaj, protože nám odstraní a hlavně, jak říkám, tam funguje dost rychle jako ten čas, takže je dobré zareagovat rychle. Třeba káva, ta se dá odstranit poměrně hezky i kysličníkem, to znamená počupkávat třeba na vatičku, na vatový tampon a počupkávat jemně tu látku, ale záleží, co je ten základ, ten materiál. Jinak se budeme chovat, když to bude polyester, jinak se budeme chovat, když to bude bavlna. A my jsme společně s kolegy ze zahraničí vytvořili právě takovou chytávku, to znamená, že si můžete navolit, jakou skvrnu potřebujete vyčistit a na jakém materiálu je a vyjede vám ten postup a použité chemikálie. Je to k dispozici tady tenhle ten čistič skvrn nebo rádce na čištění skvrn na webové stránce clevercare.info clevercare.info a ten portál je asi v 17 jazycích, včetně češtiny a je tam právě sekce věnovaná vyčistit skvrnu, takže tam je možné se poradit právě i z pohledu toho materiálu, protože to je klíčové. Jinak budete odstraňovat skvrnu na, jak už jsem dneska říká, třeba hedvábí, a jinak na bavlně nebo na polyesteru.
0: Dotaz od posluchačky z Moravy, jestli můžete říct, jak prát hlavně podprsenky a spodní prádlo, jestli je dobrá mídlová voda. Píše, moje maminka zbytky mídel postrouhala, rozpustila v teplé vodě a tak právě spodní prádlo prala. Chci se zeptat, jestli je to šetrnější k prádlu než prací prostředky.
1: Může to být vhodný způsob. Ona ta lázeň bude jako hodně mastná, protože mídlo obsahuje hodně tuku, a může to být prostě proto dobré. Já třeba bych doporučila klidně prát podprsenky, ale v sáčku, v pračce, a prát v gelovém pracím prostředku, třeba jakoby jemném. Jinak bych doporučila zase prádlo, které je bavlněné, já nevím, pánské spodky nebo kalhotky, tak ty už se můžou prát jako běžně v té náloži, ale třeba podprsenky, které mají ta ramínka, tak mohly by se zaháknout v nějaké další výrobky, tak je dobré dávat do toho sáčku. A jak jsem říkala, použít klidně se může prací prostředek gelový.
0: Martina vás zazdraví a vrací se k Aviváži, o které jsme mluvili před chvílí, že ji používá hlavně kvůli vůni. A píše, zrovna jsem pověsila ven na sušák ručníky v Aviváži, byly a sají normálně. Představa, že bych na ně dávala ocet ani náhodou. Vůně vypraného prádla je důležitá.
1: Tak ten ocet, já jsem myslela jako jednorázovku, ono samozřejmě, když by ten ručník voněl po octu, tak to pro nás nebude až tak příjemné, ale já mám tu zkušenost teda jinou, že opravdu ta Aviváž, protože má určitý podíl jakoby lipidových částic, tak ona to vlákno obalí a hůře saj, má spíš takový jako hydrofobní efekt. Je pravda, že hodně voní a právě kvůli té vůni i spotřebitelé mají jako velmi rádi a velmi ji používají, až bych řekla nadužívají. Takže já bych třeba řekla, že je dobré jednou použít, dvakrát ne, ale je to osobní preference taky.
0: Další dotazy si přečteme, možná, že budou i ty telefonické. 22 155 25 25, jinak /rozhlas.cz.
2: Kávat o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.

0: Předpokládám, že to ten výrobce si ověřil, protože to, že dá nějaké symboly na ten štítek, znamená, že si je měl předtím ověřit nějakým prostě postupem údržby. To není jakoby jen tak, že odhadne, ale prostě takže předpokládám, že to má jako ověřené, je to zvláštní. Já bych třeba koženkovou bundu neprala, spíš bych se obracela na čistírnu oděvu. Ale v tomhle případě bych ji určitě neprala a zkusila bych ji odnést do té prodejny, kde byla zakoupena.
1: Uh-huh. No a jak často prát to oblečení, které není viditelně špinavé? My jsme se tady bavili o těch džínách, ale kdy opravdu stačí třeba takový ten rychlý program na minimum stupňů, nejčastěji asi 20 minut na 30
0: stupňů. Když je potřebujete osvěžit, to znamená, že je takové prostě, jako měli jste třeba na sobě halenku dvakrát krátce, není propocená, není špinavá, ale cítíte, že prostě není úplně čerstvá, tak v ten moment stačí opravdu ten kratší cyklus a vyprat to ideálně prostě se skupit těch výrobků více, abyste jich neprali málo, protože vlastně ta udržitelnost je i v tom, že přemýšlíte nad tím údržbovým cyklem efektivně, nejenom z hlediska svých vlastních nákladů, ale vlastně i z hlediska té energie a odpadních vod, protože to všechno se skládá dohromady a vytváří to nějaké zatížení životního prostředí.
1: No Martina, právě děkuji za zajímavou diskuzi a chci se vás zeptat, co si myslíte o takzvaných levnějších obchodech s oblečením, kde člověk jenom vejde do obchodu a pocítí silný zápach z levného materiálu a surovin, které na něj byly použity. Píše, udivuje mě, kolik lidí v těchto obchodech nakupuje hlavně oblečení pro malé děti.
0: No, je tam hodně cítit něco takového jako naftalín prostě a samozřejmě prostředky proti plísni a proti všemu možnému, protože se to dováží hodně zdaleka. Jsou to prodejny, které nám vytváří na tom trhu jako širokou nabídku různě kvalitních výrobků. Ono to prostě na ten trh patří a ten trh si to nějakým způsobem přebere. To, že čeští výrobci třeba těmhle výrobcům nebo těmhle prodejnám nebo řetězcům nejsou schopné konkurovat, to je prostě jasné, protože mají úplně jiné náklady na materiál, na výrobu, na zaměstnávání lidí. Takže nejsou to moje oblíbené obchody, ale to je, taky říkám, osobní preference a na tyhle ty prodejny si prostě taky nachází své oblíbence, někdo, kdo prostě rád nakupuje, tak si tam jakoby ten výrobek nakoupí. Ale v tomhle případě bych teda doporučila pokaždé vyprat, když si tam něco koupíte, protože to prochází opravdu jako hodně rukama a i jsou tam použité určité prostředky právě, říkám, proti plísním a třeba proti hlodavcům, když se to vozí někde v těch kontejnerech zdaleka.
1: Vy jste na začátku vysílání říkala, že u nás doma je zakázané odstřihávání cedulek. Já vím, že máte už jako dospělé děti, máte dva syny a dceru, tak pořád vás poslouchají a neodstřihávají.
0: No, snaží se neodstřihávat, když odstřihnou, tak někde tajně to asi zahodí. Ale jinak se snaží jako taky udržitelně a vidím právě ta druhá, ta následující generace se zachová trošku jako jinak než my. Každopádně dneska si myslím, že mě poslouchají hlavně proto, že ten můj starší syn má dneska narozeniny, takže já jsem ráda, že můžu ještě tady takhle chvíličku pozdravit.
1: Tak děkujeme a přeju hezkou rodinnou oslavu. Mějte se pěkně, vám děkuju za to, že jste dnes zase posílali otázky na adresu dvojka@rozhlas.cz. Zítra zase po 16. se budu moc těšit.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Jeden člověk je kvůli napadení v Pardubicích v nemocnici. Pachatele policie zadržela. Česko se podle prezidenta Pavla nesnaží vztahy s Čínou zhoršovat. Zítra bude slunečno, během dne přechodně oblačno, teploty do 26 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Záchranáři převezli do nemocnice jednoho zraněného člověka po napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích. Pachatele, který útočil nožem, policie na místě zadržela. Řekla to mluvčí krajské policie Markéta Janovská s tím, že kvůli napadení policisté museli evakuovat nedalekou střední průmyslovou školu chemickou.
4: Krátce před 14. hodinou odpolední zde došlo k fyzickému napadení mezi dvěma osobami. Vzhledem k tomu, že zadržená osoba měla vztahy nebo má vztah ke zdejší střední škole, rozhodli jsme o evakuaci školy a o preventivní bezpečnostní prohlídce, která aktuálně probíhá.
3: Policie celou oblast kolem školy uzavřela a odklání dopravu. Silnice je zavřená od odbočky na Staré Hradiště po kruhový objezd u obchodní zóny. Prezident Petr Pavel nevidí ze strany české vlády žádnou snahu o zhoršení vztahu s Čínou. Řekl to na bezpečnostní konferenci Globsec, která začala dnes v Praze. Prezident reagoval na vyjádření čínské diplomacie, že je Peking ochotný co nejdříve vrátit česko-čínské vztahy na cestu zdravého a stabilního rozvoje. Pavel dodal, že Česku jako suverénní zemi by nikdo neměl diktovat, s kým smí a nesmí spolupracovat.
5: To, jestli Čína vnímá negativně, ať už spolupráci s Tajvanem nebo například soukromou návštěvu Dalajlámy, to je víceméně pro ně ke zvážení. Z našeho pohledu nedošlo k žádnému porušení politiky jedné Číny. Česká republika ji plně respektuje na všech úrovních.
3: Peking v minulosti často kritizoval Česko kvůli údajnému porušování principu jedné Číny. Mimo jiné v souvislosti s návštěvami českých politiků na Tchaj-wanu, ten Peking považuje za svou provincii. Zlínský soud propustil z vazby posledního obviněného ve fotbalové korupční kauze. Potvrdil to olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun. U obžalovaného podle Dragouna už nehrozí, že by mohl ovlivňovat svědky. Podle informací České tiskové kanceláře by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Bímu. V případu údajného ovlivňování zápasů a podvodů při sázení je obviněných 32 lidí. Všichni jsou stíhaní na svobodě. Národní archiv zveřejnil celý záznam ze soudního procesu s nacistou Karlem Hermanem Frankem. Ten byl odsouzený před 80 lety za válečné zločiny, včetně vyhlazení lidic. Při procesu promluvila také Milada Horáková.
6: Přišla jsem do Terezína v těžkých měsících po atentátu na Heidricha.
7: Den po dni, slovo od slova. V takové podrobnosti si můžou badatelé i laici projít měsíc trvající soudní proces s válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Celý rozhlasový záznam z roku 1946 zdigitalizoval archiv Českého rozhlasu, který vede Tomáš Duvka.
8: Ten proces byl archivován na zinkových zvukových fóliích. Představte si to jako takovou gramofonovou desku, která má každá asi 3/4 kilo. Je to ohromné množství těchto zinkových desek, asi 1400, dohromady váží skoro 3/4 tuny. Takže ten proces té digitalizace byl velmi náročný.
7: O detailech z procesu s nacistou Karlem Hermanem Frankem si můžete zjistit více na stránkách politickeprocesy.cz. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, na horách ojedinělé přehánky, teploty přes den 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Hlavně kamiony brzdí v pravém pruhu na kilometru 163. Nesouvisle jedou až do omezení v Brně. Místy zastavuje i levý pruh. Osobním autem se zdržíte půl hodiny. Na D5C na příjezdu do Prahy z Plzně je fronta od 8. kilometru na 20 minut osobním autem. Dalších 20 minut se zdržíte na okruhu směrem z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. A na silnici 35 u Liberce, z Liberce do Turnova je omezení u Podkovic. Zdržíte se čtvrt hodiny. Provoz vázne i na průjezdu Litomyšlí směrem na Mohelnici. I tady se zdržíte 15 minut. Tolik zprávy, teď si poslechněte příběhy z kalendáře.
9: Přejeme hezké odpoledne, milí posluchači. Doufáme, že jste pohodlně usazeni a těšíte se na další díl. Doufáme, že oblíbených příběhů z kalendáře. Vítají vás Tereza Stýblová
10: a Jan Kovařík, dobrý den. Na úvod nutno říci, že dnes doporučujeme usednout k rozhlasovým přijímačům výjimečně bez pytlíku bonbonů, obvyklé čokolády nebo dokonce oblíbené sladké limonády.
9: Už za chvíli se dozvíte, proč vám dáváme taková omezení, zatím ale naše tradiční nápovědy.
10: Dnes oslavujeme výročí jistého vynálezu, který souvisí s naším zdravím a také krásou.
9: Tento vynález nám totiž dopomáhá ke krásnému, ba dokonce zářivému úsměvu.
10: Pevně věříme, že ho používáme všichni, nejlépe dvakrát denně. No a abych vás trochu zmátl, tak ještě řeknu, že někdy může být i předmětem rodinných hádek. Rozděluje totiž lidi na dvě skupiny.
9: Tak a teď si s tím nějak poraďte, máte na to jednu písničku.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: úvodu jsme vám s Terezou řekli, že dnešní příběhy z kalendáře zasvětíme výročí jistého vynálezu. Mimochodem, milá kolegyně, víš, kdo vynalezl ruchadlo?
1: To mě trochu zaskočilo, ta otázka, ale nezmátla mě úplně, vím, jsou to bratranci Veverkovi. Je to učivo základní školy, to ví každý.
0: No a schválně, teď pochopíš, proč se ptám. Kolikrát v životě si ruchadlo použila?
1: Možná se budeš divit, ale ani jednou. A velmi matně tuším, jak vypadá.
0: No a teď mi řekni, jestli jsi věděla, kdo vynalezl onu věc, o které se dnes budeme bavit, ještě než se začala připravovat na tento pořad?
1: No. Přiznám se bez mučení, že nevěděla.
0: A jsme u toho. A přitom, když se podívám na tvůj zářivý úsměv, je jasné, že tento vynález používáš na rozdíl od ruchadla minimálně dvakrát denně.
1: Ano, používám ho skutečně častěji. Svět je, pravda, vůči některým vynálezům strašně nespravedlivý.
0: No právě. A hlavně vůči některým vynálezcům. Ne, že bych měl něco proti bratrancům Veverkovým, natož proti ruchadlu, to vůbec ne. Ale některé jiné vynálezy, které denně používáme, by si slávu zasloužily taky.
1: No tak už pojďme konečně prozradit, který užitečný a nedoceněný vynález dnes slaví výročí.
0: Prosím, i s fanfárou. Dnešním oslavencem je zubní pasta v tubě. Používáme ji každý den, všichni, doufám, ale aniž bych chtěl kohokoliv z vás podceňovat, přátelé, myslím, že málo kdo by vytáhl z rukávu jméno vynálezce této užitečné věcičky.
1: A tak prozraď, kdo byl tedy ten člověk, který nám tak ulehčil život a kterému vděčíme za naše zářivé úsměvy?
0: Millerát. Tento bez nadsázky geniální nápad se zrodil v hlavě stomatologa Washingtona Sheffielda v druhé polovině 19. století.
1: Vůči panu Sheffieldovi tedy máme jistý dluh a tak si o něm dnes něco povíme, abychom to alespoň částečně napravili.
0: A nejen o něm, dodávám, podíváme se jaksi na zoubek, péči o chrup celkově. A pochopitelně, že to chvílemi bude i trochu bolavé, ale nedejte se odradit, dozvíte se spoustu zajímavých informací. Už za chvilku.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Před chvílí jsme si v příbězí z kalendáře na Dvojce řekli, že za vynález zubní pasty v tubě vděčíme panu Washingtonu Sheffieldovi a že o něm vlastně nic moc nevíme.
1: A to je, uznejte sami, vzhledem k důležitosti jeho vynálezu dosti nespravedlivé. Tak pojďme si teď o něm konečně něco povědět.
0: No, oni vlastně pánové Sheffieldové byli dva. Otec a syn. A oba mají na vzniku zubní pasty v tubě zásluhu.
1: Otec Washington Sheffield se narodil v roce 1827 v americkém Connecticutu. Jeho rodiče se měli co ohánět. Kromě malého Washingtona totiž měli ještě dalších 7 dětí. Washington byl z nich třetí nejstarší.
0: Přesto, že pocházel z tak početné rodiny, dokázal vystudovat a vypracoval se na velmi uznávaného zubního lékaře.
1: Byl dokonce považován za jednoho z nejlepších zubních lékařů v celých Spojených státech a úspěšně se věnoval také zubní chirurgii.
0: Kariéru začal v roce 1850, zpočátku jako praktik v rodném městě. Později se přesunul do New Yorku, kde pracoval v ordinaci starších kolegů.
1: New Yorkská praxe mu umožnila pozbírat cenné zkušenosti a také značně posílila jeho lékařské sebevědomí. A tak se konečně mohl osamostatnit.
0: V roce 1852 se vrátil do Connecticutu, otevřel si vlastní praxi a postupně se vypracoval na špičkového dentistu.
1: Jak už jsme se zmínili, věnoval se také zubní chirurgii. Tu vystudoval na druhé nejstarší univerzitě zubního lékařství ve Spojených státech.
0: Pokud jde o soukromí, se svou ženou Harriet měl jediné dítě, syna Luciuse. Ten se narodil v roce 1854. Vyrostl v úspěšného studenta a začal se, světe div se, věnovat témuž oboru jako jeho otec, tedy zubnímu lékařství a zubní chirurgii.
1: V roce 1878 Lucius Sheffield zakončil studium prestižní univerzity v Harvardu a hned potom odjel do Paříže, aby tam dále studoval zubní chirurgii.
0: No a právě pobyt v Paříži se pro vynález zubní pasty v tubě stal stěžejním. O tom uslyšíte za chvíli.

0: V příbězích z kalendáře na dvojce, věnovaných zubní pastě, se ocitáme v Paříži, městě umělců. Luciu Sheffieldovi se magické město na scéně nepochybně líbilo. Rád pozoroval umělce při práci, ovšem ani v tento okamžik v sobě nezapřel zubního lékaře.
1: To, co by jiný člověk sledoval jen jako běžnou scénu z uměleckého prostředí, přivedlo právě Lucia Sheffielda na geniální myšlenku.
0: Když si mohou malíři vytlačovat barvy na paletu z tuby, proč by se do takové tuby nemohla dát zubní pasta? Bylo by to přece mnohem hygieničtější a praktičtější.
1: Ale vraťme se ještě na chvíli v čase trochu zpátky. Zubní pasta v tubě do té doby totiž neexistovala. Populární na čištění chrupu byl zubní prášek.
0: Luciův otec, Washington Sheffield, na základě svých zkušeností a zkušeností pozbíraných od řady svých kolegů, začal vyrábět zubní prášek podle vlastní receptury.
1: O něco později vymyslel další recepturu, kterou nazval Sheffieldův ústní balzám. Přípravky používal ve své ordinaci a u pacientů měli obrovský ohlas.
0: Do své zubní pasty přidával výtažky máty, díky které byla nejen chutná, ale navíc zanechávala příjemný dech. Pacienti byli nadšení a žádali si vzorky přípravků i k domácímu použití.
1: To vše se odehrávalo počátkem 80. let 19. století, kdy Washingtonův syn Lucius ještě studoval na Harvardu. Washington založil společnost na výrobu prostředků ústní hygieny a zpočátku vše vyráběl jenom ve své ordinaci.
0: Poptávka pacientů po jeho zubní pastě ale rostla takovým tempem, že brzy musel vystavět novou laboratoř a výrobní halu.
1: Úspěch celého projektu ještě podtrhl nápad syna Lucia, aby prodávali zubní pastu v tubách, stejně jako se prodávají malířské barvy.
0: V roce 1881 si nechali svou první zubní pastu v tubě zaregistrovat jako obchodní značku. A jak by řekl jeden tuzemský bard, úspěch to byl plný, radosti zrobily dvě mexické vlny.

0: dnešních příbězích z kalendáře na dvojce si povídáme o trochu pozapomenutém vynálezu, a to je zubní pasta v tubě. Poprvé byla prodána v květnu roku 1892. Její vynálezci byli v podstatě dva, otec a syn Sheffieldové. A ten mladší přišel na tento vynález v době, kdy byl v Paříži a pozoroval malíře, když vytlačují barvu z tuby. Tak si řekl, proč by to nešlo s pastou?
1: Jeho otec totiž mezitím zahájil výrobu nejrůznějších čistících prostředků pro ústní dutinu a ta se utěšeně rozvíjela. Sheffieldova invence se nezastavila jenom na tomto poli, byl velmi úspěšný například i jako zubní protetik. I o tom budeme mluvit. A pak vás dvojnásobně vyděsíme kapitolou, která se zaměří na péči o chrup v minulosti a kapitolou, která obsahuje výčet nejneuvěřitelnějších zákroků ze zubařské prehistorie. To vše proto, abychom podpořili pravidelné užívání naší dnešní protagonistky, totiž zubní pasty v tubě.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
3: I vy můžete rozhodnout o tom, kdo se stane vítězem.
2: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail charm@rozhlas.cz
3: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera, jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
2: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
4: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině.
2: Na dvojce.

0: Jak jsme už v dnešních příbězích z kalendáře slyšeli, pacienti mohli otci a synovi Sheffieldovým za pastu v tubě utrhat ruce. Stala se tehdy skutečným hitem.
1: Tento famózní úspěch ale Washingtonu Sheffieldovi nestačil. Jeho zájem o vše týkající se zubního lékařství ho poháněl dál a stále více se zabýval zubní protetikou.
0: Ta byla v tehdejší době pochopitelně ještě v samých počátcích.
1: Doktor Sheffield se specializoval především na korunky a můstky. V roce 1885 získal patent na můstek držící několik korunek dohromady.
0: Aby své nápady využili také podnikatelsky, založili otec a syn Sheffieldovi roku 1886 mezinárodní společnost, která se specializovala na zubní korunky a zubní protetiku vůbec.
1: Lucius Sheffield se stal jejím výkonným prezidentem, zatímco jeho otec Washington si ponechal nad společností hlavní dohled.
0: Firma prodávala práva na využití patentovaných zubních korunek a můstků a získávala poplatky za jejich používání od lékařů z celého světa.
1: Jak vidno, otec a syn Sheffieldovi byli nejen vynikající zubní lékaři a inovátoři, ale též velmi zdatní obchodníci.
0: Washington Sheffield zemřel v listopadu roku 1897 ve věku 70 let.
1: A teď pozor, přátelé, pokud vás při poslechu dnešních příběhů z kalendáře přepadla touha zjistit, jak taková první Sheffieldova zubní pasta chutnala, tak vězte, že to není nic nemožného.
0: V roce 2015 byla totiž nalezena stará kniha s původními, ještě ručně psanými recepturami Washingtona Sheffielda.
1: Už jenom listovat v ní musí být opravdu zážitek, který člověka přenese do starých časů.
0: No a tento nález samozřejmě nebyl ponechán jenom tak. Od roku 2017 se opět prodává zubní pasta doktora Sheffielda, inspirovaná jeho původními recepturami.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Ctění posluchači příběhu z kalendáře, jestliže jsme se dosud věnovali pouze vynálezu první zubní pasty, pak vězte, že to naše dnešní povídání bylo selankou. Teď ovšem dle vyřčeného slibu začíná přituhovat.
1: Vydáme se totiž do dávnější historie a jak správně tušíte, nebyla to vždy procházka růžovým sadem.
0: Slabším povahám, které by z tohoto výletu případně mohly rozbolet zuby, se předem omlouváme.
1: Na návštěvu zubního lékaře se většina z nás zrovna netěší, ale co by za dnešní vymoženosti naši předci dali?
0: Důležité je podotknout, že se jim k jejich štěstí zuby kazily o něco méně než nám dnes. Bylo to zejména proto, že jejich strava byla úplně jiná. Chyběl v ní především cukr a také další zubům neprospívající záležitosti.
1: I tak ovšem zuby péči potřebovali a naši předkové to dobře věděli.
0: To je fakt. Zmínky o různých směsích na čištění zubů pocházejí už ze starého Egypta, Indie a Číny.
1: Většinou se jednalo o směsi na bázi dřevěného uhlí anebo drcené křídy. Existuje záznam ze 4. století před naším letopočtem z Egypta, z něhož vyplývá, že Egypťané si připravovali čisticí zubní směs ze soli, pepře, mátových lístků a květů kosatce.
0: To ovšem ještě nic není. Jiné prameny se zmiňují o čištění pomocí směsi popela z kopyt skotu, mirhy a vaječných skořápek či vyvřelé horniny.
1: No dobrá, tak čisticí směs bychom měli pohromadě, ale co zubní kartáček?
0: No tak ten musela v dávných dobách zastoupit většinou nějaká správně roztřepená větvička. Babyloniané například používali jakési žvíkací klacíky.
1: Později se také v roli pasty používala třeba směs křídy, rozdrcených cihel a soli.
0: No a ptáte-li se, v čem se tyto zubní směsi prodávaly před vynálezem zubní pasty v tubě, vězte, že to byly keramické nádoby, později sklenice, podobné těm zavařovacím. Ideální to ovšem pochopitelně nebylo. Směs velmi rychle vysychala a tvrdla.

0: V rámci našeho dnešního povídání o zubní pastě v tubě jsme se dostali do dávné historie. Přes všechnu snahu našich předků o jakési také zčištění ústní dutiny nebylo možné se kazům zcela vyhnout.
1: Chce se mi říci bohužel, hned to vysvětlím. Archeologické nálezy dokládají, že zubařské zákroky byly prováděny již v pravěku. Doklady o vrtání máme z doby mezi lety 7000 a 5500 před naším letopočtem, konkrétně z oblasti dnešního Pákistánu.
0: Kaz se tehdy snažili odstranit pazourkovými vrtáčky, které poháněl luk s volnou tětivou. Důmyslný přístroj. Pravděpodobně původně sloužil k vyvrtání dírek do korálků, no a uplatnění nakonec nalezl i v zubním lékařství.
1: Vyvrtané otvory v zubech mají průměr zhruba mezi 1 až 3 mm a jejich hloubka dává tušit, že, jak to říct kulantně, že zákrok musel být opravdu bolestivý.
0: Archeologické nálezy z oblasti Toskánska zase dokládají, že pravěcí dentisté dokonce dokázali vyvrtaný zub zaplnit jakousi plombou.
1: Jako výplň posloužila živice, což je lepivá černá hmota vyskytující se v přírodě. Kromě toho se využíval třeba včelí vosk. Zuby byly často vyvrtány až k nervům, tedy řeknu vám, to si nechci ani představovat.
0: Z toho trnou trochu zuby. No, díky experimentální archeologii také víme, že byl-li pravěký zubař zručný, mohl vyvrtání zvládnout i za minutu.
1: Dobrá. Ve středověku byla celkem rozšířená představa, že bolest zubů způsobuje červ, který vyvrtává do zubů chodbičky. A cesta k jeho vyhnání byla tedy jasná. Zaříkávání.
0: No, jenomže když zaříkávání nepomohlo, byť bylo bezbolestné, doporučovalo se třeba vypalování žhavým drátem. Jeden z dochovaných návodů radí: zaraz jehlu do bolavého zubu, chytni červa za nohu. Au.
1: Já jsem vám to říkal, že alespoň v části ten dnešní díl nebude nic pro slabé nátury.
0: Když nebylo zbytí a muselo dojít k vytrhnutí, nešťastník mohl navštívit třeba kováře, kata, holiče nebo potulného vytrhávače zubu. Nevím, koho bych zvolila.
1: Raději nikoho, protože součástí toho rozhodnutí bylo vypořádat se i s faktem, že se zubem byla někdy vytržena částečně i čelistní kost. Takže v tom nejhorším případě mohlo tehdejší trhání zubu klidně skončit i smrtí pacienta.

0: Vyprávění o historii zubní pasty v tubě nás dnes v příbězích z kalendáře zavedlo až do středověku. Já bych tu trudnou představu středověkého trhání zubů pro dnešek už opustil, abychom neupadli všichni do deprese.
1: Tak to už teď není důvod. Jakým pokrokem byl třeba vynález šlapací vrtačky? O tom by se dalo povídat.
0: Ne, mně už to stačilo a kolega mistr zvuku, který se chystá k zubaři, už to také nechce slyšet. Necháme si tuhle lahůdku na jindy. Pana Sheffielda jsme pro dnešek oslavili, tak řekl bych, že máme splněno.
1: Poslyšte, jste ale v úvodu povídal, že vynález zubní pasty rozděluje lidi na dvě skupiny, to asi pamatuju, tak mi to ještě vysvětlí.
0: Vysvětlím a dám si pozor, abych nebyl moc osobní. Odpozoroval jsem, že zubní pasta se stává v některých rodinách, řekněme, jablkem sváru. Jedni totiž pedantsky trvají na tom, že se bude vymačkávat od konce a pečlivě to dodržují. A druzí ji zase vymačkávají naprosto ledabile, kde je zrovna napadne do konce, klidně od prostředka.
1: No a navzájem se za to samozřejmě spílají.
0: Ano.
1: Já znám dokonce i lidi, kteří si pastu nedávají nejdřív na kartáček, ale nejdřív do úst. No. To je potom svár už opravdu na světě. Tak, na druhou stranu, když se zase člověk hádá jenom o tohle.
0: To máš pravdu. Přátelé, ať už patříte do jedné či druhé skupiny, slibme si, že až si dnes budeme čistit zuby, vymáčkneme pastu odkudkoli a všichni společně v duchu poděkujeme otci a synovi Sheffieldovým za ten jejich mazaný vynález.
1: Tak, plány na večer už máme. Těšíme se na vás u dalších příběhů z kalendáře.
0: Naschledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.
4: Escucha el ritmo.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce. Český rozhlas uvádí Tobogán.
2: Podtitul našeho dalšího dílu Ptáci, zvířata a moji příbuzní. O co jde, vám vysvětlí Jitka Smutná, Antonín Holub, Jiří Hána, Kateřina Soukupová, Tereza Blašková a Jakub Kalián a vezmou nás do zoo.
1: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Američan hospitalizovaný na Bulovce je dál bez příznaků eboli. V Rusku a Bělorusku dnes skončí společná jaderná cvičení. Zítra bude slunečno, během dne přechodně oblačno, teploty do 26 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci, potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy. Ten teď bude podle ministra Vojtěcha v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny.
5: Není důvod k jakémukoliv zdravotnickému výkonu, ale musí být hospitalizován v té izolaci, v té speciální izolační místnosti, která je v rámci fakultní nemocnice Bulovka na infekční klinice, což se děje. Lékaři provedli nějakou základní anamnézu, ale důležité je skutečně, že symptomy se u něj neprojevily.
4: Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal řekl, že je zemědělství v krizi kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit. Vláda by proto podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián v reakci řekl, že kabinet bude zemědělcům naslouchat. Pokračuje mluvčí rezortu Vojtěch Bílý.
6: Ministerstvo zemědělství situaci průběžně monitoruje a možná řešení budeme hledat i na evropské úrovni. Pokud existují nástroje, které lze v rámci Evropské unie využít, včetně krizových mechanismů, budeme usilovat o jejich využití.
4: Mezi požadavky komory je nezdaňování dotací, úlevy na sociálním pojištění nebo zvýhodnění produkčního zemědělství. Třídenní rusko-běloruská jaderná cvičení končí. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v noci na dnešek ruská armáda převezla do Běloruska jadernou munici.
7: Ruské ministerstvo obrany na sociálních sítích zveřejnilo video, ve kterém armádní vozidla vyjíždějí z garáží, projíždějí lesem a za tmy i denního světla vojáci vykládají z nákladňáku rakety se zakrytými hlavicemi. Munice pro raketové systémy Iskander má být po cvičeních uložena v polních skladech. Ukrajinské ministerstvo zahraničí označilo rozmístění taktických jaderných zbraní v Bělorusku za bezprecedentní hrozbu globální bezpečnostní architektuře a vyzvalo západní partnery k tvrdé reakci. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Na výpravy do šumavské divočiny s průvodcem se můžou ode dneška registrovat zájemci na webu Národního parku. Vybírat můžou i stras v chráněné krajinné oblasti. Do programu se každoročně hlásí kolem 1100 účastníků, dodává mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.
8: Každý člověk, když jde jeden rok nějakou trasu, tak další rok si může vybrat úplně jinou, protože máme v nabídce 35 různých tras, což je obrovské množství. A navíc máme tam už tradičně dvoudenní takzvané XL trasy s přespáním třeba na německé straně, tam se chodí na Luzný, chodí se na Falkenstein.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, na horách ojediněle přehánky, teploty mezi 22 a 26 stupni, na horách kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy jsou stále kolony. Kamiony jedou z kilometru 168, osobním autem zastavíte místy v okolí Ostrovačice a Kývalky. Na pražském okruhu z letiště na D1 je kolona na 20 minut před sjezdem na Ořech. Popojíždí se od Zličína, ucpává se kvůli tomu i příjezd do Prahy po D5 z Plzně. Nesouvislá fronta jede z 8. kilometru. A v Praze je i nehoda. Na jižní spojce směrem na Štěrboholi se srazila dvě auta v levém pruhu za Spořilovskou a kolona je od magistrály. To byly zprávy.
9: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

0: nemoci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém hledáme naději na kvalitní život. Už za chvíli otevřeme příběh Petry, která si v den svých 48. narozenin nahmatala bulku na krku. Po vyšetřeních si vyslechla diagnózu chronická lymfocytární leukémie. Petra bude vyprávět svoji zkušenost s novým typem léčby ve formě tablet a infuzí. A její příběh je velkou nadějí pro všechny takové pacienty. Poslouchejte s námi.
0: Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
2: Mým prvním hostem je lékař.
3: Jmenuji se Michal Doubek, přijíždím z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice Brno z interní hematologické a onkologické kliniky. Věnuji se mimo jiné chronické lymfocytární leukemii. Jsem aktivní v České společnosti pro chronickou lymfocytární leukemii a České hematologické společnosti. Pokud jde o tu chronickou lymfocytární leukemii, tak je to onemocnění, které dnes díky novým lékům můžeme velice dobře léčit. No a většina nemocných s touto nemocí žije stejně dlouho jako jejich vrstevníci bez tohoto onemocnění.
2: Pane profesore, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Začít musíme vysvětlením diagnózy, o které bude primárně dnes řeč, a tou je chronická lymfocytární leukemie. Vysvětlete prosím ve stručnosti, o jaké onemocnění jde.
3: Jde o onemocnění krve, onemocnění, které vychází z bílých krvinek, kterým se říká lymfocyty. Je to nejčastější leukemie u bělochů, a tedy nejčastější leukemie tady u nás v naší populaci. Vyskytuje se většinou u starších lidí, většina těch nemocných je starších 60 let, ale na druhou stranu může být i u mladších, i když v dětském věku se nevyskytuje. Je to onemocnění, které se projevuje v důsledku toho hromadění těch bílých krvinek, tak se může projevovat zmnožením krvinek, může se projevovat zvětšením uzlin, zvětšením jater a sleziny a může se také projevit úbytkem zdravých krvinek. Zdravých bílých krvinek, zdravých červených krvinek a krevních destiček a z toho pak plynou příznaky toho onemocnění. Většinou ale ty příznaky přichází pozvolna, pomalu a sám nemocný si jich někdy určitou dobu nemusí všimnout. A až po, je to onemocnění pokročilejší, tak teprve potom ty příznaky se objevují v plné síle.
2: Mm-hmm. Hovořil jste, že ty příznaky, pane profesore, dlouho nemusí ten pacient zaznamenávat. Jaké jsou?
3: Ty příznaky jsou nespecifické a takové plíživé, to znamená, že může to být únava, může to být to zvětšení uzlin, může to být tlak v oblasti břicha, může to být trošku vyšší teplota nebo velké pocení. To pocení se objevuje často v noci nebo nad ránem, ti nemocní mohou udávat až to, že musí vyměnit pyžamo, jak se v noci hodně potí. Takže toto jsou ty nejčastější příznaky. Mohou to být i nějaké známky infekční, nachlazení, častější infekce horních cest dýchacích. Ale na druhou stranu u části nemocných na to přijdeme náhodou tím, že nemocní chodí na předoperační vyšetření, preventivní prohlídky, tak tam se to může zjistit v podstatě u lidí, kteří příznaky nepociťují.
2: My se dnes budeme povídat o nové možnosti léčby v tabletové formě. V čem je z vaší zkušenosti a z vašeho pohledu pacientům přínosná, v čem je možná jedinečná?
3: Ta léčba chronické lymfocytární leukemie se, řekněme, posledních 10 let a úplně výrazně posledních 5 let změnila. Už vůbec nepoužíváme chemoimmunoterapii, naše společnost vůbec chemoterapii nedoporučuje. Má to svoje jasné důvody, ta chemoterapie může být známkou nebo může vést k tomu, že dochází ke změně aktivity toho onemocnění. My dáme chemoterapii nebo dávali jsme chemoterapii, došlo k navození remise té nemoci, ale když se ta nemoc vrátila, což nastávalo, tak byla daleko agresivnější než před tou chemoterapií. Právě proto, že ta chemoterapie vedla k selekci těch velice agresivních buněk, které ji přežily. Kdežto teď, když máme tu takzvanou cílenou léčbu, tak buď je to kombinace tablet, nebo jsou to tablety a infuze, ale není to chemoterapie. Tam nedochází k tomu, že by ta léčba vedla ke zničení jenom části těch nádorových buněk a ponechala vlastně v ty buňky, které jsou velice agresivní, které je přežijí. Tady to zasahuje cíleně celé spektrum těch buněk a vede to k tomu, že to onemocnění potlačíme tak, že pokud se náhodou někdy vrátí nebo bude vracet, tak vždy ten návrat není tak agresivní jako po chemoterapii. A chemoterapie je i spojena s dalšími riziky, s riziky jiných nádorových onemocnění. Čili ty nové léky potlačí onemocnění, potlačí všechny ty nádorové buňky a nemají takové ty závažné nežádoucí účinky chemoterapie. Ne, že by neměly vůbec nežádoucí účinky, ale ty závažné nemají.
2: Za chvíli vám představím Petru, ona novinkovou možnost léčby podstoupila. Nejprve si ale shrňme základní informace o chronické lymfocytární leukemii. Je nejčastějším typem leukemie u dospělých v západních zemích. Postihuje především lidi ve věku 65 až 70 let. Každoročně přibude zhruba 6 nových pacientů na 100 000 obyvatel. V Česku je léčeno nebo sledováno více než 5 000 pacientů s tímto onemocněním.
1: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Mým hostem ve studiu je Petra.
4: V den mých 48. narozenin jsem si nahmatala bulku na krku. Po vyšetřeních mi lékařka zavolala, že má podezření na leukémii a že musím neprodleně na hematologii.
2: Petro, vítejte.
4: Dobrý den.
2: Váš životní zlom, jak jsme se dozvěděli před chvíli ve vizitce, začal v den vašich 48. narozenin, jak jste před chvílí pověděla. Vzpomenete na něj, co vám proletělo hlavou, když jste si na krku nahmatala bulku?
4: No, prvotní myšlenka byla, že to bude asi možná nějaký průšvih. A ve finále byl. A vlastně druhý den jsem volala lékařce a následující den jsem tam šla, takže 12. ledna 22 jsem si nahmatala bulku a 14. jsem šla k doktorce, k mojí obvodní paní doktorce a tam mi vzala krev, udělala odběry kompletní a vlastně někdy už kolem 1 hodiny mi volala vystrašená a řekla to mě, která jsem byla vystrašená ještě mnohem víc než ona sama. A první, co bylo, mi prolítlo hlavou, že co bude s dětma, co mám udělat první, psát závěť, sepsat všechny přístupové kódy ke všem účtům a ke všemu možnému. Stav strašnej, nikomu to nepřeju, aby tohle zažil.
2: My jsme se tady dozvěděli před chvílí od pana profesora v souvislosti s tou diagnózou, že někdy ty příznaky jsou vlastně plíživé, pomalé. Vy jste říkala, že jste se nahmatala bulku na krku. Bylo ještě něco k tomu?
4: No, vlastně ta bulka, to už byl takovej jakoby finální produkt, nebo ta finální stanice. A ono zpětně jsem si uvědomila, co všechno vlastně tomu předcházelo. A začala jsem se to vlastně dávat do souvislostí až potom, co mi paní doktorka řekla tu diagnózu. A vlastně předtím tomu předcházelo několika měsíční trápení se zánětama uší, který se pořád vracely dokola, záněty zvukovodů, angíny, chřipky, virózy, kdy nastávalo přesně noční pocení, který zmiňoval pan profesor, takový, tak silný, že jsem skutečně prostě během chviličky propotila úplně komplet celý pyžamo i prosěradlo a musela jsem prostě v noci se převlíkat třeba dvakrát. Byl tam i zápal plic, který trval jako opravdu dlouho. Následně potom jsem měla ještě díky tomu všemu puchýř, cystu na hlasivkách, což mě znesnadňovalo moji práci. Protože učím zpěv, takže to bylo takový jako opravdu nepříjemný a celkově i takový pocit, který předcházel tomu, že jsem našla tu bulku, bylo, že jsem měla pocit, že mám takový jako zvláštně oteklej krk, ale pořád jsem si to jako nedávala do souvislostí. A ještě shodou okolností jsem předtím byla kvůli žlučovým kamenům na SONu a tehdy paní doktorka, to bylo asi rok předtím, než ta diagnóza vlastně zazněla, tak paní doktorka řekla, že mám zvětšenou slezinu. Takže to už pravděpodobně v té době se nějak projevovala ta leukémie.
2: Pane profesore, Petra tady teď poměrně srozumitelně popsala všechny ty příznaky, které si možná člověk právě uvědomí až zpětně, když ta diagnóza přijde. Zaujalo mě na tom to, že vlastně vy jste na začátku pověděl, že tahle diagnóza směřuje spíš ke starším lidem, starší generaci. Petře bylo 48 let. Má na to medicína nějaké vysvětlení?
3: Já jsem říkal, že většina těch nemocných je opravdu těch starších, řekněme, nad 60 let, ale to neznamená, že jsou takoví, kteří jsou mladší. A máme nejmladší nemocné s touhle diagnózou ve věku kolem 30 let. Uh-huh. Ale jejich méně, jejich řekněme tak ta třetina a většina teda jsou ti starší. Bohužel čím to onemocnění přichází dřív, tak tím toho člověka, toho nemocného více ovlivňuje, více může se stát více nebezpečným ten průběh toho onemocnění a my musíme volit léčbu, která co nejméně bude tomu nemocnému dlouhodobě komplikovat život, protože on má před sebou daleko víc života než někdo, kdo je ve vyšším věku. Takže právě u těch mladších nemocných ta cílená terapie, ta moderní terapie má největší smysl. My jim nezpůsobíme dlouhodobé nežádoucí účinky, které u někoho staršího nemusí být tak zásadní, jako u někoho, komu je právě kolem 30 nebo 40 nebo 50 let a má před sebou ještě dlouhý život. Mm-hmm.
2: Petro, vy jste zmínila tu diagnózu, která vás paralyzovala, je to samozřejmě pochopitelné. Váš příběh pokračoval cestou na hematologii v Praze do Vinohradské nemocnice. Co se dělo tam?
4: Ano, tam jsem šla vlastně následně po tom, co mi paní doktorka sdělila tu diagnózu, že to pravděpodobně bude leukémie. A tam mi teda potvrdili tu diagnózu a prakticky mě jakoby poslali domů s tím, že bude způsob léčby způsobem watch and wait, což se údajně praktikuje v rámci leukémie, jenomže mě pak po cirka 14 dnech, 3 týdnech začala taková komplikace, která se jmenuje trombocytopenie, imunitní trombocytopenie, že jo. A to byl opravdu jako velmi nepříjemný stav, kde se mi jenom při obyčejném zmáčknutí kůže udělala obrovská modřina kdekoliv na těle. Mm-hmm. K tomu se přidaly petechie, což jsou takový drobný, jakoby krvavý skvrnky, protože ta kůže, ta krev vlastně jakoby se snaží dostat všude, tím, že nemá ty bílé krvinky a chybí tam ta srážlivost, říkám to správně, tak vlastně se jakoby chce prodrat kamkoliv je to možný. Pak mi začaly třeba na rtech, uvnitř v puse, se mi začaly dělat takový veliký, jakoby puchýře krvavý, tekla mi krev z nosu, měla jsem krev v moči a to bylo už vlastně to finální a s tímhletím mě hospitalizovali právě ve Vinohradské nemocnici na hematologii, ale už jsem byla v kontaktu s panem profesorem a ten už mi říkal, co přesně by se mělo dít, co přesně se bude dít a tam mi teda podávali infuzi těch dobrých krvinek, aby se namnožili ty dobrý a ty červený, který vlastně ty bílý spapali a to říkám laicky, tak
2: no,
4: jakože
2: říkáte to krásně.
4: A potom jsem dostávala ještě imunoglobulíny, který vlastně měly zase zaúčinkovat, jakože zalarmujou imunitu. Je to tak?
3: Mm-hmm. Já to pak ještě upřesním.
4: Pan profesor to ještě upřesní dobře.
2: Ano, zrovna jsem chtěla říct, že Petra nesmírně dobře naslouchala lékařům, že dokáže vysvětlit vlastně všechny ty věci, ale nicméně možná ještě z lékařského pohledu zaznělo tady trombocytopenie, petechie, teď vlastně i nějaká následná léčba ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Proč tohle všechno přišlo? Jsou to nějaké klasické průvodní znaky toho onemocnění?
3: Jsou to znaky onemocnění, které vídáme, které se popisují a které jsou s tím onemocněním spojené, ale jak jsem říkal na začátku, nemusí být u všech nemocných, anebo přichází pozvolna. Tady u paní Petry to bohužel bylo tak, že v době, kdy to onemocnění bylo zjištěno, tak ten stav byl takový, že to vypadalo, že není potřeba terapie, ale za pár týdnů, možná dokonce několik dnů, se ta situace změnila. Není to jako běžná situace, ale může nastat. A tady došlo k tomu, že při tomto onemocnění se mohou tvořit protilátky proti těm zdravým krvinkám a krevním destičkám. Ty krevní destičky, ten jejich počet se výrazně sníží a je to provázeno právě těmi krvácivými projevy. A nebo i potom chyběním červených krvinek. Takže to je ta trombocytopenie, to je nedostatek krevních destiček v důsledku teda toho onemocnění, které ten nedostatek krevních destiček může vyvolat poměrně rychle, ale není to tak časté, jako když není to teda běžné u většiny nemocných. Takže to ale k tomuto bohužel došlo a toto byl pak důvod a ten impuls k tomu, že to onemocnění musíme dlouhodobě léčit a musíme se snažit to onemocnění co nejvíc potlačit, aby k tomuto nedocházelo. Mm-hmm.
2: My jsme se tady od Petry dozvěděli, že na tom nebylo úplně dobře psychicky, je to pochopitelné, máma dvou malých dětí, teď vlastně k tomu přibyly ještě tyhle komplikace. Vzpomínáte vy na to první setkání s ní, v jakém psychickém zdravotním stavu byla a co jste vlastně navrhnul jako další postup?
3: No já si vzpomínám, že to bylo tak, že právě paní Petra na tom nebyla psychicky dobře, byla v té nemocnici Královské Vinohrady, nebo možná byla doma, ale byla tam léčená, sledovaná a mnoho nemocných má potřebu a je to úplně jaksi pochopitelné, že chtějí ten stav svůj zkonzultovat ještě s někým. Takže ona mě, pokud se nemýlím, napsala e-mail a tam teda ty svoje příznaky a ten svůj stav popsala. A já jsem jí nějak odpověděl a navrhl jsem tam možnosti léčebné a pak myslím si, že na základě toho se rozhodla, že i přesto, že tedy je spíše z Prahy, nebo ne spíše, že je z Prahy, takže bude léčená u nás. Aniž bych tím nějak chtěl ovlivňovat v tom výběru léčby a ta léčba, která byla v Královských Vinohradech podaná, byla správná. Ale tak nějak jsme k sobě získali důvěru a pravděpodobně to byl ten důvod, že pak se léčila u nás. Mm-hmm.
2: Petra pokyvuje, tak ano. Asi to tak bylo.
4: Ano, pan profesor je nesmírně laskavej, takovej všeobjímající člověk. Myslím si, že více než člověk na svém místě. A měla jsem v něm vlastně úplně od začátku velkou jistotu. Cítila jsem z něj takovou jakože opravdu oporu už od prvních e-mailů, od prvního kontaktu a on je úplně úžasný a když přijedu, tak on se mě kolikrát ptá, jako, co holky má, jak dohlídat a tak, takže to je prostě, to nebejvá běžný, že jo, když doktor tak se takhle ptá. Jako,
2: pan doktor evidentně bude velký profesionál a taky fajn chlap. Je tady pravda, že on má neuvěřitelně klidný způsob vyjadřování, že ano. I tady cítím jako bezpečno v tom
4: studiu. A on je takový pořád, takový prostě.
3: Tak nevím, jestli pořád, ale aspoň v práci se tak snažím takovým být a chápu to, že ti nemocní právě ve vaší situaci jsou ve značné nejistotě, ve značných obavách a strachu a tak naším úkolem je, aby ty obavy jsme rozptýlili a v případě téhle nemoci navíc máme opravdu účinnou léčbu, takže ty obavy rozptýlíme i jako je to opodstatněné. Mm-hmm.
2: Petro, povězte, jak vám pan profesor vysvětlil tu novinkovou možnost léčby? Co vám vlastně pověděl?
4: No, on mi tehdy řekl, že vlastně, když jsem přijela, to bylo po tom, co už proběhla ta imunitní trombocytopenie a řekl mi, že vlastně v zásadě není na co čekat a že mi nabízí možnost léčby, novodobé léčby, nebo novinky víceméně a že se jedná o kombinaci léků a nazval jste to bioléčbou, že? Mm-hmm. A takže to byla Prakticky tedy bioléčba a byly to léky společně s infuzema, na který jsem jezdila do stacionáře právě do nemocnice k panu profesorovi, do nemocnice Bohunice, a musím říct, že to, jak jsem se tam cítila, vždycky bylo úplně super, protože nejenom pan profesor, ale řekla bych, že snad všechny sestřičky do jedný, do té poslední sestřičky, která tam je, prostě všechny byly úplně skvělý vždycky. A pak už se mě pamatovali a do dneška se mě spousta z nich pamatuje jménem a už mě na chodbě zdraví. A paní Slaňová přijela. Takže to bylo takový jako hrozně příjemný a milý.
2: A osobní. A je to důležité.
4: Velmi osobní. A cítila jsem se tam vždycky velmi dobře a v bezpečí, což si myslím, že je strašně důležitý. Kor v takovýhle situaci, kdy člověk opravdu je psychicky jako fakt na dně a zatloumá to s ním, a když tam prostě pak pocítí takovou oporu ze všech stran, tak je to nádherný, no tak vidíte, já jsem tady úplně uslzená celá.
2: Je to pravda. Pane profesore, pojďme k té léčbě. Petra zmínila bioléčbu, mluvíme o cílené léčbě. Co vlastně ta cílená léčba v těle toho pacienta udělá, ať už jsou to léky, nebo ať už jsou to infuze, nebo kombinace, co se vlastně uděje v tom našem těle?
3: No, ta léčba působí tak, že ty nádorové buňky, které teda v tom těle té nemocné nebo toho nemocného jsou, a musíme si to představit, že to jsou jako velká počty těch bílých krvinek, že to jsou kilogramy těch nádorových buněk, které v tom těle plavou v té krvi, tak ty buňky jsou tam proto, nebo tak mnoho je jich tam proto, že se množí a že nepodléhají přirozené smrti. Každá naše buňka je naprogramovaná na to, aby po čase podlehla té apoptóze, té přirozené smrti, a pak se z ní, předtím teda je nahradí buňky jiné. A tyhle buňky té apoptóze nepodléhají a vlastně se v tom těle kumulují. A my to musíme, ten proces obnovit, to, aby ty buňky tedy podlehly té buněčné smrti a zmizely z toho těla. No a to dělají ty cílené léky. Ovlivňují různé dráhy nebo různé bílkoviny, které jsou uvnitř těch buněk, a nastartují ten proces toho odstranění těch nádorových buněk, což je přirozený proces v našem organismu. Prostě stává se, že v našem těle se čas od času nějaká buňka, se z ní něco, stane něco špatného a hrozí, že z ní vznikne rakovina, tak musí být odstraněna. Ten mechanismus u této nemoci selhává a my ho těmi léky obnovíme. Takže to je ten princip. Cílí to na některé části bílkoviny uvnitř té buňky, které ovlivňují to její množení a to její přežívání, tak, aby k tomu nedošlo.
2: Pane profesore, pro koho je vlastně ta novinková možnost léčby vhodná? Jsou to všichni pacienti, kteří mají tu diagnózu chronická lymfocytární leukémie?
3: Já bych odpověděl tak, že ona je vhodná a ona je nutná u všech nemocných. Bohužel na základě klinických studií, které právě v době, kdy byla tady paní Petra léčena, tak ty klinické studie byly například pro nemocné, kteří byli jenom ti starší, a právě ne pro tu skupinu těch mladších, kterých je méně. A na základě těch klinických studií tedy tady naše autority rozhodly, že ta úhrada těch léků bude pouze pro nemocné, kteří jsou v tom vyšším věku, protože ti mladší v těch klinických studiích moc nebyli. Takže my jsme tam trošku bojovali s tou úhradou právě u paní Petry, která například ta věková kritéria pro tu léčbu nenaplňovala. Ale ta léčba je vhodná, je nutná pro všechny nemocné. Prostě chemoterapie dnes v této indikaci, až na malé výjimky, nemá žádné opodstatnění. Dlouhodobě poškozuje toho nemocného. Musíme dávat něco jiného.
2: Pane profesore, jak dlouho ta léčba trvá? A povězte, co je vlastně jejím cílem? Je to možnost mít tu nemoc nějakým způsobem pod kontrolou? Nebo je tam nějaká naděje v to, že vlastně ten člověk bude vyléčený?
3: Ono, dnes ta léčba, ten princip té léčby je takový, že ty léky se snažíme podávat čím dál častěji, jenom časově omezenou dobu. Rok, rok a půl, dva roky. A pak navodit stav, kdy nedetekujeme žádnou z těch nádorových buněk v krvi, případně v kostní dřeni nebo někde jinde. Ale nemůžeme si být stoprocentně jistí, že žádná buňka v tom těle neexistuje, takže pořád ty nemocné sledujeme a může dojít k situaci, že ale pravděpodobně to vypadá opravdu, když už k tomu dojde po mnoha letech, takže že zase zjistíme, že těch buňek, že ty buňky se tam objevují, ale můžeme léčebně zasáhnout znovu, znovu je potlačit. Takže sice ty buňky v tom těle nemocného asi zůstávají, ale dovedeme navodit situaci, že jsou neškodné a že to, jak tady bylo řečeno na začátku, nevedou ke zkrácení života toho člověka.
2: Mm-hmm. Dobrá zpráva před koncem. Petro, vy jste absolvoval tu léčbu. Jak se vám daří dneska?
4: Dobře.
2: To ráda slyším, co to znamená. Co hlediska zdravotního stavu?
4: Můžu dělat prakticky jako cokoliv. Dělat věci, které předtím nešly, protože ta únava byla tak šílená, že jsem měla třeba problém být druhý patro.
2: Vaším průvodcem k té cestě zpátky ke kvalitnímu životu, ke zdraví, byl pan profesor. Chtěla byste mu teď něco říct?
4: Chtěla. Že jsem mu nesmírně vděčná. Nevím, jestli to dořeknu. Protože než jsem k vám přijela, tak jsem si myslela, že opravdu už mám na kahánku a že moje děti přijdou o mámu.
3: Ale
4: a díky vám jsem tady.
2: Pane profesore, budete na to reagovat?
3: Já myslím, že to, já děkuji tady za toto slova, ale to nemusíte být vděčná mně. To je obecně pokrok v celé medicíně. U téhle nemoci je ten pokrok za posledních 10 let úplně neuvěřitelný. A jsem rád, že u toho mohu být a že tady ty léky jsou k dispozici pro nemocné, včetně vás.
2: Milá Petro, já vám děkuju za tu upřímnost, se kterou
4: já
2: jste přišla, za ten váš příběh, který jste nám tady pověděla, za tu naději, kterou dáváte lidem, kteří se třeba potkají se stejnou diagnózou. Přeju vám hodně zdraví.
4: Moc děkuju za pozvání. Ještě jednou děkuju, pane profesore.
2: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Můžete s námi zůstat i dál v podcastovém rozhovoru. Naším tématem budou hematoonkologická onemocnění a jejich léčba. Mým hostem ve studiu nadále zůstává profesor Michal Doubek, přednosta interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
0: Moci bez nemoci.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Nenechte si ujít v České televizi.
5: Dobrý večer!
6: Maroš Kramář,
7: Vladimír Kořen,
8: Miroslav Hrabě,
9: Michal Dalecký,
10: Pavel Cejnar
11: a Jitka Boho.
12: Tady vybruje ahev společně s tou vodou.
13: Ladič pijan.
12: Každý pořad má mít svýho maskota.
14: Pardal, nebo co to je?
15: Hát.
14: Hát.
16: Já jsem hrál žábu.
17: Vše, co jste kdy chtěli slyšet.
18: Začíná další díl Zázraku přírody.
19: Premiéra v sobotu večer na ČT1.
20: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
21: Mikuláš Klenor je skvělým důkazem, že věda je skutečně pro všechny. V 6 letech mu diagnostikovali těžké zrakové postižení. A tak poslechl rady rodičů, že by se měl živit hlavou a stal se vědcem. Zabývá se molekulovým modelováním, kdy na počítači teoreticky navrhuje nová léčiva nebo zkoumá chování molekul.
0: Žárovky. Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Srdcovky od Dvojky.
7: Příjemný večer, milí posluchači, 7:45 jsou tady srdcovky od dvojky s datem 21. května roku 2026. Čeká vás samozřejmě velká porce muziky, informace, zajímavosti a to vše z hudebního světa, nejen z domova, ale také ze světa. No a hned první písní vzpomeneme na muže, který se narodil před 83 lety přesně. Byl to Mickey Volek. Dobrý poslech. A nikým nerušený večer vám opravdu od srdce přeje od mikrofonu dvojky Pepa Melen.

Původně Chuck Berry, který je autorem tohoto rock'n'rollu, a my jsme vzpomněli na Mickeyho Volka, který písničku nahrál s Olympikem v roce 1965. Jen připomínám, že Mickey Volek by dneska slavil 83. O dva roky starší, nejenže by byl, ale hlavně je Ronald Eiley, což je nezaměnitelný hlas The Eiley Brothers. No a právě toho si dáme teď, protože vzpomeneme na tohoto dnes 85-letého skvělého muže, nejen ať už se týká jeho pěveckých kvalit, ale nebo také můžeme říci, že patří mezi velmi vážené skladatele a hudební producenty. Pojďme si dát písničku, která je o srdci, které už toho možná zažilo opravdu hodně, ale pořád je slabé pro jednu jedinou lásku. Člověk prostě ví, že ho ten vztah může bolet, ví, že se možná trápí, ale stejně se znovu nechá vtáhnout.

Tak tolik 85 z kapely The Isley Brothers, ale pojďme teď, milí přátelé, si dát určitě další část dnešních srdcovek, která je opět věnovaná narozeninám. Totiž dneska slaví 78. narozeniny Leo Sawyer. Je to zkrátka muž, který mimochodem jeho vlastní jméno je Gerard Huck Sawyer. Jeho dnešním 78. narozeninám jsme si mohli dát spousty krásných písní, které od něj znáte, některé znáte dokonce i v češtině. Ale já jsem si říkal, že bychom mohli zavzpomínat na jeden velmi slavný hit, který je z roku 1980. More than I can say. Víc než můžu říci. Leo Sawyer, já věřím, že tuhle tu písničku znáte. Mimochodem, znáte ji taky v češtině samozřejmě. Skválně, jestli pak víte, jak se jmenuje u nás.

Tak já vám to prozradím. Ta písnička má v češtině název Lásky nechoděj a zpíval jí Karel Zich. To jenom, abyste věděli, kdyby náhodou jste ještě stále nevěděli. Písnička, tak jak ji natočil Karel Zich, je z roku 1982, tedy 2 roky po originálu, který naspíval Leo Sauer. Ten dneska slaví 78. narozeniny. Máme už skoro 2 minutky po 7:15 a to je čas, kdybychom si mohli otevřít dnešní anketu. Probíhá nám mistrovství světa v hokeji, milí přátelé, a tak mě napadá, uděláme si takovou malou sondu do vašich domácností. Za prvé tedy mám hned první otázku. Jaká písnička podle vás jednoznačně patří na hokejový stadion, která by tam prostě jako měla být, nebo kterou si tam pamatujete už za doby vašeho mládí? A pak mě samozřejmě také zajímá, když sledujete hokejové zápasy u vás doma, chystáte si k tomu nějaké speciální nápoje a třeba pohoštění nebo něco podobného? Pište mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi také na SMS bránu 702-222-220, tedy jaká písnička jednoznačně patří a kterou si pamatujete z hokejových mistrovství, které tam hrávali a hrají. No a pokud sledujete u vás doma, tak jestli chystáte nějaké dobroty, můžete mi to klidně i vyfotit, to je v pohodě. Myslím, že včera si minimálně 2/3 nikdo nic italského nechtěl dát, pokud sledoval náš odpolední zápas. Ale nakonec to všechno dobře dopadlo, takže si tu pizzu klidně dneska můžeme dát. Ale proč se o tom zmiňuji? Protože velmi rád vzpomínám na své dětství, kdy jsme ještě na černobílé televizi Salermo sledovali vlastně s maminkou, s tatínkem hokejové zápasy, tehdy chytal brankář Králík. Byly to takové ty úžasné zápasy 80. když jsme porazili Sověty, no tak to byl obrovský svátek, že jo, táta odevřel okna, nebouchnul šampaňský, že jsme žádný neměli, ale jedna věc se u nás konala vždycky, přátelé. A sice maminka vždycky před hokejovým zápasem dělala jednohubky.

Maruška Rotrová, Štěstí v originále Lucky. Máme 21. května a já mám pro vás další narozeniny, protože v roce 1947 se v Kalifornii narodil Bill Champlin, muzikant, který přišel do kapely Chicago ve chvíli, kdy odešel Peter Cetera. Tehdy se říkalo a mnozí, kteří tehdy měli kapelu na starosti, varovali, že jakákoliv změna po Peterovi, který byl skvělý a vynikající a šel na vlastní dráhu, bude velmi těžká, že to možná fanoušci nevezmou. Ale když přišel Bill Champlin, tak se opravdu povedla tahle změna. V roce 1988 vznikla jedna z nejkrásnějších balad a nejslavnějších balad kapely Chicago. Byla to balada, která se tehdy, dokonce na konci roku 1988, dostala na první místo amerického Billboardu Hot 100. Vydržela tam dokonce několik týdnů. A tohle už je píseň, kterou zcela jistě budete znát i vy. Je to Chicago bez Petera Cetery, ale s dnešním oslavencem Bill Champlin.

Tolik Chicago a dnešní oslavenec. Mám tady hned dalšího oslavence. Prostě 21. května to jde ráz na ráz. Tenhle chlapík je ale docela mladý. Je mu totiž dneska teprve 46, protože se narodil 21. května roku 1980. Je to belgicko-australský muzikant. Narodil se v Belgii v květnu roku 1980. Vlastním jménem je to Wouter Wally de Becker. Jinak si říká, a myslím, že ho tak většina lidí zná, Gautier. Tahle nahrávka, kterou pro vás mám, už má nějakých 15 let za sebou. A tehdy, když přišla, tak mě vůbec celková produkce a hudba tohodlen z toho muže oslovila. On totiž většinu svých zvuků, které jsou v jeho muzice, tak vysamploval z úplně stařičkých desek. A já jsem sledoval jeden dokument, kde vždycky vzal tu určitou desku, teď jí proložil ten gramofon a přesně tu pasáž dvou nebo tří nebo čtyř taktů, která tam byla a která v podstatě vůbec nesouvisela třeba s populární hudbou, tak buď to vysamploval, potom to nějakým způsobem zrychlil, nabarvil, nebo to pustil pospátku. Zkrátka kompletně takhle sestavil celé album a docela dá se říci, že uhranul svět, protože se tomuhle z tomu opravdu člověku hodně daří. Teď už víte, o čem je řeč. Je to samozřejmě tahle ta krásná věc. Somebody that I used to know.

Tak se pojďme podívat, co mi píšete. Dneska máme anketku, kterou jsem trošičku, alespoň jednou tento týden, namočil do právě probíhajícího mistrovství světa v hokeji, poněvadž já se tím netajím, jsem fanoušek domácího týmu, rád se ale dívám i na ostatní zápasy. A měli jsme to taky u nás doma. Pravda je taková, že maminka vždycky udělala nějaké ty jednohubky, jak jsem říkal. Tatínek dělal, to byly nějaký ty očka, se to nějak jmenovalo, takový rybí věci, taky dělal nebo uvařil vajíčka, na to dal toho lososa takovýho, tu lososovou pastu nebo něco podobného a zkrátka seděli jsme a křičeli jsme gól, když to bylo a tak dále. Ovšem tatínek měl jednu takovou vychytávku, on vždycky pustil současně rádio a zároveň televizi s tím, že na televizi vypnul zvuk, protože měl rád, když se to jako krásně, perfektně komentovalo barvitě, a teď koukal na tu televizi, což samozřejmě mnozí z vás mi teďkom píší, že to měli rádi taky, a dneska už to moc nejde. Vy, když si pustíte jakoukoliv televizi, která jde přes internet, tak tam máte minutu zpoždění, takže posloucháte něco v rádiu a pak se na to za minutu podíváte v televizi. To je lepší to samozřejmě sledovat úplně jinak. Mám tady totiž dneska anketu na tohle téma, jaká písnička rozhodně patří na hokejový stadion a jestli si nějaké takové pamatujete i z dřívějška a jestli když sledujete doma hokej, tak jestli si k tomu děláte nějaké dobroty. Mám tady, Jirka píše z Ostravy, Venco Gabu, přihrej žábu, budem hrát hokej. Pak tady píše paní Eva, pane Josefe, u nás se nic nechystá, nic nepřipravuje, prostě je nám nějaký zápas v hokeji v TV, úplně hostejný. Posloucháme rádio, koukáme do lesa, je nám dobře, hezký víkend přeje Eva. Také přeji samozřejmě, ale máte pravdu, dneska je čtvrtek, to už je malej pátek, podstatně pojďme si popřát hezký víkend. Ahoj Pepo. Jako první si pamatuju doprovod na Varhany. Ano, to je pravda. Nejprve to byly Varhany a v podstatě asi dlouho to byly jenom Varhany, to je pravda. No a potom přišly mixy od DJů. Nesmí chybět Maxim Turbulence, Helenka Vondráčková a její páta. Ze zahraniční tvorby to je určitě Sweet Caroline, jasně. Pěkný poslech a pohodový večer přeje Martin z Chebu. Děkuju za tuhle zprávu. Vždycky jsem fandil, to je skvělé. Josefem melodii si vybavuji, ale autora ne. Chodil jsem na Spartu do Lešovic, ale pamatuji si určitě na We Will Rock You nebo We Are The Champions, to je prostě klasika. U nás žádné jednohubky nebyly z preventivních důvodů, aby se v zápalu boje neválely potom někde na stole nebo na koberci. Raději vypínám televizi a pouštím si to v rádiu. Pozor, a teďkon schválně, jak to uděláte, pane Michale. Raduji se o pár sekund dřív, ale je to trošku, a teďkon budu citovat, na palici, sladit spožděný přenos v televize s tím, co slyším. Nevím, já na to určitě nervy nemám, takže tímhle způsobem to teď už nedávám. Každopádně pojďme si dát Motorest, který prý byl na Staré Benešovské, Petra Janů.

Petra Janů, její motorist. Já ještě jednou zopakuji, že dneska máme v anketě muziku, která se podle vás hrála a také hraje nebo se hodí na hokejové stadiony, protože máme samozřejmě mistrovství světa v hokeji. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi ale také na SMS bránu 702 222 220. Teď trochu zpomalíme, protože mám tady pro vás hit, který si ve své době, a bylo to v roce 1977, vysloužil velmi pěkné recenze hudebních recenzentů, kteří psali o tom, že kapela Commodores, u které byli její fanoušci zvyklí na soul a funky, najednou udělala baladu, která je prostě jiná. Byla natolik jiná, že zaujala všechny a stala se jedničkou v soulovém žebříčku Billboardu v Americe, a nejen tam, byla také úspěšná všude různě po světě. Je to písnička, kterou jistě dobře znáte, napsal Lionel Richie, má název Easy, pak ji předělala celá řada kapel. Je to jednoduchý jako nedělní ráno. Takhle nějak to je.

samozřejmě později Fade No More, kteří představili nové generaci, která si v podstatě ani nechtěla připustit, že by tahle ta písnička nebyla jejich. Ale takhle nějak to bylo a takhle nějak také odstartovala velká solová kariéra Lionela Richieho, který následně začal skládat tyhle nádherné romantické písně a balady a šel na vlastní solovou dráhu. Shodou okolností stále je to velmi skvělý, úžasný hudebník. Na jeho show se rozhodně vyplatí zajít. Mám tady dalšího muže, jehož vlastní jméno je Christopher John Davison, ovšem jeho umělecké jméno je Chris DeBarque. Jistě bychom na tuhle baladu Easy mohli teď dát jeho další baladu Lady in Red, ale já bych ještě předtím, dva roky předtím, než tahle velká hitovka vyšla, tak Chris DeBarque udělal písničku, která vznikla z velkých emocí. Shodou okolností je to také něco, co nás provází, když sledujeme třeba nějaké zápasy, třeba i zápasy mistrovství světa, tak jak mi to mnozí z vás píší, že se občas i křičí u vás, hodně se křičí gol, což je bezvadný. No a takové emoce mohou vznikat samozřejmě při zápasech, anebo mohou vznikat třeba při partnerských rozepřích. Chris DeBarque se svou ženou měl jedno takové období, kdy řekněme na sebe nebyli úplně nejmilejší a on po jedné velké hádce to šel takzvaně rozdýchat ke klavíru a napsal písničku, která se stala absolutním evropským hitem. Její název je High on Emotion, Chris DeBarque.

Pojďme se podívat, co nám píšete, jaké písně podle vás si pamatujete z doby, kdy jste třeba sledovali ještě hokej na černobílých obrazovkách, případně co se hrálo u vás na stadionu. Ano, mnozí zmiňujete samozřejmě Varhany, potom už také nějaké ty nahrávky, ale píše mi třeba Števo ze Slovenska, že po dlouhé době sedí u srdcovek, sedí venku, protože se oteplilo, což je v pohodě. No a odpověď na otázku. Jednoznačně pěseň Nech Bože dá. Jasně, že hovorím o hokeji Slovákou. A potom ještě také píše, že se mu sestava Slováku líbí. A pozor, kto vě, či nebude finále Česko-Slovensko. To by se mi páčilo. No, já myslím, že já v podstatě proti tomu taky nic nemám. Takový československý finále. Proč ne? Pojďme se podívat, co mi píšete dál. Na televizi jsme se dívali do roku 2013, pak už ne, protože nešel zvuk a nic moc nedávali, ale jinak já i mamka máme rádi hokej i jiné sporty a samozřejmě písničku We Will Rock You nebo Bohemian Rhapsody. Hezký večer, to píše Adel, děkuji moc za tuhle zprávu. Co tady máme? Ano, sledujeme hokej. Nesmí chybět vychlazená kola a ledové kaštany. Výborně, tak alespoň teď víme, co se kde podává, co se chystá. Jinak další várka písniček, ať už českých, slovenských nebo zahraničních. Jirka z Ostravy ještě dodává, že to, co bylo předtím, tak že je písnička od Ivana Mládka, ano, Venco Gabu, přihrej žábu, budeme hrát hokej, jasně, ano, i tohle. I když přizná se, já jsem tohle asi úplně nikdy na mistrovství světa v hokeji neslyšel, za to jsem tam slyšel samozřejmě jiné písně, to když naši, a to mi píše teď Končárka, když naši při mistrovství světa, které se konalo u nás, vedli 5-0, tak se hrála tvoje písnička, ne pětku, ne. Ano, to se hrála do celého světa a vždycky mi přišlo asi 100 SMSek, že se to zrovna hraje. Pojďme ale dál, máme srdcovky, ve kterých se teď podíváme. No, když už jsme tady měli slovenskou SMSku, tak také na Slovensku. Tohle jsou Eláni, nevím bych sám.

nová verze Petr Spálený, Až mě anděle v srdcovkách. Pojďme se teď podívat do roku 1992. V lednu roku 1992 Dave Stewart, který tehdy žil s krásnou zpěvačkou z dua Shakespeare's Sister, tak ten společně s Alanem Mulderem a Chrisem Thomasem produkovali nahrávku, která se stala obrovským hitem. A právě v květnu, kolem 21. května roku 1992, se o tom hodně psalo a tahle písnička začala bodovat na čelních místech světových hitparád. O čemže to mluvím? Tady jsou Shakespeare's Sister a jejich Stay.

a tehdy samozřejmě Dave Stewart byli partneři. No a Marcella Detroit, druhá část Shakespeare's Sister, tak ta v 70. letech poměrně zásadně spolupracovala s Markem Bolanem. A tehdy, ne že by byli partneři, to rozhodně ne, ale spolupracovali společně a ona se podílela na nahrávkách, které tehdy Mark Bolan dělal. Když si náhodou nevíte, kdo je Mark Bolan, tak ten stojí za kapelou T-Rex. Tak se pojďme podívat na začátek 70. let, protože tohle je jeden z největších hitů té doby. Get it on.

Písnička, kterou jste mohli slyšet například ve filmu Jeho fotr, to je lotr, ale také v dalších filmech anebo seriálech. Zkrátka tahle věc má i dokonce hodně cover verzí a musela se přejmenovat původně z Get It On na Bang Gong Get It On, protože v Americe byla jiná písnička Get It On, tak aby se to prostě nepletlo. Ten název je úžasný, pojďme to rozjet, ale my už to dneska nemůžeme rozjet, poněvadž máme v podstatě cílovou rovinku, já už pomalu překínám cílovou pásku dnešních srdcovek. Ano, je to tak, čtvrteční srdcovky pomalu končí, ale vy nemusíte ladit jinam, protože dvojka samozřejmě vysílá dál. A já už se teď těším na to, až se spolu uslyšíme zítra, protože nás čeká páteční srdcovková party. Tak tedy mějte se krásně, mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme příjemný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Barbory Weisseitlové Lesohádky. Vypráví Jan Hofmann. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Kdo je velký a silný, ten se nemusí nikoho bát. A tak určitě nemůže mít žádné starosti. Jenže když se Rejsek Matýsek seznámí s medvědem Bohoušem, zjistí, že i ti velcí a silní můžou mít starosti. Přesně o tom bude i dnešní lesohádka s názvem Jak medvěd Bohouš našel kamarády.

0: Dobrý večer, děti. Sluneční paprsky se prodíraly skrz větve stromů. Rejsek Matýsek a zajíc Ambroš leželi na zádech a dívali se na tu nádheru. To je paráda, když je léto, co? Prohodil Ambroš a líně se protáhl. To jo, akorát jsem dostal hlad. Nepůjdeme si najít něco k jídlu? Zeptal se Matýsek. Ambroš se zamyslel. Na zadní pasece už dozrály borůvky, ale to jsou obzvlášť velké.
1: Borůvky bych si docela dal.
0: Olízl se Matýsek při té představě a za chvilku už kamarádi pelášili směrem k pasece. Borůvky tu byly opravdu obrovské. Sluníčko je vybarvilo do tmavě modra a když do nich Matýsek s Ambrožem kousli, tekla z nich hustá, sladká šťáva. To byla dobrota. Najednou se Matýsek zarazil. Před ním byla v mechu obtištěná velká stopa, mnohem větší, než jakou kdy viděl.
1: Ambroži, pojď sem honem.
0: Kdo myslíš, že to mohl udělat?
2: Muselo to být nějaké velké zvíře. Podívej, jak je hluboká, uvažoval Ambroš.
1: Takhle velké zvíře přece ve Staroboru nežije. To není stopa ani liščí, ani jezevčí a už vůbec ne jelení. Musíme zjistit, komu patří, vyrazil Matýsek a Ambroš ho neochotně následoval.
0: Stopy vedly kamarády hluboko do lesa. Až tam, kam sluníčko nedosvítí a mezi stromy je skoro úplná tma. Končili u jeskyně schované pod skalním převisem.
1: Snad nechceš jít dovnitř, vypískl Ambroš.
0: V jeskyni byla tma a ozývaly se z ní zvuky, které zněly nebezpečně. Matýsek s Ambrožem opatrně nahlédli dovnitř. V koutě jeskyně ležela obrovská hromada hnědých chlupů.
1: Medvěd, zachraň se, kdo můžeš!
0: Zajíc Ambroš úplně zapomněl, že vlastně nemá rád běhání a upaloval pryč, jako kdyby mu za tlapkami hořelo. Hromada chlupů v rohu jeskyně se pohnula a vykoukl z ní špičatý čenich. Nad ním se leskly dvě černé oči. Matýsek se už chtěl také dát na útěk, když si všiml, že ty oči jsou nejen moc smutné, ale dokonce z nich tečou i slzy.
1: Dobrý den,
0: špitl Matýsek. Medvěd si tlapou utřel slzy a podíval se na Matýska. Byl ohromný. Matýskovi se strachy roztřásly nohy.
1: Prosím, neseže jsem maličert

0: a nejsilnější z celého lesa. Všichni se tě bojí, tak nemůžeš mít žádné starosti. Bohouš vydal takový zvuk, že to v tu chvíli vypadalo, jako kdyby spadl strop jeskyně.
1: Bůh, to je právě ono. Všichni se mě bojí. Přestěhoval jsem se do Staroboru nedávno. Myslel jsem, že si tady najdu kamarády, ale sotva mě nějaké zvíře potká, hned utíká pryč.
0: To je možná proto, že jsi tak veliký, zamyslel se Matýsek.
1: Ne, je to kvůli tomu, jakou máme my medvědi pověst, nesouhlasil Bohouš. Všichni si myslí, že jsme mrzutí a nepřátelští. Vždyť se přece o všech mrzoutech říká, že bručí jako medvědi. A nikoho už nezajímá, že se jim každý vyhýbá a opravdoví medvědi se kvůli tomu můžou cítit opuštěně.
0: S tím musel Matýsek souhlasit a hned začal vymýšlet, jak by se dalo medvědu Bohoušovi pomoci. Kdyby tě zvířátka mohla líp poznat, určitě by si mezi nimi našel spoustu kamarádů. Bohouš jen pokrčil rameny.
1: A jak bych to měl udělat, když se každý dá na útěk, sotva mě zahlédne?
0: Ale to už měl Matýsek vymyšlené a medvědovi poradil. Druhý den ráno byl celý Starobor na nohou. Všichni křičeli, nadávali a povykovali.
2: Co je tohle za hloupé vtipy?
0: Huboval jezevec Bedřich a utíral si zalepené tlapy.
2: Někdo mi nastražil před noru med a sotva jsem ráno vylezl ven, hned jsem do toho šlápl. Umíte si představit, jak se na mě celý den budou slétat vosy?
3: Ty si tak můžeš stěžovat. Co bych měla říkat já? Mně někdo pomazal medem strom, ve kterém mám pelíšek. Uklouzly mi packy a rozplácla jsem se dole jak dlouhá, tak široká.
0: Prskala kuna Klotilda a veverka Terka jí přizvukovala.
2: Já mám od medu zapatlané všechny děti a přála bych vám vidět, jak to vypadá v našem doupěti. Už jsem se dvakrát přilepila.
0: Ostatní zvířátka na tom nebyla o nic lépe. Všichni si třeli ulepené tlapky, slepené vousky, zamazaná kopítka a špinavé peří. Kdo to mohl udělat? Ptala se jeden přes druhého. Matýsek ale hned věděl, co se stalo a rozběhl se k medvědí jeskyni.
3: Bohouši, co jsi to prováděl s tím medem? Křičel už zdaleka.
0: Medvěd vystrčil čenich z jeskyně.
1: Vždyť si mi, Matýsku, sám radil, abych dal každému zvířeti nějaký dárek, aby viděli, že nejsem tak ubručený medvěd, jak si všichni myslí. A co může být lepšího než med?
0: Zasnil se Bohouš a mlsně se oblízl.
3: No jo, ale to, že chutná med tobě, neznamená, že musí chutnat ostatním.
0: Kdybys viděl, jaké pozdvižení si tou svou medovou pohromou způsobil, plácl se Matýsek tlapkou do čela. Bohouš zesmutněl.
1: Ach jo, vždycky všechno zkazím.
0: Neboj se, Bohouši, budeš mít spoustu kamarádů, ale musíš se zajímat nejen o to, co máš rád ty, ale i o to, co dělá radost ostatním, vysvětloval Matýsek. A další den, když se zvířátka v lese Staroboru probudila, čekalo na každé z nich překvapení. Jezevec Bedřich našel před svou norou na kouscích kůry vyskládané žížaly, kořínky i pár hub. Veverka Terka se radovala z hromady oříšků a šišek plných semínek. Divočák Karel se olizoval na žaludy a před pelíškem zaječí rodinky čekala kupička nejšťavnatějšího jetele. Každý obyvatel lesa zkrátka dostal takový dárek, který mu udělal radost. Tentokrát zvířátka vůbec nemusela přemýšlet o tom, kdo jim dárky přichystal. U každé dobroty byla totiž obtištěná medvědí stopa.
3: Měli bychom jít medvědovi poděkovat. Víte někdo, jak se vlastně jmenuje?
0: Zeptala se sova Amálie. Zvířátka se rozpačitě dívala jedno na druhé a vrtěla hlavou.
4: Jmenuje se Bohouš a bydlí v jeskyni na druhém konci lesa. Já vás tam dovedu.
0: Vykřikl Matýsek a už kličkoval mezi stromy. Všechna zvířátka se pustila za ním.
4: Když celá výprava dorazila k jeskyni a Bohouš vylezl ven, zvířátka se zarazila. Přece jen byl medvěd obrovský a šel z něho strach. Ale když viděla, že rejsek Matýsek se Bohouše vůbec nebojí, také se osmělila. Stačila chvilka, aby zvířátka zjistila, že medvěd je vlastně veselý a přátelský. Přesně takový, jací mají ti nejlepší kamarádi být. Dobrou noc.
5: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hajaja.
6: Historie českého zločinu na dvojce.
7: Cena života po válce jakoby klesla. A problémy má i policie.
8: Na bezpečnostním oddělení v Praze se vrchní strážmistr Alois Končický potýká s nedostatkem kvalifikovaných kolegů.
7: Proto když dojde k vraždě taxikáře, musí se do vyšetřování zapojit i nováčci.
9: Já ještě takhle nikde nebyl. Jsem tu teprve od včerejška.
10: No, co se dá dělat? Jedeme.
6: Taxík smrti.
7: Premiérový díl Historie českého zločinu
6: v neděli po 18. hodině na dvojce. Český rozhlas dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
11: Přeju pěkný čtvrteční večer z dvojky. Muzikanti s botami z toulavého telete. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad. Nechybí ani četba na pokračování, host nočního mikrofona nebo noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je čtvrteční večerní dvojka a zvu vás k poslední.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Setkáváme se, jak jest zvykem, v pravidelný čas a na pravidelném místě s pravidelným záměrem. A tím je ponor do hlubin naší historie s úmyslem vylovit z ní další příběh, anebo dalších několik příběhů, tak jak tomu bude na této schůzce. Letem světem, ale hlavně 18. stoletím, se zastavíme u několika hudebních mistrů, jejichž jména se sice nebliští jako mnohakarátové zlato, ale bez nichž by nám v té době toho doma hodně chybělo, i když oni sami prožili většinu svého života v cizině. O muzikantech, kteří měli na nohou boty z toulavého telete, vám budou vyprávět průvodci
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý, rukou společnou a nerozdílnou s režisérem Jaromírem Ostrým, přičemž nezapomínáme ani na toho, který nás svého času k tomuto toulání knižně inspiroval, na Petra Horu Hořejše.
4: Až do 80. let 18. století se na celkové tvářnosti kultury v českých zemích podílela především všechna výtvarná umění, architektura a hudba, tedy odvětví, která mohla sloužit oficiální protireformaci. Měla řadu bohatých objednavatelů a fungující síť institucí. Žádné z těchto odvětví výrazně nepřevládalo. Na druhé straně byl vývoj některých uměleckých odvětví, zejména divadla a literatury, zcela podvázán. Některá umění se vyvíjela rovnoměrně ve všech svých odvětvích, jiná byla zastoupena jen některými svými obory. Nejúplněji byla u nás tehdy pravděpodobně rozvinuta architektura a dále sochařství. Z malířství se nejsilněji rozvíjela nástěnná malba monumentálního typu, mnohem slaběji malba závěsná. U literatury a divadla pak nelze o úplném zastoupení vůbec mluvit. Výjimku představovala lidová slovesnost. Ani hudba nepokrývala rovnoměrně všechny sféry. Obdobně jako v malířství dominovala monumentální nástěnná malba, tak se rozvíjela především veškerá hudba spjatá s liturgií. Jak ve výtvarném umění, tak i v hudbě převažovaly silné vazby na Itálii, Vídeň a jižní Německo. Ve všech výtvarných odvětvích i v architektuře byl ovšem podstatnější příliv uměleckých osobností ze zahraničí než odliv domácích sil do ciziny. V té době u nás pracovala celá řada zahraničních výtvarných umělců a architektů. V hudbě naopak mnohonásobně převažoval export nad importem.
1: První podobizna patří muži s krátkým jménem a krátkým příjmením.
4: Jan Zach.
3: Dlouho se o něm vědělo pouze to, že byl českého původu.
0: Postupem času však začali badatelé objevovat další podrobnosti.
4: Jan Zach, narozený 13. listopadu roku 1699 v Čelákovicích, tamnímu koláři Jiříku Zachovi.
0: Prvorozený kolářův syn měl povinnost převzít rodovou živnost.
3: Jestliže tedy ve 24 letech opouští po smrti své matky Čelákovice, aby se v Praze věnoval hudební kariéře, znamenalo to výjimku z dobových zvyklostí.
0: V hlavním městě byl pravděpodobně ve hře na varhany a kompozici krátce žákem Bohuslava Matěje Černohorského a pak se pár let živil jako varhaník a houslista v kostelech svatého Šimona Judy a svatého Martina ve Zdi.
1: Dá se o něm říct, že patřil k těm, jimž pobyt na světě programuje jejich povaha.
0: O Zachovi jeho vrstevníci tvrdili, že byl značně nesnášenlivý a nestálý.
3: Měl vášnivou a prudkou povahu.
0: Leccos z ní přišlo do jeho vypjatých a barokně patetických varhaních a vokálně instrumentálních skladeb.
3: Nepovedlo se mu uspět v konkurzu na varhaníka a regenta chóry v chrámu svatého Víta a tak zabalil kufry a navždy odešel z Prahy.
1: 6 let o něm nikdo nevěděl.
3: Dokonce se předpokládalo, že zemřel.
0: Což pravda nebyla, ale okolí si ho pro některé podivínské projevy zařadilo mezi bláznivé, duševně nemocné.
3: To se s ním táhlo po celý zbytek nepříliš radostného života.
4: Z Prahy si odnesl dobrou znalost kontrapunktu, kterou uplatnil zvláště ve varhaních a mešních skladbách, jež vynikají původní melodickou invencí, citlivým užitím chromatiky a hloubkou prožitku. Převahou homofonické jsou však jeho skladby instrumentální, v nichž nápadně vystupují do popředí melodické a rytmické útvary známé z české lidové hudby. Nápadný je tento rys zvláště u skladeb, které vznikly v době, kdy Zach navštívil Itálii a pak se znovu podíval do své vlasti.
3: Jako 45-letý byl jmenován kapelníkem na Mohučském dvoře.
0: Opustil jej po 11 letech, aby strávil zbytek života na cestách.
3: Objížděl šlechtické dvory a kláštery a živil se tím, že klášterům a šlechticům prodával své skladby a vyučoval hudbu.
0: Hrál také sólově na čembalo a housle a dirigoval provádění svých děl.
3: Skládal hudbu světskou, instrumentální i chrámovou. Stylově se jeho tvorba řadí do pozdního baroka a do raného klasicismu.
0: Je autorem mnoha varhaních preludií a fug, kolem 30 mší, 3 rekviem, složil Stabat Mater a ještě jiné duchovní skladby, symfonie a koncerty.
3: Postupně vytvořil během svého pohnutého života na 225 dosud známých skladeb.
4: Čelákovický Jan Zach patří mezi přední české hudebníky emigranty. Z nichž zejména Stamic, Bendové, Mysliveček nebo Rejcha nikdy nepřerušili spojitost s českou hudební minulostí. Naopak díky jejich vlivu se přenáší česká muzika za hranice a přichází do evropského prostředí. Je tu zřejmě spojitost české hudebnosti s vídeňskou. Odtud pak vede cesta až k Mozartovi.
1: Jan Zach umírá v 73 letech v květnu roku 1773 ve švábském Elvangenu, kde je v klášterní bazilice také pohřben.

0: František Ignác Antonín Tůma.
1: Toto barokní seskupení rodných jmen dostal při svém křtu v říjnu 1704. roku v Kostelci nad Orlicí muž, který prožil většinu svého života ve Vídni a také za hranicemi své vlasti zemřel.
2: První hudební vzdělání získal od otce, varhaníka v Kostelci.
3: Podle zpráv různé věrohodnosti se vydal tehdy obvyklou cestou malých zpěváčků, kterým pěkný hlas umožnil zpívat ve fundaci u některého kostela a získat tak živobytí potřebné pro studium.
1: Což znamenalo cestu do Prahy.
3: Svůj tenor cvičil v chrámu svatého Jakuba pod vedením Bohuslava Matěje Černohorského.
2: Jeho spolužákem byl Jan Zach a také Josef Seger.
3: A zároveň vystudoval u pražských jezuitů filozofii.
1: Černohorský se podepsal zřejmě na více muzikantských a skladatelských dušičkách.
0: Pojem černohorského škola se dnes přijímá už s určitou rezervou. Praha jistě nebyla tak velká, aby se mladí hudebníci osobně nesetkali s touto mimořádnou postavou hudebního života. Vždyť Černohorský byl jedním z prvních Čechů, kteří prožili část života v Itálii. Jako kněz například oddával skladatele Šimona Brixiho.
2: Jedno je jisté, mladý Tůma získal v Praze tak dobrý základ, že si jej do své kapely vybral vlivný hrabě Kinský.
3: Své znalosti kontrapunktu si Tůma odešel rozšířit do Vídně, kde pak působil jako skladatel a kapelník českého kancléře Kinského.
2: Kinský byl od roku 1723 českým kancléřem a jeho úřad ho nutil přebývat částečně ve Vídni a v Praze.
1: Jak známo, stále ještě formálně existovalo České království, nicméně Habsburkové je řídili z Vídně.
2: Kancléř tedy nejen vyřizoval císařská nařízení v Čechách, ale reprezentoval České království ve Vídni, k čemuž tehdy neodmyslitelně patřil dvůr s co nejlepší kapelou, neboť ve Vídni byla velká konkurence.
3: Prestižní služba umožnila Tůmovi nejen živobytí v sídelním městě, ale také možnost dalšího studia.
2: Zaměstnavatel přihleděl na to, aby se doučil italsky a francouzsky, kromě němčiny a latiny, což bylo pro studovanou osobu samozřejmé, a umožnil mu zdokonalit se v kompozici.
3: Tůma tak dostal příležitost stát se žákem tehdy vyhlášeného mistra klasického kontrapunktu Fuchse.
2: Ve své době proslul jako autor četné chrámové tvorby. Je autorem více než 30 mší.
3: Jeho skladby mají převážně meditativní ráz, proto nikdy nevzbudili ohlas širšího publika.
2: Tůma ctil pravidla barokní kompozice.
3: Ale k rodícímu se klasickému slohu se přihlásil v četných svitách, partitách, sonátách a symfoniích.
2: Když se v Praze uvolnilo varhanické místo ve svatovické katedrále, napsal kancléř Kinský Tůmovi doporučující dopis.
3: Jak zjistíme z pozdějšího běhu událostí, pro 30-letého Tůmu bylo štěstím, že místo nedostal, protože žádost byla poslána po termínu. Zůstal i nadále ve Vídni, kde zůstal ušetřen válečných událostí a dostal se do blízkosti dvora i nejlepších skladatelů své doby.
2: Posléze se stal dvorním skladatelem a kapelníkem císařovny Alžběty ve Vídni.
1: Matky Marie Terezie.
2: S ročním příjmem 800 zlatých.
3: Kapelník Tůma dosloužil panovnici až do její smrti v roce 1750.
2: S jejím dvorem definitivně odešel dvorský lesk rakouských Habsburků. Kapela byla rozpuštěna a kapelník byl penzionován.
1: V 46 letech. Trochu brzo.
3: Naštěstí mu bylo nejenom poděkováno, ale dostal i bohatou penzi, takže mohl žít ve Vídni jako jeden z prvních svobodných umělců.
2: Marie Terezie na Tůmu jako skladatele nezapomněla a dokázala mu projevit svou vděčnost za službu, kterou prokázal její matce v posledních letech života. Penzi mu po 6 letech zvýšila ze 400 na 600 zlatých.
3: O více než jen zdvořilém vztahu svědčí ještě jedno gesto. V roce 1756 si měla císařovna u Tůmy objednat zhudebnění kajícího Davidova žalmu Miserere. Skladatele pak královsky odměnila zlatem vyšívaným měšcem se 100 zlatými.
0: Díky svému zajištění měl nyní bývalý pan kapelník čas komponovat. Byl prý ve Vídni též vyhledávaným učitelem kompozice a hráčem na gambu a teorbu. Vypráví se, že byl oblíben i jako vzdělaný společník a muž jemného vybraného chování. V roce 1768 učinil krok, který v jeho době nebyl považován za výjimečný. Dal se rozloučit, nikoliv rozvést, se svou manželkou Marií Alžbětou a rozhodl se složit řádové sliby. Ve svých 62 letech se stal členem premonstrátské kanonie v dolnorakouském Kerasu. V naší starší literatuře se toto městečko, vzdálené jen několik kilometrů od jihomoravských hranic, nazývá zásadně Jeruš. I okolní vesnice nesou původně slovanská jména. To ale rozhodně nebyl hlavní důvod, který táhl Tůmu do samoty v lesnaté krajině při Moravské Dyji. Řád premonstrátů věnoval už od svého založení velkou pozornost důstojnému slavení liturgie. Tady v denním kontaktu se zpěvem a biblickými texty snad uzrávala pozdní díla skladatele, u něhož je právem ceněn mimořádný cit pro zpívané slovo.
1: Z Gerasu se Tůma navrátil do Vídně až jako pacient s tehdy nevyléčitelným zápalem plic, a zde také v lednu roku 1774 v necelých 70 letech zemřelo.

0: František Xaver Richter.
1: Další postava z naší malé galerie neprávem zapomenutých hudebních autorů 18. století.
0: O jeho počátcích víme velmi málo, kromě faktu, že byl moravského původu a že se pravděpodobně narodil v Holešově.
1: Ačkoliv ve zdejším kostele nejsou o jeho narození žádné záznamy.
0: Jako datum narození se traduje 1. prosinec 1709. roku. Richter vyrůstal v období rozkvětu barokní, zámecké a chrámové hudby.
2: Brzy nastoupil dráhu profesionálního zpěváka a vydal se do Vídně na studia.
3: Nějakou dobu strávil i v Itálii a poté vstoupil do dvorní kapely ve Stuttgartu jako zpěvák, basista.
2: Nebylo mu ještě 30 let, když se stal ředitelem hudebního oddělení na benediktínské rytířské akademii v Etalu.
3: Odtud putoval do švábského Kemptenu, kde převzal místo kapelníka.
2: V 50. letech Richter hodně cestoval, nejprve po Německu, později po Francii, Anglii a Nizozemí.
3: Do Mannheimu přišel už jako vyzrálý skladatel a jeho jméno nalezneme na seznamu muzikantů zdejšího kurfiřta a rovněž na vytištěných operních libretech.
0: V Paříži bylo vydáno 6 jeho symfonií, ale v Mannheimu získal uznání jako skladatel chrámové hudby a svým vyspělým uměním kontrapunktu a řemeslně poctivou důkladností měl vliv na to, dokonce i za cenu jisté nepopularity, že okouzlení novým slohem nevedlo k tvorbě povrchních banalit.
2: Působil i jako učitel a sepsal harmonické ponaučení, čili důkladný návod k hudebnímu umění, ve kterém je hodně místa věnováno i nauce o kontrapunktu.
1: Významný hudební vědec dr. Charles Burney považoval Richtera za jednoho z nejpřednějších mannheimských skladatelů.
0: I když se vědomě vyhnul módnímu stylu, který zde převažoval, jeho první díla, na nichž je znát silný barokní rakouský vliv, našla mnohem větší ohlas v konzervativnějších hudebních centrech, jako v Londýně a Berlíně, než v jižním Německu.
3: Napsal kolem 70 symfonií, řadu koncertů pro čembalo, flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh a violončelo, 6 smyčcových kvartetů, 2 řady sonát pro čembalo, housle nebo flétnu a violončelo a pro čembalo 2 housle a violončelo.
2: Prakticky všechny svoje symfonie složil pro Mannheimský orchestr.
3: Ale povahově i umělecky ho daleko více zajímala hudba církevní.
2: Později se mu znelíbila nadměrná péče o virtuozitu a módnost typická pro mannheimské skladatele, což podle něj vedlo k přílišné stereotypnosti hudebních efektů.
0: František Xaver Richter byl jedním z vedoucích představitelů a vedle Stamice jednou z nejvýraznějších osobností takzvané mannheimské školy, která sehrála důležitou roli v počátcích symfonie a v nástupu klasicismu. Jeho kompoziční styl spojuje barokní znaky s progresivnějšími prvky. Napsal velké množství symfonií pro mannheimský orchestr.
1: Dožil se požehnaného věku 80 let a zemřel ve Štrasburku.

0: Jan Křtitel Vaňhal.
1: Pod tímto jménem přišel 12. května roku 1739 v Nechanicích nad Bystřicí na svět. Ale jinak těch jmen za svůj život vystřídal víc než dost.
2: Protože sám Vaňhal podepisoval svá díla jménem Johann Baptist Vaňhal, nebo dokonce Vaňhal, byl ještě před druhou světovou válkou považován za skladatele původem z Holandska.
3: Jeho rodina se však už několik generací před Vaňhalovým narozením usadila v Čechách. Jeho otec i dědeček zde provozovali kolářské řemeslo.
2: Už jako 13letý působil Vaňhal, co by varhaník v Opočně. O jeho hudební vzdělání se tehdy staral místní učitel Erban. Vyučoval ho ve hře na housle, klavír, varhany a ve zpěvu.
3: Vaňhal se stal výborným hráčem nejen na tyto nástroje, ale i na violu d'amour.
2: Jako 18letý nastoupil jako varhaník do zámeckého kostela v Opočně.
3: Později přešel do Hněvče vsi jako varhaník a ředitel kůru.
2: O jeho nadání se dozvěděla majitelka nechanického panství hraběnka Šávgočová a vzala ho do Vídně, kde mu umožnila studium u předních hudebních pedagogů té doby.
3: Vaňhal se během 5 let stal jedním ze známých vídeňských hudebníků.
2: Získal si oblibu ve šlechtických kruzích, což mu potažmo umožnilo 2letý studijní pobyt v Itálii. Tam se setkal mimo jiné s Christophem Willibaldem Gluckem.
3: Po návštěvě dalších italských měst jako Bologna, Ferrara, Florencie, Neapol se nakonec vrátil do Vídně a získal zde proslulost jako symfonik i jako skladatel chrámové a komorní hudby.
2: Ve Vídni se dál hudebně vzdělával.
3: Svou pomoc mu přitom nabídl Karl Dieters a umožnil mu také vstoupit do vídeňských hudebních kruhů.
1: Roku 1784. si pravděpodobně zahrál ve smyčcovém kvartetu ve hvězdném složení Wolfgang Amadeus Mozart, první housle Karl Dieters von Dietersdorf, druhé housle Josef Haydn viola a Jan Křtitel Vaňhal violončelo.
0: Většinu svého života strávil ve Vídni. Byl velice plodným a oblíbeným skladatelem. Jen tiskem mu vyšlo 12 symfonií. 88 se dochovalo v rukopise. 12 smyčcových koncertů, napsalých přitom přes 100, složil množství klavírních sonát, kolem 40 varhaních fug a řadu dalších skladeb. Hojně psal takzvanou programní hudbu vázanou na významné události. Klavírní sonátou oslavil bitvu u Trafalgaru. S oblibou psal pro tehdy nový klarinet, který se v době klasicismu těšil největším rozkvětu. Ve svém díle spojoval české, italské a vídeňské vlivy často povrchním, leč líbivým způsobem. V pozdější tvorbě stále častěji sklouzával k epigonství současných velkých mistrů.
2: Vynikl jako hudební pedagog.
3: Především klavírní.
2: A jeho skladby jsou dodnes vhodné a oblíbené při výuce.
3: Stále skládal, ale jeho dílo bylo zastíněno dílem slavnějších spoluhráčů z někdejšího kvarteta.
2: Trpěl pocity méněcenosti a snad i návaly duševní choroby.
3: Během nich řadu svých prací zničil.
1: Na šlechtických statcích v Uhrách a Chorvatsku se zotavoval po onemocnění duševní chorobou. Když se uzdravil, vrátil se opět do Vídně, oženil se zde a žil tu až do své smrti, která ho potkala roku 1813. ve 74 letech.

Bylo to jenom několik životních příběhů, kterých jsme si stačili na své pouti 18. stoletím všimnout. Patřili hudebním mistrům, jejichž jména se sice zlatě nelesknou, ale přesto mají svoji hodnotu, i když ji dokazovali daleko za hranicemi své země. Těch jmen je samozřejmě ještě víc. Na další z nich dojde v budoucnu ještě

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 621. schůzka s toulkami českou minulostí, 622. s podtitulem Oznamuje se všem tento list čtoucím, uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: Milí posluchači, tentokrát u mikrofonu přivítám talentovanou českou výtvarnici, ilustrátorku a autorku originálních projektů Elišku Sofer Podzimkovou. Její tvorba propojuje kresbu, fotografii i fantazii a získala si obdiv nejen v Česku, ale i v zahraničí. Kdy poprvé zjistila, že kreslení bude její životní cestou? Jak vznikají její nápady a kde hledá inspiraci pro své ilustrace? A na jakém projektu momentálně pracuje a co by si ještě přála vytvořit? Nejen o tom s výtvarnicí a ilustrátorkou Eliškou Sofer Podzimkovou.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
5: Dobrý den.
1: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Nehrotí tu situaci příliš?
0: Jak to vidí?
1: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
5: Hostem pořadu Jak to vidí je politolog Jan Ludvík z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Proč jde česká politika vůči Izraeli proti většinovému evropskému proudu? Je šance na brzkou dohodu Spojených států s Íránem? Snaží se Rusko vtáhnout do války s Ukrajinou Bělorusko? Jaká bude nová obranná koncepce země a proč ministr obrany nehlasoval jako jediný člen vlády pro jednoho z kandidátů, které sám navrhl? To jsou naše dnešní témata. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
5: Prahu navštívil izraelský minister zahraničí, v té souvislosti jeho zdejší protějšek Petr Macinka prohlásil, že Česko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, i kdyby mělo být jediným státem Evropské unie, který by je blokoval. Proč tento postoj, který jde proti společné politice Evropské unie?
6: Já předestřu, že nejsem odborníkem na Izrael, takže budu spíš říkat to, co jsem od kolegů, kteří odborníky jsou, slyšel. Je velmi jako zajímavé, že česká politická elita má velmi dlouhodobě proizraelské názory, které jsou pozoruhodně odlišné od postoje většinové veřejnosti, která je mnohem víc v tom evropském mainstreamu. Já proto mám jako svoje pracovní vysvětlení, které ale zároveň mám vůbec jako otestované. To podle mě Izrael je pro část naší elity tím, kým bychom si přáli být. A Izrael je tou zemí, která se v roce 1938 bránila a odolala Německu. V mentální konstrukci, nikoliv jako v realitě. Jo? A proto máme možná Izrael tak, nebo proto má naše politická elita Izrael tak hrozně ráda a Česká republika sebe sama vnímá jako nejlepšího spojence Izraele v Evropě.
5: No ale děláme dobře, když se stavíme proti tomu, co vlastně nebo na čem se dohodla Evropská unie?
6: Já bych si jako dovolil tvrdit, že pokud jsme jediný stát, pokud je někdo jako jediný mezi 30 dalšími s velmi jako odlišným názorem, tak jako mnohem častěji nemá pravdu, než že by byl ten jediný génius, který to jako prohlédl a přišel na to. Takže já si myslím, že úplně jako dobře neděláme a konec konců my jsme v posledních letech jako velmi kritizovali jiné státy, které takto ojediněle bojkotovaly společnou efektivní evropskou politiku vůči Rusku a dneska jako děláme něco podobného vůči Izraeli. Ano, je potřeba říct, to není jako problém není Izrael. Izrael samozřejmě jako země, která nám může být z mnoha důvodů sympatická, ale ta země má nějakou vládu a ta současná vláda Izraela je prostě vysoce problematická.
5: No, zároveň se Černický palác staví proti pozastavení asociační dohody 27 s Izraelem. Není na čase, aby se ve chvíli, kdy vysoký komisař OSN pro lidská práva prohlásí, že Izrael v Gaze páchal válečné zločiny, stejně jako tady palestinští ozbrojenci při útoku 7. října 2023, není čas přehodnotit ten postoj k tamní vládě?
6: A já si myslím, že ano. A že Česká republika, upřímně řečeno, kromě toho, že se vyčleňujeme z toho evropského mainstreamu, tak jako jeden problém je v tom, že my dlouhodobě říkáme, že jsme spojencem Izraela, ale vlastně jako Izrael není tak úplně spojencem České republiky. A když potom na to přijde, tak ten vztah je jako trochu jednostranný a my máme jako s Izraelci některé jako neúplně dobré zkušenosti třeba v oblasti nákupu zbraňových systémů, které se ukázaly jako ve výsledku velmi problematické. Ty dodávky přicházely pozdě, nesplňovaly to, co bylo dohodnuto. A to je možná něco, co bychom od spojenců jako nečekali.
5: Vyznat se v situaci na Blízkém východě je zdá se čím dál složitější. Ceny ropy se včera snižovaly v reakci na prohlášení Trumpa, že válka s Íránem skončí velmi rychle. Ze zkušenosti ale víme, že dnes může být zase všechno jinak.
6: A jo, tak bavili jsme se o tom, než jsme začali vysílat, to je asi posedmé, co to Trump řekl. A trhy na to samozřejmě vždycky zareagují. A nicméně, jestli ta válka skončí rychle, tak to jako není zdaleka jisté, už jen protože jako víme, že Trump v tomhle není úplně spolehlivý zdroj a dostáváme se do poměrně jako bizarní situace, kdy iránské zdroje se zdají být spolehlivější než zdroje ze Spojených států, což je něco, co bychom si před pár lety prostě absolutně nedokázali představit. Že si řekneme to, co říká americký prezident, to není úplně jako spolehlivá informace. Počkáme, co řeknou Iránci, protože těm se přece jen dá jako věřit trošku víc.
5: No, od 8. dubna platí příměří, ale ta mírová jednání, která zprostředková Pákistán, prý zatím uvázla na mrtvém bodě. Jak si tedy vysvětlit tohleto Trumpovo optimistické prohlášení? Z čeho může vycházet?
6: U Trumpa je to fakt těžko říct. Já si někdy říkám, si koupím kostku a budu si házet, abych jako odhadoval to,
5: co... Má to stejnou relevanci.
6: Má to stejnou relevanci, je to mnohem rychlejší a pohodlnější. A Trump samozřejmě může ten konflikt rychle ukončit, pokud bude připraven udělat obrovské ústupky, což zároveň by asi nedávalo úplně smysl, protože bude chtít, aby se ta dohoda potkala někde uprostřed mezi tím, co chtějí Spojené státy a mezi tím, co chce Irán, protože ani jeden z nich není schopen toho druhého úplně donutit vojensky, byť oba mají vůči tomu druhému silné páky. Spojené státy můžou těmi vzdušnými útoky zničit téměř cokoliv, co si v Iránu vzpomenou. Problém je v tom, že už jako začínají docházet ty cíle, které jsou dostatečně hodnotné na to, aby je stál za to zničit. Případně by se musel už útočit jako na cíle velmi, velmi civilní. No a Irán prostě blokuje Hormuzskou úžinu a to bolí celou světovou ekonomiku.
5: Iránské revoluční gardy ve středu pohrozily, že rozšíří válku za hranice Blízkého východu, pokud Spojené státy a Izrael znovu zaútočí na Irán. To nezní příliš smířlivě.
6: Určitě ne, ale v tomhle bych jako nespatřoval úplně nějaký katastrofický signál. To je, my někdy máme jako tendenci podceňovat to, že kooperace a konflikt můžou probíhat ve stejnou dobu a je naprosto běžné v mezinárodních vztazích, že probíhají diplomatická jednání a zároveň se bojuje, nebo se zároveň se i bojuje, takže to, že se jenom vyhrožuje a moc se nebojuje, tak to bych bral jako něco, čím si ty strany jako budují pozici do těch jednání, aby dostali jako trošku lepší výsledek.
5: To je tedy vysvětlení toho, že americký prezident obratem pohrozil útoky, pokud Teherán nepřistoupí na dohodu o ukončení války. Takže to vysvětluje vlastně to, že vlastně člověk nechápe ta protichůdná vyjádření.
6: Přesně tak, jako tak je to signál té druhé straně a ono část problému mezinárodního konfliktu je to, že si ty strany někdy jako nerozumí a úplně si neuvědomí, co ta druhá strana jako vnímá a co může udělat. Proto jako Irán připomíná, my můžeme útočit i mimo region Blízkého východu, byť ty kapacity má omezené, ale jako třeba prostřednictvím podpory teroristických útoků to určitě udělat může a v takové situaci se Spojené státy musí připomenout, jo, ale my vás zase znovu budeme bombardovat a pamatujte si, že jsme v tom vlastně jako docela dobří, byť vy tu bolest jako vydržíte, zdá se docela dlouho, tak ta bolest tam bude.
5: Tady jsem si vypsal citát: americko-sionistický nepřítel musí vědět, že navzdory ofenzivě, kterou proti nám zahájily dvě nejdražší armády světa, jsme ještě nenasadili plnou sílu, hrozí iránský režim. Je to jenom silácká retorika, nebo na tom něco může být?
6: Nevíme to stoprocentně. Můj odhad je, že je to spíš silácká retorika. Irán nepřišel o všechny svoje kapacity, rozhodně ne, dokázal si udržet velkou část toho svého arzenálu balistických raket, má a efektivně nasadil různé bezpilotní prostředky, kterým se ukázalo, že Spojené státy nedokázaly úplně stoprocentně čelit, prostě protože jich je hodně, ale nemyslím si, že jak si mají v kapse nějakou jako speciální kartu, kterou by ještě zahráli a kterou všechny překvapí.
5: Blokáda Hormuzského průlivu poznamenává globální ekonomiku. Podle OSN letos růst zpomalí o 0,5%. Jaké cíle může v Iránu fakticky sledovat Washington? Opravdu jde o zabránění vývoje jaderné zbraně, když Tehrán tvrdí, že o ní neusiluje?
6: Takhle, zabránění vývoje iránské jaderné zbraně je určitě jedním z cílů americké zahraniční politiky. Dlouhodobě je to jeden jakoby, z cílů, které americká zahraniční politika prostě systematicky sleduje celosvětově od roku 1945. Spojené státy jako nejsou příznivcem toho, aby jiné země získávaly jaderné zbraně, včetně amerických spojenců. Tohle nikdy Amerika nechtěla a samozřejmě jako vůči Iránu je to ještě mnohem citlivější. Na druhou stranu tahle ta kampaň se vlastně jako nezdá, že by byla primárně vedená snahou zabránit Iránu získání jaderné zbraně. Je to trošku takový... Ta retorika se k tomu teď posouvá, ale připomíná mi to trochu jako George Bushe, když nenašel v Iráku jaderné zbraně, tak řekl, že to bylo o ochraně Iráčanů a demokracii, ale jako předtím mluvil o těch zbraních hromadného ničení. V Iránu během této kampaně nedocházelo k žádnému jako systematickému útoku na ty jaderná zařízení. Ne, že by nebyly vůbec jako napadány, ale nebylo to tak, že by ta kampaň směřovala na ně. Naopak, jako často směřovala na ty politické cíle a vypadá to, že jako skutečně pro mě tím prvním cílem, který zkusili a zjevně jako nevyšel, byla změna režimu. Mm-hmm. Proč to zkusili v situaci, kdy se změna režimu vzdušnými útoky podle mě jako nepovedla vůbec nikdy, tak to je mi záhadou.
5: Rusko podle ukrajinské rozvědky plánuje nové ofenzivy na Kyjev přes Černihivskou oblast, která na severu Ukrajiny hraničí s Ruskem a Běloruskem. Tvrdí to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jak reálný je to scénář?
6: Řekl bych, že je to vzdálená možnost. Nevíme, jak spolehlivá je to informace, přece jenom i Ukrajina, protože je ve válce, tak nutně nemusí vždycky říkat pravdu, byť je tím napadeným státem a státem, kterým je nám jako obecně mnohem sympatičtější než Ruská federace. A druhá věc je, i pokud Ukrajina získá nějakou informaci o tom, že existuje 5 scénářů, tak to může být nějaký jako velmi plánovací dokument, který zvažuje možnosti, protože samozřejmě Rusko jako nepochybně zvažuje možnosti, jak by mohlo ten konflikt vojenský ukončit nebo jak si v něm jako zlepšit vojenské postavení a nepochybně jako probíhají v Rusku různé plánování úvahy. V tuhle chvíli podle mě nevidíme, že by docházelo ke koncentraci velkých ruských sil u ukrajinsko-běloruské hranice. Ale síly se dají přesunout. Chvíli to trvá a je velmi těžké to udělat nepozorovaně, to znamená, věděli bychom o tom, ale jako jo, Rusko je tam může přesunout, otázka je, proč by to dělalo, jestli by mu to dalo nějakou jako operačně lepší vyhlídku. Dokázalo by sice ohrozit Kyjev, zároveň se zdá, že ruské cíle v té válce se jako zredukovaly primárně na to získat ten východ Ukrajiny a tam chybí Rusku dobít ještě jako asi 20% té Doněcké oblasti. Jasně, úspěšný útok na Kyjev by vytvořil na ukrajinskou vládu veliký politický tlak a možná by ustoupila v těch jednání, možná by se potom vzdala té Doněcké oblasti. Zároveň by taky ruská armáda mohla zase jako uváznout v tom obtížném terénu, tak jako tam uvázla v roce 2022. Je úplně jako normální, že o tom přemýšlejí, neznamená to, že je to něco na spadnutí.
5: Jak vážná je tedy hrozba, že se Putin znovu pokusí o konfliktu zatáhnout i Bělorusko? A co by to případně znamenalo?
6: Já myslím, že Bělorusko se bude hodně snažit, aby do konfliktu zataženo nebylo. Pokud ono jako nemůže Putinovi vzdorovat neomezeně, ale jako může klást, řekněme, takový jako pasivní odpor. Například, OK, asi by jako třeba umožnili pod tlakem ruským silám podniknout novou ofenzívu z Běloruska, a nejspíš by dokázali si ale zároveň najít výmluvu, proč se jí nezúčastní běloruské síly.
5: Politolog Jan Ludvík je dnes naším hostem.
0: Jak to vidí?
1: Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
5: Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu České armády. Dá se to považovat za hotovou věc?
6: A vypadá to, že jo. To bych se velmi divil, kdyby se to ještě změnilo.
5: Kandidáty na nového šéfa armády navrhl vládě ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Jak rozumět tomu, že pro Hlaváče jako jediný ze členů kabinetu nehlasoval? On nebyl na tom seznamu, který navrhl ministr?
6: Já jsem se ten seznam neviděl, ale podle informací, které se objevily v médiích, tak skutečně tohle jméno ministr Zuna na vládu nenesl, byl nově navržený náčelník generálního štábu, generál Hlaváč, byl navržen Andrejem Babišem. Je samozřejmě jako velká otázka, kdo ho navrhl Andreji Babišovi, protože Andrej Babiš nepochybně jako premiér nemůže mít úplně detailní přehled o tom, kdo by byl vhodným kandidátem na pozici náčelníka generálního štábu.
5: No a kdo má tedy při výběru rozhodující slovo, premiér?
6: Vždycky to byl ministr obrany, a nicméně Andrej Babiš vládu pojímá trochu jinak a nevnímá sama sebe jako prvního mezi rovnými, ale spíš prvního, zejména ve vztahu k ministrům za hnutí ANO. Takhle to platilo i za té minulé Babišovy vlády, kdy skutečně Andrej Babiš podle různých informací vnímal svoje ministry trochu jako svoje podřízené. Nevnímal takhle za té minulé vlády ministry za ČSSD. Nezdá se, že by tak, možná takhle jako nevnímá ministry za motoristy. Ministři za SPD jsou všichni nestraníci, do určité míry jako zjevně vybraní ve spolupráci s Andrejem Babišem, a on jako má pocit, že jim může říkat, co mají dělat.
5: V médiích se objevují spekulace o možném brzkém konci generála Zuny v čele ministerstva obrany, což ale jak Babiš, tak šéf SPD popírají. Je možné, že si nový náčelník generálního štábu vybere svého ministra, když to hodně posunu?
6: A to určitě ne, to si nemyslím. A já si jako myslím, že jeden z důvodů, proč byl generál Hlaváč jako vybrán za náčelníka generálního štábu Andrejem Babišem, tak to je, že od něj Andrej Babiš očekává, že se nebude příliš vměšovat do politiky, bude veřejně méně aktivní než generál Řehka, který aktivní byl a který hodně mluvil jménem armády i k veřejnosti a ne vždy ke spokojenosti vlády. Jestli ovšem jako z jiného ministra obrany nevybere Andrej Babiš, tak to je otázka, na kterou asi neznáme odpověď. Na jednu stranu pan ministr Zuna prostě není v jednoduché situaci, on nemá tu politickou váhu v úvozovkách. To znamená, že on je spíš odborníkem na tu problematiku, ale ve vztahu k politikům je tím, kdo byl nominován. Je to trochu jiné než třeba ministryně Černochová, která prostě měla jako obrovskou vnitrostranickou sílu. A pokud by se jí a tehdy premiér Fiala pokusil jako odvolat, tak by musel přemýšlet i o politických důsledcích pro něj v rámci ODS. Naštval bych si Prahu, ty by mi to spočítali na příštím sjezdu, oni jako vědí, proč zase jako Praha, proč nominuje Janu Černochovou. A nic takového prostě ministr Zuna nemá.
5: No ostatně, když jste připomenul právě Janu Černochovou z ODS, tak ona volbu nebo výběr náčelníka generálního štábu, tedy konkrétně generála Hlaváče, označila za jako dobrý postup. Je to překvapivé taková chvála na adresu současné koalice od opoziční političky?
6: Tak asi to zase až tak překvapivé není. On, generál Hlaváč, je do určité míry jako volba kontinuity po generálu Řehkovi. Pravděpodobně, jak jsem říkal, s tou jako vnímanou výhodou, ve kterou asi současná vláda věří, a to, že nebude tolik mluvit veřejně a kritizovat vládu, pokud nebude dávat tolik prostředků na obranu, kolik by si třeba jako armáda přála. Ale generál Hlaváč nepochybně jako první zástupce náčelníka generálního štábu spolupracoval i s Janou Černochovou. Ona ho nepochybně dobře zná. A vlastně mezi, paradoxně mezi jako Janou Černochovou a hnutím ANO, a vždycky ta spolupráce v oblasti obrany byla velmi pragmatická.
5: Vláda plánuje urychlit posilování protivzdušné obrany a taky nábor nových vojáků, to řekl ve středu premiér po setkání s ministrem obrany Zunou. Ten měl předložit aktualizovanou koncepci výstavby

0: byla o technikálích. To znamená, neřekl bych, že zadání nesplnil, ta koncepce musí nějakým způsobem vyvažovat závazky České republiky. A je potřeba říct, že jako hlavní důvod, proč se dneska musí psát nová koncepce, protože ta stará vlastně jako není zase tak úplně stará, je, že v roce 2000...
1: Staré. Z roku 23.
0: 23 už po válce na Ukrajině, to znamená nějaká reflexe tam proběhla, ale v roce 2025 se aktualizovaly cíle schopností Severoatlantické aliance a to velmi zásadním způsobem. A menší státy v alianci typicky to, co, jako to, jak staví svoji armádu, tak do značné míry prostě reflektuje to, jaké cíle schopnosti jim byly v uvozovkách přiděleny a zároveň si o ně sami řekli v tom společném obranném plánování. A to se změnilo pro Českou republiku, je potřeba to teď propsat i do té naší národní koncepce.
1: V dubnu Babiš řekl po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem v Praze, že česká vláda udělá vše pro to, aby alianční závazek 2% HDP na obranné výdaje splnila. Jak rozumíte jeho včerejšímu prohlášení, že toho Česko nejspíš letos opět nedosáhne?
0: A já bych tomu rozuměl takové chytristice. On řekne, že uděláme všechno pro to, aby jsme to splnili, no a nepovedlo se to. Což je podle mě špatně. Je pravda, že pro NATO je důležitější, jestli si pořídíme ty schopnosti, které nám byly přiděleny v rámci toho procesu obranného plánování, ale zároveň ono to jako nefunguje jako kouzlení, že bychom si těch schopností někde jako vytáhli z klobouku. Jasně, nákupy se dají udělat trošku efektivněji, ale nemůžeme si to jako představovat tak, že se ty věci jako kupujou, dají koupit pětkrát levněji nebo dvakrát levněji. Někdy něco se dá vyjednat lépe, někde se dá trochu ušetřit, ale ta magie tam jako není a faktem je, že ty schopnosti, které si potřebujeme koupit, tak jako pro ty potřebujeme dávat více než 2% HDP. A pro armádu je zároveň velký problém, pokud se ty čísla z roku na rok radikálně mění.
1: No a v čem by se tady konkrétně měla ta inovovaná koncepce lišit od té, kterou před 3 lety schválila předchozí vláda?
0: Ona to bude do určité míry evoluce, nicméně je tam několik jako zásadních změn, které nám právě byly podle všeho jako přidělený, respektive jsme řekli v procesu obranného plánování. Důležité je, že dlouho se mluvilo o tom, že Česká republika má pro případ operace podle článku 5, to znamená, teď už to říkáme se jako otevřeně, případného konfliktu s Ruskou federací na východní hranici NATO vyslat jednu těžkou brigádu. V tuhle chvíli máme mít brigády 2, jednu těžkou a jednu střední. A ta naše jako střední brigáda to jednak jako nesplňuje úplně charakter střední brigády, to znamená, je potřeba dobudovat i tu a přitom modernizace té těžké brigády 7. ještě jako neproběhla. Velké požadavky přicházejí v oblasti protivzdušné obrany. Je to výsledek zkušenosti z konfliktu na Ukrajině, kdy my jsme v podstatě velkou část protivzdušné obrany zrušili a delegovali jsme ji na vzdušné síly, na stíhačky, což se dneska ukazuje, že potřebujeme nějakým způsobem vrátit, potřebujeme taky vybudovat obranu proti levným prostředkům, který jako zjednodušeně říkejme drony, byť to jako je složitější a jich jako spousta typů, ale prostě dronům jsou levný, dokážou velmi precizně dneska zasahovat cíl. Je to jako nejde velký překvapení, je to prostě změna, která nastala v posledních 30 letech. Když se podíváme, jak se jako zmenšil počítač, jak klesla jeho cena za poslední 30 let, no tak když to dneska někdo dokáže namontovat na letadílko, tak z toho vznikne něco, co prostě před 30 lety dokázala udělat jenom extrémně drahá americká raketa a dneska je to něco, co v nějaký omezení prostě vyrobí i Iránci. A s tím si musíme poradit, bude to vyžadovat víc lidí, což je opět jako něco, s čím si musíme poradit, protože armáda má velký podstav a horko těžko se to řeší. Zejména protože ono to vlastně jako nejde úplně řešit na úrovni jenom armády.
1: Dopovídáme příště. Hostem pořadu, jak to vidí, byl politolog Jan Ludvík z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Moc děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Republika letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
4: Pokračujeme v sobotu 23. května v Litomyšli.
5: Konají se tam totiž gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rittigové.
6: Přijďte ochutnat Doudlebův regiňák do naší dvojkové kavárny na náměstí.
7: A nebo si nás puste v rádiu ve vysílání od 14.00.
8: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
9: Celý rok jsme s vámi.
10: A někdy i u vás. Dalibor,
11: Regina,
12: Jakub.
2: Radioservis představuje
13: Toulky první republikou.
14: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
13: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
15: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
13: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
16: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
17: Haló, Soukup? Haló?
2: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na dvojce.
18: Vítám vás, tady Ondřej Soukup. Pamatujete si na německou zpěvačku Nenu a její vlastně celosvětový hit 99 Luft Ballons? Ona v ní zpívá. Pokud máš na mě trochu času, tak ti zaspívám písničku o 99 baloncích na jejich cestě k horizontu. O 99 baloncích a že něco z toho vzešlo. 99 balonků na svojí cestě k horizontu považovali je za UFO z vesmíru, proto jeden generál za nimi vyslal letku, vyhlásil poplach. Kdyby to tak bylo, přitom šlo jen o 99 balonků na horizontu. A 99 stíhaček, každý byl velký bojovník. Považovali se za kapitána Kirka, byl to velký ohňostroj. 99 válečných ministrů, zápalky a benzínový kanistr, považovali se za mazaný lidi, už větřili tučnou kořist, volali válku a chtěli moc. Člověče, kdo by na to pomyslel, že to dojde tak daleko kvůli 99 balonkům? 99 roků války nenechalo žádné místo pro vítěze. Už neexistují žádní váleční ministři ani žádné stíhačky. Teď, když se procházím okolo, vidím svět ležet v troskách a našla jsem jen jeden balónek. Vzpomenu si na tebe a nechám ho odletět. No, já jsem ten text trochu zkrátil, ale to je jedna z nejznámějších protiválečních písní z období studené války. Píseň nahrála západoněmecká zpěvačka a skupina Nena a původně vyšla v roce 1983. Její nápad vznikl podle známé historky na koncertě Rolling Stones v západním Berlíně v roce 82. Carlo Karges tam viděl vypuštěné balonky a napadlo ho, že by je někdo mohl z dálky považovat za neidentifikované objekty nebo za hrozbu. A z téhle představy pak vznikl text o tom, jak obyčejných 99 balónků spustí vojenskou paniku a nakonec katastrofickou válku. Zajímavý je, že navzdory německému jazyku ta píseň byla srozumitelná i v zahraničí, takže se 99 Luftballons dostala například i ve Velké Británii nebo v Kanadě na první místo hitparád. A přitom později byla natočena anglická verze, ale její text, který byl trochu upravený, vůbec nebyl tak silný, takže anglická verze ztrácí na atmosféře a nemůže se proto vůbec vyrovnat úspěchu německého originálu. Víte, je to zajímavé, jak jazyk nebo jeho melodika a charakter bývá někdy naprosto spjat s hudbou. Zpívejte Wagnera anglicky, je to hrůza. Zpívejte Verdiho německy, je to další hrůza. A poslechněte si Beatles maďarsky a rovnou se oběsíte. Takže Nena a 99 Luftballons.

Tak to byla Nena a jejich 99 balónků. Feel Good Inc. To je jeden z největších hitů skupiny Gorillaz, který vyšel 9. května v roce 2005 jako hlavní single z alba Demon Days, čili Dny démona. A na téhle nahrávce s nimi ještě dohromady zpívají, nebo spíš rapují pánové z New Yorku ze skupiny De La Soul. A Gorillaz je anglická virtuální skupina založená v roce 1998 Damonem Albarnem ze skupiny Blur a Jamie Hewlettem, to je komiksový grafik a on majoritně stojí za jejíma animovanýma klipama. Hudebně je skladba často popisována jako směs všeho možného. Alternativního rocku, hip-hopu, rap-rocku a funk-rocku. A je na ní skvěle, jak opravdu a velmi uvěřitelně spojuje několik světů najednou. Má melancholický refrén, který působí skoro zasněně a proti tomu agresivnější rapové části té sarkastické partičky De La Soul. A text téhle písně je chápán jako kritika moderní zábavy, konzumu a otupělosti. Faktem je, že samotný název Feel Good Incorporated, to zní jako jméno korporace, která dává nebo prodává lidem dobrý pocit jako produkt. A refrén působí svobodně a poeticky, ale sloky i rapové pasáže mají mnohem temnější tón. Vedle sebe stojí jak touha uniknout a zároveň svět, který člověka semílá. Já přečtu kus textu, abyste alespoň zachytili z něj nějaký pocit, protože přečíst ho celý je nemožný, protože rapeři toho namelou strašně moc a kolikrát alespoň já vůbec netuším, o čem mluví. Takže... Šabada, ba, šabada, šabada, cítím se dobře, změna, změna, šabada, cítím se dobře, změna, šabada, cítím se dobře. Město se hroutí na hřbetě velblouda, prostě musí odejít, protože neznají blbost, takže zatímco zaplňuješ ulice, je to přitažlivé vidět, nebudeš podceňován, protože jsi ztracený a svobodný. Máš nový horizont, je to pomíjivý styl. Melancholické město, kde se nikdy neusmíváme a jediné, co chci slyšet, je pípnutí zprávy, moje sny, ona v nich líbá, protože já nespím, ne. Větrný mlýn pro zemi, toč se navždy ruku v ruce, vezmi to všechno na svá bedra, tiká to, padá to dolů, láska navždy, láska je svobodná, točme se navždy, ty i já, větrný mlín pro zemi, jsou všichni uvnitř, směšný plyn, tyhle nebezpečné látky, rychlí kočky, seřadě jako zadky, sázej na tyhle poníky na dráze, je to můj čokoládový útok, sakra, vkračuju do srdce tohodle, pane bože, no a tak dále, hele, já už to dál nebudu číst, prostě, určitě tomu budete rozumět, takže cítit se dobře, SRO.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: A teď to bude písnička And I Love Her, ale ne od Beatles, ale zpívaná Kurtem Cobainem. Kurt Cobain, legendární zpěvák a kytarista skupiny Nirvana, těžce závislý na heroinu, stejně jako jeho milostivá paní Courtney Love, který se zastřelil v roce 94 ve skleníku u svého domu. Měl brokovnicí prostřelenou hlavu, ale zároveň byla v jeho krvi zjištěna smrtelná dávka heroinu. A ono vzhledem ke způsobu, podle některých neproveditelnému, jak se sám zabil, se brzy poté vynořila řada spekulací, že byl ve skutečnosti zavražděn svojí manželkou Courtney Love a důvodem měl být rozvod, o který Kurt žádal. A o té sebevraždě se často pochybuje právě kvůli dávce heroinu, kterou měl v krvi. Totiž při takové množství heroinu údajně vůbec neměl být schopen uklidit drogové náčiníčko do krabičky a potom zvednout brokovnici a namířit jí proti sobě. A u jeho těla byl nalezen dopis na rozloučenou pro manželku Courtney a dceru Frances. Miluju vás a byl tam citát z písně Neil Younga. It's better to burn out than to fade away, chili. Je lepší schořet, než vyhasnout. A Cobain kdysi řekl, mám rád Beatles, ale nesnáším Paula McCartneyho. Přitom nikdo za Kurtova života, ani jeho manažeři, manželka nebo ani členové kapely, nikdy neslyšeli jeho jakýkoliv názor na Beatles. Pak ale najednou přišel a řekl, tohle jsem našel náhodou na nějaký kazetě. A byla to Paulova píseň And I Love Her. A později si tu písničku sám nahrál doma jen tak s kytarou na kazeťák. A tuhle nahrávku si teď poslechněte.

Tak to byl Kurt Cobain. A teď to bude Pocta Majakovskému, píseň Pocta Majakovskému a její interpret Robo Grigorov. Já teda slovenského zpěváka Roba Grigorova osobně neznám a ani si nejsem vědom, že bych od něj znal nějakou píseň. Pamatuju si, že zpíval se skupinou Midi a určitě jsem od nich nějakou písničku slyšel, ale to už jaksi zmizelo v oparu. Ovšem nedávno mě moje žena Lucia, která je Slovenka, se zeptala, jestli znám tuhletu písničku. Neznal jsem ji a byla to Grigorova píseň Pocta Majakovskému a já si okamžitě dvakrát poslechl. Výborný text, hudba ničemu nepoplatná ani nepodobná a neskutečně expresivní zpěv, dohnaný až na samou hranu. Alespoň tak na mě okamžitě působila. A hudbu si složil Grigorov sám a text napsal Kamil Peteraj a skladba se často uvádí pod rozšířeným názvem Pocta Majakovskému, Pocta rebelom. A tak by asi měla být skladba chápána. Prostě nejen jako odkaz na ruského futuristického básníka Vladimíra Majakovského, ale obecně jako pocta rebelství, vzdoru a nonkonformnímu postoji. Píseň vyšla v roce 1988 a způsobila trochu nervozitu komunistické strany, což teda se vůbec nedivím. Já vám přečtu kus textu, teda já ho musím přečíst slovensky, promiňte mi, všichni slovensky mluvící, promiňte. A odpusť Bože, odpusť básníkom za to, že přišli na tento svět změnit, čo bylo včera, předvčerom, za to, že přišli na tento svět změnit, čo bylo včera, předvčerom. Ach pane, odpusť rebelom, ach pane, odpusť rebelom, ach Bože, nezatrať duše rebelov, ach pane, nezatrať duše rebelov. Och pane, ochrán ten spolok čiernych duší, tu bandu psov, čo každá doba má, veď štekali len preto, lebo každý mlčí a umierali na to, že je stále tma. No, ovšem Robo, ten samý rok zdrhl do Belgie a tak komunisti zajásali, protože měli krásný důvod tuhle píseň zakázat. A o rok později se z ní stala hymna revoluce. Jsem zvědavej, jak na vás tahle písnička bude působit. Hudba, text i velmi naléhavý zpěv Roba Grigorova, takže Pocta Majakovskému.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Ano, jsem tady, jsem to já, Ondřej Soukup. A teď to bude písnička Eleanor a Christopher Lee. Eleanor. To je písnička, na kterou jsem náhodou narazil a hned mě fascinovala. Já jsem ji předtím neznal. Ona nemá se středním proudem opravdu nic společného, je celá taková trochu záhadná. Dejme tomu, že to je dramatické crossoverové dílo, čili crossoverové znamená s přesahem do jiných žánrů nebo do jiných stylů. Napsal ho skladatel a producent Damien Kane, Němec žijící v Irsku, a skladbu naspíval Christopher Lee. Pokud vám to jméno nic neříká, tak já vám ho připomenu. Sir Christopher Lee, který žil v letech 1922 až 2015, byl britský herec, který třeba ve filmech stvárnil ikonické role od hraběte Drákuly přes Sarumana v Pánu prstenů a taky hraběte Duku ve Hvězdných válkách. A v pozdějších letech svého života už nechtěl hrát a začal se věnovat hudbě. A jeho práce zahrnovala mluvené nebo deklamované slovo a pak zpíval občas svým operním baritonem se symfonickými orchestry nebo s heavy metalovými kapely, měl docela velký rozptyl. On měl tak charakteristický hlas a tím vlastně dodával písni takovou zvláštní vážnost a divadelní nádech. A skladba Eleanor je příběh o smutku, touze a šílenství a je to upravená báseň Edgara Allana Poea The Raven neboli Havran nebo Krkavec. Zajímavý je, že ta nahrávka, která vznikla v roce 2006, ležela zhruba 10 let zapomenuta někde ve studiu a pak si na ní teprve někdo vzpomněl a byla vydána. Je to fakt velmi zvláštní a taková atypická hudba, ale mě na první poslech fascinovala.

to byla nádhera, Christopher Lee a Eleanor. Dobře, teď to bude Vainganga. A to je poslední a závěrečná píseň z muzikálu Mowgli, ke kterému napsala texty Gábinka Osvaldová a libreto napsala dohromady s Mirkem Mirčevem. A já jsem k němu napsal hudbu a skvěle ho zrežírovali pánové z Kůtři, čili Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka. Hraje se už 12. sezónu v divadle Kalich a já se na něj občas zajdu podívat. A hlavně pozoruju ty vykulený výrazy dětí, jak s otevřenou pusou sledují celé to terárium, které se odehrává na scéně. A v téhle poslední písni jsou úplně všichni. Samozřejmě člověk Mowgli a pak celá džungle, celé terárium. Slon Hátý, tygr Šerchán, panter Bagíra, medvěd Balu, opice, vlci, šakal, surikata, strašlivej nebezpečnej hadka. A na snímku je zpívají Honza Cina, Jiří Korn, Honza Kříž, Richard Tesařík, Jiří Zoniga, Vendulka Příhodová, Lucka Šoralová, Míša Doubravová, Vláďa Marek a všichni ostatní, co hráli v prvním obsazení, které se samozřejmě za těch 13 let změnilo. Ale tak to občas u muzikálu, pokud se hraje dlouho, chodí. Víte, třeba u Johanky z Arku hrála Bára Báziková od premiéry v roce 2000 a pokračovala ještě v divadle Kalich, když jí bylo v roce 23 60 let a pořád na pódiu vypadala skvěle a vlastně byla ikonická představitelka Johanky z Arku. A my ji zkusili přemlouvat, ať hraje dál, ale ona prohlásila, že jsme úplný magoři a ať se nezlobíme, ale 60-letá pana Orleánská se třemi dětmi to opravdu nejde a odešla. No, ale teď to bude závěrečná píseň z muzikálu Mowgli, píseň všech zvířátek a jmenuje se Vainganga.

0: Soukup. Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Lavi and Ross a Nick Cave. No, je to zvláštní. La vie en rose je francouzský výraz, který doslova znamená život v růžové, ale v přeneseném slova smyslu to znamená vidět život v růžových brýlích. Tedy vidět všechno pozitivně a optimisticky, a to se často stává díky lásce. A tuhle píseň napsala, teda text k ní napsala Edith Piaf a hudbu složil pan Luigi. A se s ním jménem to nepřečtu, to neumím. V anglo-francouzský verzi ji naspíval Nick Cave opravdu po svým pro seriál The New Look, což je seriál, který je o módních ikonách jako Coco Chanel, Christian Dior a dalších v období druhé světové války a bezprostředně po ní. Soundtrack z tohohle seriálu, který je na Apple TV, obsahuje různé písně z té doby nebo ovlivněné tím obdobím. Instrumentace je poměrně jednoduchá, nostalgická a je skvěle stylizovaná do období, ve kterém se seriál odehrává. A musím říct, že jak Nick Cave používá svůj hluboký baryton, tak to písni dodává takovou zvláštní surovost a melancholii. Jeho hlas je suchý, unavený, emotivní a naprosto kontrastuje s původní verzí Edith Piaf, která je výrazně vášnivá. Je zvláštní, že Cave tuhle píseň naspíval, protože on zpívá naprosto majoritně svoje písně. Tak jsem si říkal, že buď mu fakt dobře zaplatili, anebo režisér je jeho dobrý kámoš a on to udělal z přátelství. A musím říct, že to se stává často. Takže Nick Cave a La Vie en Rose.

Tak to byl Dekadent Nick Cave a teď to bude další Dekadent David Bowie a jeho píseň Ashes to Ashes, což znamená popel k popelu. A ta písnička je vlastně pokračování Bowieho hitu Space Oddity, což znamená vesmírná zvláštnost z roku 69. Vrací se v ní k fiktivnímu astronautovi majorovi Tomovi, který se nyní nachází ve vesmíru. Já už jsem Space Oddity hrál a na konci písně major Tom přestává komunikovat s pozemním centrem a ty se rozhodnou, že major Tom je smažka, která se v raketě zhulila. A v téhle písni Ashes to Ashes major Tom obnovil komunikaci s pozemním řízením a sděluje jim, že je šťastný, ale oni ho pořád považují za feťáka, který se potácí vysoko v nebesích a dosáhl svého absolutního dna. A zarputilí fanoušci ovšem věří, že se jedná o Bowieho autobiografické dílo, o jeho boji proti drogové závislosti a dalším osobním démonům. Poslouchejte text. Pamatuješ se na toho kluka, který byl v úplně první písni? Ze základny jsem slyšel nějaké zvěsti, ach ne. Neříkej, že je to pravda. Dostali zprávu od Action Man. Já jsem šťastný, doufám, že jste taky šťastní. Miloval jsem. Vše, co jsem potřeboval, je láska. Následují špinavé detaily. Ječení ničeho mě ničí. Jedině fotky Japonek v syntéze. A nemám žádné peníze a žádné vlasy, ale doufám, že to změním, ale ta planeta, ta pálí. Zbor. Od popela k popelu, od bázně ke zbabělci. Víme, že major Tom je feťák, sjetý v nebeské výšině, po celou dobu odstřelující úzkost. Znovu a znovu si říkám, že dnes v noci zůstanu čistý, ale ta malá zelená zvířata mě pronásledují. Ach ne, už ne. Mám na krku toho drahocenného přítele. Já jsem šťastný. Doufám, že jste taky šťastní. Záblesk světla, ale žádná kouřící pistole. Nikdy jsem neudělal nic dobrého. Nikdy jsem neudělal nic špatného. Nikdy jsem neudělal nic jen tak z Bůh darma. Chci sekeru, abych prolomil ledy. Chci teď sestoupit dolů, od popela k popelu, od bázně k zbabělci. Víme, že major Tom je feťák, sjetý v nebeské výšině. Po celou dobu odstřelující úzkost, máma by mi řekla, aby se věci dali do pohybu, radši se nešpiň s majorem Tomem. To je textík, co? No a závěrečným refrénem této písně moje máma říkala, že když chceš něco dokázat, neměl by se špinit s majorem Tomem. Chce údajně Bowie říct, že aby člověk mohl co nejlépe využít budoucnost, neměl by se zabývat minulostí. A že Space Oddity byla jen lehce zakrytá narážka na drogový trip a že Ashes to Ashes naznačuje, že aby Bowie mohl jít dál, musí se zbavit svých drogových návyků. Pořád drogy. Všimli jste si, bez těch by hodně lidí v showbizu vůbec neexistovalo, nebo by se nic neudělalo. No, a tady je Ashes to Ashes.

Tak to byl David Bowie, Ashes to Ashes. A ještě jedna věc. Je zajímavé, co všechno zdánlivě zcela nesouvislé může ovlivnit vznik nové písně, v podstatě čehokoliv, a přitom zpětně se jakákoliv podobnost nebo spojitost s inspirujícím materiálem vůbec nedá najít nebo vůbec není. Totiž v rozhovoru pro časopis Performing Songwriter z roku 2003 Bowie vypráví, že píseň Inchworm, kterou zpíval americký herec Danny Kaye ve filmu Hans Christian Andersen z roku 52, měla velký vliv na Ashes to Ashes. A Bowie řekl, jako dítě jsem tuhle písničku miloval a zůstal mi navždy v paměti. Pořád se k ní vracím. Nevěřili byste, kolik mých písní z té jedné písně vzešlo. Ne, že byste něco poznali, ale něco jako Ashes to Ashes by nevzniklo, kdyby nebyla píseň Inchworm, což znamená housenka. Je v ní prvek dětské hřinkanky, je v ní něco tak smutného, truchlivého a dojemného. A vždycky mě vracela k pocitům čistého smutku, který máš jako dítě, a k tomu, jak jsou tyto pocity identifikovatelné i v dospělosti. Existuje spojitost mezi pocitem ztraceného pětiletého dítěte, které se cítí trochu opuštěné, a stejným pocitem, jaký máš ve 20 letech. A právě tahle píseň to pro mě udělala. No a dneska já se s váma rozloučím Voskovcem a Werichem a jejich naprosto nadčasovou písní Zlatá střední cesta. Víte, já jsem strašně vděčný rodičům, že do nás prali celé dětství písničky Voskovce a Wericha, a já si jich dodnes majoritu pamatuju. Když jsem se potom trochu naučil hrát na klavír, tak jsem si je snažil zahrát podle sluchu nebo později podle not, které jsme měli doma, a opravdu těch not jsme měli hodně. A je neskutečný, jak spousta jejich textů je i dnes velmi aktuálních. Já jednu z nich na závěr musím zahrát. Je ze hry Osel a stín a ta hra měla premiéru v Osvobozeném divadle 13. října roku 1933. Hudbu k ní složil samozřejmě Jaroslav Ježek a ta písnička se jmenuje Zlatá střední cesta. Osel a stín je satirická divadelní hra s podtitulem 10 obrazů o lidech a pro lidi. Její děj se odehrává v antické Abdéře a vychází z látky připomínající příběh o sporu kvůli oslu a jeho stínu. A Voskovec s Werichem z toho udělali opravdu velmi ostrou politickou a společenskou satiru proti byrokracii, proti manipulaci davů a kultu vůdců. A ve výkladu hry jsou výslovně zmiňováni Hitler, Mussolini, Dollfuss, a to byl tehdejší rakouský kancléř. Ta písnička je dokonalou ironií na přizpůsobivost, pohodlnost a maloměšťácké vyhýbání se jasnému postoji a dělá si legraci z lidí, kteří chtějí v uvozovkách projít mezi kapkami, prostě nic moc neriskovat a hlavně se nezašpinit odpovědností. Poslouchejte text, nebo jenom kus textu, zbytek uslyšíte celý. Oslův děd svému vnuku naposled podal ruku, zafuněl a pak děl cválej za nevěstou. Strejček vůl, teta kráva, každej půl rady dává, hochu můj, postupuj jen zlatou střední cestou. Vůl připojil suše, je to cesta má, každej po ní kluše je vyšlapaná. Poslouchej, bučí kráva, tou se dej, ta je pravá. Seš mladej, seš hloupej, já jsem stará kráva. A tak dál, a tak dál. Uslyšíte? A pořád mě tak napadá, jak jsou ta slova platná i pro dnešní dobu. No, rozhlédněte se pozorně kolem a tím se s váma rozloučím a těším se příště. Váš Ondřej Soukup.

let, podal ruku, zahuněl a pak děl, cválej za nevěstou. Strejček hůl, teta kráva, každej půl rady dává. Hochu můj,

0: tušli, vypásli všechno, co našli, poslední stéblo trávy slupli, krávy.
1: Chudák posel hladem kožen už nemůže dál.
0: Jak tak prostřed zlaté střední cesty hladov stál?
1: Spatřil dvě otýpky, cena ležet opodál.
0: Jedna byla vlevo, druhá doprava.

0: všech odkrůtů tu šli je vyšlápa. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Jak si ten chudák posel, velebil tradici. Hlad mu rozleptal břicho a játra i bránici. Vše to, co řekli staří.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Naším hostem bude lektorka Feng Shui a životní rovnováhy Blanka Van Kennen. Co si na vlastní cestě k harmonii tvrdě odžila a odpracovala? Jak si máme vytvořit příbytek na míru, který vyživuje tělo i duši? A proč stojí za to intenzivně vnímat přírodu, vlastní rodovou linii a v neposlední řadě také sny?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
3: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
4: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost zvíkne.

0: vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný jarní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu četby příběhu Miloše Kočky Prameny živé vody. Četbu podle stejnojmenné knihy o životě a díle přírodního léčitele a zakladatele vodoléčby Vincence Priznice upravil Pavel Linhart. Účinkují František Němec, Nina Divíšková, Jan Kačer, Jiřina Švorcová, Lubor Tokoš, Boris Rezner, Jan Skopeček, Věra Tichánková, Alena Krojcmanová, Jaroslav Moučka a další. Seriál natočil režisér Pavel Linhart v roce 1989 a já vám přeju klidný poslech.

0: Nad vodu nic, z vody znik, z vody zrůst, voda, léčivo živné.
1: Byl den všech svatých. Vincenc Priznic se po obědě chystal na nešpory. Svátečně se oblékl a než vyšel z chalupy, obešel jako obyčejně celé hospodářství, nahlédl do chléva, vše bylo v pořádku.
2: Odcházel po úbočí malého kopce k České vsi. Snad ještě nebyl ani v polovině stráně na cestě do Frývaldova, když doma starý hospodář uslyšel z chléva neklidné bučení a pak hřímčení řetězu.
3: Terezo!
1: Nikdo se neozval. Hospodyně seděla u kamen a klímala, unavená po celotýdenní dřině.
3: No tak, matko.
4: No co je?
3: Jdi se podívat do chléva. Něco se tam děje. A dej pozor. Možná, že se odvázal bíček. To bychom počkali, až se vrátí Vincek.
1: Hospodyně se vytrhla z dřímoty a šla. Sotva otevřela dveře do chléva a udělala první krok dovnitř, vyrazil proti ní bík, který se odpoutal, přitiskl ji na zárubeň a řítil se ven.
2: Vincenc seděl na kruchtě Frývaldovského kostela. Vstoupil nějaký opozdělec, spolu s ostatními se po něm ohlédl. Poznal Marii, děvečku od Millerů, celá vyděšená na něho kývala, aby vyšel ven.
5: Žije.
6: Žije, ale neví o sobě.
5: Krvácí.
6: Ne, to snad ne. Vlastně já nevím.
5: Kdo je u ní?
6: Millerové z obou chalup a Braunerova.
5: Zaplať pán Bůh za Braunerovou.
2: Vincent se rozeběhl domů. Děvečka utíkala za ním. Když viděla, že míjí náměstí, ozvala se.
6: A pro doktora nepůjdete? Nebo mám pro něj jít sama?
5: Nařídil to hospodář.
6: Hospodář ne, ale mladý Miller za mnou volal, aby jsme ho přivedli.
5: Ne, pro doktora nepůjdeš. Ale jdi do České vsi k Hackenbergovým. Ať sestra s mužem hned přijdou nahoru.
2: Sousedé vyhlíželi, kdy se Vincenc objeví. Miller mu běžel naproti.
7: Vincku, hospodyni je zle, moc zle. Zavolal z doktora? Ne, nepřeceňuj se. Nechceš přece, aby ti matka...
2: Neodpověděl a vběhl do chalupy.
5: Kde vás bolí, maminko?
4: Nevím. Všude. Pomoz mi, Vincku, pomoz mi.
5: Ano, určitě. Jen klidně ležte.
1: Celou noc, celý den, další noc a další den se syn nehnul od nemocné. Nejedl, jen občas se napil vody. Ztratil pojem času. Vyzkoušel všechno, aby ji zachránil a zmírnil její utrpení. Vyčerpaný žil mezi nadějí a těžkou starostí.
8: Co bude, když matka zemře? Svalí na mě vinu za její smrt. Lékaři i sousedé varovali mě. Už teď cítím jejich odcizení. Nikdo se nepřišel zeptat, nikdo nevstoupil ani na zápraží domu. A když jsem dnes ráno vyšel před chalupu, soused Miller zašel do svých dveří a dělal, že mě neviděl. To tu nikdy nebylo. To jsem nikdy nezažil. Vím, jak čekají na každou zprávu. Všude se o tom mluví.
2: S postupujícím časem ho ještě víc tížila přítomnost nejbližších. Otec ani sestra Tereza se nehnuli ze světnice, nespali, nejedli. Kolikrát za den se každý z nich zeptal, jak bude Vincku. Nemohl je potěšit. Čekal a bál se, že přijde otázka. Neměli bychom poslat pro doktora? Nepřicházela, ale i nevyslovená svírala.
1: I ve Frývaldovském hotelu u Koruny se denně hovořilo o neštěstí na Gräfenbergu.
9: Jsem jen zvědav, co ten šarlatán udělá. Přijde za řádným lékařem? A nebo ji nechá umřít?
2: Šestý den matka zemřela. Jako přízrak se nesla zpráva mlhavým nedělním ránem po gréfenberské osadě. Kdo ji zabil? Bík nebo syn?
1: Městský lékař Ginter přece jen musel na Gräfenberg úředně zjistit příčinu smrti.
8: Co zapíšete?
9: Pravdu. Nešťastné zranění bíkem. Víc nemohu. Neošetřoval jsem ji.
1: Vincenc věděl, co to znamená. Do pohřbu bude klid, ale potom a on bude bez obrany.
8: Otec, sestra i já žádáme, aby byla provedena úřední pitva a aby bylo zjištěno, jaká byla příčina smrti. Žádáme, aby pitvě byl přítomen krajský fyzik z Opavy a svědci. Všechny výlohy nahradíme.
9: To musíte požádat magistrát ve Frývaldově. Ovšem, jestli vám vyhoví.
1: Za hodinu na to scházel Vincenc Priznic dolů do města. Z žádné chalupy nikdo nevyšel, aby mu projevil soustrast.
2: Úřední pitva prokázala, že úderem bíka došlo k odražení ledvin, jež muselo mít za následek smrt.
3: Nevěřím, že se hospodyni nedalo pomoct.
10: Podeď, měli včas zavolat doktora.
11: Já slyšel, že Vincek komisi při pitvě podplatil.
3: Co neříkáš?
11: Prodávám, jak jsem koupil.
3: No a já zase slyšel na vlastní uši Gintera v hotelu u Koruny říkat, že zbytečně držel matku při životě, že to bylo od začátku marné.
10: Cože? Taková nehoráznost. Matka je matka a hospodyně je duší hospodářství.
12: Pro matku se musí udělat všechno, i když není naděje. Tak to bych od Gintera nečekala.
3: Vincek měl pravdu. Nikdo by jí nedal péči, jakou jí dal on.
1: Slepý hospodář, Vincenc a Tereza seděli ve velké jizbě u dubového stolu, jak se dávali po celá léta. Ale teď to byla jiná místnost, jiný stůl, jiný dům, všechno bylo jiné, prázdné, pusté, opuštěné. Všichni kolem stolu měli pocit, že ze světnice vyprchalo teplo, jako když se otevřou okna i dveře do mrazivé, sichravé noci. A až tu nebude ani Tereza, bude dům ještě pustší.
2: Vyčerpanost ze dní a nocí zápasu o život, starosti spojené s pitvou a pohřbem, zasunuli do pozadí otázky budoucnosti. Ta teď vyvstala s neodkladnou naléhavostí. Hospodář rozhodl.
3: Já opustím velkou místnost, vezmu si jen malou světničku. Tady bude bydlet Vincek a ožení se. Už dávno si měl na svatbu pomýšlet. Máš na to léta. Není jiná možnost. Hospodářství čeká.
8: Není jiná možnost. Vím to, ale k ženění mi chybí to hlavní. Nevěsta. Znám jednu jedinou. O ní věřím, že by měla pro mě pochopení. Ale její rodiče nemají za šarlatána. A nedostanu-li tu, nechci. Nemůžu mít žádnou jinou. Byla by nešťastná ona i já.
2: Jednou, krátce před dežněmi, se Žofie, dcera dědičného Šoltyse Priznice z České vsi, setkala s Vincencem na statku u Hakenbergů. Nečekali to nenadálé setkání. Žofie se začervenala. Málomluvný Vincenc marně hledal správná slova.
8: Jsem nadmíru rád, že vás vidím, Žofie. Moc jsem na vás myslel. Ovšem, co jsme si vyprávěli. Víte, Jste jediná, na kterou myslím.
13: Já na vás také myslím, Vincenci.
8: Žofie, jsem tak šťastný.
13: Já také.
8: Miluji vás, Žofie. Chcete být mou ženou? Chcete být mou ženou?
1: Žofie se polekala. Vincence má ráda, myslí na něj, nikoho jiného nemiluje. Tak rychle si to však nepředstavovala. Nemůže dát odpověď, která ji zaváže na celý život. Je přece tolik překážek.
8: Odpusťte, unáhlil jsem se. Můj cit, moje láska k vám mě přivedly až k té poslední otázce. Byl bych nejšťastnější člověk na světě, kdybych mohl slyšet vaše ano. Vím ale, že chcete, musíte si všechno rozmyslet. Já vás ujišťuji, že má nabídka není unáhlená. Měsíce na to myslím. Jen na vás, můžete mi věřit. Slibte mi aspoň, že o tom budete uvažovat.
13: To vám slibuji, Vincenci.
2: Josef Wagner se dostal k Šoltisovi Antoninu Priznicovi a jeho ženě Johaně, rodičům Žofie, s posláním starosvata až poslední zářijovou neděli. Vincent se o tom tajně dohodl s Žofií a vyvolili si právě jeho, Vincencova dobrého přítele a Žofiína bývalého učitele. Wagner věděl, že ho čeká těžký úkol a pečlivě se na něj připravil. Byl přesvědčen, že jde s dobrou věcí, kterou navzdory všem očekávaným námitkám musí prosadit.
1: Vincenc netrpělivě čekal. Když ale k večeru spatřil starosvata, znal výsledek dřív, než Wagner promluvil.
14: Šoltis se mnou mluvil opatrně, ale je mi jasné, že vás má za šarlatána. To je práce Ranhojče Güntra. Nechtějí vdát dceru do nejistoty. Do chalupy se slepým hospodářem. Osobně si myslím, že by si představovali lepšího ženicha.
8: Ano, chalupník je pro Šoltise málo. Ale já se nevzdám a věřím, že Žofie také ne. Ještě se uvidí.
2: Na poli, na němž před lety Vincenc utrpěl úraz, táhl kůň dlouhý dřevěný hák, který ostrou špicí rozrýval zem. Mladý Priznic oběma rukama svíral kleče a vší silou tlačil hák do půdy. Byla to dřina pro koně i pro člověka. Ale ta právě dnes oráči vyhovovala. Po včerejším nezdaru s námluvami se potřeboval rvát, lámat odpor, aspoň tvrdé, nepodajné ornice.
15: Hospodáři! Hospodáři!
16: Co pak je, Marie?
15: Pojďte rychle domů. Přišel zvláštní posel z města, od pana starosty. Máte jet na radnici. Starosta s vámi chce mluvit, prý v naléhavé věci.
16: V jaké naléhavé věci?
15: To posel neříkal. Jenom, že máte hodně spěchat.
8: Došlo udání. Léčení nemocných, stavby, všechno bez povolení. A teď budou táčky z úřady. Ale já se nevzdám. Ani léčení, ani Žofie.
17: Vítám vás, pane Priznici. Posaďte se. Hodně jsem o vás slyšel od svého nástupu do úřadu. Vaše úspěchy v léčení studenou vodou jsou pozoruhodné. Gratuluji vám. Ale přejdeme k věci. Proč jsem vás pozval? Dnes doručil posel tento dopis. Jen čtěte, pane Priznici. Píše vám dvorní rada doktor Schmidt, osobní lékař velkové vody Antonína Habsburského, bratra samotného císaře pána, který je již delší dobu nemocen. Doktor Schmidt by rád konzultoval některé otázky vodoléčby a proto zve pana Priznice, tedy vás, abyste co nejdříve přijel do Vídně. Na náklady císařského dvora, pochopitelně. My vám vystavíme průvodní pas na cestu. Vaše bezpečnost se zaručuje. Jaká podsta. pane Prýznici, jaká radost.
8: Jaká radost. Ale mě jde o Žofii.
5: Kdy dopis došel?
17: Dnes ráno jej přinesl spěšný posel. I hned jsem pro vás poslal. Kdy budete moci odjet?
8: Škoda, že došel až dnes. Kdyby přišel jen o několik dní dříve, Wagner jej mohl ukázat Šultisovi. Třeba by jeho rozhodnutí bylo pak jiné. Už by mne neměl za šarlatána. Vyřčené slovo se bere těžko zpátky.
17: Kdy budete moci odcestovat?
5: Asi za týden.
17: Za týden. Císařský dvůr žádá co nejdříve.
5: Bohužel dřív nemohu.
17: Všechno budete mít u nás připraveno. Je to velká čest pro vás i pro nás, milý pane Prýznici. Velká čest.
15: Slyšeli jste to? Prýznic pojede do Vídně.
18: Bude léčit císaře pána.
10: Nesmysl, pozval ho tam nějaký doktor.
3: No to jsem zvědav, co jim tam bude povídat. Ve Vídni. Vždyť nic neštudoval.
19: A neumí ani pořádně psát a číst? Ten dopis příluštil, jako by ani neuměl pořádně německy.
18: Jistě je to práce toho barona Hofbaura, co ho loni vyléčil. Ať si, ale jede do Vídně a uvidí císaře pána.
8: Co jim budu říkat? Nic jsem nestudoval. Všechno mám jen z pozorování přírody, z pokusů na sobě, ze zkušeností. Nemůžu podat žádný ucelený výklad. Sám stojím na začátku, stále poznávám, stále se učím.
20: Jaká je zásada vaší léčby?
8: To je jasné. Povzbudit a posílit životní sílu v člověku. Tělo si pak pomůže samo.
20: Co vám k tomu účelu slouží?
8: Všechny přírodní a přirozené prostředky, především voda. Taková voda, která nutí tělo k vlastní činnosti. A to je především studená voda, která tělo donucuje, aby si vyrábilo vlastní teplo. Právě jim se zvyšuje žádoucí životní síla. Naproti tomu teplá voda uspává činnost orgánů. Ani led není lékem, led je mrtvá hmota, zatímco čerstvá voda je plná živého ducha. Led je smrt. Voda je život.
20: Jaké léky dáváte nemocným?
8: Žádné. Řekl jsem přece, že léčím přírodními a přirozenými prostředky. K něm patří i stálý pobyt na čerstvém vzduchu, pohyb, přirozená strava, oproštění se od všedních starostí. Léky ne, ty jsou tělu cizí.
1: Šoltisovi hlídali svou dceru Žofii tak bezpečně, že se o Vincencově cestě do Vídně dozvěděla, až když už byl zpátky. Ale Šoltis byl rád, že mluvil se starosvatem tak opatrně.
2: A co teprve, kdyby jen tušil, že to hrdé město postaví za necelých 90 let Prýznicovi bronzový pomník nad životní velikosti.
1: Na Boží hod šel Šoltis Antonín Prýznic do Frývaldova na hrubou mši. Vrátil se domů zamyšlený, po obědě se znova oblékl a vyšel ven.
2: Bukovického mlináře Níčeho návštěva překvapila.
21: Vás v létě trápila dna a léčil jste se u Gintera. Teď se vám nemoc vrátila a vy jste ke Ginterovi nešel. Můžete mi povědět, proč?
14: To vás navedl Ginter, abyste se mě na to zeptal.
21: Ne, to ne. Přišel jsem k vám o radu.
14: O jakou radu?
21: Dnes jsem byl na Hrubé ve Frývaldově a po mši jsem se dověděl, že také vám se dna vrátila a že jste šel k Prýznicovi na Gräfenberg.
14: Ano, to je pravda.
21: Přišel jsem se vás zeptat, jestli vám Prýznic pomohl.
14: Zda mě vyléčí, ještě nemůžu říct. Jsem u něj teprve 3 týdny. Ale cítím se o mnoho líp.
21: Slyšeli jsme o něm, ale nemohli jsme věřit. Je ještě mladý a nemá školy. Bojíme se toho.
14: No víte, taky jsem váhal. Přece jen není doktor a ty řeči kolem něho. Že byl ve Vídni u dvora, to víte?
21: Ano, ano, ano.
0: Tak jsem si řekl, je-li Pryznic dobrý pro císaře nebo velkovévodu, bude dobrý i pro bukovického mlináře. Šel jsem k němu a nelituji.
21: Vypráví se o něm, že je šarlatán.
0: Ano, to se povídá, ale musel byste ho poznat.
21: Jak to?
0: To je těžké vylíčit. To se prostě cítí. Znám lidi ze svého řemesla a poznám, kdo je poctivý a kdo si s člověkem jenom hraje. U Pryznice je to zvláštní. Vyslechne vás, skoro nemluví, jen se na vás dívá, až máte dojem, že do vás vidí, že čte vaše myšlenky. A vy se mu najednou začnete svěřovat, otevřete se. Ne, takový pocit jsem ještě nezažil.
21: Čaroděj, mluví se o tom.
0: A nesmysl. Jste rozumný a nevěříte přece báchorkám. Nic takového. Pryznic je sedlák. Praktický muž. Poznal přírodu a v ní síly, které pomohou uzdravit člověka, jako se z přírody samo uzdraví zvíře. Opravdu, nic víc.
2: Šoltisova žena Johana neměla od Vánoc jedinou noc klidnou. Nemoc přešla i do rukou, klouby otekly, přes den nebyla schopna žádné práce. Případ bukovického mlináře v ní vzbudil pochybnosti. Jím se její lékař právě chlubil hned poprvé, když jsem na podzim přišel. Zeptala se ho teď sama, jak se daří Níčemu. Zamluvil to, ale viděla, jak mu byla její zmínka nepříjemná. V noci, v přestávkách mezi záchvaty, kdy spánek nepřicházel, v očekávání nové bolesti se zvolna rozplývalo její přesvědčení, že trpí pro dceřino dobro.
6: Ona stejně na něj myslí, možná víc než předtím. Jistě věří, že by mě uzdravil. A co ostatní? Děti a manžel. Hospodářství. Také potřebuji, abych byla zdravá.
2: Sotva sešel sníh a vyschly rozblácené cesty, začaly na Grefenberg opět přicházet a přijíždět nemocní. Mladý Pryznic měl plné ruce práce a den ze dne jí přibývalo.
22: Přes zimu jsem znovu promyslel způsoby svého léčení. Vím, že moje kůra je tvrdá, drsná a namáhavá, ale rozhoduje jenom výsledek. Proto nemohu ustupovat, smlouvat. Nemocný, který má čas nebo se dokonce nudí, je špatný pacient. Soustřeďuje se na sebe, myslí na svou nemoc. A sejdou-li se dva nebo tři, mluví o svých potížích a přenášejí je jeden na druhého.
1: Pryznic jim však takovou příležitost nedal. Procedury je zaměstnávali po celý den. Začínali hned ráno, zpravidla zábalem dovlněné deky k pocení, které trvalo 1 až 2 hodiny. Poté následovala kratičká koupel v oteplené nebo studené vodě, procházka k určenému prameni v lese, posnídaní masáž v navlhčeném prostěradle, pololázeň nebo sedací lázeň, znova procházka a po obědě se kůra opakovala. Pryznic zakázal mluvit o nemocech, přijít na jiné myšlenky, oprostit se od starostí. I to byla součást léčby. Každý pacient zůstával pod jeho neustálým osobním dohledem a směl dělat jen, co mu přikázal nebo dovolil.
2: Vincenc dělal všechno s rozvahou a klidem, působil vyrovnaně a takovým i vnitřně byl, zvláště teď, kdy byl na cestě k dosažení vytouženého cíle. Léčba matky jeho vyvolené probíhala podle očekávání. Bolesti v kloubech se mírnily, zlepšil se spánek a nemocná se cítila mnohem lépe. Žofie jásala. Vincenc získal matčinu důvěru a také otec změnil své chování.
1: Na posvícení v České vsi přišlo grefenberským Pryznicům dvojí pozvání. Od Hackenbergu jako každoročně a tentokrát ještě nové, od Šoltise. Vincenc o něm věděl předem od Joffie a oba je pokládali za samozřejmé.
2: Po obědě nastala konečně ta chvíle, na kterou Vincenc celou dobu neklidně čekal. Povstal a v tom okamžiku všichni stichli. Mnohokrát se doma připravoval, co řekne, ale teď volil jiná slova. Obyčejná a prostá.
22: Joffie miluji od prvního setkání a doufám, že i ona mne má ráda. A věřím, že se k sobě hodíme. Proto prosím oba pány rodiče o její ruku. Prosím, abyste nám požehnali.
1: Joffie věděla, že tato řeč přijde. Všichni to věděli a přece se rozplakala.
2: Když Vincent skončil, Šoltis vstal a podal mu pravici.
4: Dej pán Bůh, abyste byli spolu šťastní.
1: Matka Vincence objala, políbila ho a udělala mu křížek na čelo. Pak se oba rodiče obrátili k Joffie, která jim padla do náručí.
2: Vincenc vyndal z kapsy krabičku se zásnubním prstenem. Když jej navlékal na prst snoubenky, zašeptal.
22: Láska je prsten. A prsten nemá konce.

0: Za týden po svatbě se stěhovala Žofie na Gräfenberg. Na trojích saních přivezli nábytek a zařízení, které pak s pocitem radosti a štěstí rozestavovali ve velké místnosti.
1: A k čemu máš tenhle stůl se zásuvkami?
2: Ten si dám do svého koutku. Odtud se povede celé hospodářství. Korespondence, účty, všechno. Už nebudeš potřebovat Kenika, aby psal dopisy. Ty budeš jen léčit a hospodařit. A já ti budu pomáhat.
1: A co je tohle? Jiným pomáhat je víc, než na dně vynikat?
2: To jsem vyšívala pro tebe v těch měsících, kdy jsme se nesměli vidět. Ale teď se to pro tebe nehodí.
1: Proč?
2: Poznala jsem a vím čím dál víc, že ty nejen jiným pomáháš, ale že na dně i vynikáš. Proto si výšivku dám na svůj stolek. Pro sebe.

0: Miloš Kočka, Prameny živé vody. Pro dnešek končí četba, kterou podle stejnojmenné knihy o životě a díle přírodního léčitele a zakladatele vodoléčby Vincence Priznice upravil Pavel Linhart. Seriál vznikl v roce 1989 a jeho další část Na dvojce uvedeme zítra večer ve 22 hodin.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, tohle je Noční mikroforum, pravidelný pořad Českého rozhlasu Dvojka. Ničím nerušený poslech a příjemnou zábavu vám přeje Joachim Dvořák. Můj host má pestré rodinné kořeny. Narodil se v Bratislavě, vyrůstal v Praze a prázdniny trávil na Kysuciach. Jeho tatínek byl slovenský disident, rebel a básník, maminka má v žilách italskou a ruskou krev. Doma ho odmala vedli k umění, ale když šel ke školnímu psychologovi na testy, vyšlo, že se nehodí na nic. Jeho máma to ale nevzdala, šetřila a poslala ho na rok studovat do amerického Pittsburghu. Tam se začal seriózně zabývat fotografií a později studoval v Holandsku šerosvit. 20 let fotí pro zahraniční agentury a časopisy a kvůli komerční tvorbě procestoval celý svět. Pokud to jde, jezdí všude na kole, ale dává přednost vlakům před auty. Jo, a ještě jedna drobnost. S americkým hercem Jeffem Bridgesem ho pojí stejná kamera i vášeň. Focení panoramatických záběrů. Fotograf Alexandr Dobrovodský. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Co potřebuje mít nebo umět člověk, který by se chtěl stát fakt dobrým fotografem?
1: Co potřebuje? Fú, to je takových různých věcí, co se můžou ideálně potkat, aby to mohlo fungovat. Takže těžký říct, po čem sáhnout jako prvním. A jako určitě vnímání světa v obrazech, to se bude hodit. A pak je to spousta různých věcí. Může to být láska k umění, láska k životu, nebo život, který sám vede, může být tak zajímavý, že stačí ho pak dokumentovat a vzniklo z toho fantastický záběry.
0: To je dobrý postřeh. Někdy stačí jenom cvakat. Ono se to s příchodem mobilních telefonů taky hodně zjednodušilo. Já bych řekl, možná zdemokratizovalo, že každý má pocit, že by mohl být fotografem. Každý může vytvořit nějakou fotku, která je hezká. Jak to ale rozlišit? Jak vědět, že teď udělám dobrou fotku a nebude to náhoda?
1: No, ono se pojí s tím, že všichni fotíme a fotíme strašně moc i ta záplava těch obrazů, který se nás hrnou. A to bych řekl, že je vlastně ještě horší, že to přesycení té mysli, těmi obrazy, je to, co je nepříjemné v dnešní době. Skoro horší než to, že všichni hodně fotíme. To by vlastně až tak nebolelo, kdybychom to všechno neviděli. A díky tomu podle mě jsme strašně otupělí a potěší nás atypický pohled na věc. Takže stává se, když přijde průlom, dejme tomu přesně umělá inteligence nebo něco, co najednou hodí ty obrázky jinam, že to lidi fascinuje. Takže, pardon, jsem se trošku v tom ztratil, ale jako vede nás to obrazově někam, kam ani nevíme.
0: A kde vy poprvé jste zjistil, že se na svět díváte jinak než ostatní?
1: No, to muselo být postupný a jemný. Ale co vzpomínám v dětství, že když se na to zpětně dívám, takže jsem usínal v chalupě na Slovensku a tam byl dřevěný strop a já jsem v tom viděl strašně moc obrazů. A že už ty době jsem nevěřil tomu množství informací, co na co vidím, a to si zpětně říká, že je možná zvláštní.
0: Takže nadání pro fantazii.

0: Sašo, kdybyste zavřel oči, co silného se vám za poslední dobu jako obraz vybaví?
1: Jelikož žiju v Praze, tak asi Praha, protože teď je unikátní světlo, konečně krásně a krásný kontrastní světlo v ulicích s veselýma lidma a s krásnou architekturou. Asi takhle svým způsobem plitký, ale pro mě v tu chvíli asi to je první, co mi napadá, protože poslední dech chodím po Praze denně a užívám si to strašně.
0: A to světlo je ráno nebo k večeru?
1: Ráno a večer. Ráno je zábavnější, protože tam je ta svěžest, možná ty mysli po té noci, co člověk najednou je svěží a vnímá to všechno v těch kontrastech. A v
0: tam se vás jako fotografa.
1: Ano. No, že jako ráno určitě to za mě funguje. Fantasticky.
0: Já mám totiž vizuální paměť, moc si nepamatuju to ostatní a často se mi vybaví nějaký obraz, který mě spustí dávno zasunutý příběh. Mm-hmm. S hudbou, s knihami nebo s filmy to takhle vůbec nemám. Máte to vy tak, že vám nějaká fotka nebo snímek najednou spustí nějaký příběh?
1: Já to naopak. Já si spíš promítám příběhy, když slyším třeba hudbu, tak si dokážu do toho projektovat videoklip, který si v tu chvíli točím v hlavě.
0: Takže když nám hrál teďka Bruce Springsteen, dovedl byste si něco představit?
1: Určitě bych si dokázal, ano.
0: Vy jste žil v Americe, povězte co.
1: Prosím?
0: Vy jste žil v Americe, povězte, co by vás napadlo k Springsteenovi.
1: To takhle teď nevytvořím.
0: Už je to potom,
1: no jasně, ale zároveň to musí plynout a v tu chvíli, když to plyne, tak v tu chvíli to žiju. Pak.
0: Nevím, že když hraje hudba, tak my nemůžeme být slyšet. No, pojďme dál. Máte chytrý telefon?
1: Ano.
0: Stává se vám, jako spoustě jiným lidem, že vám vyskočí nějaká fotka a ve vás to něco spustí, protože tu fotku jste rád, že jste zapomněl?
1: Ano, samozřejmě.
0: Jak s tím pracujete?
1: Pracuji s tím už v životě i předtím, než byl chytrý telefon, tak se mi stala věc, že mi přítelkyně vystavila fotku mého otce, který mi zavřel, že mi už bylo 18. A já jsem, ona říká, proč náš vystavenou? No a žádnou fotku tatínka. A já říkám, já se ho chci pamatovat z mysli a ne podle fotky, protože fotka bude to příliš konkrétní a bude to jenom jedna z jeho podob. Já ho chci mít vlastně abstraktní, jo, svým způsobem víc jako představovat si z té šířené, z té fotky, takže jsem to zase schoval, takže je to fajn, ale na druhou stranu je to, není to fajn.
0: K tatínkovi vašemu se ještě dostaneme. Fotografie z mého pohledu je geniální v tom, že dovede zastavit okamžik, který pokračuje a už se nikdy nebude opakovat. A přijde mi takový rozpor, že v angličtině fotoaparát se řekne kamera, a my, když slyšíme kamera, tak máme pocit, že to je ten přístroj, který natáčí nějaký video nebo film. Jak vnímáte vy ten rozpor mezi zastaveným okamžikem a tím, že pokračuje mezi tou fotografií a filmem?
1: Já, když mi někdo říká, že to je momentka, nebo jestli fotím momentky, tak často jdu proti tomu, protože vybírám záběry, které fungují za mě jako, dejme tomu, scénografie, že mě poutají k sobě místa, které jsou silný sami o sobě a mohlo by to být v různých dnech, dobách a mohl bych tam čekat a udělat spousta dobrých fotek ze stejného úhlu, dejme tomu. Takže já vlastně ve fotografii s tímhle moc nepracuji. Občas dělám i momentky, ale většinou spíš pracuji s tím, že se mi strašně líbí nějaký úhel a můžu se do něj vracet, pokud to umožňuje situace, místo, tak pak se k němu vracím a tam nacházím vlastně to nejlepší z něj.
0: A jak z vaší praxe dlouho trvá vám, než vytáhnete ten snímek, který potřebujete z toho člověka nebo z toho místa?
1: Tak u toho místa to může být, že se v tu chvíli nadchnu a už nikdy není lepší chvíle, než byla v tu chvíli. Když se tam vracím opakovaně a zjišťuju, že toho dne, když jsem objevil, tak to bylo všechno, co to potkalo. A vlastně tak je to asi optimální. To bylo nejhezčí, kdyby to opravdu na ten první cvak vždycky vyšlo. A oproti tomu to druhé bylo, pardon?
0: U člověka.
1: Tam je to, jako tam jsou dvě různé roviny minimálně, když fotím portrét nebo když fotím dokument. Když se fotí dokument, tak se k tomu člověku dá vracet nekonečně a pak asi v tom období, kdy ho ten člověk upoutá, tak to může být i nejzajímavější, protože ho vnímáme i s tím místem. S portrétem je to jiný. Portrét člověk může zrát, může se měnit, může to být úplně různý, ale v tu chvíli stejně se snažíte udělat nejlepší portrét, tak to jde.
0: Tak my nemáme teda fotografický workshop, ale zeptám se ještě z druhé strany, když byste měl na focení toho člověka třeba půl dne nebo celý den, tak kdy vy víte, že už máte ten snímek, který potřebujete?
1: No, tak to většinou využiju na 100% ten čas, nechci toho člověka utrápit, takže většinou jsem milosrdný a snažím se třeba udělat portrét do 20 minut, protože vím, že pak ty lidi už jsou z toho otrávený. Když jsem na lokaci, tak je vodím po těch místech, aby to bylo trošku dynamický, dělám chvílema, že nefotím, i když fotím a tak. Je to, zase je to spousta způsobů, jak se dá udělat. Některý, já dělám ty portréty různými styly, některý z nich jsou dokumentárnější, že pracuji i s tou scénou okolo. A hodně do toho zapojuju tu scénu a pak jsou čistý portréty, kde vím, že to místo mi nenabízí nic a pak pracuji jenom se světlem, který třeba uměle vytvářím a pak ta nejlepší fotka může vzniknout za prvních 5 minut.
0: Teď mě napadá, jsou místa, o kterých se říká, je to genius, loci tam nějaké, která jsou nádherná, fotogenická a v podstatě, ať tam kdokoliv vycvakne jakoukoliv fotku, tak vždycky to vypadá hezky. Souhlasil byste?
1: 100%.
0: No jak se pak rozpozná, že tu fotku udělal nějaký dobrý fotograf na tom místě?
1: Podle mě se to, jako kdyby to byl test ze 100 fotografií, tak by ten profík neprošel možná. Kdyby to cvaklo 100 různých lidí, možná by někdo měl štěstí. Já jsem si to kolikrát říkal, že bych udělal test, kdyby dal určitý kritéria, řekl by, budete fotit s tímto objektivem, s tímto filmem, za tohoto světla, úplným amatérům. A vsadím se, že by měl 10 lidí a řekl jim zhruba, jak to cvaknout a pozval bych tam profesionála, že by to možná dopadlo stejně, rozpodobně.
0: Já jsem tady před lety měl vašeho kolegu, bohužel už není mezi námi, Ibru Ibrahimoviče, výborného dokumentárního fotografa, který dokumentoval severní Čechy. A on mi vyprávěl, jak několik let, možná 5 nebo 6 let, chodil nad zámkem Jezeří, který je na ostrohu u toho bývalého obrovského domu dolu Československé armády, kde je vytěžená krajina, vypadá to jako na měsíci. Tak často, než po 5 letech uviděl ten zámek Jezeří tak, jak ho chtěl a pořídil fotografii. Chodil vy jste někdy někam na nějaké místo takhle dlouho, nebo jak to máte vy, když cítíte, že chcete tam udělat fotku a není to správné světlo?
1: Já neumím anebo nerad pracuju v sériích. Jsem příliš nespoután na to, abych se soustředil na jedno téma a každý den jsem inspirovaný něčím úplně jiným, na každém místě jsem inspirovaný něčím jiným. Takže mě paralelně vzniká mnoho sérií fotografií, které pak zpětně se možná dají dát k sobě. A většinou se snažím čerpat z toho právě, co to místo v tu chvíli nabízí nejlepší. Takže já se miluji toulat po krajině, a když ta krajina mi něco nabídne a řeknu si, vrátím se tam. Občas jsem chodil, třeba jezdil jsem, když mi bylo 16, tak jsem jezdil pravidelně do Kladna, mezi Vápené Pece a do bývalého to tam bylo, Poldy, do Poldy jsem jezdil, už tady byl absolutně v rozpadu a rozkladu a tam jsem se vracel cíleně, protože jsem věděl, že tam je strašně moc témat, který můžu neustále zaznamenávat z různých úhlů. Ale nebylo to vlastně jedno konkrétní téma, ke kterému se vracel a který by zpracovával.
0: Já o vás vím, že se ale často vracíte tady v Praze na Hradčana, do kláštera bosých karmelitánů, do Fortny, kde jste několikrát fotil. Je to úžasné místo. Jak tam se cítíte jako fotograf?
1: Já jenom to trošku uvedu, že tam chodívám fotit pro časopis cíleně, že to není moje volba, ale je to zakázka, ne, že bych, protože já jenom chci k tomu říct,
0: nechodíte vlastně, do kostela.
1: Že často se fotí mniši a podobně, protože je to fotogenický, takže nepracuji na sérii mniši, protože je to příliš fotogenický, takže to bych si nevybral jako téma, i kdybych si teda vybíral téma, to, což nedělám. Místo je extrémně fotogenický a přináší to sebou to, že když na takovém místě fotím, tak mám problém, protože těch úhlů je tam tolik, že je pak těžký vybrat. Takže vlastně ve finále pro fotografa myslím mnohem lepší místo, který má omezený menší množství lokací a tam se s tím dá pracovat.

0: Noční mikrofórum.
1: Joachim Dvořák a jeho host na dvojce.
2: Tím hostem je fotograf Alexandr Dobrovodský a teď vyzkoušíme jeho postřeh vizuálního člověka. Představoval jste si něco při této písni, nějaké obrazy?
3: Napadlo mě, že se mě na to zeptáte, ale vzpomněl jsem si na toho Springsteena předtím a říkal jsem si, že jsem promarnil příležitost říct, že bych tam použil určitě americký káry, protože když je něco amerického, tak já ty americký starý auta ze 70. let miluju a ne, že byl sběratel, to ani náhodou, ale vizuálně se mi to líbí. Takže třeba filmy od bratří Cohenů, tak tam jsem uspokojený širokýma záběrama v krajině, prašnýma a hranatýma velkýma autama.
2: Věřím v balkánský model rodiny, to jsou vaše slova. Ta vaše východní část srdce, slovenská a ruská, jak se to odráží ve vaší povaze?
3: No, určitě divokostí a hlavně, jak mám tu rodinu odevšud, tak od začátku, od dětství v Čechách přemýšlím, jestli sem patřím. A vlastně člověka to nutí, přemýšlím, jestli teda zapadá, nezapadá. A cítím, že tu energii mám větší než ostatní. Připadám sám až nesnesitelně, když na sebe nahlédnu zvenčí, protože taková energie stejně nenosí, ale myslím, že to vybrucovaný i tím, že vlastně moje maminka je na půl ruská, na půl italka a ta od malička taky řešila vlastně kam patří a myslím si, že to trošku jako být papežtější než papež, že pak když jsem byl v Itálii, tak mi vlastně taky přišli, že nemají moc energie, jsem si je představil vlastně živější.
2: Tak jste taková speciální odrůda, Sašo. Řekl jste, že maminka je napůl italka a ruska. Jak její dědeček Ital potkal její ruskou maminku, vaší babičku v Praze v továrně ČKD? Mm-hmm. Jak se to stalo?
3: No, začátek je smutný, druhá světová válka, Němci v Rusku, zákupy, babička pomáhá na frontě, zastřelí bratra, jí zatýkají, převáží vlakem do Čech jako zajetkyni, protože byla blondětá, měla štěstí, slouží jako služka u generála u Kulaťáku ve Vile. A když přijde osvobození, a kdyby se vrátila do Ruska, Stalin čistka, takže by nepřežila, zůstává v Čechách a začíná pracovat na kolbence. A na kolbence chodí na kurzy češtiny a tam potkává Marcio Ferrariho, který dorazil z Itálie, z chudého severu, s nadějí, že v Čechách bude všechno fungovat lépe, že možná marxismus je správný směr a vysvobození a tam se seznámí tady na kurzech češtiny s babičkou a tak vzniká máma.
2: Takže váš děda se jmenoval Ferrari?
3: Ano.
2: Má to něco společného s tou rodinou?
3: Bohužel.
2: Jo, a vidím, váš výraz nemá.
3: Už jsem párkrát zvažoval, že kdyby to mě jméno jako fotograf, že teda asi by to smrdilo trošku jinou odvětvím fotografie, než dělám. ale tak. Ne.
2: A jak teda vaše maminka s tou divokou krví se potkala s vaším tatínkem Gustou?
3: Asi hledá někoho s podobnou divokou krví a byl to v bytě Alexandrovny, Maximovičovny a tak dále, složitý, krásný ruský jméno, která uprchla jako dítě na parníku se svým tatínkem filozofem, myslím, že z Ruska, kde byl vypravený před parníky, před bolševikem. A měli byt v Dejvicích a tam se setkávali hippísáci mladí a dělali tam divoký mejdany, takže tam se potkali. A bylo to samozřejmě, takže tam jsou ty paradoxy toho Ruska, kdy dneska to každý vnímá to Rusko jako čistý zlo, ale v té době nesmí zapomínat, že lidi před tím zlem a do dneška utíkají stejně tak. Takže a v té době bojovali proti komunismu vlastně zevnitř od Rusů.
2: Jak se stalo, že jste se narodil v Bratislavě?
3: A maminka se stěhovala za otcem, za Augustínem a o tak na Slovensko.
2: A proč jste pak vyrůstal v Praze?
3: A rozvedli se, maminka asi ty divokosti měla dost a ve 4 letech mě zbalila a zavedla klidnější režim, kdy jsme bydleli pak už jenom s babičkou v 1+1 v Dejvicích a byl klídek.
2: Prý jste v dětství slyšel pořád ťukot psacího stroje, protože babička...
3: Dvou.
2: Dvou, babička i maminka neustále psali na psacím stroji, protože přepisovali překlady?
3: Oni, ano, oni pracovali pro strojimport, strojexport, takže bušili do strojů o strojích hluboko do noci. Pro mě v té době to bylo do noci a to si do dneška pamatuju, jak přes tu stěnu ty kladívka tam

0: škoda dělat, když můžete dělat kulečník a je to jenom o jednu destičku víc a pár dírek, takže vždycky jsem to rád posunul trošku dál, když byla šance.
1: Já se musím vrátit k vašemu tatínkovi, Augustínovi Dobrovodskému, jednomu z mála disidentů na Slovensku, vedle Dominika Tatarky a pár dalších. On byl vystudovaný sociolog, ale odmítl participovat na tom, jak ten systém lámal charaktery lidí. Ocitl se dobrovolně na okraji společnosti. Vy jste mi o něm říkal, že to byl pro vás nebo ve vašich očích první a poslední býtník.
0: Ne, to oni napsali.
1: To oni napsali?
0: To oni napsali v novinách, když zemřel, že to byl první a poslední býtník zemřel na Slovensku.
1: Jak na něj vzpomíná, nebo co si, on zemřel, když vám bylo 18.
0: Ano.
1: Co si pamatujete?
0: Já si pamatuju tu společnost, ve který žil a kterou tvořil a jí jsem samozřejmě byl součástí a to byla obrovská parta lidí, desítky, stovky až lidí, kteří byli schopni udělat karneval na břehu jezera, kteří dělali mejdany v hotelech, zabrali celý hotel, měli vlastní kapely, byly tam hromady umělců a takže já se vím jako velkou rodinu a to podhoubí je k nezaplacení. To je prostě ty vzpomínky na dětství, kdy funguje taková velká a zajímavá společnost, byly strašně pestrý a krásný. Takže pro mě on tam existoval paralelně se mnou, vždycky byl veselý, milý člověk, ale byl jsem součástí té velké rodiny.
1: Co po něm máte a jste za to rád?
0: To sám těžko posoudím, ale myslím si, že takovou určitě nespoutanost, potrhlost a to, že se vážu, že mám rád tu velkou společnost.
1: A každé léto jste trávil na Slovensku, v Kysucích, to je na severozápadě Slovenska, od Žiliny nahoru. Jak pro kluka z Prahy, jak jste se tam cítil?
0: No to byl Yin a Yang proti Praze, to bylo roubenka hluboko v lesích, 6 kilometrů od nejbližší vesnice, bez elektřiny, s vodou z pramene, okolní 6 chatrčí, to byla taková louka, kde původně se pásal dobytek a táta při sociologických průzkumech to objevil. Koupili to za 5000 korun s kamarádem a doporučili ostatní chaloupky kamarádům. Takže celá louka byla opět jenom naše a našich kamarádů a tam jsem jezdil, protože táta, jak jste říkal, byl topič, tak mimo topnou sezonu, to znamená od jara do podzimu, s maminkou a kozou, kterou jsme vždycky vyzvedli v dědině a žili jsme tam opravdu prostý, nádherný život a bylo to neskutečné.
1: Já bych doporučil těm, kteří by na to byli zvědaví, knihu, kterou vašemu tátovi vydali na Slovensku, jmenuje se Kurič v letnom kině. Kurič, to je český topič, typické zaměstnání pro lidi z disentu. Vaše máma se rozvedla a neměla moc peněz, ale přesto šetřila na to, aby vás mohla poslat do světa.
0: Mm-hmm.
1: Jaký to bylo, když jste vystoupil z letadla v Americe?
0: No, úplně neskutečný. Rok 99, nebo 98, už nevím přesně. A to já mě bylo v té době 18, 17 let, teď nevím přesně zase. A ta Amerika v té době byla syrová, byla jak z těch, jak nebyly v té době internety, nebylo pořádně z čeho to znát. Člověk to znal z amerických filmů a opravdu, i když už to byla vlastně modernější Amerika, tak furt z dnešního pohledu to byla krásná stará Amerika, furt ještě s těma starýma autama, s lidma, co nosili baloňáky, já nevím, bylo to, ta estetika byla extrémně uspokojivá tou exotičností.
1: A jak se stalo, že jste získal stipendium na uměleckém institutu?
0: Já jsem jako výměnný student na střední, na čtvrťák a chodil jsem do fotoklubu místního v Pittsburghu. Jeden z mých učitelů tam si ode mě půjčil portfolio, že ho ukáže kamarádům. A pak mě potkal a říká, hej Sáša, congratulations! A ty vlastně nevíš, co se stalo. A říká, nevím, co se stalo. Já jsem ti to zapomněl říct, ty jsi vyhrál plné stipendium. Říkám, jak je to možný? A on, poslal jsem tvoje portfolio do soutěže, vyhrál si první cenu. Jestli chceš, zůstáváš tady další 4 roky. takže tu chvíli jsem byl v šoku, pozitivním i relativně vyděšeným stavu. Jsem se na to díval, co ve svých představách 20-letého člověka čerstvě, co, jaká Amerika, jak budu pokračovat. A tím pádem jsem se tam pak odjel jsem na léto do Čech a vrátil se do Ameriky na fotku.
1: No ale vaše neposednost a netrpělivost vedla k tomu, že jste po roce utekl.
0: Tak.
1: Objevil jste se ale v Holandsku, kde jste studoval širosvit. To musíte vysvětlit, co to je.
0: No, studoval jsem, žil jsem tam a jako fotograf jsem musel vnímat světlo. Nevím, jestli přímo širosvit, ale to světlo holandský je naprosto unikátní. A já jsem v té době, i do té Ameriky už jsem odjížděl s deskáčem, to je takový ten foťák, co používal sudek, taková ta harmonika, k tomu jsem měl ještě obyčejný foťák, k tomu jsem měl trubku, k tomu jsem měl stativy, k tomu jsem měl vývojku v té době a vyvolávací tanky, abych všechno mohl zprocesovat. Takže ta moje neposlednost mě nutí se vozit občas velký kufr jako ve starých filmech. A do Holandska jsem přijel s tím velkým přístrojem, který fotí na formát 9x12 cm a je to krajinářský portrét převážně, který vlastně člověka nutí zpomalit, protože tam není možný fotit bez stativu. Zároveň má člověk 10 až 12 záběrů na ten den a to se, já jsem třeba souvozil i čaj na této focení. Jsem si udělal čajový obřad, posadil jsem, abych se právě sklidnil a v tom, když jsem opravdu vnímal plochý, nezajímavý kanál s rákosím a vodou, teď myslím kanál, holandský kanál, jako říční, a speciálně možná o to víc té černobílé fotografii vnímáte kontrast té krajině. Takže tam jsem se hodně nacítil na krajinu a bylo to unikátní zážitek.

0: Noční mikrofórum.
1: Joachim Dvořák a jeho host na dvojce.
2: Sašo, možná je to naivní otázka, ale jak se pozná dobrá fotka? Myslím teď na ty různé typy soutěží, WordPress foto, Czech Press foto, v Čechách jsou desítky fotografických soutěží, lidé tam pošlou, autoři, tisíce snímků. Jak se pozná dobrá fotka?
3: Každá soutěž má jiný kritéria. U WordPress foto tam bude určitě strašně důležitá informace, kterou ta fotka nese. Takže to člověk už i tuší, co tam bude za záběry, že tam vždycky musí být utrpení. Ale jinak to nejde říct. Jako jsou módy ve všem. Jsou módy ve fotografii. Když si člověk podívá, kdo je v komisi, tak bude vědět zhruba třeba, když je zná, kdo by mohl být vítězem. Ale dnešní doba přináší to, že těch dobrých fotografií je svým způsobem čím dál tím víc.
2: My máme štěstí v Česku, ale i na Slovensku, nebo ze Slovenska, většina z nich studovala tady v Praze na FAMU. Máme řadu velmi dobrých fotografů a i těch, kteří se proslavili v cizině. A mě napadá Antonín Kratochvil, on ufikne kus obličeje v kompozici, ta fotka je trošku rozmázlá, přesto je geniální. V čem to teda je?
3: No, tam je to opravdu o té genialitě kombinace zvládnutí absolutní řemesla a zároveň pro mě u něj je to poetičnosti člověka, protože jeho fotografie jsou pro mě extrémně poetické, i když jsou válečné a jsou pro mě jak báseň, jsou pro mě strašně silné a syrové. A ta syrovost to málo kdo umí takhle spodat. Málo z těch dokumentárních fotografů, který to dělali speciálně v té době, dneska už vlastně se to, ten trend s ním narostl brutálně, takže to čím dál tím víc. Takže je to kombinace faktorů.
2: Mě teď napadá, v Provence, blízko Avignonu, je nádherný akvadukt Pont du Gard, který si pamatuji z fotografie Josefa Koudelky. Já jsem tam byl, snažil jsem se ho na můj trapný mobil asi 50krát nafotit.
3: Bylo to lepší.
2: Ani jsem se nepřiblížil. Ale napadá mě, některé fotky člověk hned pozná, divák, kdo je jejím autorem. Jak se buduje rukopis? Jaký máte rukopis vy? Dalo by se to říct?
3: Mně kamarádi a známí říkají, že poznají moje barvy. A že vždycky jsem měl výrazný barvy. Já když se zpátky dívám na svoji práci, tak často se mi ty barvy až nelíbí, jak jsem byl extravagantní v tom přístupu. Tam ale přišla rozdivočilost s nástupem digitálu. Protože v době analogu člověk byl svázaný, ale v dobrém slova smyslu médiem, kdy určitý film měl charakter, způsob zpracování chemický, tomu dával další rozměr, který byl taky dan, ale s nástupem digitálu člověk dostal absolutní volnost. A myslím si, že to třeba v dnešní době i spousta lidí se zničí, protože se neudrží a nemají v tom ten cit. Takže spousta lidí by možná bylo lepší fotografii, kdyby fotilo sice jako digitálně, že by to měli v tomto oporu, tu berličku, ale zpracoval bys to jako za starý dob, že bys to dostal ten jeden hezký barvný výstup. Takže, pardon, já se ztrácím ve svých nekonečných oslých můstcích, tak mě omluvte.
2: Tak já zkusím přes nějaký ten můstek přejít a zeptám se, třeba je nějaký snímek váš, na který jste pyšný? Hrdý?
3: To hrdý určitě ne.
2: Tak pyšný.
3: Ani pyšný, ale je třeba záběr z Budapešti, kdy jsem fotil těsně nad hladinou v mlze pána, kterému tryská zezadu fontánka na pleš a on vypadá jak římská socha. A to už tady ty elementy dohromady, když máte hladinu vody, mlhu, člověka, který vypadá jak socha, tam není co zkazit. Takže ta fotka vypadá pro ně výborně.
2: Jsou to ty lázně, kde hrají pánové šachy?
3: Ano, ano.
2: Vy milujete adrenalin. V životě, ale i v práci. A prý vás velmi baví, když dostanete k nafocení nějakého slavného člověka jenom 10 minut. Co vás na tom, prosím vás, může bavit?
3: Já nevím, jestli už to je tím, že jsem na to zvykl, že to tak odekřeva bylo. Já jsem dělal 10 let, možná 8, možná 7 hlavního fotografa, jestli tak dá říct, portrétního esquéru českému. A fotil jsem několikrát do měsíce portréty. Takže jsem trénovaný na portréty, že někam vlítnu, vím, že na to budu mít tady ten čas a naučil jsem se z toho vytěžit maximum. A už jsem se i zvykl na to, že to je vlastně fajn toho člověka vzít, nemučit ho, za 5 minut ho cvaknout a běžet dál.
2: No a podle čeho se vybere ten nejlepší záběr? Protože moje zkušenost z redakční editorské práce je, že editor často vybere jiný snímek, než doporučí sám fotograf.
3: Nutí nás to pak posílat 3 fotky, které jenom vyšly, protože člověk nepřizná, že vyšlo 50 dobrých fotek a bojí se, že budou použitý ty, který nechce. Já to mám pocit, že to poznám. I když udělám velkou sérii, tak i když nafotím 100 fotek, tak se mi z nich líbí 1-2. Myslím tím jako z jedné série rychlý. Jo? Ne, když to celý den, tak pak se může stát, že se to potká víc a třeba to je u dokumentu, že se schází více postav, je tam víc momentů, pak je dobrý mít k sobě někoho, jako je kurátor, který to rozliší. Ale u portrétu mám pocit, že tam je kombinace výrazu, světla, kompozice, který z toho udělá tu unikátní fotku.
2: Když jsme u toho focení známých lidí, tak zejména stárnoucí muži mají své, pokud mají charisma, tak mají velké kouzlo a napadá mě z těch, které jste fotil, John Malkovich a Milan Lasica, tam je v podstatě asi jako jedno, jak on se tváří, protože vždycky bude vypadat přitažlivě.
3: Absolutně. Je to tak, oba podle mě by se mohli, přesně, jak říkáte, no, já v té době jsem používal třeba toho Lasicu, jsem nosil ještě 3 světla, což bylo relativně složitý svícení. Člověk přijde na lokaci, to bylo divadlo na Václaváku ve stylu 70. let s dřevěným obložením, osazenými detaily a já strašně rád pracuji s lokacemi, které jsou pestrý. Takže tam v kombinaci s tou zajímavou tváří se hrozně hezky tvoří, takže v kombinaci s těma světlama, co nanesu, udělám si scénu, vybuduji si ji a pak doufám, že stihnu ještě udělat jednu scénu další, abych za, dejme tomu, 20-40 minut stihl udělat třeba 3 záběry, které jsou stejně sytý a zajímavý.
2: Některé lidi kamera miluje, říká se, a někdo v reálu velmi půvabný člověk na fotce vždycky vypadá trošku divně. Co s tím můžete udělat vy, jako fotograf? Dokážete vyfotit každého?
3: Je to moje zodpovědnost, takže vždycky, když mi někdo přijde a říká mi, já vypadám hrozně, říkám, tak to je, můj problém.
2: Z levého profilu,
3: ne? To je můj problém, tady to musím, já se s tím musím poprat a když to nevyjde, tak jsem to nezvládl já.
2: Dobře, tak umíte to, takže vyfotíte každého hezky, když na to přijde. A můj oblíbený citát je: fotoaparát je nástroj, který učí lidi vidět lépe i bez něj. Řekla ho slavná americká dokumentaristka Dorothea Langeová. Je to pravda? Díky tomu, že fotíme, můžeme se naučit lépe dívat i vlastníma očima?
3: Určitě, určitě. Mě u toho napadlo, jak vlastně nemám rád, když se maluju obrazy podle fotek. Že vlastně tam je to ten opačný paradox, že vlastně člověk si ubírá to prostorové vnímání a tím, že si to cvakne, takže ono to může být i naopak. Vlastně nás to něčím nám to ubírá, ale samozřejmě já jsem tím totálně zasažený a třeba se stala teď nedávno zajímavá věc, jsem si pořídil nový přístroj, který má zase větší rozlišení, zase větší čip, teď je to 33 na 44 mm, obrovská už věc.
2: Perfektní, vůbec nevím, krásná, co to znamená, ale super.
3: Je to velká plocha, co to snímá a on má opravdu neskutečný množství barev. A já, když jsem se ho pořídil, tak jsem pak chodil po světě a říkal jsem si, to není ani možný, kolik vidím třeba v pleti barev. A naučil mě to ten přístroj, že jsem se pak, když jsem si dělal ty fotky, říkám si, já tam vidím odlesky v pleti, nebe, stromů, všeho. Vidím tam všechnu barevnost tam, takže ano, v tu chvíli třeba mě to hodně přeplo.
2: Mě teď napadá okamžik, kdy jsem několikrát s mou dcerou byl někde na cestách a zkoušeli jsme vyfotit kýčovitý západ slunce nad nějakým útesem, nebo nějaký jiný záběr a na tom displeji toho mobilu to vždycky vypadalo špatně. Hmm. A já jsem jí řekl, musíš si to zapamatovat. Nefoťme to. Schovejme mobil. Jak to máte vy? Máte někdy také okamžik, který byste vlastně strašně rád vyfotil, ale schováte si ho jenom pro sebe a tu spoušť nezmáčknete?
3: Ne. Mám to tak, že to rozděluju, že jsou momenty, kdy cíleně ten foťák se neberu, abych se na to nesoustředil, že musím to cvaknout. A pak jsou momenty, kdy extrémně trpím, protože vidím něco tak krásného, že mi líto, že jsou nemám přístroj. Ale co je problém u fotografa typu jako jsem já, který má sbírku různých typů přístrojů, mám dejme tomu 10 různých přístrojů, že na každý typ fotky se hodí jiný přístroj. Takže člověk by se stejně musel zbláznit, aby se utahal na různý místa všechno, aby to se uměl. Takže vy musíte typovat. Třeba já, když odjíždím na cesty, já jsem třeba na Sibiř, já jsem transsibirskou magistrálu s kamerálem měsíc, tak vždycky je stejný scénář. Já večer před cestou, největší problém je, jaký foťák si se vezmu. A nemůžu spát a ráno to bude rozlousknu, který teda bude ten můj cestovní na ten měsíc, na ty týdny, přístroj, kterým to budu fotit.
2: Slyšel jsem, že hodně funguje nenápadný malý přístroj, třeba Leica, která se nastaví třeba ostřením na 3 metry, vy to pak cvakáte a ty fotky vypadají dobře, když to umíte.
3: Ano, to je správně, jako když člověk fotí ulici, tak to je cesta, kterou kráčím. Tady to nastavení a Leica a bezmyšlenkovitý cvaknutí ideální kompozice. Ale tak třeba takovým stylem jsem fotil třeba u barbecue v Londýně, kde jsem si vzal širokáč, pršelo, lidi chodili v kabátech a tam máte zase, to je jistota záběru. Prostě brutalistní architektura, déšť, odrazy a to máte jistou fotku. To je přesně jedno z toho, že kdybych tam poslal skupinu dětí s tímhle přístrojem, ať cvakají, tak by někdo z nich dal fantastickou fotku.
2: Já jsem v úvodu zmínil, že máte stejnou vášeň i fotoaparát jako můj oblíbený americký herec Jeff Bridges. Co to je?
3: Wide Lux. Je to panoramatický přístroj analogový, který fotí do formátu, který je 2,5 širší než je klasické políčko, takže z toho vznikají extrémně panoramatický záběry. On fotí vždycky na černobílý film, na zrnitý film a fotíval, když hrál ve filmech třeba Bratří Coenů, tak fotil behind the scenes v podstatě, sám sebe, což je výborná kombinace a má naprosto unikátní úhly a momenty z tohle.
2: Myslíte, že by takový přístroj ocenil, kdyby žil Josef Sudek?
3: On používal takový přístroj. On měl, myslím si, že měl Kodak, který neuvěřitelně v té době před 100 lety otáčel objektivem zleva doprava a díky tomu dělal ten panoramatický záběr. To znamená, že člověk cvakne, udělá to zoom z jedné strany na druhou a udělá to panoramatickou fotku.
2: Takže Jeffe, náš Sudek byl první. Come here, baby.

0: My jsme hovořili o světle, které je pro vás důležité, nebo pro každého fotografa, obecně pro každou živou bytost. Bez fotosyntézy bychom tady být nemohli bez světla. Ale mluvil jste také o barvách. Ale barvy člověk vnímá různě. Zmínil jste, že díky fotoaparátu s tím obrovským rozlišením teďka rozpoznáte na mém obličeji daleko více odstínů, než když byste ho neměl. Jak se zlepšuje ten moment nebo ta schopnost toho vnímání barev?
1: Já nevím, jestli se zlepšuje, pro mě se asi možná časem i zhoršuje, se obávám.
0: Ve vašem případě bych řekl, že se neustále zlepšuje.
1: Doufám, ale já jsem si třeba musel přepnout tip pro všechny, přepněte si občas telefon do černobílé a minimálně mám třeba ikony a pozadí telefonu černobílý, protože když ho otvírám a došlo mi, že se denně na to dívám, že kombinace barev ikon je mi extrémně nepříjemná, že to byl takový paskvil barevný, protože nikdo neladí, aby ty ikonky k sobě ladily a kolikrát se na to člověk denně podívá. Takže třeba když jsem mluvil o Holandsku, tak třeba, když jsem se vracel z Holandska, přijel jsem do Prahy, tak jsem byl v šoku z vizuálního smogu v Praze. A to byly plakáty, to bylo veřejné prostranství, jaký barvy mělo a jak se s tím pracovalo, bylo bolestný pro člověka. Takže určitě se zlepšuje v místech, kde se udržuje hezký prostředí. Vizuálně to má někdo pod kontrolou.
0: Jsme u barev a já díky vám jsem zjistil, že existuje úžasný fotograf, kterého si teďka musím zařadit do sbírky svých oblíbených autorů, na které se budu často dívat, který v Americe v 70. letech v zásadě rehabilitoval barevnou fotografii.
1: Joel Sternfeld, naprosto ho zbožňuju. Loni jsem byl vlakem ve Vídni na výstavě jeho, cílně jenom na otočku, což jsem v životě snad takovýhle spočin neudělal. On fotil na přístroj, který měl obrovský negativ. Myslím si, že to bylo 18x24, možná to byl ještě větší negativ.
0: To je obrovský.
1: To je obrovský, je to harmonika, člověk si to musí představit, jako kdybyste měli svou kufřík, který rozvinete, jak, možná jak harmoniku tahací. Obrovská věc, která musí stát na velkém stativu a u něj je neskutečný to, že on si dokázal dělat polodokument. To znamená, že on s tím má v podstatě to, co lidi nazývají momentkama, ale připravit takový ten přístroj trvá třeba 10 až 15 minut a on přesto dokázal cvaknout místa a momenty, které jsou jak obrazově sytý, tak příběhově sytý. A to je pro mě zázračná kombinace.
0: Zkuste posluchačům popsat nějaký snímek jeho.
1: Jeden z nich je například slon, který leží na silnici, je na boku, u něj stojí hasičský auto a hasiči na ní stříkají hadicema. Je to moment, kdy ze zoo utekl slon a oni se ho snaží resuscitovat. Je to širokouhlá krajina, je to braný ze zdálky. Všechny jeho záběry jsou vlastně z dálky. Nikdy to není, že by třeba obličej byl přes půlku obrazu. Vždycky tam v podstatě celá postava vzdálená a jsou to takový, jsou to pohledy, jako byste fotili skoro vláčkarskou krajinku. Že vidíte vlastně vždycky větší scénu a v té se odehrává něco nečekaného, magického.
0: On je to úplně ostré.
1: Je to úplně ostré.
0: A to je tou velkou kamerou?
1: Není to velká kamera, naopak by měla paradoxně mít, no má menší hloubku ostrosti, ale je to tím, že on je zdán od té scény. To, co on fotí, tak vlastně to, co se tam odehrává, je od něj většinou 20 metrů vzdálený, dejme tomu, nebo třeba 3 metry, ale proostří to, snaží určitě používat vysokou clonu, která by to proostřil, ale tam je vlastně psychologický efekt další ten, že u takhle z velkého negativu není žádný zrno, barvy jsou naprosto realistický, v té době je vlastně nejvěrnější u takhle z velkého formátu a zároveň, když to prostříte všechno, tak to nevnímáte jako fotografii, vnímáte to jako obraz, protože obrazy jsou vždycky ostrý.
0: Joel Sternfeld, nebo kdybychom ho četli německy, asi jeho děda byl z Německa, Sternfeld, výborná kniha je Walking the High Line, což je bývalá stanice, trať nadzemky na Manhattanu. Já jsem se na ty fotografie díval, to vypadá jako obrazy.
1: Je to tak, je to, já to miluji a když to vidíte naživo, tak je to dechberoucí. když budete v Americe, tak se jděte do galerii umění a oni mají sbírku amerických fotografů, v těch nejlepších vždycky tam něco z toho uvidíte, ze 70. let. U nás tenhle typ fotografie v podstatě neexistuje. Barevná velkoformátová fotografie a teď v původním slova smyslu velkoformát je negativ, ne zvětšenina, to znamená ne to, na co se díváme v galerii, ale to, na co ten záběr vzniknul a díky tomu ten obraz pak v té galerii působí opravdu sytě.
0: Teď mě napadá, že i fotografie, stejně jako obrazy malované nebo jakékoliv výtvarné umění, mohou fungovat co by terapie. Díváte se někdy z těchto důvodů, abyste se uklidnil, na fotky?
1: Na umění celkově. Chodím rád do galerií a musím říct, že třeba jsem zjistil, že fantasticky vnímám galerie s kocovinou. Už se stalo jednou, že jsme byli na Mejdanu v Brně s kamarádem, spali jsme v autě, v kufru, a ráno jsme se probudili a šli jsme rovnou do galerie, nevyspaní, a bylo to jeden z nejlepších zážitků.
0: Tak vy, co nás posloucháte právě teď na nějakém Mejdanu, tak zítra vyražte do nejbližší výstavní síně. Poslední otázka, Sašo, kdybyste měl vyfotit dnešní den jedním snímkem, co by na něm bylo?
1: Tak dneska, jsem zaspomínat, co dneska... Pardon, netuším, asi Letná, dejme tomu, bylo tam krásné světlo.
0: Děkuji. Dnes tu s námi byl fotograf a muž, který miluje barvy i všechny barvy života, Alexandr Dobrovodský. Děkuji za návštěvu a přeji dobré světlo.
1: Děkuji, mějte se krásně.
0: Naslyšenou příště se s vámi na vlnách Českého rozhlasu těší Joachim Dvořák.

0: blízká setkání Marka Němce na Dvojce.
1: Milí posluchači, tentokrát u mikrofonu přivítám talentovanou českou výtvarnici, ilustrátorku a autorku originálních projektů Elišku Sofer Podzimkovou. Její tvorba propojuje kresbu, fotografii i fantazii a získala si obdiv nejen v Česku, ale i v zahraničí. Kdy poprvé zjistila, že kreslení bude její životní cestou? Jak vznikají její nápady a kde hledá inspiraci pro své ilustrace? A na jakém projektu momentálně pracuje a co by si ještě přála vytvořit? Nejen o tom s výtvarnicí a ilustrátorkou Eliškou Sofer Podzimkovou.
0: Blízká setkání Marka Němce
2: zítra po 11. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
4: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
5: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
6: Hezký pozdní večer vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Začíná čtvrtečně páteční noční proud za tem 21. května, který otevírá Mick Jagger písničkou Wired All Night.

Pavel Lipták a Martin Klenda, zpívající kytaristé pražské kapely Mrakoplašť, budou mými hosty hned po půlnočních zprávách Českého rozhlasu Dvojka. A dorazí do tohoto studia především proto, že za cirka 3 týdny pořádají tady v Praze takový velice zajímavý, velice příjemný festiválek, na který se zvali řadu spřízněných kapel z celé republiky. Takže si budeme povídat o tomhletom festiválku, o těch kapelách, o tom, co vás tam čeká, když se na něj vydáte, co tam můžete slyšet. Ale to zdaleka není všechno, protože pánové nepřijdou s prázdnýma rukama. Pánové si přinesou nástroje, takže po dlouhé době, nebo nevím, jestli po dlouhé době, ale po čase se bude opět v tomhletom našem studiu živě hrát a zpívat, takže uslyšíte ve zmenšené sestavě Mrakoplašť akusticky a ještě k tomu live. K tomu vás samozřejmě, nebo na vás samozřejmě čekají nějaké další informace, čekají na vás pohledy do kalendáře, čeká na vás řada hudebních novinek a v téhleté chvíli také Robert Downey Jr.

No a teď je tady onen slíbený pohled do kalendáře k dnešnímu datu. Přesně před 13 lety opustil tento svět ve věku 62 let Trevor Walder. Baskytarista, britský baskytarista v 70. letech člen kapely Uriah Heep. No a my si tohle muzikanta, výrazného muzikanta, pojďme připomenout ve vzpomínce právě s kapelou Uriah Heep, a to ve skladbě Firefly, což byla titulní písnička jejich alba z roku 1977.

Won't Stand Down, tak se jmenuje nová v pořadí pátá píseň, kterou teď v květnu zveřejnil Peter Gabriel jako další uchutnávku ze svého chystaného alba OI. Je asi veřejně nebo obecně známo, že Peter Gabriel od začátku letošního roku každý rok v den úplňků zveřejní jednu novou písničku a tyhle ty písničky potom na sklonku roku, tedy v prosinci, poskládá do nového studiového alba, jak už jsem naznačil, to album se bude jmenovat OI. Takže v téhleté chvíli už známe prvních pět skladeb, prvních pět písní, které na tomhletom albu budou a my si je poctivě v nočním proudu vždycky, když je Peter Gabriel vyšla do světa, tak si je poctivě představujeme. A ta chvíle právě nastala a já si to doufnu tvrdit, že po mém soudu ten nový kousek je zase moc, ale moc vydařený.

Martin Kalenda a Pavel Lipták, zpívající kytaristé pražské kapely Mrakoplaš, budou mými slíbenými hosty hned po půlnočních zprávách Českého rozhlasu Dvojka, které se nezadržitelně blíží. A my si budeme nejen povídat o chystaném festiválku, který je kapela se svými spřátelenými formacemi, skupinami pořádá 14. června tady v Praze, ale pevně věřím, že pánové už za dveřmi studia třímají i své akustické nástroje. A jak jsem byl slíbil na začátku, tak se v nočním proudu zase bude po čase živě hrát a zpívat. Tak mi nezbývá, než dodat, nenechte si tuhletu tichou radost ujít.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Proti sjezdu sudetských Němců v Brně protestovali desítky lidí. Ruská armáda pravděpodobně už plně ovládla dvouměstí Pokrovsk, Mirnohrad v Donbasu. V nominaci fotbalové reprezentace na kemp před mistrovstvím světa jsou i Chorý a Douděra. Dnes bude polojasno až jasno, přechodně kupovitá oblačnost a ojedinělé přehánky. Teploty až 26 stupňů. Je pátek 22. května. U hlavních zpráv vás vítá Lenka Pištěková.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vzpomínkou na oběti holokaustu začal ve čtvrtek festival Meeting Brno. Piety se zúčastnili i zástupci Sudeto-německého krajanského sdružení. Jejich sjezd je součástí festivalu. Proti tomu přišli na pietu na brněnském hlavním nádraží protestovat lidé, kteří akci považují za provokaci.
2: 340 000 mrtvých zásluhou i sudeťáků.

0: Ukazuje na číslo nad náprsní kapsou Jiří Heimlich, který přišel ve vězeňském munduru. Kousek od něj stály dvě z Vintnových dětí, Eva a Milena, které se přišly s Němci smířit. Jeden z protestujících je označil za kolaborantky.
1: Říkáme, sice se nesmí zapomenout a musí se to všechno změnit.
0: Mluvčí sudeckých Němců Bernd Posselt jako první promluvil k demonstrantům.
2: Jsem rád za ty demonstrující, protože za komunistů žádné právo demonstrovat neexistovalo.
0: Hlavní program sudetoněmeckých dnů je o víkendu na brněnském výstavišti. Plánu jsou další protesty. Dohlédne na ně policie. Tomáš Krmr, Radiožurnál.
3: Američan s podezřením na nákazu ebolou hospitalizovaný v Praze nemá žádné příznaky onemocnění. Zůstává v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka.
4: Specializovaná vyšetření a testy přijdou na řadu, pokud se u pacienta projeví příznaky nemoci, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
5: V tuto chvíli skutečně je bezpříznakový, tudíž na něj pohlížíme jako na zdravého, ale musí být hospitalizován v té speciální izolační místnosti.
4: Jde o takzvaný biobox, hermeticky uzavřenou místnost s okny, lůžkem a přístroji pro intenzivní péči, řekla před časem primářka kliniky infekčních nemocí nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
6: Může být poskytnuta komplexní péče, to znamená očišťovací metody, dialýza a tak dále a tak dále.
4: Lékaři a sestry dovnitř můžou jen v nezbytných případech v ochranných přetlakových oblecích. Pacient může mít u sebe pouze minimum osobních věcí, například mobilní telefon nebo knihy. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Oběť čtvrtečního útoku nožem u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích po převozu do nemocnice zemřela. Radiožurnálu to potvrdila policie. Podezřelého útočníka policie zadržela krátce po činu. Střední školu kvůli konfliktu evakuovala. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK řekl, že obětí byla studentka školy. Podle něj šlo o osobní problémy ve vztahu s útočníkem.
7: Policisté, záchranáři a hasiči zasahovali na místě několik hodin. Evakuaci víc než 200 studentů nařídili preventivně i kvůli prohledávání rozsáhlé školní budovy pyrotechniky. Podrobnosti přidává policejní mluvčí Markéta Janovská.
8: Mohu potvrdit tu smutnou zprávu, že osoba, která byla po fyzickém útoku převezena do nemocnice svým zraněním, podlehla.
7: Zřizovatel střední školy Pardubický kraj potvrdil, že obětí útoku je studentka. Škola s 11 studenty je druhou největší v regionu. Na pátek ruší vyučování.
9: Ředitelské volno a veškeré aktivity jsou zrušené.
7: Potvrdila ředitelka školy Markéta Tefrová. Z Pardubic Ondřej Wolf, Radiožurnál.
3: Archeologové a památkáři kritizují chystanou novelu stavebního zákona. Má zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Podle odborníků by to ale mohlo vážně ohrozit vzácné nálezy. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že bez změn se velké stavby zbytečně zdržují.
10: Dnes může docházet k situacím, kdy průzkumy trvají nepředvídatelně dlouho. Tvoří tak problémy při rezervaci stavebních kapacit a tím blokují realizaci staveb, typicky těch nejrozsáhlejších.
11: Říká za Ministerstvo pro místní rozvoj jeho mluvčí Veronika Lukášová. Novela počítá s maximálně 6-měsíčním terénním výzkumem. Ten se ale může u velkých staveb a mimořádných objevů prodloužit, upozorňuje ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Brně Baláš Komoróci.
12: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany.
11: Archeologové tak varují, že část cenných nálezů může zmizet dřív, než je vědci stihnou prozkoumat. Marek Gensel, Radiožurnál.
3: Města Pokrovsk a Mirnohrad v Doněcké oblasti Ukrajiny jsou zřejmě už pod plnou kontrolou okupační ruské armády. Vyplývá to z map projektu Deep State, který dlouhodobě monitoruje vývoj na frontě.
13: Podle map projektu Deep State ruská armáda zcela ovládla Pokrovsk a sousední Mirnohrad už minulý týden. Nejdéle vydržela obrana Mirnohradu, ale ukrajinské velení zřejmě rozhodlo o stažení sil z tohoto hornického města, aby zabránilo jejich úplnému obklíčení. Generální štáb ukrajinské armády zatím pád dvou městí v Donbasu oficiálně nepotvrdil. Projekt Deep State předpokládá, že dalším cílem soustředěného ruského útoku se stane nedaleké město Dobropil, ležící jen 10 kilometrů od nejbližších ruských pozic. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Před 80 lety popravil kat v pankrácké věznici Karla Hermana Franka. Soud rozhodl o trestu smrti nad nejvýše postaveným nacistou v protektorátu Čechy a Morava za podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a také za vyhlazení lidic a ležáků.
14: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
15: Předseda soudu Vladimír Kozák vyhlásil rozsudek už 21. května, ale odůvodnění četl až do 2. dne. Na veřejnou popravu rozdával vstupenky soud a podle historika Vojtěcha Kincla jich bylo téměř 6 tisíc.
16: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
15: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
3: Přepočtu za víc než 8 milionů korun vydražila francouzská aukční síň Arcurial točité schodiště z Eiffelovy věže. Jde o původní kus, po kterém se procházeli lidé při světové výstavě v Paříži v roce 1889.
17: Zájemci při dražbě přihazovali po 100 tisících korunách. Prodejní cena tak nakonec skoro dvojnásobně převyšovala tu vyvolávací. Vydražený kus schodiště je vysoký zhruba 3 až 4 metry a natřený světle hnědou barvou.
18: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy. Takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval druhé a třetí patro.
17: Popsala ještě před aukcí Českému rozhlasu Sabrina Dualaová z aukční síně Arcurial. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Sport. V nominaci českých fotbalistů na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem jsou i Tomáš Horý a David Douděra. Oba hráče Slavia nedávno vyřadila z kádru po vyloučení a nesportovním chování v derby se Spartou. Trenér reprezentace Miroslav Koubek o Chorém s Douděrou říká.
19: Tak samozřejmě jsem přemýšlel zpočátku, jak si jsem přidal sám sobě otázky pro a proti. Výsledek znáte, já bych vám položil otázku. Představte si, že by to hráči měli takový nějaký problém národní mužstvu a vrátili se do klubu. Postavil by je ten klub nebo nepostavil? Ať si každý odpoví sám.
3: 29 člené nominaci jsou tři nováčci. Kristofer Kabongo, Alexandr Sojka a Hugo Sochůrek. Do národního mužstva se po zranění vrací ofenzivní univerzál Adam Hložek. Domácí kemp začne za týden. Po přípravném utkání s Kosovem v neděli 31. května oznámí Koubek finální seznam men na šampionát. V něm bude 26 hráčů.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Omezení na D11 u Hradci Králové a překážka na silnici 19 na Písecku. Na dálnici D11 u Hradce Králové je 3 hodiny úplná uzavírka. Ten následky srážky několika aut. Na exitu 84 zavřeli sjezd na D35 do Vysokého Mýta a Olomouce. Před chvíli pustili před nehodou uvízlá auta, u sjezdu je ale pořád čipka a značení uzavírka, tedy zatím neskončila. Obě se dá sjezdem z exitu 76 Přelouč nebo pak u Hradce Králové. Na D8 z Ústí nad Labem do Drážďan stojí kamion s defektem do vozovky. Za tunely na kilometru 86 dejte pozor, oprava blokuje pravý pruh. Na silnici 19 z Tábora do Plzně je za Milevskem sražená zvěř u Žďákovského mostu uprostřed silnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci se ochladí na 10 až 6 stupňů v údolích a při uklidnění větru až na plus 2 stupně. Přes den čekáme polojasno až jasno, během nepřechodně kupovitou oblačnost a na horách na severu a severovýchodě i ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na severu a severovýchodě kolem 21. Na horách většinou kolem 17 stupňů. To byly hlavní zprávy.
20: Český rozhlas Dvojka.
22: Rádio, které vás baví.
23: Ještě jednou hezký pozdní večer nebo dobré časné ráno vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Pokračuje čtvrtečně páteční noční proud. Já v něm už za pár okamžiků uvítám své slíbené hosty, kterými budou Martin Kalenda a Pavel Lipták, oba zpívající kytaristé kapely Mrakoplaš. A teď Mrakoplaš studiově.

0: Martin Kalanda a Pavel Lipták, zpívající kytaristé kapely Mrakoplaš, jsou už v této chvíli mými slíbenými hosty ve studiu Noční opravdu. Pánové, vítejte, dobrý večer.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno.
2: Jo, dobrý večer.
0: Jo, to cítíte, je to na vás, je to na vás. Tohle to byla písnička, jenom připomenu pro posluchače, písnička Tichá radost, tedy titulní písnička vašeho prozatím posledního alba. To je 3 roky, co ta deska vyšla?
2: No, 2023, ano, ano.
0: Jo, vidíš, encyklopedista. No, a už se schyluje k další.
2: Schyluje, ale jsme pomalejší, než jsme chtěli.
1: No, muziky je dost, ale text jdou pomalu.
2: My letos slavíme...
0: Já jsem se jak jsi říkal, my letos slavíme lepší. I když je po polovici.
2: My letos slavíme 30. Jako kapela a říkali jsme si, že by bylo super, kdybychom stihli desku vydat k 30. narozeninám, ale nezvládneme to. Máme už 2 hotové, možná 3 a spoustu dalšího materiálu, ale prostě trvá dlouho, než to celý připravíme, tak doufejme, že se to podaří třeba příští rok.
0: No nicméně, pojďme teď k věcem aktuálním, protože vy vlastně pod tímhletím názvem téhleté desky chystáte na 14. června tady v Praze takový festiválek se spřátelnými kapelami. Pojďte prozradit, oč vlastně jde, co to je za událost, za záležitost.
1: No, je to festival, už 2. ročník, už byl loni, a je to u Kaštanů v Břevnově. A vlastně to vzniklo tak, že jsme dělali šňůru, vždycky v tom každém městě jsme měli nějakého hostitele, nějakou kapelu. A tak jsme si říkali, že by bylo hezký, kdyby jsme se sešli všichni na jednom místě loni. Tak jsme to tak udělali, povedlo se to. I když bylo hrozný horko, ale povedlo se to, tak jsme si říkali, když se to povedlo, tak to zkusíme ještě jednou. Teda víckrát, ale že jako...
2: A uvidíme, jak dlouho se nám to bude dařit. Ten druhý element, který tam byl důležitý, je, že my si moc vážíme těch kapel, u kterých jsme mohli hrát v těch dalších městech, takže bychom jim i rádi vrátili tu jejich laskavost. A oni sami se třeba moc často do Prahy nedostanou, tak to byl ten druhý důvod.
1: No, a my jsme se zase díky jim dostali do Budějovic a do Brna a kam všude, kam ještě do různých jiných měst. No a pak hlavně se tam třeba seznamují lidi, kteří by se jinak, jako z těch kapel, kteří by se třeba jinak nepoznali, a vznikají z toho hezký nový přátelství nebo i pořady, jako koncerty, no.
0: No, vy jste se zmínili o tom, že posledně bylo hrozný horko, já jsem si uvědomil, že dneska odpoledne jsem slyšel, že se očekává na červen tady v Evropě, střední Evropě, zase extrémní vedra, takže asi se to bude opakovat.
2: To by bylo skvělý. Jedna z těch kapel, která byla minulý rok, si stěžovala na to, že v životě nehrála teda v takový sauně, a dokonce jim začaly odpadávat plastový potenciometry z kytar a efektů.
1: No. Takže to... No a mě odešel zdroj na pedalboard u krabiček, že jsem se musel vzít přece jiný efekty. Že jsem chtěl začít hrát a nestalo se nic, a pak jsem zjistil, že ten zdroj je tak rozpálený.
2: Já bych taky chtěl přispět nějakou humornou historku, ale mně neodešlo nic.
0: No počkej, máme 40 stupňů, ty budeš mít na přesor. No, pojďme se zastavit ještě u jedné věci, protože já bych vás potom v průběhu tady toho našeho povídání požádal, že bychom tak jen tak stručně představili ty vaše hudební přátelé, tak bychom si od nich pustili nějakou muziku, ale ještě než k tomu dojde, pojďme k těm vyslovně technickým, praktickým věcem. My jsme zmínili, že to bude 14. června, což je neděle, pokud se nepletu. Zmínili jsme Kaštan, povězte další organizační věci.
1: Začíná to ve 14?
2: 15.
1: Začíná to v 15 hodin, bude to do 21, aby jsme do 10 stihli uklízet a tak. A bude tam i Michal Budis, tam bude mít textovou dílnu, a tady kolega Kalenda tam povede dílnu produkční, nebo jak bych to...
2: Takovou produkční, organizační, no. Jak pořádat festivaly nebo koncerty.
1: To se loni líbilo, tak jsme si říkali, že třeba nějaký zájemci zase přijdou.
2: Doprovodný program.
1: Kdo to zná u Kaštanů, tak ví, že tam je i stánek s občerstvením, čili žízní a hladem se tam trpět nebude.
0: Ani když bude 40.
1: Ani když bude 40.
2: Kaštany ale přesto výborný v tom, že my to zkusíme udělat znovu v zahradě, takže venku, ale kdyby snad čirou náhodou hrozila nepřízeň počasí, tak je skvělý to, že můžeme jít nahoru do sálu a máme mokrou variantu. Takže víme, že ten festival proběhne za všech okolností.
1: Tak, jo.
3: Tak, no, jak jsem slíbil, my se dostaneme k tomu festivalu podrobněji, dostaneme se k těm vašim spřízněným kapelám, k těm vašim hostům, ovšem, já jsem úplně na začátku tohle nočního proudu slíbil, že nepřijdete s prázdnýma rukama a že si nebudeme hrát Marko Plaš jenom tedy CDčka, jenom studiově, ale že si ho poslechneme, nebo že si poslechneme několik vašich písniček akusticky živě v takovéhle zmenšené dvojčlenné verzi. Takže já si myslím, že teď nazral ten okamžik, že teď nastala ta chvíle, kdybych si dovolil vás poprosit o první dva kousky. Co bude ten první?
1: První bude písnička, kterou jsem nazval Podzimní. A je to, jak já vždycky říkám na koncertech, je to písnička, kterou jsem napsal svojí mámě na cestu.
3: Pojďme na ní.

0: Pánové, děkuji i za posluchače. Vy vlastně tu a tam, pokud se nepletu, vystupujete takhle akusticky ve dvou pod názvem Mrakoplaš Light Orchestra.
1: Ano, tak? Ano, je to tak.
0: Takže v této chvíli v nočním proudu Mrakoplaš Light Orchestra. A co bude ta druhá píseň v téhle chvíli?
1: Druhá píseň, abyste slyšeli, že i Martin umí zaspívat, tak je píseň, která se mu nedej.

0: Pánové, děkuji moc. Je škoda, že nemůžete slyšet, jaký potlesk zaznívá u rozhlasových přijímačů od Chebu po Jablunkov.
1: Já mám pocit, že jsem něco zasle.
0: Ano, ano, to budou fanoušci tady z Vinohrad. Slyšet i do utlumeného studia. Moc děkuju. Můžu slíbit posluchačům, že kytary sice teď na chviličku odložíte, ale ne natrvalo, že na ně ještě dojde. Ale teď se pojďme vrátit k tomu zmíněnému festiválku, který chystáte tedy na 14. června, a pojďme se zastavit u třeba několika prvních těch interpretů, těch kapel. Vy už jste naznačili, že jste je vybírali vlastně z toho hlediska, že to jsou kapely, muzikanti, s kterými vy jste se seznámili na svých dvou šňůrách po republice. Jak jste třeba vycházeli žánrově, stylově, kdybychom to měli nějakým způsobem definovat, o jaké kapely jde?
1: No, většinou jsou to kapely, které jsou na pomezí toho folk rocku a blues, což je nám asi nejblíž. A jsou to kapely, které jsme třeba potkali na různých festivalech, anebo je tam jedna, ve které ještě s Martinem oba účinkujeme. S tou bych třeba i začal, to je kapela, která se jmenuje Poslední šance Mirka Ošance. Já ji zmiňuji, protože vlastně ta kapela nám vlastně spolupořadatel, bych řekl.
2: Ano.
1: Ano, protože já s Mirkem Ošancem to budeme uvádět, naše zpěvačka Lenka Bláhová tam bude dělat inspici nebo nějakou takovou že věc.
2: Ano.
1: Takže vlastně já nechci říct, že nám s tím pomáhají, oni se na tom vlastně podílejí to vlastně.
2: Ano.
1: Taky. No. Takže to je Poslední šance Mirka Ošance. Kdo neví, Mirek Ošanec je známá postava z Liberce. Dokonce bych řekl, že kdo v severočeském kraji hraje na nějaký hudební nástroj, tak se učil buď u Ošance nebo u Pavla Havlíka, což byl jeho parťák ze skupiny A hosté. A Martin vám může představit další orchestr.
2: No, kromě Poslední šance Míry Ošance, kterou vlastně, jak to říct, počítáme do toho našeho užšího gengu, mrakoplašího, tak bude tam třeba olomoucká kapela Alibaba. Většinou není ve středočeském kraji nebo v Praze moc známá, oni sem právě moc často nejezdí, nicméně jsou stálicemi na letních festivalech. A pokud někdo z posluchačů má rád třeba písničky bratrů Rivolových,
1: no,
2: tak
1: tady ty jsou hodně blízko.
2: Tak jsou jako hodně žánrově blízko. Hodně blízko, ale mají autorské věci. To jsou prostě jejich písničky a jsou skvělý. A teď mimo jiné vydali další desku a ta je taky výborná. Takže jsme moc rádi, že Alibaba přijede až z dalekého Holomouca.
1: No a taky je to něco, co já třeba osobně mám rád, umějí vynikajícím způsobem takový to dřevní blues, ale opravdu jako...
2: Jsou, no, to je... Ono, jak jsi říkal, jak jsme přišli zrovna na tyhle ty kapely, ten klíč základní je opravdu v tom, že jsme s nima hráli už na dvou šňůrách, které byly k desce Tichá radost. Zároveň jsme měli to štěstí, že jsme je někde viděli a prostě není to blesk z čistého nebe, že bychom je objevili až na té šňůře, ale prostě známe se vlastně se všema těma kapelama, s jedinou výjimkou teda, a myslíme si, že jsou to zároveň kapely, které by se mohly pražskému publiku líbit. Že zkrátka tím, že tady nehrajou často a je to kvalitní autorská muzika, tak do toho našeho konceptu to výborně zapadlo a říkáme si, že by to mohlo být zajímavý i pro lidi, kteří třeba buď nás mají rádi, anebo ten žánr, který, řekněme, není úplně jednoznačný.
1: A taky ve spoustě kapel ještě, oni mají nějakou přidanou hodnotu, ale to vlastně divák nevidí, protože ve spoustě těch kapel jsou lidi, kteří umí i něco víc, jsou třeba výtvarníci, nebo, já nevím, organizátoři, takže se s nima dá bavit o letčems a je to obohacující po všech stránkách, jak pro nás, tak pro posluchače nebo návštěvníky toho koncertu.
0: Mm-hmm. No tak pokud se teď nemýlím, co se týče tedy našeho playlistu, našeho bodového scénáře, tak my bychom si teď ty dvě zmíněné kapely, nejprve tedy Poslední šanci a potom Alibabu, měli poslechnout, tak pojďme na to.

0: Pavel Lipták a Martin Kalenda jsou stále mými hosty ve studiu čtvrtečně-pátečního nočního proudu. Tohle to byla kapela Alibaba a my si povídáme o festiválku, který kapela Mrakoplaš pořádá se svými spřízněnými formacemi 14. června v Praze. A my si tak trošičku, alespoň stručně, některé ty kapely, nebo vlastně ty kapely, které přijedou, představujeme. O kom bychom teď, pánové, promluvili teď?
1: No třeba o kapele, vlastně o Ladě a kapele.
0: O Ladě a kapele.
1: To, Lada a kapela.
0: To zní vznešeně.
1: No, Lada je, a to možná bude pro posluchače, jak to říct, přístupnější, ona sama vydala teďka se svojí kapelou novou desku, něco ke čtení. A je to manželka Michala Šimíčka, kosmonauta z kapely Cosmonaut and Nevermore, který pořádá koncerty v Café Prah v Brně. Takže ona vlastně se rozhodla, že udělá svoje písničky. Ona je vynikající poetická textařka. Takže s Michalem dohromady, jak to říct, on jí produkčně pomohl ze svých přátel snad vybrat muzikanty a prostě natočili moc hezkou poetickou disku, no a přivedou ji představit k nám na Tichou radost. No a Lada velmi často textuje i, nebo respektive spíš hlídá Michala na té jeho cestě s Kosmonautem a Nevermore. Jestli si správně uvědomuju, tak velmi často hodnotí nebo koriguje, nebo minimálně takovým tím prvním
2: dramaturgem písně.
1: Když Michal něco udělá, tak to nechá zkontrolovat Ladu, jestli je to blbý nebo dobrý, a proto je ta jejich laťka tak vysoko, že Lada má na to opravdu cit. Takže moc se těšíme na to, až ta kapela sem dorazí. V té kapele je třeba i Ivo Cicvárek, kterého budou posluchači, troufám si tvrdit, velmi dobře znát. No a když už tam bude Ivo Cicvárek s Ladou, tak my jsme ho poprosili, aby vystoupil i se svým Živem, tedy s kapelou Živo. Takže Ivoš přijede, no a ten zase je, si myslím, že vydal poslední desku někdy v roce 2022. Ta se jmenuje Mortiáty, teďka to možná Mortiáty a balady, nebo tak nějak. No v každém případě je to taky celkem pěkná věc a je hodně atmosférická, takže si myslím, že to zapadá do toho našeho konceptu tý tichý radosti, protože
2: mě žádná... Mě dneska trošku připomněla, jestli to budou všichni určitě znát, Murder Ballads od Nika Cavea.
1: Moritáty a romance.
2: Moritáty, no. Murder Ballads je, jak všichni určitě vědí, tak taková ty smolníky vlastně zhudebněný. A mě to atmosférou trošku jako připomnělo. No. Tak jenom, abych taky něco řekl.
1: Ivoš je vynikající klavírista a teda já vždycky, když ho slyším hrát, tak já mám úplnou...
2: Na toho já se obzvlášť těším, protože jsem se před rokem začal učit hrát na klavír, tak já se ho na něco zeptám.
0: Jak porovnáte síly teda?
2: Ne, to tak hloupý nejsem, protože on hraje celý život a já rok.
0: No ale každopádně můžu říct, že teďkon to, co si poslechnem, bude tak říkajíc taková, dejme tomu, brněnská větev toho festivalu.
2: Ano, to bude případě. Větev, brněnská.
0: Větev brněnská. Pojďme na ní.

bouřka v kopcích, vinice u vesnic. Zmizel s nocí měsíc, půl měsíc, cesta vzhůru nás vede od lidí. A kdo jde první, nejvíc uvidí. Nemůžeš dál, a je to jen pár let, kdy si dobýval, teď jenom na výlet.

Tyhle chvíle jsou náplast na bolest, nezešílet, i když ti není šest. Bouřka v kopcích je hlas, co volá výš, když

0: Pavel Lipták a Martin Kalenda, kapela Markoplaš, respektive 50% kapely Markoplaš, to jsou mý hosté v tomhletom čtvrtečně pátečním nočním proudu. Já bych teď nechal chviličku stranou ten festival, o kterém si povídáme, festival, který se chystá tedy ke Kaštanu tady v Praze na neděli 14. června, a zůstal bych vysloveně u kapely. Povězte, co se v kapele teď aktuálně děje.
1: No, v kapele se nejvíc teďko děje to, že se snažíme připravit písničky na desku, protože, jak jsem říkal, muziky je dost, jako nápadů a riffů a toho všeho, tak to dáváme dohromady a pokoušíme se tady s kolegou Kalendou psát ty texty, no, jak se to daří, protože doba je taková, jaká je, a ta deska má být trošku, jak bych to řekl, ta deska má být o lásce vlastně, nejenom o lásce mezi partnery, ale i o lásce k místům a k věcem, a napsat takovouhle pozitivní desku s tím vším, co se děje okolo, úplně není snadný. Takže vždycky dá práci se od toho světa odpojit a zkusit něco jako napsat. No. Tak na tom teďko děláme hodně. A protože máme novýho, vlastně už s náma hraje třetí rok, ale máme basistu, protože Petr Maršík musel, ne že by byl nějak úplně strašně hrozně nemocný, ale přece jenom ze zdravotních důvodů musel už přestat s námi hrát. Takže máme Davea, a takže s Davem se pracuje jinak než s Petrem, takže se vlastně učíme vzájemně si, jak bych to řekl, vzájemně si ovlivňovat ty písničky, aby to každý do toho přinesl svůj díl té tvůrčí svobody. No,
2: no a pak samozřejmě připravujeme se na pár letních festivalů. Po prázdninách nás čeká už 16. ročník naší tradiční benefiční akce Mrakoplaš kontra Alzheimer, která si klade za cíl boj proti Alzheimerově nemoci a její zviditelnění. No a v říjnu, listopadu a prosinci vyrazíme na šňuru k těm avizovaným třicátinám, takže...
1: Která ale bude končit v lednu koncertem v Praze v Malostrance. No. Protože v lednu to bude, jsme si říkali, to bude netradiční, 30 let slaví každý, ale v lednu to bude 31 let. Takže oslavíme první rok dalších 30 let kapely Mrakoplaš. Tak.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat na ten tradiční podzimní koncert, ten alzheimerovský. Už máte třeba jasno v tom, protože vy tam vždycky zvete jako zajímavé hudební hosty, na tom už pracujete, nebo to je zatím?
2: Ano, jenom přemýšlím o tom, jestli to máme, asi to překnem.
1: No, jestli to máš, protože musím prozradit, tohleto produkčně zajišťuje Martin velmi kvalitně tedy a kvalifikovaně, proto taky vede ty semináře potom na tom našem festivalu. A jestli to máš teda potvrzený,
2: tak to dej. No. Máme letos, zase jsme moc šťastní, že když někoho oslovíme z těch úžasných muzikantů, který v České republice jsou, takže nám nikdo nedává košem. Takže vypadá to, že...
1: A když nám náhodou dá košem, tak to vypadá, že mu to líto.
2: I když to třeba v případě pana Jiřího Suchého a Jitky Molovcově tak opravdu bylo, protože tam nás odmítli z kapacitních důvodů a to prostě oni potřebují energii sami pro sebe a pro svoje divadelní představení, který vlastně v Semaforu před rokem a půl připravovali. No, zpátky k tomu letošnímu ročníku. Jestli všechno dobře dopadne, a zatím to tak vypadá, zaťukám to, tak by jedním z hostů měl být Michal Prokop a druhým velmi milým hostem by měl být Miloň Čepelka, který podobně jako pan Svěrák bude letos na podzim v září slavit taky 90 let. No a zatímco spousta, nebo asi troufám si tvrdit, spousta lidí bude Michala Prokopa znát jako zpěváka a prostě člověka, který se v muzice pohybuje hodně, tak u Miloně Čepelky možná lidi neví, že krom toho, že je dlouholetým členem divadla Járy Cimrmana, tak on píše úplně nádherný sonety. Takže my jsme si s Pavlem řekli, že zhudebníme pár jeho sonetů a on mezi nima něco řekne a že by to mohl být celkem kouzelný večer zase. Tedy.
0: Tak to vypadá velmi vznešeně tedy.
2: 4.10. ale na to je ještě...
0: 4.10. na to je ještě často, určitě v Nočním Brodu ještě pozveme.
1: No. No, nesmíme říct všechno, aby nás pozvali ještě.
0: Nebojte. Tak, a já myslím, že teď nazvala ta chvíle, kdybyste se mohli opět chopit tedy svých akustických kytar a dopřát našim posluchačům ještě dva kousky.
1: To my uděláme to s radostí. Teďko zahrajeme, teďko to je slovo, teď zahrajeme jednu...
0: Tak můžeš říct teď konc.
1: Teď konc je ještě lepší, samozřejmě.
0: Je ještě lepší.
1: Písnička, která se jmenuje Moje malá sestra. A ta další potom bude následovat, to je titulní píseň z naší úplně první desky studiový Děti této noci. Ta je oblíbená jak u diváků, tak u nás, protože je v pomalém tempu a my se u ní nezadýcháme.
0: Mimochodem, první, že ti skáču do řeči, mně se strašně líbí a to si myslím, že je originální vynález Vlády Mišíka, který používá slovesu to oblibuju.
1: Jo, to oblibuju, ano, to má, to je pravda.
0: To on říkává, tak to oblibujete.
1: Já mám taky jeden svůj vynález a není to sloveso, a když chci někomu popřát něčeho hodně, tak mu říkám, že jdu ti neohraničitelně.

Přijde táta, jen si sedne a hned kouká, jestli holka u jídla nezlobí. A ona jen tak sedí,

0: Děkujem, děkujem. A ta druhá bude?
1: Ta druhá, to jsou ty děti této noci.
0: Aha, o tom jsme si mluvili.
1: Ano, to jsme. Tak já to zkusím rozjet. Mhm.

0: Mě hodí děti této noci. Já si vždycky představuju, že někdo běhá po střeše v noční košili. Tyhle písničky.
1: V té záplavě světel, co vidím z okna, v ulicích tančí královna noci. A tma mi přátelsky olízla čelo a říká, pojď, je prostřeno. Za jedinou noc obejdu město, vrátím se zpátky a nebudu sám. Já vím, kde tě hledat a taky tě najdu, ty tvoje skrýše.

Tak pro dnešní noc jsme děti této chvíle. Jen ty a já, sami v tomhle domě.

0: Pavel Lipták, Martin Kalenda, Mrakoplaš jsou stále ještě na pár posledních okamžiků mými hosty v tomhletom čtvrtečně pátečním nočním proudu. Pánové, já bych docela na závěr bych vás poprosil o jednu praktickou informaci pro naše posluchače. Když se budou chtít dozvědět o vašich koncertech, o tom, co se okolo kapely děje, co chystáte, kam se mají mrknout?
1: No, máme stránky, kde se snažíme doplňovat pravidelně koncerty i věci, které se dějou okolo kapely, ale nejvíce asi na tom našem Facebooku, bych řekl.
2: Buď teda www.mrakoplaš.cz anebo na facebookové stránce Mrakoplaš.
1: A pak ještě je tu jedna možnost, že vám tady řeknu telefonní číslo tady na Martina a můžete mu zavolat.
2: Jedu, jestli můžu ještě na vteřinku, já jsem si uvědomil hrůznou věc. My jsme ještě nezmínili jednoho hosta, který přijde na ten náš festival Tichá radost, a to je kapela Randefu, kterou máme, kterou oblibujeme velmi, protože jsme s nima hráli v Jihlavě a mimo jiné s nima ještě pojedeme vlastně na šňůru do Srbska v létě.
1: No,
2: takže vlastně to propojení je jako hodně úzký. A je to skvělá taková folk, jazz, bluesová kapela. Myslím si, že teďka taky vydali novou desku a že nám ji přivezou, ukázal. Vlastně všichni vydávají desky jenom jiné, člověče.
1: Protože my počkáme, až oni nebudou mít a zase my vydáme.
2: Jo. Tak jenom, abych na ně nezapomněl.
0: No a teď, že bych si říkal o poklonu, ale sleduju moji prozíravost, protože právě tahle ta kapela je teď na závěr, po té, co se rozloučíme, nachystána.
2: Tak to je bomba. Tak to mám radost, že na ní dojde.
0: Takže na ní dojde, takže nechybí. Pojďme nicméně ještě předtím, než zazní, ještě jednou zopakovat ty základní informace ohledně toho festivalu. Pojďte ještě pozvat.
1: Tak začni.
2: Takže, vážení posluchači, moc vás zveme na druhý ročník festivalu Tichá radost, na kterém
1: vystoupí kapely, které jste dneska slyšeli a ještě jednou uslyšíte.
2: Ano.
1: Bude ji uvádět Mirek Ošanec a moje maličkost. Bude tam textová dílna Michala Bulíře, který mimochodem napsal texty třeba pro Michala Prokopa zrovna. A bude tam taky produkční dílna tady kolegy Kalendy. Celý to bude v Břevnově u Kaštanu. Bude krásný počasí, budou tam mít vynikající pivo a limonády. A celkově si to strašně užijeme. Takže...
2: A hlavně bude to 14. června od 15 do ano. 21 hodin.
1: Tak.
2: Abychom nezapomněli říct ten důležitý termín.
0: Už víme všechno. Tak pánové, já vám moc děkuju za návštěvu ve studiu, děkuji vám za příjemné povídání a děkuji vám za krásnou muziku. Přeju, aby toto 14. vyšlo. No, budu se těšit, já si myslím, že se na podzim zase potkáme v souvislosti s tím tradičním Alzheimerovským festivalem.
1: Já už se těším teď a děkujeme za pozvání.
0: Já děkuju a tady jsou slíbení Randefu.

Robert Plant otevřel písničkou Go Your Way další, poslední část tohoto čtvrtečně pátečního nočního proudu. A já jsem slíbil, že v tomhletom čtvrtečně pátečním nočním proudu, respektive v té poslední části, vám nabídnu přehršel různých hudebních novinek, různých hudebních, tedy různých čerstvých nahrávek, různých čerstvých desek. K tomu dojde, ovšem začneme jednou gratulací k dnešním jmeninám, k dnešnímu svátku, protože právě dneska slaví své jmeniny, svůj svátek všichni nositelé křestního jména Emil. No a já připouštím, že ta písnička, kterou jsem, co by gratulaci zvolil, je taková trošičku svérázná, ale myslím si, že je docela vydařená a vtipná, takže nám to Emilové snad odpustí. Ta písnička se jmenuje jednoduše Emil a je pod ní podepsána kapela Krausberry.

In Time of Dragons, tak tohle to byla titulní písnička nového alba Tori Amos, americké skladatelky, pianistky a zpěvačky. Je to album, které vyšlo 1. května, je to album opět velmi zajímavé, velmi sugestivní a nutno konstatovat, že v odborném tisku se tahle ta deska dočkala velmi pochvalných recenzí, ale další se jí i u posloukačů. Tak ku příkladu v americké albové hitparadě se dostala na 10. místo. V Británii byla 13. a ve Skotsku rovněž 10. No a to je první albová novinka, kterou si představujeme v tomhletom čtvrtečně-pátečním nočním proudu.

In Times of Dragons, tak se jmenuje nové album Tori Amos, album, které si dneska představujeme jako první dnešní novinku. Já už jsem se zmínil o tom, že tahle ta deska je taková hodně sugestivní a ještě bych k tomu dodal, že je to deska i svým způsobem závažná, protože Tori Amos se na téhle té desce v textech zabývá ohrožením demokracie, ohrožením osobních lidských svobod, což jsou témata zrovna teď, zrovna v téhleté dané době, v podstatě hodně palčivá, hodně citlivá a hodně důležitá.

Dostali jsme se k další dnešní novince. Deska se jmenuje Rebirth a podepsána je pod ní kapela Frontline. Německá formace, která bývá označována jako kapela AOR, tedy Adult Oriented Rock, nebo chcete-li rocková muzika zaměřená pro dospělé posluchače, nebo kapela pop. Roková. Pravda je, že v některých recenzích na tohleto nové album, které, což je na tom zajímavé, vyšlo po 20-leté pauze, 20 let si tahleta kapela dala pauzu. Bývá některými kritiky označováno za album příliš vymazlené, vyblízkané, vycizelované, album, které nemá tu patřičnou rokovou dravost a je nablízkané jen tak jako na zvukový a popový efekt. Osobně si myslím, že je to trošku nespravedlivé, protože samozřejmě nejedná se o progresivní muziku, která by něco od někud někam posouvala, ale je to velmi příjemné melodické rockové album. Nakonec posuďte sami.

Burning Shadows a kapela Frontline, německá poproková nebo AOR kapela. Já už jsem se před touhletou písničkou zmiňoval o tom, že někteří recenzenti téhleté desce vyčítají, že je příliš uhlazená, vycizelovaná, příliš vyrobená na efekt, budiš, ale každopádně to, co jsem říkal už před touhletou písničkou, z mého pohledu je to docela podařená, příjemná, melodická, poprková deska a zkuste si ji pustit třeba v autě, protože si myslím, že zrovna na cesty do auta je tato muzika naprosto ideální.

Kapela Confess a písnička Metamorphosis, to byla titulní písnička v pořadí čtvrté desky téhleté švédské kapely ze Stockholmu. Desky, která vyšla přesně před týdnem, tedy 15. A byla to současně také písnička, která nás doprovodila k samotnému závěru tohoto čtvrtečně pátečního nočního proudu. Proč jež za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší, přeje krásnou dobrou noc a těší se naslyšenou opět za týden. Tohle je Český rozhlas Dvojka, noční proud, Ilja Kučera mladší a ještě jednou švédská kapela Confess.